0: s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
1: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Britský premiér Keir Starmer by mohl dnes oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i nedělní vyjádření ministra pro podnikání. Podle něj premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. A podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espriella podle nich získal 49,7% hlasů. Porazil tak levicového Ivana Cepedu. A volební kampani dominovaly bezpečnostní otázky. De la Espriella navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Senátor Cepeda naopak usiloval o navázání dialogu. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se i letos proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam mohli vidět sochařskou výstavu Organ mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
2: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
3: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
2: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
4: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
2: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. A Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. A tenistka Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu ke 4 hře do i 2 hru. A vítězka 23 Grand Slamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu, jak pořadatelé Wimbledonu oznámili na sociálních sítích. Fotbalisté Španělska porazili Saudskou Arábii 4-0 a zapsali si první vítězství na letošním mistrovství světa. Belgie remizovala s Íránem 0-0. Poslední minuty utkání Uruguay Kapverdy sledoval Kristián Šveda.
5: Běží 9. z 8 nastavených minut, už jsme přes čas, platí nerozhodné skóre mezi Uruguay a Kapverdami 2-2. Zdá se tak, že outsider právě teď rozhodčí končí zápas, takže to platí. Uruguay Kapverdy 2-2 a Kapverdy jakožto outsider obrali obody po Španělsku i Uruguay. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: A ve 3 hodiny začne ještě zápas Nový Zéland, Egypt, i ten vám v pravidelných vstupech přiblížíme.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Kroměříže a uzavírka v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže se stále objíždí odstavený autobus. Stojí na kilometru 257,5, blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž. Západ u vozidla bliká šipka. Na D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Svitavy stojí osobní auto. 203. kilometr nepřekáží, blokuje jen odstavný pruh. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je v noci od sjezdu na D5 do Plzně uzavírka. Kilometry 23 až 21 kvůli opravám vozovky zavřený pravý pruh. Místem projedete plynule. A v Praze ve Strahovském tunelu opravují výtluky. Ve směru k Barandovskému mostu je proto neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
5: 6 minut po 2. hodině je na řadě soutěž nočního radiožurnálu a dnes s novým týdnem přinášíme novou výhru. Máme tu pro vás severskou krimi, právě vyšlou knihu s názvem Všeho do času od světoznámého autora Håkana Nešera. A vy se vypravíte do domova seniorů, kde si užívá klidu komisař Asunander, ovšem z důchodu ho vytáhne záhadné dávné zmizení jisté Marlen a tak do akce povolá i své bývalé kolegy. No a jak to dopadne? To zjistíte, pokud s námi dnes budete soutěžit. Stačí zavolat na 221 552 155 nebo 255 na konci, a to právě teď, v případě, že jste u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce.
6: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: To byl Avicii v nočním radiožurnálu.
1: Poslouchejte radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro tento týden jsme si představili a pojďme teď zjistit, kdo z vás se dovolal jako první sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, tady Bohuš.
0: Bohuši, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti proletnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak jdeme na to. Příběh dnešní výhry nás zavede na ostrov Gotland v Baltském moři a my se ptáme, kterému státu náleží největší ostrov Baltského moře. Napovím, že tato země je i rodištěm autora. Za A to může být Švédsko, za B Norsko, za C Dánsko.
2: Švédsko.
0: Říkáte za A Švédsko. Jste pozorně poslouchal určitě naše vysílání. Je to tak? Je to rodiště jednak autora a samozřejmě je to i stát, kterému patří ostrov Gotland. Takže gratuluji k výhře.
2: Děkuji moc.
0: Není vůbec zač, poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit o knihu Všeho do času od Håkana Neschera samozřejmě celý týden. Další příležitost bude zítra v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Na Jahodové louce nedaleko Krušnohorského Božího daru vzniklo nové místo pro setkávání, vzdělávání i dobrodružství. Organizace Liga lesní moudrosti tam otevřela klenovou boudu pro děti a mládež. Za chvíli do ní nahlédneme v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Michael Jackson a Thriller zazněl v nočním radiožurnálu a teď mimořádně zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava nepřehlédněte chodce bez reflexních prvků. Jde za sjezdem na Bratislavu 198. kilometru po krajnici. Ještě jednou D1 v Brně směr Ostrava chodec. Další zelená vlna ve zprávách v 14:30.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A v nočním radiožurnálu teď zamíříme na sever Čech. U Božího daru v Krušných horách zahájila provoz Klenova bouda. Otevřela ji nezisková organizace Liga lesní moudrosti. Nová horská chata bude sloužit hlavně spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo třeba školám.
3: Bylo to krásné místo, nebyla tady voda, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a bylo to velmi dobrodružné.
4: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
3: Areál by měl fungovat celoročně, přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláváním dětí a mládeže.
4: Klenová bouda je postavená ze dřeva, kamene nebo konopného betonu. Stavbaři využili také dusanou hlínu a sklo. Náklady na provoz budou minimální.
3: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem a tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé.
4: Právě tuhle stavbu si teď přichází prohlédnout první návštěvníci. Slavnostní program otevření objektu doprovází ukázky tábornických dovedností.
5: To by se naproti tomu terči, do kterého chceš střílet.
6: Střílel jsem a střílel jsem nejlepší do žluté.
7: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň přesáním. Většinou jsou dost urputní na to, aby se jim to nakonec povedlo.
4: Střelba z luku, správné založení ohně, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
3: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
4: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Radiožurnál.
0: A noční vysílání Radiožurnálu pokračuje. Do zpráv v 14:30 ještě zazní Cukeru a Paul Young, anebo hned teď z hudby Eleven Hill a Zuzana Smatanová s písní Ako poslední. Tak přeji i nadále příjemný noční poslech Radiožurnálu všem.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
7: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
9: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
10: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
11: Evropa i v neděli čelila rozsáhlé vlně veder, teploty na mnoha místech stoupaly k hranici 40 stupňů Celsia. Několik zemí kvůli počasí vydalo celostátní varování před horkem, vedra ale narušují i dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce. Zpráva na ruském okupovaném ukrajinském autonomním poloostrově Krym zakázala na všech čerpacích stanicích prodej pohonných hmot, které teď zůstávají vyhrazeny jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Ukrajinské ozbrojené síly, které od února 2022 vzdorují ruské invazi a v posledních týdnech zintenzivněly údery proti ruské ropné infrastruktuře a taky proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí paliva. Poříční policie začala s novou sezónou s kontrolami rekreačních plavidel a jejich vůdců. Dohlíží taky na bezpečí ostatních návštěvníků. V Ústeckém kraji třeba na velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda v Mostě. A špatné počasí přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Se skok provedlo 9 dvojic v tandemu. 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní parašutisty našli policisté s vážnými zraněními. Na místě zasahovaly i letecké záchranky z Plzně a Prahy.
1: Sport.
11: Český cyklista Matias Vacek dojel 12. v závěrečné etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové 3. místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France formu Slovinece Tadej Pogačar. Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3. Navázali tak na sobotní úvodní vítězství v turnaji nad Finskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 u Kroměříže a uzavírka v Praze. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem na dálnici D1 v Brně směr Ostrava. Pohyboval se u sjezdu na Bratislavu 198. kilometru. Nehody na dálnicích hlášeny nejsou. Na D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stále stojí autobus. Kilometr 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Na místě je šipka, kolem jsou kužely. A v Praze připomínáme noční uzavírku Strahovského tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů. Přes den pak čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno. A postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
10: Vlhko a horko na trénincích, k tomu přelety, změny časových pásem a nadmořských výšek. I další povinnosti k tomu. Čeští fotbalisté zažívají největší mistrovství světa v historii a protože jejich výkony nejsou zatím ideální, některé věci asi upraví. My o tom budeme mluvit za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Věřili v lepší pozici, o případný postup ze skupiny mistrovství světa ale musí čeští fotbalisté bojovat až do poslední chvíle. Závěrečný zápas základní fáze turnaje tento týden bude náročný. V Mexiku potřebují s domácí reprezentací nejlépe vyhrát. České výkony na šampionátu zatím ale nejsou ideální. Po remíze s Jihoafrickou republikou otevřel jedno téma kapitán Ladislav Krejčí.
2: To je na tom, si to mezi sebou vyhodnotí, dají ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně, nebo trošku něco upravit, aby tohle nescházelo.
3: Narážel Krejčí na skutečnost, že se na českých fotbalistech mimo jiného projevila únava, která pak ovlivňovala jejich výkon.
2: Máme všichni po sezónách, jsou to prostě dlouhé soutěže. Není to jenom o nás, to samozřejmě o všichni to mají stejný, ale trošku tomu dát chytrosti a přizpůsobit tomu času, ve kterém jsme.
3: Na šampionátu dochází ke kombinaci několika věcí, které musí realizační týmy řešit. Vedle přeletů na zápasy, změn časových pásem, nadmořské výšky a podobně, trénují Češi ve vysokých teplotách a vlhku v Texasu.
4: Tak samozřejmě debaty se vedou vždy v týmu mezi hráči a trenérem, mezi trenérem. No a vlastně jsme mluvili s Láďou Krejčím, co vlastně tím myslel, nebo jaký otázky si pokládá on. Ty samé otázky si možná pokládáme i my, aby jsme našli správnou cestu, jak to dotáhnout do konce.
3: Popisoval generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, že je komunikace třeba i o dalším nastavení tréninků, včetně jejich délky.
5: Jsou to samozřejmě otázky do pranice, když to řeknu. Nemyslím si, že bychom tady ty tréninky měli delší než 70-75 minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků.
3: Přibližoval asistent trenéra české fotbalové reprezentace Jan Suchopárek a hlavní kouč Miroslav Koubek mluvil o nastavení dalších tréninků už po souboji s Jihoafrickou republikou.
6: Určitě ty tréninky budou spíš taktického rázu než nějakého zátěžového rázu, takže jestli budou upravovat trénink, tak bude to mít tento směr, nebude to o herní nějaký zátěži, kondici, jak můžete mu to zatížit, nebo zase obráceně technická cvičení, taktická cvičení, tak spíš ten směr.
3: Jak se čeští fotbalisté dokáží připravit na klíčový zápas v Mexiku, se ukáže na Azteckém stadionu v noci ze středy na čtvrtek českého času. A od 3 hodin u toho budete na této stanici v přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Ivan Král byl v nočním radiožurnálu a mimořádného úspěchu dosáhly studentky sklářských oborů středního odborného učiliště v Třeboni. Z nedávného mistrovství světa v broušení skla v Nižboru si odvezly první místa ve studentské kategorii. Úřadující mistryně světa Kateřina Lísková, která letos dokončila druhý ročník, obstála v obrovské konkurenci sklářských škol z Česka a také i ze zahraničí.
1: Kulického stroje se chystá pracovat úřadující mistryně světa v broušení skla Kateřina Lejsková.
2: Vlastně jsem to vůbec nečekala, že vyhraji. Brousila jsem skleničku na whisky, měli jsme na výběr mezi skleničkou na long drink anebo whiskovkou, takže jsem si vybrala whiskovku.
1: A ten vzor byl vlastní nebo jsou nějaké osvědčené?
2: Jsme se s panem mistrem domluvili, že budeme dělat abstraktní dekor, že bude nejlepší. Normální dekory se předkreslují na předkreslovacím strojku, ale tento dekor, jak byl abstraktní, tak se nepředkresloval, že jsem to dělala jako od ruky.
1: A povedlo se.
2: Ano.
1: Evidentně hodně, když to byl vítězný výrobek.
2: Evidentně, ano.
1: A nejednalo se o jediný úspěch třeboňského učiliště. Hned druhé místo obsadila spolužačka Simona Slepičková.
3: Já jsem vycházela hlavně z už daného dekoru jménem Vídeň. Akorát jsem si ho upravovala vlastně podle sebe, aby to bylo něco modernějšího, ale zároveň, aby to pořád ještě neslo to své originální řemeslo.
1: Budoucí brusiče skla připravuje na třeboňském učilišti Petr Jánský.
4: Na mistrovství vysíláme vždycky studenty opravdu, kteří jsou velmi šikovní, nadaní a ty práce splňují naše vysoké nároky. Protože mistrovství světa v broušení skla je velmi jako speciální soutěž, kde opravdu jako porota dbá na kvalitu toho výbrusu, která musí být na té nejvyšší úrovni.
1: Vítězné objekty z mistrovství světa v broušení skla budou vystaveny v zámecké konírně v Lánech do 26. června. Z Třeboně Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský servis.
1: Vláda dnes rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Španělští fotbalisté vyhráli na mistrovství světa 2. zápas ve své skupině, Belgie remizovala. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda má dnes určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
3: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
4: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
5: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
4: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Rakousko dál sužovaly vysoké teploty. V některých částech země v neděli teploměry ukázaly až 36 stupňů a meteorologové vydali varování před silnými bouřkami a přívalovým deštěm a v některých regionech také před kroupami a nárazy větru.
6: Bouřky o víkendu zasáhly například Štýrsko, Dolní Rakousko nebo Korutany. Místy padaly několika centimetrové kroupy a hasiči řešili desítky výjezdů. Meteorologové očekávají, že vedra vydrží minimálně do poloviny týdne a teploty mohou znovu překročit i 35 stupňů Celsia. Rakouské úřady proto připomínají zdravotní rizika spojená s horkem. Ministerstvo zdravotnictví zároveň znovu spustilo bezplatnou telefonní linku. Odborníci na ní radí, jak zvládat vysoké teploty a rozpoznat příznaky přehřátí nebo kolapsu. Podle rakouských úřadů zemřelo loni mezi červnem a zářím v souvislosti s vedry 449 lidí. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Špatné počasí přimělo v neděli 18 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo všechny najít, někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
7: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
8: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
7: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
9: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
7: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Španělska berou ve druhém utkání na mistrovství světa první vítězství. Nad Saúdskou Arábií vyhráli Evropani 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Íránem a Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Začal poslední duel nočního programu, a to ten mezi Novým Zélandem a Egyptem. Podrobnosti teď přidá Kristián Šveda.
10: V prvních 4 minutách fanoušci branku neviděli a tak platí. Skóre mezi Novým Zélandem a Egyptem nerozhodne 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku 5. a po 2 týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Suzuki.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Plzni. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna v úseku kolem Kroměříže od půlnoci stojí autobus. Na kilometru 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž. Západ. Místo je dobře označené. Na dálnicích aktuálně plynulý provoz i v omezeních. Bez zdržení projedete noční uzavírkou na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Od sjezdu na D5 do Plzně kilometry 23 až 21 je kvůli opravám vozovky zavřený pravý pruh. A v centru Plzně je nově neprůjezdná Americká ulice. Uzavírka kvůli opravám povrchu vozovky je mezi Klatovskou třídou a Prokopovou ulicí. Potrvá zhruba 3 týdny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 3. hodině a přeji poklidnou pondělní noc. Média nedáme nebo vláda dělá podraz. I taková hesla zněla včera Prahou. Lidé znovu demonstrovali za veřejnoprávní média a proti chystané změně jejich financování, kterou schválil kabinet ANO, SPD a motoristů. Reportáž z protestu uslyšíte za okamžik.
2: Noční radiožurnál
12: a Adam Carda.

0: Tisíce lidí včera v Praze opět demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií a také proti chystané změně jejich financování. Protestní pochod k sídlu České televize na Kavčích horách uspořádal spolek Milion chvilek. Předcházel dnešní jednodenní výstražné stávce pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků vláda schválila v pondělí.
1: Demonstrace začala ve 4 hodiny odpoledne, kdy lidé zaplnili prostor kolem stanice metra Pražského povstání. Odtud se pak vydali směrem na Kavčí hory. Trasa průvodu měla kvůli horkému počasí jen asi kilometr. Časté byly transparenty se slogany na podporu veřejnoprávních médií nebo proti vládě. Pochodu se zúčastnila i paní Kateřina Tichá.
2: Protože bych ráda, aby zůstala veřejná média svobodná.
1: A hesla na podporu médií lidé skandovali i během průvodu. Před budovou ČT demonstranty přivítali třeba motorkáři ze skupiny Havlojc Memorial Club, ale taky přímo pracovníci veřejnoprávních médií, aby jim poděkovali za podporu. Organizátoři protestů lidem rozdávali křídy, aby mohli psát na zem vzkazy. Třeba pan Josef Krupka napsal, že je tu kvůli svým vnoučatům.
3: Vadí mi to velmi. Přišel jsem, protože jsem si vzpomněl na 17. listopad, tenkrát jsem tam byl za svý děti a dneska za tím vnoučata, je to úplně jasný. Vadí mi teď spousta věcí.
1: Předseda Milionů chvilek Mikuláš Minář varoval, že plánovaná změna financování může ohrozit nezávislost médií veřejné služby.
4: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím a není pochyb, o co tady jde, tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu.
1: Během akce ale promluvil i předseda odborů v ČT Vlastimil Vojtěch, hudebník David Koller nebo televizní a rozhlasový moderátor Jan Rosák. Asi největší aplaus ale měl skoro 90-letý herec divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Ten poprvé v životě vystoupil na demonstraci.
5: A když vás teď vidím, ty transparenty, ty vlajky, když to všechno vidím, tak jsem na mou duši naměko. Já to jinak neumím, než být naměko, když se dojmu.
1: Koalice ANO, SPD a motoristů chce od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky a obě média nově financovat ze státního rozpočtu. Podle návrhu by taky Česká televize měla oproti současnosti přijít o 1 miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že koalice měla změnu v programovém prohlášení. Obě média mají podle něj šetřit.
6: Akorát nám vadí, že vůbec nepřipouštějí nějakou debatu o šetření, když vlastně všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
1: Babiš i ministr kultury Otto Klempíř za motoristy zároveň odmítají, že by vláda chtěla jakkoliv zasahovat do obsahu veřejnoprávních médií. Milion chvilek už v květnu podobně demonstroval i u budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. David Šalek, Radio

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Španělska zvítězili 4-0 nad Saúdskou Arábií a připsali si první výhru na mistrovství světa. Belgie naopak znovu remizovala, tentokrát 0-0 s Íránem. A remízou skončilo i utkání Uruguay-Kapverdy, tam to bylo 2-2. Teď hrají týmy Nového Zélandu a Egypta a reportér Christian Švéda řekne víc.
2: 21. minuta utkání, Nový Zéland vede nad Egyptem 1-0. O první branku utkání se postaral Finn Sermon, je to hráč Nového Zélandu, a prosadil se hlavou po rohu, který zahrával jeho spoluhráč Payne na bližší tyč. Už i tomu rohovému kopu předcházela poměrně solidní šance, nebezpečná rána Justa z levé strany, nicméně egyptský brankář vyrazil právě na roh, no a po centru od rohového praporku se hlavičkou prosadil právě Sermon v 15. minutě, takže Nový Zéland zatím vede nad Egyptem 1-0, vede ve skupině G, která zatím nabídla pouze remízy. V prvním utkání Nový Zéland remizoval s Íránem 2-2, Egypt remizoval s Belgií 1-1 a Belgie s Íránem v potom posledním utkání remizovala bez branek 0-0, takže uvidíme, jestli se urodí první vítězství v této skupině na mistrovství světa, tedy ve skupině G. Zatím, ale jsme na začátku zápasu, k tomu má blíže Nový Zéland, který vede nad Egyptem 1-0. Christian Švéda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami a podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Britský premiér Keir Starmer by mohl dnes oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila a k dalším spekulacím přispělo i dnes vyjádření ministra pro podnikání. Podle ní premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Starmer dosud opakovaně tvrdil, že rezignovat nehodlá, tlak na jeho odstoupení ale trvá delší dobu. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitalizace a dovedností ve školách. Za notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun. A lidé v neděli uctili památku vypražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Zachránili se jen dvě malé dívky. Sport. Fotbalisté Španělska mají první výhru na letošním světovém šampionátu a ve druhém utkání skupiny porazili Saúdskou Arábii 4-0. Belgie remizovala s Íránem 0-0 a nevyhrála ani na podruhé. Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Utkání mezi Novým Zélandem a Egyptem vidí Christian Schweda.
2: Ve 32. minutě platí, že Nový Zéland vede nad Egyptem 1-0. Prosadil se Sermon. Christian Schweda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D5 u sjezdu na Žebrák a u zavírka v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně i teď pozorně za sjezdem na Žebrák. Od 37. kilometru jsou v průzích kusy pneumatiky a je to skoro po exit 41 Cerhovice, kde pak stojí kamion.
5: Ten nepořádek je od 37. pultýho až po 39. kilometr. Ten kamion není označený, trošku zasahuje do pravýho jízdního pruhu.
4: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stál autobus. Kilometr 257,5 už je pryč. Část připojovacího pruhu na dálnici blokuje už jen značení. A v Praze je v noci neprůjezdný Strahovský tunel, směr Barandovský most. Opravují v něm výtluky. Uzavírka by měla skončit za hodinu a půl. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochladilo na 20 až 15 stupňů, přes den čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy naměří až 33. Tolik zprávy. A teď už je na řadě dnešní vydání zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rány kladivem do čelisti a braní hormonů. I tak vypadá Luxmaxing. Proč mu mladí muži propadají? Jak si představují krásu? A je to jenom trend, nebo se zatím skrývá něco jiného? Ptám se psycholožky Zuzany Štěrbové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pondělí, 22. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
7: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
6: Budeme se bavit o Luxmaxingu. To je takové nové buzzword sociálních sítí, nebo nové. Ono není úplně nové, ono samozřejmě tu a tam to někde vyvěrá, pak se to zase schová, pak se to zase vrátí, ale teď je absolutně všude. Všude se všichni baví o Luxmaxingu. Proč se to zrovna teďka objevilo?
7: Já si myslím, že to, že se lidi snaží být atraktivní a chtějí se líbit druhým a chtějí se prostě cítit dobře, tak to není absolutně nic nového. Jo? To je tady samozřejmě už úplně úplně od začátku člověka, ale teď se sešlo několik vlastně takových faktorů, které k tomu mohou hodně napomoc. Mezi první bych asi zmínila taková gamifikace a optimalizace všeho. Takže máme třeba aplikace na to, jak máme spát, jak máme jíst, jak máme běhat, jak máme dělat úplně všechno přesně. A ten vzhled je jeden z těch faktorů, který se vlastně snažíme tady tím způsobem zase úplně jako technicky rozkouskovat na malinkaté dílky a co jde, tak to prostě zlepšit. Stejně jako je to třeba u toho spánku nebo u té stravy. Takže to je první věc. A potom další, tak to si myslím, že s tím souvisí taky hodně, tak je způsob seznamování a způsob toho, jak se dávají jako potenciální partneři dohromady. Kdy se to jako přesunulo z těch tradičních způsobů, jako je třeba seznamování přes rodinu, přátelé a tak dál, tak se přesunulo to online, jo? Což už je jako delší dobu, ale teď s rozmachem těch dating apps a všech těch jako swipeovacích aplikací a tak dál, tak vlastně došlo k tomu, že se strašně moc a tak trošku jako uměle vyzdvihl ten vzhled, protože ten první aspekt, který vidíme a podle toho se rozhodneme, jestli ano nebo ne a rozhodujeme se extrémně rychle.
8: No tak v kavárně, když jste se před 20-50 lety s někým potkala, tak taky první byl vzhled, ne?
7: Jo, byl, ale současně jsme viděli třeba neverbální chování, ten člověk na nás nějak promluvil, třeba jsme cítili, jak voní.
8: Jo, a nebo teď vidíte fotku prostě.
7: A teď vidíme jednu fotku a to je všechno. Jo, přesně tak.
8: Chápu.
7: A ty aplikace mají vlastně jako pro ty jména, teda jako muže, obrovskou nevýhodu v té disproporci, protože je tam mnohem víc mužů než žen, to je jako jedna věc. A za druhý ty algoritmy ještě favorizují ty hodně atraktivní jedince, protože ty se zobrazují mnohem častěji a tak dál. Takže nějaký třeba průměrně vypadající muž nebo kluk, tak na těch aplikacích má mnohem menší úspěšnost, než by třeba jako měl v tom běžném normálním životě.
8: A teď ještě ty standardy krásy jsou samozřejmě jako
7: no, a to je ta třetí věc, která si myslím, že která se s tím jako sešla taky. A to je vlastně všechno to jako fitness, influencerství a všechny sociální sítě a vystavování těch ideálů. A samozřejmě, že je z toho spoustu jako uměle upravených, spoustu z toho jako není reálných. A my, i když to víme, tak my se prostě neumíme vyvarovat sociálnímu srovnávání. A čím víc je nám ukazován nějaký atraktivní, jako dejme tomu třeba potenciální rivalové nebo druzí lidé, tak tím narůstá nespokojenost s vlastním tělem. Jo? A tady to všechno, když se dá dohromady, tak ten looks maxing vlastně dává takový jako návod na to, jak bych mohla taky vypadat, nebo mohl vypadat taky dobře a mít úspěch i na tom sociálním poli.
8: Dobře, ale ten návod je dost brutální, ne? Protože já nevím, jestli znáte influencera, amerického influencera Clavicullera.
9: My name is Clavicular. I'm 20 years old. I believe in looks maxing.
8: Ten třeba ukazuje videa na sociálních sítích, kde si píchá jehličky kolem očí.
9: In the morning. If my jaw looks a little weak, I'll bone smash to strengthen it.
8: Do toho se mlátí různými předměty, kovovou trofejí, kladivem do čelisti, proto aby mu zesílila ta kost a vytvarovala nějaké rysy, které považuje za atraktivní.
9: It's just hard to exactly pinpoint what percentage came from taking tests or what percentage came from bone smashing or just
8: bone smashing se tomu říká. To je dost nebezpečné a nefunkční, tady musíme říct, se dá jako zdůraznit. Zároveň proč to dělá? To jsou dost drsné metody, jak vypadat v jeho očích hezčej, ne?
7: No, ono je to vlastně strašně zajímavý, protože ten looks maxing, no, teda jako můžeme rozdělit, to si myslím, že ještě docela důležitý, ho rozdělit na ten jako soft a hard maxing. Jo, kdy ten soft, to je něco, co dělá spousta lidí a dělají to už jako dávno, patří do toho třeba i dobrá hygiena, jo, nebo prostě skincare, péče o pleť, o vlasy, já nevím, o zuby, oblékání, nebo barevná typologie, což je teď taky hodně trendy.
8: Jo,
7: snažíme takovýma způsobama zlepšit svůj vzhled. A potom je ten hard maxing, kam patří právě třeba bone smashing, což je teda takováhle jako brutální metoda, která, jak se řeklo, tak je nefunkční, což je smutný. Ona je taky strašně nebezpečná samozřejmě.
8: No je,
7: ono to vychází z toho předpokladu, že se domnívají, že ve chvíli, kdy dojde k nějaký fraktuře té kosti nebo je ta kostní tkáň nějakým způsobem narušená, tak potom, když srůstá, tak zesílí a bude větší, bude robustnější, silnější a tím pádem oni získají ty rysy,
8: jako
7: které by chtěli.
8: Ostré rysy.
7: Takže
8: vlastně
7: přesně tak, třeba prostě tu, jo, třeba tu prostě jako širokou čelist, jo, a tak dál. A co mi na tom přijde jako strašně zajímavý, tak je, že to jsou věci, které jsou jako dozdané geneticky, jo, že my prostě máme nějakou jako lebku, máme nějakou strukturu té tváře a oni se vlastně snaží ještě dál a hacknout i tu genetiku. Jo. Ve smyslu, že prostě oni pak samozřejmě jako podstupují i různé operace, jo, a tak dál, takže to jde i tady tím způsobem. To je vlastně způsob, jak si to jako udělat doma sám, až na to, že to teda jako nefunguje.
8: Jo.
7: Jo, ale že vlastně věří, že to můžou změnit až tady jako na tu úroveň.
8: No a tam jsou i ty další věci. Já jsem mluvil o těch jehličkách kolem očí, tomu se taky nějak říká Kentle tilt, prostě sklon vlastně té oční, té štěrbiny nebo
7: no, to tam zakřivení. Tam jde o to, že se vlastně udělá spojnice mezi vnitřním a vnějším koutkem oka a aby to bylo atraktivní, tak by měl být ten vnější koutek výš.
8: Aha.
7: A tím pádem ten člověk získá hunter eyes, oči olovce, a naopak, když je to níž, tak má oči oběti. A správně by to tedy mělo být tak, že když máme ty maskulinní rysy, tak mezi ně patří i prominentní nadočnicové oblouky, což vlastně potom vede k tomu, že ty oči jsou takový jakoby zapadlý.
8: Jasně.
7: Tím pádem není vidět to víčko, což je ten cíl, proč si třeba píchají ty jehličky, protože nesmí být vidět to horní víčko, protože jinak to vypadá jako feminině a vypadáte zranitelně, jo, prostě vypadáte jako oběť. Takže oči hrajou obecně jako hodně velkou roli.
8: A ta čelist taky, že to je ten mewing, to je to pokládání jazyka na vrchní patro, nebo nějaké ty cviky, které mají vám protáhnout ty svaly, abyste prostě vypadali, aby ty rysy byly ostřejší, jo.
7: Přesně tak, aby ty lidi vypadali maskulinnější.
8: Kdo to vymyslel tohleto? Kdo tenhle standard stanovil?
7: Ono to pochází z té subkultury incelů a celé té manosféry. Samozřejmě, že třeba co se týče nějakých jako úprav vzhledu i radikálních, tak to třeba jako u žen není nic nového, jo? Ale co se týče tady klety, když zůstaneme u toho luxmaxingu a toho, co pod to spadá, tedy podle těch současných definic, tak to vychází z této subkultury a vlastně jde o to, že protože jak je to celý jako hodně biologicky deterministický a geneticky, že jo, takže prostě na to, aby člověk byl úspěšný u opačného pohlaví anebo v tom sociálním světě, musí být atraktivní, musí vypadat maskulině, musí mít tedy ten nějaký přesah, ale toho dosahuje jenom jako malé procento mužů. A tady to je vlastně jako způsob, jak z toho ven, jak získat tu atraktivitu a to potenciální sociální postavení a ty ženy. Ale současně, když zůstaneme tady v té subkultuře, tak není cílem, aby si pak našli jako nějakou partnerku a s tou založili rodinu a všichni byli šťastní, jo, protože oni zase o těch ženách mluví tím dehonestujícím mizogynním způsobem. Takže to vlastně jako je takový, že se tady z toho jako snaží vymanit, ale není cíl, aby navázali nějaký jako láskyplný hluboký vztah.
8: Dobře, takže cíl je co? Cíl je mít jako tu moc.
7: Cíl je prostě jako dominovat. Přesně tak. A na tom společenském žebříčku, že
8: oni to spojují se společenským žebříčkem, že kdo je krásný, tak je jako mocný, úspěšný.
7: Ano, to tak jako trošku jako je, jo, protože máme jako ty halo efekty, máme ty pretty privilege a tak dál. Samozřejmě, že ne v takhle jako extrémní formě, ale jako tady je třeba dobře podložený fenomén, že atraktivnější lidi mají celou řadu výhod, ať už se jedná samozřejmě o výběr partnera, tak třeba že dostávají menší tresty u soudů, platí menší pokuty, jo, mají opravdu jako dost výhod. Takže ono to jako není teoreticky jako úplně cestný, ale oni to jako dovedli hodně ad absurdum. Teď jde jenom o to, aby byli super atraktivní, super mocný a vlastně jakoby hackli tu vnitropohlavní i mezipohlavní kompetici, jo. Nejenom na úrovni toho výběru partnera, kdy si vybírají ty ženy, nebo ženy je, ale i mezi sebou, že oni jsou pak jako dominantnější sociálně než ti ostatní muži, kteří vůbec nejsou takhle jako mužní a krásní, což samozřejmě jako ti ostatní muži takhle vůbec vnímat nemusí, jo, ale
8: jasně,
7: to je nezajímá, protože oni žijou v té sociální bublině, kde se navzájem hodnotí a motivujou a dávají si rady.
8: Ten ideál krásy u mužů, kteří teda sami sebe považují třeba za nepříznivce luxmaxingu, tak to není, vy jste mluvila o tom totiž, že to je tady stovky tisíce let možná, tak ale tohle to není tady stovky a tisíce let. Jak se to proměňovalo, jako nebo dřív, já si nedovedu představit, že někdo v 15. století vezme kladivo a mlátí si teda do čelisti.
7: Jako dělali to, ale asi za účelem, aby třeba jako zabili soupeře nějakého.
8: No
7: ale,
8: je dobře, někoho jiného, ne, sami sebe.
7: Ale jasně, no. Vždycky jako šlo o to, aby ten jedinec byl nějakým způsobem jako atraktivní, jo. A ty ideály, ty se jako mění, ty módní trendy se mění, jo. Takže jednou prostě bylo v 15. století trendy vysoké čelo, lidi si vytrhávali vlasy, potom velká lítka, dávali si vycpávky, jo. Prostě jednou paruky, bílá pleť, jednou svaly. Jo, to jako všechno prostě se takhle mění. Jako různě mění. No, ale co vlastně jako zůstává a z toho evolučního hlediska to vlastně jako dává absolutní smysl, tak jsou nějaký znaky, které ukazují na nějakou jako genetickou kvalitu toho člověka, na reprodukční potenciál, na reprodukční zdatnost. A to právě jsou ty pohlavně dimorfní znaky, kam spadají všechny ty jako maskulinní znaky. A
8: to na jsou ty oblouky, že jo, jak jste mluvila.
7: Jo, třeba, ta široká čelist, ty nadočnicové oblouky vysoké, jo, ten jako hranatý obličej.
8: Což všechno asi přijímáme ze zvířecí říše, ne? Jako evolučně, geneticky.
7: No jo, tak jako ne úplně, jako, ale to, že jsou důležitý znaky, které souvisí s tou fertilitou, zdravím a tak, tak to jo. Jo, to dává smysl. A tak to bylo jako vždycky. A u mužů je tady nejdůležitější tělesná výška, to se ukazuje, že jako hraje hodně velkou roli, ale ono samozřejmě, že jde jako i o to, jak je to relativní, jo, takže i o to, jak vysoký je ten druhý partner. A potom postava, ty znaky, které ukazují na nějakou fyzickou zdatnost a na schopnost obstát v boji a získat zdroje. A ono, i když jako dnešní svět vypadá na první pohled jinak, tak to není jako úplně irelevantní. Protože třeba v té vnitropohlavní kompetici to pořád jako funguje krásně.
8: Že to propisuje do něho, i do těch luxmaxerů, i do těch přestavů luxmaxerů.
7: No a ty, ty tady to právě, proto já to taky jako zmiňuji takhle obšírně, protože oni hodně staví na těch evolučních vysvětleních, akorát, že to strašně zjednodušujou a vlastně to jako sparodujou trošku, ale pak si takhle škodí, jo, pak se prostě jako bijou kladivem do hlavy, přitom ten výběr partnera, jako co se týče třeba maskulinních znaků, tak tam vůbec nejde o to, že by čím jsou muži maskulinnější, takže by byli hodnoceni jako atraktivnější. To není pravda. Pak to začne klesat, protože s tou jako vysokou maskulinitou se pojí další charakteristiky, které třeba už nejsou tak žádoucí pro vztah nebo pro nějaké soužití, třeba vysoká agresivita nebo promiskuita a tak dál. Takže tím pádem to není tak, že čím je muž maskulinější, tím by byl hodnocen jako atraktivnější. A oni vlastně takhle vzali jako spoustu těch věcí, těch poznatků, no a potom to takhle jako přepálili, no. Což ono taky jako mimochodem, když si vybíráme partnera, tak zvažujeme strašně moc různých znaků a vzhled je jako jeden z nich. On samozřejmě jako není náhodný, takže my třeba i na základě fyzických rysů jsme schopni odhadnout nějaký osobnostní rysy. Jo, takže ono to jako všechno spolu souvisí.
8: Ale je toho víc.
7: Ale je toho, je toho o mnohem víc.
8: Symetrie hraje třeba roli?
7: Symetrie je jeden jako z nejdůležitějších aspektů v tom výběru a to je i univerzální a to je i třeba napříč druhama.
8: Jo, to platí u toho luxmaxingu taky, jak jsem se dočetl. Jako no, symetričnost je důležitá.
7: Jasně. Oni to mají jako dobře jako zmáklí, na co se zaměřit, ale na druhou stranu pak třeba dělají bone smashing, který často vede právě k asymetrii, protože oni si ten obličej rozbijou a pak už tu symetrii ztrácí. Jo? A ono teda jde o to, že ta symetrie nikdy není absolutní. Tváře, které mají absolutní symetrii, což znamená, že se musí vytvořit uměle, nejsou hodnocené jako atraktivnější, protože působí nepřirozeně. Prostě to není žádoucí, aby byla ta tvář absolutně symetrická. A ta symetrie právě zase jako ukazuje na nějakou tu vývojovou stabilitu, na schopnost třeba během ontogeneze odolávat různým patogenům, parazitům, nemocem a podobně. Takže on je to jako dobrý marker vývojové stability, to jako jednoznačně, jo. No, ale dá se to i takhle zničit.
8: Tak, luxmaxeři jsou jenom muži? Existují i luxmaxerky? Jako ženy?
7: Tím, jak se to rozšířilo na sociální sítě, tak teďkon už to jako používají hodně i v kontextu péče jako o vzhled nebo sebezdokonalování v kontextu žen, i když to teda jako původně vychází tady z té sféry, ale teďkon už se to dostává do toho mainstreamu, kdy vlastně jde zase jako o ten biohacking a o to vypadat co nejlíp. Face maxing, body maxing, hair maxing and hygiene plus oral care maxing. Takže to tady taky jako bylo vždycky a už jen to už jako tuplem není žádná novinka, že by používali jako skincare a nějaký tejpy na noc, aby neměli vrásky a tak dál. Looks maxing equals glow up, but on steroids. To si myslím, že vlastně měli poměrně snadný ti luxmaxeři, že opravdu měli jako kde brát a kde se inspirovat, protože ten ženský beauty průmysl je tedy jako opravdu rozvinutý.
8: A to se bavíte o tom, nebo mluvíte o tom softmaxingu, že
7: o tom softmaxingu,
8: pořád je ten hard.
7: Ale o tom hardmaxingu, tak tam zase třeba existují subkultury, jako třeba jsou Bimbo Barbie.
8: Jasně, což plastické operace a tohle.
7: Přesně
8: vlastně
7: tak, kde vlastně oni zase se snaží být extrémně femininní. Takže oni si třeba odoperují žebra, aby měli lepší poměr pasu a boku, mají všechny ty operace jako obličeje, prodloužený vlasy a tak dál, botoxy a podobně.
8: Nicméně luxmaxing jako takový je teda dominantně mužská záležitost a cílí teda hlavně na mladé muže, asi chápu to správně. Jako no, přes ty sociální sítě se ta videa těch luxmaxerů mají dostat zejména 15-letým, 20-letým.
7: No, klidně
8: klukům.
7: I mnohem mladším.
8: Ještě
7: klidně
8: mladším,
7: i už právě jako během puberty se k tomu jako kluci dostávají, což mi přijde jako úplně strašný, protože oni v tu chvíli ještě jako nemají hotový ten vývin a oni jim tam radí třeba brát různý hormony a tak dál.
8: Jo, to se netýká jenom změn zevnějšku, ale že i berete nějaké růstové
7: ono
8: hormony?
7: To spolu, nebo... No a klidně jako i růstové, podle toho, k čemu se zase jako kdo dostane, ale i zevnějšku, jakože třeba testosteron, což pak může vést jako ke sterilitě mimochodem, jo, jakože tady to by asi jako bylo fajn, kdyby jako ty lidi věděli. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy berou ty hormony, tak potom na to reaguje jejich vlastní produkce, takže oni třeba můžou přestat produkovat testosteron a do konce života můžou jít na těch suplementech. A různé peptidy, prostě jako mají vlastně zatím hrozně moc různých takovýchhle strategií, jak docílit toho vzhledu. A ono to taky třeba právě tady ta skupina těch hodně mladých kluků je vlastně pro ně fajn, protože oni tím, jak dospívají, tak oni přirozeně jsou jako víc maskulinní a tak a tím získávají pocit, že to funguje. Ale ono by se to jako dělo i bez tady těch jako věcí a nemělo by to pak jako ty různý následky, jaký to na ně má, nejenom po té fyzické stránce, ale potom i po té psychické.
8: No právě protože nemůže tenhle ten trend, nebo to, co vidí na tom mobilu, když swipují na TikToku a Instagramu a tak dále, nemůže to vést k nějaké jako dysmorfické poruše potom? Těm představám o vlastním těle, které jsou úplně jako odlišné od reality, že jsou nedokonalí.
7: Ono to zcela nesporně může zvyšovat tu nespokojenost vlastním tělem. Ono to sice zní, že to je něco, jako, co není moc důležité, ale ono to hodně silně koroluje třeba potom s well-beingem, s tím, jak se cítíme, s naším sebevědomím. Jo, a tady to jsou třeba věci, které třeba právě v tom seznamování pak hraje jako velikánskou roli, ale o tom už teda jako nikdo nemluví. A co se týče té dysmorfické poruchy, tak to jo, to s tím jako může souviset taky. Ono je samozřejmě jako otázka potom té kauzality, jo, jako jestli ty lidi, kteří mají dysmorfickou poruchu, tak spíš se tady k tomu jako přikloní, anebo jestli to jako způsobuje, protože je tam poměrně jako vysoká dědivá komponenta u té dysmorfické poruchy, takže ty lidi jako můžou mít nějakou predispozici a tohle to určitě může být třeba jako jeden ze spouštěcích faktorů. Jo, takže co mě na tom třeba ještě jako hodně rozrušuje, tak je to, že propagátoři, kteří takhle jako radí už klidně jako i těm za mě jako malým dětem, prostě lidem v pubertě, tak oni na to mají postavený obrovský biznes. Takže to je to, co mě na tom jako opravdu jako hodně
8: jako marketingový, nebo prodávají třeba i ty
7: suplementy. Oni prodávají za prvý různé suplementy, za druhé různé semináře, tutoriály.
8: Je to komunitní až možná?
7: Jo. A oni pak mají samozřejmě i jako různý online fora a tak, kde se hodnotí. Ono teda ještě, jak jsem mluvila o těch aplikacích, tak ona tady to existuje i přesně na vzhled, kde se vyfotíte a pak si landmarkujete obličej, když se dá takhle jako body na jednotlivý jako části těla a ono vám to úplně přesně jako spočítá, kde se odchylujete od těch ideálů a co byste jako měli dělat a tak dál, takže jo, tam je to jako zatím je tvrdá matematika.
8: Vy jste ale říkala, že ty trendy přicházejí a odcházejí, že se to prostě v průběhu historie několikrát měnilo, tak není looksmaxing jenom pomíjivý trend, něco, co za pár let, že si na to třeba ani nevzpomeneme, nebo bychom se k tomu měli nějak jako celospolečensky postavit?
7: No, looksmaxing, když to vezmeme jako nějakou snahu o zlepšení toho svého vzhledu a tak, tak to vlastně není nic jako nového. A jinak ta terminologie, tak to jako zmizí časem, že to je úplně jasný, ale uvidíme, jak to prostě bude dál ve smyslu, že proč to vlastně jako ty mladý kluky nebo mladý muže, proč je to tak oslovuje, jo? To si myslím, že je klíčová otázka. Protože my tady máme třeba to, že ti muži zažívají obrovskou osamělost a vlastně je to právě jako stigmatizovaný na to, aby o tom mluvili. Potom mají samozřejmě všechny ty problémy třeba se seznamováním, můžou to být ročníky, které vlastně jako během covidu, během těch izolací byly v těch citlivých období, kdy právě měli třeba jako navazovat ty jako různé kontakty a tak dál. A pro ně se tady to jeví jako nějaká jako dobrá cesta a východisko. A to si myslím, že je přesně ten moment, na který my bychom se měli zaměřit a vlastně řešit ty příčiny, proč to tak je. To, že se nějakých pár lidí jako bije kladivem do hlavy, jako OK, to tady vždycky byli takovýhle lidi a vždycky budou, jo, to mi nepřijde jako nějak důležitý, ale co mi přijde zásadní, tak je, že to oslovuje nějaký jako segment mužů a i když ne třeba v té úplně extrémní podobě, tak klidně v té jako menší a ono je to vlastně i vstupní membrána potom do té manosféry, nebo může být. Jo? A to je asi taky jako věc, před kterou bychom jako raději třeba ty lidi jako ochránili, než je tam jako vrhli tím, že jim jako nerozumíme a vlastně my jako nenabízíme možnosti, jak se třeba jako realizovat a nějak se jako uplatnit v tom současném světě, který pro ty mladé muže prostě není jednoduchý, protože se mění i ty standardy, mění se jako ty ideály maskulinity, vzory chybí, jo, jakože vlastně jako to mají strašně těžký a tady to je jako jedno z východisk, který ale pro ně potom může ve finále mít jako strašně negativní dopady.
8: Dobrá. Moc díky, že jste přišla. Jsem za to hrozně moc rád, že jsme se o tomhle mohli bavit tady spolu.
7: Já moc krát děkuji za pozvání.
8: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zuzana Štěrbová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky z Národního ústavu duševního zdraví, kterou jsem vyspovídal tady u nás ve studiu na téma Luxmaxing. Je to důležité, ožehavé téma, které létá napříč sociálními sítěmi. Třeba jste na něj už sami taky narazili. Máme tu nový týden plný celé řady událostí a my jsme tu od toho, abychom je co nejsrozumitelnější formou dostali k vám, kteří nás posloucháte. Mějte se krásně a díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Martin Matějka doplní zpravodajský souhrn.
1: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Izrael nestáhne svoje vojáky z Libanonu, navzdory příměří tam útoky v sobotu zabili 20 lidí. Čeští volejbalisté na závěr Evropské ligy porazili Gruzii, ale semifinále si nezahrají. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí. Pracovníci veřejnoprávních médií se stávkují, k jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně méně peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
3: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
1: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale taky v regionech. Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili. Podle izraelského ministra obrany Izraela Katze jednotky zůstanou na svých pozicích. Jeho výrok přichází v den, kdy se ve Švýcarsku jedná o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Iránští vyjednavači zdůraznili, že Libanon je součástí memoranda, které prezidenti Iránu a Spojených států podepsali ve středu. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballáh se v pátek dohodli na příměří. Sobotní izraelské útoky na jihu země ale podle libanonské státní tiskové agentury NNA nepřežilo nejméně 20 lidí. Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informaci zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 000 méně než loni a jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího autodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, a budou příčiny ještě vyhodnocovat.
4: Už teď víme, že se daleko více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. Navzdory pátému vítězství ze 6 zápasů národní tým nepostoupil do semifinále. Tam budou dosud neporažené reprezentace Dánska, Nizozemska, Finska a Izraele. Fotbalisté Nového Zélandu vyzvali na mistrovství světa Egypt. Pro oba je to druhé utkání ve skupině a více teď řekne Kristián Šveda.
5: Za malou chvíli začne druhý poločas utkání, potom prvním vedou fotbalisté Nového Zélandu nad Egyptem 1-0. Gól dával Sermon. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Další výsledky z mistrovství světa jsou následující: Španělsko, Saudská Arábie 4-0, Belgie, Irán 0-0 a Uruguay, Kapverdy 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 u Kroměříže nehoda a u sjezdu na Rousínov překážka. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž čerstvá nehoda. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, který zasahuje i do protisměru.
7: Je tam osobní vozidlo, dvě dodávky a kamion, který leží na boku a kabina zasahuje do protisměru. Ještě tam nebyla ani policie, teď to tam řídí asi někdo, nějaký účastník, tam je nějaký doprovodný vozidlo.
6: A podle kamer na místě už policie je a vypadá to, že dálnice u nehody na kilometru 254 směr Brno teď stojí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Rousínov pneumatika na vozovce Exit 216 v odbočovacím pruhu. A na D6 u Chebu mlha, špatnou viditelnost hlásí náš zpravodaj i na trase Cheb až.
8: Někde je opravdu místy maximálně 50 metrů viditelnost. Za Chebem se to střídá, někde je OK a někde to je taky, že musím jet 60, protože nevím kam jedu.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy bouřky a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Cerda.
9: Probouzíte se do brzkého pondělního rána stále s nočním Radiožurnálem a právě teď máme 6 minut po čtvrté. Zlínský kraj otestuje venkovské prodejny budoucnosti. Pilotní projekty vzniknou v Rudimově a Vítonicích. Jak mají fungovat takzvané prodejny 24/7, uslyšíte v další reportáži.
2: Noční Radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Green Day zazněli v nočním radiožurnálu a máme hlášené komplikace ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž. Neprůjezdná. Na kilometru 254 se srazilo několik aut. Je tam převrácený kamion, který navíc zasahuje i do protisměru. Poslední sjezd směr Brno je exit 258 Kroměříž západ. Obě to jde po silnici 47 podél dálnice do Bezměrova a pak exit 253. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračujeme dalším tématem. Zlínský kraj chce otestovat, jak by mohl v budoucnu fungovat venkovský maloobchod. V Brudimově a Vítonicích proto vzniknou první takzvané prodejny 24/7. Kombinují klasický prodej s obsluhou, samoobslužný režim a moderní technologie. Kraj na oba projekty poskytne dotaci celkem přes 6,5 milionu korun.
3: Tady zrovna byl obchod, tady, a to bylo jako fakt skvělý.
4: Mladá maminka Hana říká, že poslední obchod ve Vítonicích zavřel před 9 lety.
3: A jsem pojízdná, ale spoustu jako starších lidí pojízdní nejsou.
5: Po uzavření obchodku jsme zajistili dvakrát týdně dojíždí na pojízdná prodejna, což není zcela úplně komfortní.
4: Popisuje zásobování nezávislá starostka Vítonic Ladislava Hradilíková. Teď se ale situace v obci se 400 obyvateli změní.
5: Tady na této zelené ploše mezi kulturním domem a základní školou vyrůste obchůdek.
4: V obchůdku otevřeném 24 hodin denně 7 dní v týdnu bude v určité hodiny obsluha, aby nové technologie a přístup přes karty neodradili starší obyvatele.
5: Co bude novinkou? Bude instalace například defibrilátoru, úřední elektronické desky, také výdejná zásilek, protože pošta do obce nezajíždí.
4: Doplnila starostka. Maminka Hanka i další kolem jdoucí Stanislava se na novinku těší.
3: Určitě mít tady možnost 24/7. Jakéhokoliv obchodu, jak nezaplacení.
6: Samozřejmě jsme nadšení, protože pro nás, co vlastně pracujeme tady v místě bydliště, tak musíme každý nákup dojíždět do města i pro ty ostatní starší lidi, kteří nemají možnost a musí pořád někoho prosit, aby jim dojeli na nákup, že to bude super.
4: Stavba vyjde na téměř 6 milionů korun a Vítonice na ní získali přes 4 miliony korun dotaci od Zlínského kraje.
7: Kraj hlavně hledá cestu, jak naplánovat budoucnost maloobchodu na venkově.
4: Popisuje krajský radní Tomáš Chmela z hnutí STAN. Moderní systém 24/7 by mohl vyhovovat všem generacím.
7: Jedná se o pilotní projekt, kdy získaná data budeme dále vyhodnocovat a cílem je hledat inspiraci pro celý venkov Zlínského kraje.
4: Ve Vítonicích mají už hotový projekt a non-stop obchůdek by rádi otevřeli už letos na podzim. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Teprve po druhé v historii se proti sobě postavily fotbalové reprezentace Nového Zélandu a Egypta. Přípravné utkání v roce 2024 vyhráli Afričané, teď se ale hraje na mnohem větší scéně na mistrovství světa. Novinky z druhého poločasu má reportér Kristian Šveda.
3: A mám velmi aktuální novinky. Začala 61. minuta zápasu a v 58. tedy před necelými 3 minutami se povedlo Egypťanovi Mostafu Zikovi vyrovnat skóre na 1-1. Nový Zéland vedl od 15. minuty, kdy se prosadil Finn Sermon. Nicméně teď ve druhé půli měli Egypťané velký tlak a právě Mostafa Ziko dokázal hlavou vyrovnat, skórovat, takže nerozhodné skóre platí v 61. minutě. Teď souboj na útočné polovině Nového Zélandu po takové srážce zůstává ležet na hrací ploše Boxall. Nicméně hlavní sudí foul nepíská, k velké nevoli Boxalla, a hraje se dál. A Egypťané rozehrávají ze své poloviny, dávají balon na levou stranu hřiště a snaží se založit útočnou akci, nicméně ta je zbržděna. A tak přihrávka do zadních řad, tentokrát centruje Ibrahim. Přihrávka a tohle už faul bude. Tentokrát se provinil McCowett, takže to podstatné platí stále. 1-1 je skóre mezi Novým Zélandem a Egyptem na fotbalovém mistrovství světa ve skupině G, kde jsme zatím viděli jen samé remízy. No a zdá se, že to k další remíze začíná zpět i v tomto utkání. Takže Sermon úspěšným střelcem na straně Nového Zélandu, Ziko na straně Egypta. 62. minuta, 1-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Oh, Father, tell

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Je půl páté. Krátké zprávy připravil Martin Matějka.
1: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. A podle íránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účastu siluje prezident Petr Pavel. A podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazků aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle Tomáše Neřolda z Besipu by měli na cestu vyrazit odpočatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je taky mít s sebou v autě dostatek jídla a vody. A kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. A podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espriella podle nich získal 49,7% hlasů. Porazil tak levicového Ivána Cepedu. Volební kampani dominovaly bezpečnostní otázky. De la Espriella navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Senátor Cepeda naopak usiloval o navázání dialogu. Sport. Fotbalisté Španělska berou ve druhém utkání na mistrovství světa první vítězství. Nad Saúdskou Arábií vyhráli úřadující evropští šampioni 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Íránem a Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Poslední duel nočního programu mezi Novým Zélandem a Egyptem vidí Christian Schweda.
2: 72. minuta zápasu a Nový Zéland už prohrává s Egyptem. Egypťané otočili skóre a teď vedou 2-1. Tu zatím vítěznou branku dal Mohamed Salah. Kristián Čveda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále zavřená D1 u Kroměříže a omezení na D7 u Loun. Dálnice D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž neprůjezdná. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, zasahuje i do levého pruhu v protisměru. Policie už provoz na Brno odklání na exitu 258 Kroměříž západ. Obě se to dá podél dálnice po silnici 47 do Bezměrova, pak exit 253 Kojetín.
5: Bude to na kopo, kamion leží před levý pruh a z vodidla do protějšího pruhu a je tam nabouraná dodávka.
4: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za Louny hlásil náš zpravodaj odstavené auto. U nové odpočívky Smolnice na 42. kilometru.
6: Cestou sedulých 500 metrů je odstavený auto na blikačka. Má tam za sebou trojúhelník asi nějakej 10.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme ráno a večer i jasno a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
7: Na šumavské Kvildě začala oprava kostela, který poškodil čas a také i horské počasí. Na renovaci se skládají tamní obyvatelé, hosté, podnikatelé i chalupáři. O sbírce vám za chvíli řekneme víc v nočním Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Pink Floyd zazněli v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Humpolcem hlásíte velké kusy pneumatiky. 98. kilometr.
3: Jeden velký kus leží na dělící čáře mezi pravým a levým pruhem. O 50 metrů dál další velký kus leží v pravom pruhu.
2: A připomínáme neprůjezdnou D1 z Ostravy do Brna. Za sjezdy na Kroměříž na kilometru 254 leží kamion na boku. Havarovala tam taky dodávka. Bude to nadlouho. Sjíždí se na exitu 258. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po mimořádné zelené vlně pokračujeme dalším tématem. Stálí obyvatelé, chalupáři i návštěvníci Šumavy se skládají na opravu kostela svatého Štěpána v Kvildě na Prachaticku. Práce teď začaly u vstupního portálu a dveří, které dlouhodobě poškozovala voda a počasí. Kostel je jednou z dominant obce a zároveň je nejvýš položenou stavbou svého druhu v Česku.
4: Milan Koller tady teď u kostela vyřezává něco z takového tvrdého polystyrénu.
5: Je to vlastně šablona, která se musí udělat na čele kostela.
4: Na vrcholu toho portálu je takový ornament, který vy musíte zrestaurovat.
5: Tak, muselo se to oklepat až na cihlu, také to nejvíc nejhorší máme tak nějak za sebou.
4: S Radkem Térem, nezávislým starostou Kvildy, pozorujeme pracovníky, jak nahazují portál kostela.
6: V současné době probíhá tady oprava vstupního portálu kostela, včetně obou stupních dveří a jejich nadsvětlíků. V dalším stupni pak by tedy mělo dojít k odvětrání střešního pláště, no a pak v dalším kroku by mělo proběhnout odvodnění, odrenážování celé stavby.
4: Tím by se vám mělo podařit dostat pod kontrolu tu vlhkost, která kostel trápí.
6: Pak by teda mohlo dojít k obnově těch vnitřních výmaleb.
4: Na tu rekonstrukci se složili lidé.
6: Jak místní podnikatelé, tak i návštěvníci, hosté Kvildy. V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už a budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
4: Lidi můžou přispět třeba tak, že si naskenují QR kód, který je vyvěšený na jedné straně kostela. Vy ale tady pořádáte i různé benefiční koncerty.
6: Je to tak, máme také webové stránky www.kostelkvilda.cz, kde vlastně jsou veškeré informace.
4: Majitelem kostela je Římsko katolická farnost Vimperk. Iniciativu lidí už dřív ocenil například tamní farář Jaromír Stehlík. Z Kvildy Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Nirvana zazněla v nočním vysílání Radiožurnálu. Už za 9 minut to bude 5. hodina a s ní ranní Radiožurnál s moderátorem Petrem Králem. Ovšem, než nastane střídání, pojďme ještě na mundial.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
0: Na světovém šampionátu ve fotbale není nouze o překvapení. O další se postarali reprezentanti Kap Verd, kteří po remíze se Španělskem tentokrát hráli vyrovnané utkání i s Uruguayí. Konkrétně utkání skončilo 2-2. Co zajímavého se děje v zápase Egypt-Nový Zéland, zjistíme nyní od Kristiana Švedy.
3: Nový Zéland prohrává s Egyptem 1-3, byť teď centr do pokutového území. Novozélanděné jsou v tlaku a snaží se ještě zvrátit tento stav. Mají na to zhruba 5 minut, běží totiž druhá nastavená ze 7 celkově avizovaných nastavených minut ve druhém poločase. Další centr do pokutového území, srážka brankáře s útočícím hráčem, píská se útočný faul, brankář Shobir, brankář Egypta, zůstává na trávníku a je to tedy vyhodnocené jako faul, to znamená Abdelmadjid si bude muset postavit balon a rozehrát, uvidíme, jak dlouho bude ležet brankář Egypta na trávníku. Rychle tedy můžu v přerušené hře shrnout to nejpodstatnější. Nový Zéland šel do vedení v 15. minutě, kdy se prosadil Sermon, nicméně po změně stran po přestávce se podařilo Egypťanům prosadit hned třikrát. Zico, Salah a Trezeguet, to jsou střelci, kteří se postarali o to, že Egypt tedy vede nad Novým Zélandem 3-1 a zdá se, že ve skupině G tedy uvidíme první zisk 3 bodů, protože zatím předchozí 3 utkání. Skončila ještě teď breaková situace pro Egypt, zakončení, které skončí gólem, ne! Nakonec brankář se vrhl do té střely, takže byť měli Egypťané ještě šanci na to zvýšit na 4-1, tak z toho branka není. Běží třetí nastavená minuta z celkových 7 ve druhém poločase. Nový Zéland, Egypt 1-3. Kristián Švera, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

promise in mind, same old us.

0: Radiožurnál 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Vláda dnes bude rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Island po dvouleté pauze obnovil lov velryb. Tenistky Bousková a Nosková vyhrály přípravné turnaje před Wimbledonem. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se nezúčastní dnešního jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo pojede na červencový summit NATO do Ankary. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
3: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
1: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Island minulý týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí, a to po dvouleté pauze, informovala o tom agentura AFP. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kytovců pozastavila mimo jiné kvůli slabé poptávce.
4: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
1: Maďarský premiér Péter Maďar na sociální sítě oznámil pondělní mimořádné zasedání vlády. Následně se pak setká s poslanci své strany TISA. Podle serveru Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šujoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. Server poznamenal, že tyto vnitropolitické kroky budou předcházet důležitému regionálnímu summitu. V úterý Maďarsko v historickém paláci v Gedale přivítá premiéry ze zemí Vyšegrádské skupiny. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS-kami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí zpráv bývá také odkaz na web, který slouží k provedení platby. Tento odkaz ale vede na falešné stránky. Cílem je vylákat osobní a platební údaje, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
5: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
1: Sport. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. Hlavní soutěž Wimbledonu začne za týden a na něm si vracející se Američanka Serena Williamsová zahraje ke čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 grandslamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu, jak pořadatelé Wimbledonu oznámili na sociálních sítích. A fotbalisté Nového Zélandu dohráli na mistrovství světa utkání s Egyptem. Výsledek zná Kristian Šveda.
6: Fotbalisté Nového Zélandu podlehli Egypťanům 1-3, i přestože vedli. V prvním poločase se prosadil Sermen, nicméně Egypťané otočili skóre díky brankám Zika, Salaha a Trezegueta. Kristian Šveda, Radiožurnál.
1: A další výsledky z fotbalového mistrovství světa. Španělsko, Saudská Arábie 4-0, Belgie, Irán 0-0 a Uruguay, Kapverdy 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Kroměříže a neprůjezdná silnice na Znojemsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Humpolcem na kilometru 98 policie před chvílí odklidila z pruhů kusy pneumatiky. D1 z Ostravy do Brna je za sjezdy na Kroměříž neprůjezdná. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, který zasahuje i do levého pruhu v protisměru a dvě havarované dodávky. Uzavírka by měla trvat několik hodin, policie proto pustila kolonu před nehodou. Sjíždí se na exitu 258, oběd to jde po silnici 47 přes Bezměrov, pak exit 253 Kojetín. A na Znojemsku je neprůjezdná trasa Tasovice na Čeratice. V úseku zasahují záchranáři u převráceného nákladního auta. Možné objízdné trasy vedou přes Znojmo nebo Strachotice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, teď ráno a večer i jasno. Postupně bude oblačnosti až zataženo přibývat. Místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy. A po nich začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: 22. červen, den, kdy začala ohlášená jednodenní výstražná stávka v České televizi a v Českém rozhlase, což se projeví i v našem vysílání, ale nedotkne se to ranního informačního servisu, který jsme vám z podstaty toho, kdo jsme připravili i dnes. Dobré ráno.
9: Je lehká vůně listí, podzim vzduch je čistý, kolem procházíš.

0: Vítku, s Kolerbendem, hraní radiožurnál, začneme ho na náměstí v krásné Lípě na Děčínsku, to mají totiž novou houpačku a ne leda jakou. Kdo ji vyzkouší, tak zjistí, že vypráví příběhy 6 dětí z dětského domova. Jde o součást projektu Audio Houpačka, kroční kampaně, která je zaměřená právě na život dětí v náhradní péči.
1: Dom pro ně znamená střecha nad hlavou a rodina a zábava.
2: Jedním z hlasů na nahrávce je i 23-letá Dominika.
3: Půjdu nejspíš na vysokou v Ústí nad Labem na speciální pedagogiku, protože bych jednou chtěla být vychovatelkou v dětském domově.
2: Dominika žije v dětském domově v Krásné Lípě už od svých 9 let.
3: Motivaci mi dali vlastně i ty, které tady byly, protože se o mě strašně hezky starali a já jsem vlastně chtěla to předat dál těm dalším dětem, který prostě přijdou za pár let a budem špatně z toho, že museli někde takhle skončit, ale vlastně to tak špatný není.
2: Podobných příběhů mohou návštěvníci slyšet celkem 6. Vznik audiohoupačky mi přiblížila ředitelka dětského domova Sofie Wernerová.
4: Děti jsou šťastný v lůně matky a vzpomínají na to celý život a vzpomínají na to právě, když se houpou. My víme, že to je vlastně nejvíc uklidňující pohyb vůbec. Tam byl svět ještě v pořádku, tam se moc dobře cítili. Takže vlastně to houpání je taková asociace na vzpomínku na bezpečné místo, na bezpečný prostor.
2: Na realizaci houpačky se podílel i ústecký umělec Richard Loskot.
5: V momentě, když si člověk sedne na tu houpák a párkrát se zhoupne, tak rozmluví tedy nahrávky dětí, které říkají spíš věci, které jsou možná naprosto všední, ale které jsou dojemné a které mají promluvat hlasem, který má říct, že jsou to jedni z nás.
2: Houpačka bude na náměstí v Krásné Lípě do konce září. Následně by měla putovat do dalších dětských domovů v Ústeckém kraji. Kateřina Kučerová, Radiožurnál.

0: 5 hodin 15 minut. Irán a Spojené státy se zřejmě dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Podle zprostředkovatelů, tedy Kataru a Pákistánu, je teď lhůta 60 dnů na vyjednávání. Debaty mají ve Švýcarsku pokračovat do konce týdne a my se také tomu dnes po ránu budeme věnovat. Lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na dva dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Experti zkontrolují stroje a také otestují brzdy.
1: Na D1 překážka v Brně a uzavřeno za Kroměříží. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov a Ostravu dejte pozor, v Brně na konci zúžení za připojením z D2 na kilometru 198 překážka u středových svodidel.
2: Tam leží vlevo úplně od těch betonových hradidel, tak tam leží krumpáč.
1: A dálnice D1 z Ostravy do Brna za exitem Kroměříž západ zablokovaná na kilometru 255 havárie dvou dodávek a nákladního vozidla, to se převrátilo odklon provozu na exitu 254, jede se po silnici 47 za Bezměrovem zpátky na dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes nás čekají stále místy tropické teploty, připravit se musíme také na další silné bouřky. Bude převážně polojasno až oblačno, jen ráno a večer lokálně jasné nebe. Během dne se může obloha zatahovat a mraky sebou přinesou dešťové přehánky a také bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr, vyskytnout se mohou přívalové srážky a také kroupy. Teploty se budou držet mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy může být až 33 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách na měříte kolem 23 a foukat k tomu bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 5 hodin 20 minut, k tomu jste s námi i dnes v pondělí. My teď míříme do kosmu, ve vesmíru se totiž děje lecos a vesmírné děje věci umí dokonce i poslouchat. Kdybyste ke kosmické sondě připojili sluchátka, tak byste třeba slyšeli plazma v okolí. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a dobře se poslouchají. Pro představu zní to nějak takhle.
1: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných fanálenových radiačních pásů.
2: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
1: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet. Nicméně pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá, a my, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
2: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
2: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
2: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
1: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním zářím.
2: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
1: Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
2: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
3: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat, na té sondě naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
2: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál. Dnes se mimo jiné o českém zázraku a úspěchu na MotoGP Filip Salač v Moto2. Probereme to ještě dnes v našem vysílání. No a s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem se podíváme na aktuální kritickou situaci na Krymu, která se týká nedostatku nejenom pohonných hmot. Dobré ráno.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. A posloucháte zprávy s Eliškou Zábrovskou.
3: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i regionech. Ve Vatikánu dnes začíná nové soudní řízení v kauze, která se týká zpronevěry při správě majetku katolické církve. Původní rozsudek poslal v roce 2023 italského kardinála Angela Becciua na 5,5 roku do vězení. Hlavní část vyšetřování se zaměřila na nevýhodný nákup luxusní nemovitosti v Londýně v přepočtu za 8,5 miliardy korun. Vatikán ji nakonec prodal s velkou ztrátou. Odvolávací soud ale verdikt v letošním březnu kvůli procesním pochybením zrušil. A v pražských Čakovicích dnes zahájí promítací sezónu Kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů. Například českou komedii Pět švestek nebo rodinný animovaný film Zlouni 2. Promítání bude vždy od pondělí do čtvrtka ve večerních hodinách a vstup je zdarma.
2: Sport.
3: Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 za Kroměříží a nehoda taky v Ústí v Přístavní. Dálnice D1 z Ostravy na Brno je za Kroměříží uzavřená na kilometru 255. Po srážce se dvěma dodávkami se tam převrátilo nákladní auto. Odklon provozu na exitu 258 Kroměříž západ. Předtím už se dojíždí do kolony na 10 minut na 259. kilometru. Objížďka pak silnicí 47 a za Bezměrovem zpátky na dálnici. A na D1 v opačném směru z Brna na Ostravu je za sjezdem na Kujetín v místě zmíněné nehody na kilometru 255 provoz stažený do pravého pruhu, tam zatím bez kolony. A v Ústí nad Labem v Přístavní směrem z Neštěmic do centra nehoda těsně před předmostím srazila se dvě osobní auta, už se tvoří kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je aktuálně jasno až polojasno, jen na severovýchodě, konkrétně v Moravskoslezském kraji, až oblačno. Ojediněle se vyskytují přehánky. Teploty se v noci i po ránu drží vysoko, většinou mezi 15 a 20 stupni. Nejtepleji plošně je v Jihomoravském kraji, kde se teploty pohybují mezi 18 a 21 stupni. Takže na jižní Moravě jste na mnoha místech zažili tropickou noc. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, teď po ránu a pak zase večer může být výjimečně i úplně jasná obloha. Během dne ale bude nad naším územím oblačnosti přibývat a místy zatažené nebe doprovodí dešťové přehánky anebo bouřky. Můžou být i silné s nárazy větru, přívaly deště, místy naprší až 30 mm vody a také se musíme připravit na krupobytí. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni, ještě o 2 stupně tepleji až 33 bude na jižní Moravě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová s počasím a za chvíli ještě jedna událost, která s počasím souvisí. Ve středu si totiž připomeneme 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hronínsko zasáhlo silné tornádo. A my se za chvíli podíváme do postižených obcí, jak vypadají dnes.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 9.38, už to bude 5 let, co jsme vás na Radiožurnálu informovali o přírodním živlu, který strhával střechy, vyvracel stromy a zničil stovky domů. Většina stopů tornádu, které 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hroninsku, mizí. Dnes v místech katastrofy už mají dávno nové fasády a opravené ulice. Třeba v Moravské Vsi i v Hruškách zbývají dokončit už poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným živelným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněni žádným lesem.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších Hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí Hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Z Podluží Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Tady je radiožurnál ve 6:15. Pozor si teď ráno dávejte, samozřejmě na všech silnicích a dálnicích, ale speciálně upozorňujeme na úsek dálnice D1, konkrétně mezi Kojetínem a Kroměříží. Dopravu tam totiž zastavila nehoda, oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. Děkujeme našim dopravním zpravodajům za upřesnění, naše zelená vlna se přihlásí už za okamžik. Krajský soud v Olomouci dopoledne vynese rozsudek v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí celkem 18 lidí, včetně dvou firem. Obžalovaní svoji vinu odmítají.
3: Uzavřená D1 u Kroměříže a nehoda v Ústí v přístavní. D1 z Ostravy směrem na Brno je na kilometru 254,5 neprůjezdná po havárii dvou dodávek a nákladního vozu, ten se převrátil přes vodidla. Za exitem Kroměříž východ se dojíždí do kolony na kilometru 259,5, je to už na 10 až 15 minut k odklonu s jezdem 258 Kroměříž západ. Na silnici 47 jste se potom za Bezměrovem vrací zpátky na dálnici. Na D1 opačně z Brna na Ostravu za sjezdem na Kojetín je po té nehodě na kilometru 254,5 průjezdný jenom pravý pruh, tam je to bez kolony. A v Ústí v přístavní z Neštěmic do centra po nehodě před přístavní kolona od Mariánského mostu na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Vedra nepoleví ani v tomto týdnu. První tropický den jsme zažili minulý čtvrtek. Od té doby se u nás v počasí stále opakuje podobný scénář. Ráno a večer místy jasno, přes den přibývání oblačnosti, ze které občas sprchne, a také se tvoří bouřky, které jsou místy i velmi silné. Dnes například takové bouřky hrozí na jeho západě a na jeho východě našeho území. A teploty jsou a stále budou kolem 30. Je potřeba dodržovat pitný režim, pobývat ve stínu nebo se alespoň zakrývat světlým oblečením z přírodních materiálů a pokud je to možné, vynechat náročné aktivity. Podobné náročné počasí nás čeká v celém tomto týdnu. Buďte na sebe opatrní a krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 10 minut před 6 hodinou. Ještě jednou připomínáme dálnice D1 mezi Květínem a Kroměříží momentálně zastavila provoz kvůli nehodě, tak s tím počítejte. Zelená vlna.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Sledujeme, fandíme, také přenášíme a komentujeme, tak též tomu bude i dnes ve vysílání ranního Radiožurnálu. Tudíž už víte třeba to, že fotbalisté Španělska vyhráli 4-0 nad Saúdskou Arábií a připsali si vůbec první výhru na mistrovství světa. A nejenom to, česká fotbalová reprezentace, tak ta se na své základně v Dallasu teď intenzivně chystá na závěrečné utkání ve skupině na světovém šampionátu. Bude třetí v pořadí. No, co k tomu dodat? Pokud chtějí Češi postoupit dál, tak musí ve čtvrtek Mexiko ideálně porazit. A to na jejich legendárním aztéckém stadionu přímo v Mexico City pro 87,5 tisíce lidí.
2: Cielito Lindo, nejslavnější mexická lidová píseň, která se proslavila hlavně díky nakažlivému refrénu. Ay, ay, ay, canta y no llores. V překladu zpívej a neplač.
3: Čeká nás peklo, bych řekl, ale já myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že, jak jste říkal, už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovýmhle stadionu, takže my se na to těšíme.
2: Řekl za hráčskou šatnu obránce národního týmu Tomáš Holeš, který na klubové úrovni obléká dres pražské Slávie, takže domácí zápasy hraje v Edenu. Největší fotbalový stadion v Česku má oproti tomu aztéckému 4x menší kapacitu.
3: Je to obrovský, celkově ty stadiony tady v Americe jsou nádherný, jsou obrovský, takže ty atmosféry si užíváme.
4: Člověk sní o tom, že bude hrát fotbal na takovém stadionu. Obléct si pak dres národního týmu je podle mě něco neuvěřitelného. Zítra to budou jiní a pozítří zase další, ale teď je řada na mě, abych tu byl, vážil si toho a užíval si to.
2: Doplnil Holeše obránce Mexika Edson Alvarez. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o nich vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem Radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: žádný vidu.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál v 6 hodin. Zprávami se Liškou Zámrockou.
4: Část zaměstnanců úřadu vlády se dnes sejde s ministrem kultury Klempířem. Irán a USA se podle Kataru a Pákistánu dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Tenistky Bousková s Noskovou v přípravě na Wimbledon ovládly turnaje v Nottinghamu a Berlíně. Uzavřená je po nehodě dálnice D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháníky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Někteří zaměstnanci úřadu vlády by se dnes měli sejít s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Na schůzce by měla být i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Podle zástupce zaměstnanců Strakovy akademie Ondřeje Medala by se dnes mělo mluvit o přesunu agendy národnostních menšin.
5: Cílem té schůzky má být vyvrácení našich obav, dále také vysvětlení smysluplnosti, objasnění deklarovaného zvýšení efektivity a obecně celkových přínosů toho přesunu.
4: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem je ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Ti s ní nesouhlasí. Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. A detaily přidá naše zelená vlna. Iniciativa veřejnoprávně na dnešek vyhlásila v Českém rozhlase a České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Kabinet tvrdí, že plní předvolební sliby. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu, některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobně stávka ovlivní i programy České televize. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku. Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemůžou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
6: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendelovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
1: Sport.
3: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.
7: Krásný týden, jsem si to strašně užila od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví, hlavně na právě, co může sám od sebe čekat, od soupeřek a vlastně od všech okolností.
3: Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0 a posunuli se do čela skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Kapverdy po vzájemné remíze 2-2. Ve skupině G je ve vedení Egypt po výhře 3-1 nad Novým Zélandem. Irán předtím remizoval s Belgií 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 u Kroměříže a překážka na obchvatu Kolína.
0: Dálnice D1 z Ostravy do Brna je za Kroměříží na kilometru 254,5 po vážné nehodě uzavřená, odklon exitem 258 Kroměříž západ, ale kolona už na víc jak 20 minut je od sjezdu 260 Kroměříž východ. Objížďka potom po silnici 47 za Bezměrovém návrat na dálnici. Na D1 opačně z Brna na Ostravu za sjezdem na Kujetín je po nehodě v protisměru na kilometru 254,5 zabraný levý pruh. Na silnici 38 na příjezdu ke Kolínu směrem z Kutné Hory opatrně za odbočkou na Libenice. Brzdí se tam před porouchanou dodávkou.
8: Obchvat Kolína před prvním sjezdem, porouchaná dodávka v jízdním pruhu, takže už se nám vozí půlkilometrová kolona.
0: V Praze na výpadovce z okruhu k letišti a na Chomutov dejte pozor u odbočky na Horoměřice, leží tam na vozovce upínací popruh. A v Bělohorské do centra před Vypichem u Kauflandu překáží v pravém pruhu nabouraná vozidla.
9: Přímo jak je křižovatka u Kauflandu, tam nákladák zezadu nabral nějaké osoba.
0: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Dobrý den, milí posluchači, Radiožurnál Sport vstupuje do posledního pracovního týdne první poloviny kalendářního roku 26, je 22. června. Vítáme vás u přijímačů společně s Pavlem Tilšarem.
3: Krásné pondělí.
10: Tak, Pavle, máme za sebou zase další 4 zápasy na fotbalovém mistrovství světa. Já si říkám, kdo to má všechno stíhat, jak seš na tom?
3: Nesíhám úplně všechno rozhodně, ne, to bych vůbec nespal, ale snažím se samozřejmě mistrovství světa ve fotbale věnovat hodně času, protože to je jednou za 4 roky noční zápas mezi Novým Zélandem a Egyptem jsem vynechal, Egypt vítězil 3-1 a trochu mě mrzí, že jsem vynechal i ten zápas mezi Uruguayí a Kapverdami, protože další remíza ostrovního afrického celku 2-2 tentokrát poté, co Kapverďané remizovali se Španěli 0-0, teď 2-2, takže klobouk dolů, myslím si, že čeští fotbalisté si můžou vzít z Kapverd příklad.
10: No tak minimálně mají Kapverdy o jeden bod více než česká fotbalová repre, které se budeme věnovat už za několik minut s naším reportérem, který je přímo v dějišti, tedy mistrovství světa. Jinak připomeňme, že ve skupině G Belgie, Irán 0-0, to byl ten zápas, který byl tak jako trošku na dobrou noc a Belgičani nějakým tím způsobem teď se možná zkomplikovali třeba cestu dál, protože mají dva body taky. To je jako Kapverdy třeba, mimochodem, v jiné skupině.
3: Zatím nepřesvědčivé výkony od belgických fotbalistů, kteří mají ve svém kádru hvězdy typu De Bruyne, Lukaku, ale jen jeden jediný gól, který byl navíc vlastní v tom úvodním zápase s Egyptem. Naopak Španělsko se zvedlo po té úvodní remíze s Kapverdami a zvítězilo 4-0 nad Saudskou Arábií. To už bylo to Španělsko, na které jsme zvyklí.
10: Nejen o mistrovství světa dneska uslyšíte, ale budou hodiny, jako je tahle, které budou věnované hodně mistrovství světa, tak poslouchejte, ať se vám dobře vstává a pak třeba taky pracuje v pondělí 22. června. Dobrý den.
3: Pěkný den.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Slušná hudební divočinka na Radiu Žurnálu Sport, 6 hodin 11 minut. Snad jsme vás příliš nepobouřili takhle po ránu, snad vás to nepřipraví třeba oraní kafe, že by ten tep stoupnul příliš vysoko. Možná to spíš bylo povzbuzení pro jednoho z našich kolegů, kteří stále ještě nespí, protože mají trošku jiné časové pásma, nemají ráno, ale noc.
1: Ano, jsou to ti, kteří jsou v Americe na fotbalovém mistrovství světa, kteří jsou s českým národním týmem na základně v Dallasu a cestují s ním do Mexika, Atlanty. A znovu se budou tedy vydávat, řekněme, za pár hodin do Mexico City na zápas Čechů s domácím Mexikem. Ve spojení jsme s Mikulášem Jášou. Dobrý večer do Texasu.
2: Dobré ráno do Česka.
1: Tak Češi budou muset s největší pravděpodobností na tom hlučném aztéckém stadionu domácí Mexičany porazit, aby postoupili do vyřazovací části mistrovství světa. Myslím, že jste to už od nás na Radiožurnálu Sport slyšeli víckrát. Zajímá mě, jak jsou na to sami hráči nastavení. Jestli jste s nimi mluvili v posledních dnech, nejen třeba s hráči, ale i s členy realizačního týmu.
2: Mluvili jsme s Janem Suchopárkem, asistentem trenéra národního týmu a také obráncem, ať už pražské Slávie, anebo právě české reprezentace, Tomášem Hološem. Češi po utkání s Jihoafrickou republikou pořádně zregenerovali, měli volný den, no a teď už jim prostě nezbývá nic jiného, než dát do zápasu s Mexikem absolutní maximum a zkrátka dobře prostě všechno. Je to zápas o život, někteří už si třeba taky na mistrovství světa nemusí zahrát, taková je realita, může to pro ně být poslední zápas na světovém šampionátu. Takže ta příprava, ta nálada je jednoduše o tom, jak na Mexiko vyzrát. Najít ty slabé stránky soupeře, protože sami Češi, čeští reprezentanti, ostatně celá reprezentace moc dobře ví, že potřebuje ideálně zvítězit, remíza. To je jenom teoretická šance, že by národní tým postoupil se dvěma body do vyřazovací fáze. Myslím si, že na tu nikdo necílí a ani tomu nevěří, že by se dvěma body se Češi dostali dál. Hodně svěřenci trenéra Koubka trénovali na hřišti, ani ne tolik v posilovně a zároveň dost dbali na nastudování si materiálu, tedy koukali na video. A já musím říct minimálně za nás, za ty, kteří jsme tady přímo v dějišti mistrovství světa, že věříme, že trenéři Mexičany přečtou a něco na ně najdou.
0: Je pravda, že trenér Koubek poté remíze s Jihoafrickou republikou mluvil na tiskovce o tom, že si ty tréninky upraví spíš do taktiky, do technických taktických cvičení, než že by měli ještě nabírat fyzičku, protože i ta únava, o které se mluvilo, byla takovým možná i červeným hadrem pro některé fanoušky, když to porovnávají s výkonností třeba jiných reprezentací. Tohle probereme ještě později s Pavlem Horvátem. Nicméně, Mikuláši, jaký ty máš pocit z reprezentantů? Ono se říká, hrajeme na aztéckém stadionu, vítězství nám to zaručí, ale představa je taková, že ten stadion je ještě trošku větší než třeba Wembley v Anglii, kde je to taky pořádně těžké, Mexičani tam téměř neprohrávají. A už jsem tak jako slyšel v podkresu v některých hlasech, že si to chtějí užít, takové to jako, že dobré, budeme tam hrát, snad tam vyhrajeme, ale je to Azteka, víš, tak jak to cítíš?
2: Dobrá otázka, asi je to spíše otázka na fotbalisty, kteří reprezentují tady Českou republiku a kteří si ten zápas musí užít, protože když hrajete na největším fotbalovém stadionu v Česku, tedy v Edenu, tak ten stadion má 20 000 míst, respektive kapacita je 20 000. Aztécký stadion, nebo oficiálně Stadium Mexico City, tak ten má čtyřnásobně větší kapacitu. Bude to hukot? To je takové hovorové slovo, ale je to tak. Tomáš Holeš, který mluvil právě o aztéckém stadionu na dnešním tréninku, zmiňoval, že se na to moc těší a že, teď budu citovat obránce české reprezentace, národní tým čeká peklo. Mexičtí fanoušci nejsou úplně tak bouřliví, jako to známe třeba od basketbalových fanoušků z Balkánu, nejsou tak řekněme výbušní. Na druhou stranu hodně a hezky z vesela splná hrdla zpívají, takže já si spíš představuju takovou příjemnou atmosféru, která bude hlučná, ale ne nevraživá. Češi se opravdu mají na co těšit, ať už ti, kteří nastoupí, nebo pochopitelně i fanoušci, protože tohle bude nezapomenutelný zážitek.
1: Věřme, že pokud si čeští fotbalisté ten zápas užijí na aztéckém stadionu, tak jim to minimálně trochu rozváže nohy, protože ty jejich dosavadní dva výkony byly hodně upracované minimálně, když se tedy Češi dostali na balón. Otázkou je, jaká bude sestava. Víme, že David Jurásek ten nejspíš dohrál na mistrovství světa kvůli svalovému zranění. Jinak v sobotu říkal asistent kouče Koubka Jan Suchopárek, že ostatní jsou v pořádku. Platí to i pro nás tady v Česku v pondělí ráno?
2: platí. Všichni reprezentanti by měli být v pořádku, takže 25 hráčů má k dispozici trenér Koubek, z 25 jmen může vybírat. Tady se nabízí otázka, jestli se mě ptáte na to, co si myslím, že nastoupí v základní sestavě, nebo kdo si myslím, že nastoupí v základní sestavě a co bych si přál. Tak kterou variantu teď máte na mysli, pánové?
1: Samozřejmě můžeme se dostat i k základní jedenáctce českého týmu. Pochopitelně hodně se mluvilo o tom, jestli třeba Patrik Šik by měl hrát sám na hrotu útoku proti domácímu Mexiku, když se bude muset hrát nejspíš na vítězství, aby Češi postoupili. Dokáže si představit variantu třeba Chorý Kuchta vedle sebe, taková dvojice, která by to dokázala trochu, řekněme, do pozitivna rozdmíchat.
2: Já taky, přesně. Jan Kuchta by se mi moc líbil. Netuším, jestli je schopný dát na mistrovství světa gól, ale líbil by se mi tím jeho stylem dravým, že třeba i dokáže někoho sfaulovat za žlutou kartu, protože Patrik Šik tomu turnaj prostě nevychází. Má málo doteku s míčem, je prakticky neviditelný. Ano, s jeho Africkou republikou hned v úvodu zápasu měl obrovskou šanci, pak zmiňoval, že se mu míč ztratil ve světlech, nepřesně jej trefil, hrál vlastně hrudníkem ve vyložené šanci. Uvědomuji se taky hlavičku po rohovém kopu, ale tohle není prostě jeho turnaj. A není ani takový člověk typ, nemá tu náturu v sobě toho dravce, který by prostě třeba hnal Čechy za vítězstvím jako Ladislav Krejčí, anebo třeba právě Jan Kuchta, který si dokážu představit, že nějakým i ostřejším zákrokem dokáže povzbudit ostatní spoluhráče k ještě lepšímu a lepšímu výkonu. Mně třeba osobně z těch tréninků, které jsme měli možnost vidět, byť drtivá většina z nich byla otevřená pouze na 15 minut, se líbil Hugo Sochůrek, ale to je velké sci-fi, že by nastoupil tento mladíčký reprezentant, čerstvý, plnoletý fotbalista, který zkušenosti teprve a jen sbírá, mluvil o něm.

0: Ano, tak budem zvědavý na to, jak nastoupí Češi, tedy proti Mexiku, bude to v noci na čtvrtek. Každopádně jenom víme, známe program, jak to pojmou, bude to zase takový ten výpad narychlo, aby je příliš neovlivnila nadmořská výška, jak tomu sáhli při prvním utkání v Guadalajare?
1: Pravděpodobně. Zítra mají Češi ještě trénink, po něm následně se odeberou právě do dějiště utkání do hlavního města Mexika. Proběhne klasická předzápasová tisková konference, pak také trénink. No a už vše vlastně s čeští reprezentanti a společně s realizačním týmem směřují. No teď už můžeme mluvit o klíčovém utkání ve skupině. Byť původně to byl zápas s Jihoafrickou republikou, tak teď je to proti Mexiku.
2: Češi se tedy stěhují nebo přestěhují z Dallasu, Mansfieldu a tak dále do Mexico City a v Dallasu se bude hrát dnes večer českého času velký zápas, protože do Dallasu přiletěli úřadující mistři světa z Argentiny a taky jejich podporovatelé. Argentinci budou hrát proti Rakousku, tak jak to vypadá, Mikuláši, ve městě?
1: Je to blázinec. Argentinští fanoušci vzali stadion v Dallasu útokem, přijeli jich opravdu mnoho a mnoho, někteří z nich zpívají nahlas různé chorály, samozřejmě nejčastěji zmiňují Lionela Messiho, což je absolutní superstar, megastar, skoro až bůh v Argentině. Zpívají, radují se, mají důvod k oslavám a k radosti, vždyť také Lionel Messi zařídil třemi přesnými zásahy. Vítězství nad Alžírskem, Argentina má 3 body a i v utkání s Rakouskem bude velkým favoritem. Fanoušci se zhlukují jak ve známé party čtvrti Stockyards, tak také jsou už v Dallasu, no a jsou natěšení na to, co zase tento malý šikula, osminásobný držitel zlatého míče, předvede.
0: No, znělo to za tebou hezky, ta kulisa, kterou si pustil, tedy natočenou, nebylo to živě, že by teď po půlnoci v Dallasu probíhali kolem Mikuláše Jáši fanoušci. A je to pro Argentince asi příhodnější místo na obhajobu, celkově myslím teď to mistrovství světa, než když hráli v roce 82 potom titulu z roku 78 na španělské půdě a byly tam různé ty politické konsekvence, válka o Falklandy a takhle s Angličany. K tomu se dneska vrátíme, máme tam taky jedno zajímavé výročí, každopádně dnešním lákadlem na radiožurnálu Sport může být i duel Argentiny s Rakouskem, ale ten bude až večer. Teď jsme mluvili s Mikulášem Jášou, který uzavírá teprve neděli. Mikuláši, prosím tě, tak ti přejeme tedy hezký zbytek noci a odpočinci a pozdravuj kolegy. Děkujeme moc za rozhovor.
1: Vám úspěšný vstup do nového týdne. Díky a naslyšenou.

0: dnes před peklí, zlostáhlo padáte, my jediný utekli, rovní půl zlopaté.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, už 8 červených karet padlo tedy za necelé 2 kola skupin v rámci mistrovství světa ve fotbale. Je to stejně jako za předchozí 2 turnaje mistrovství světa dohromady. Byť se tam hrálo o dost méně zápasů, ale stejně za celé 2 turnaje to máme 64 dvakrát, takže to je těch 108 zápasů. No a teď už 8, naposledy tedy belgický obránce Ngoy,
2: který v zápase s Iránem byl posledním hráčem a chtěl přihrávat až brankáři Courtoisovi, ale tak se mu asi střetly myšlenky a vlastně poslal Iráčana do útoku na samotného na brankáře a musel ho, nechci říct logicky stáhnout, ale za stavu 0-0 nějaké 65. 66. minutě prostě zatáhl za ruční brzdu a šel do sprch předčasně. Belgičané možná poté v těch 10 hráli o trochu lépe, než když to bylo 11-11, protože Irán už tolik nebránil v tom hodně hlubokém bloku kolem své 16. Přesto Belgii to tedy úvodní vítězství na turnaji nevyneslo a zápas mezi Belgií a Iránem skončil 0-0.
1: Je pravda, že třeba Alireza Bejranvand, brankář Iránu, si tedy zapsal jeden neuvěřitelný zákrok někdy po hodině hry proti Dekuiperovi. Byl vlastně v pozici, kdy těžko by běžný smrtelník zasáhl, ale tenhle borec, který má ty strašně dlouhé výhozy z brány, tak on natáhl levačku a chytil na brankové čáře.
2: To byl fantastický zákrok, možná jeden ze zákroků turnaje. Na druhou stranu, kdyby to Dekuiper poslal tak, já nevím, metr nad trávník, tak se nemusíme tady bavit o fantastickém zákroku iránského brankáře, ale popisovali bychom jednoduchý belgický gól, takže tady bych možná trochu vinil belgického beka, že to neskončilo v síti.
1: Už víme, že jedním z těch týmů, kteří se loučí hned po základní skupině s turnajem, je Turecko, které v těch úvodních dvou zápasech prohrálo a neskórovalo a Belgičani vlastně sami taky neskórovali, protože ten jejich první duel proti Egyptu. Skončili 1-1 po vlastním gólu Egypta. A oni tedy od roku 22 nedali ze 69 střel, jak spočítali statistici, žádný gól, což Turecku myslím, že za 2 zápasy měli 62 střel zhruba.
2: Jo, Belgičané se trápí podobně jako Turci směrem do ofenzivy. Trochu jsem čekal samozřejmě víc od Lukaka a dalších hvězd jako Trossard, což je vítěz anglické Premier League s Arsenalem, samozřejmě třeba taky Jeremy Doku, který v tom zápase nenastoupil proti Iránu. Já nevím, jestli si četl ty spekulace, proč.
1: Mně přijde úplně absurdní, že teď to je hlavní téma, které mi vyskakuje. Má se mu narodit dítě během turnaje a chce jít za manželkou nebo za svoji partnerku, která má rodit, zcela pochopitelně, že by opustil tým, ale možná se to některým nezdá, nebo spíš je to tak zajímavé, že to pořád někdo řeší.
2: Řeší se to hodně, samozřejmě řeší to hodně a vyjadřují se k tomu, já nevím, jestli i politici v Belgii, ale něco takového jsem četl, že je to velké téma v Belgii a když si vzpomenete třeba na to, co se stalo v české reprezentaci před 30 lety, že si Vladimír Šmicer odskočil na svatbu před finále ve Wembley a vlastně to asi nikdo moc neřešil.
1: Dokonce jsem zachytil v jedné knížce názor jednoho z bývalých reprezentantů, že možná trenér, nebyl to dokonce Werner Lička, tehdejší asistent trenéra Uhryn, který mluvil v knížce Fotbalové 90, takže možná o tom trenér Uhryn ani nevěděl, že třeba odcestoval některý z hráčů, protože tam prostě v tu chvíli bylo tak rušno kolem týmu, že prostě, protože tam ještě, myslím, vedle Vladimíra Šmice odcestoval jeden z hráčů, tak spíš o tom druhém. Myslím, že to byl Michal Horňák, který cestoval do Česka kvůli nějaké záležitosti. No. Ale tak tady okolo Duku je teda pořádně živo.
2: Měl by to být zápas playoff, ten termín narození jeho potomka vychází ne na skupinu, on chyběl v tom včerejším zápase proti Iránu kvůli nemoci, nebylo to tedy asi z toho důvodu, že by cestoval kvůli narození potomka, ale abychom ještě doplnili ty zbývající výsledky těch posledních zápasů, tak připomeňme si, že Španělsko porazilo Saudskou Arábii 4-0 po dvou brankách Oyarzabala, třeba trefil se i Lamine Yamal v 18 letech na mistrovství světa, no a v noci Uruguay Kapverdy 2-2 a Egypt Nový Zéland 3-1.
1: Na Radiožurnálu Sport pochopitelně budeme mistrovství světa věnovat i tu další půl hodinku. Čeká nás přehled zajímavostí ze zahraničních webů, protože slyšeli jste o remíze Kapverd v druhém bodu tohoto outsidera na turnaji. No a pochopitelně se budeme věnovat zase i české fotbalové reprezentaci. z různých úhlů můžeme vzpomínat i na to, že dneska je to přesně 20 let od toho posledního vystoupení tehdy v Německu z Italy 0-2. Pořád mám před očima, jak Inzaghi obchází Čecha. Taková nedůstojná pozice legendárního brankáře.
2: Často se to pak dávalo do takových těch sestřihů.
1: Ano, krásné ráno přejeme.
2: Dobrý den.
3: Radiožurnál Plus 7. A začínají zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou a víc řekne Zelená vlna. Výbuch v katarské průmyslové zóně zradil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu RAS Lafn. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast, kde sídlí společnost Qatar Energy, je největší producent zkapalněného zemního plynu na světě. Během nedávné války na ně útočil Írán a od té doby byla několik týdnů uzavřená. A přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději jezdí do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle BESIPu by měli na cestu vyrazit odpočatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je taky mít sebou v autě dostatek jídla a vody. Sport. Španělští fotbalisté si poradili na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 4-1 a mají v čele tabulky skupiny H dvoubodový náskok na dvojici Uruguay a Kap Verdy. Jejich vzájemný souboj skončil 2-2. Nový Zéland podlehl ve skupině G Egyptu 1-3 a Irán remizoval s Belgií 0-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D1 u Kroměříže, nehoda i na D5 u Rudné. Na dálnici D1 u Kroměříže po vážné nehodě na kilometru 254,5 je ve směru z Brna na Ostravu provoz stažený do pravého pruhu bez kolony, ale směr opačně z Ostravy na Brno je uzavřený. Před odklonem na exitu 258 je kolona už na půl hodiny od sjezdu 260 Kroměříž východ. Fronty pak už vznikají i ve městě. Na D1 z Brna do Prahy zachod se rady čekejte kolonu z kilometru 27 zhruba na 10 minut do omezení na 25. na Šmejkalce. Na D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí pozor v mlze, dojíždí se do kolony na 8. kilometru, sune se to kolem 10 minut osobní auta k nehodě za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, stále neoznačené.
7: V levém jízdním pruhu je nehoda dvou osobáků.
6: V Praze už počítejte s kolonami mimo jiné na okruhu směrem na letiště od Lohkova k Ořechu, taky východní okruh je plný od D11 k Průmyslové. Fronty se tvoří na dalších obvyklých místech. A na silnici 38 z Čáslavy na Poděbrady před prvním sjezdem na Kolín stojí porouchaná dodávka, kolona přední na 5 minut je kousek za odbočkou na Libenice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Včera odpoledne Česko zasáhly silné bouřky, varoval před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Přívaly deště, kroupy i nárazy větru se objevily na severu Čech, také na Příbramsku a v jižních Čechách. Později se vyskytly bouřky i ve středních Čechách a také na Moravě. A podobné bouřkové počasí nás čeká i dnes. Bude převážně polojasno až oblačno, jen ráno a večer lokálně jasno. Naopak během dne se bude nebe na mnoha místech zatahovat a také se opět budou vyskytovat bouřky, které hlavně na jihozápadě a jihovýchodě našeho území budou silné. Doprovázet je budou opět nárazy větru, přívaly deště a také se mohou i dnes objevit kroupy. Teploty budou nejvhodnější k návštěvě koupaliště. Pohybovat se budou mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě bude až 33. A pokud se budete pohybovat na hřebenech našich hor, pak se těšte na docela příjemnou teplotu kolem 23 stupňů. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Machine Gun Kelly v našem vysílání v 6.37 vstáváte do pondělka 22. června. BBC má takovou zajímavou věcičku, počítadlo aktuálních postupujících a možných soupeřů pro další fázi a počítadlo, které funguje třeba i po necelém druhém odehraném kole na mistrovství světa. Aktuálně Češi třetí ve skupině A by podle tady toho počítadla narazili v tom 16. finále na Egypt. Po dalších výsledcích, které máme za sebou. Nicméně to je spíš takové uvedení naší rubriky, která se týká právě toho, co se píše třeba na zahraničních webech, nebo co počítají zahraniční weby.
1: Ano, určitě se tomu budeme věnovat nějakým číslům, ale začínáme u české fotbalové reprezentace, ze které jdou na světovém šampionátu hlasy, že tým není fyzicky dobře připravený a že s kondičkou zaostává za soupeři. Mimochodem, průměrný věk hráčů v základní sestavě Česka byl naposledy proti Jihoafrické republice rovných 28 let, jenže my vám teď řekneme o tom, že i tým o průměrném věku 32,5 roku může být úspěšný. Nebudeme to říkat my s Janem Pěruškou, ale ve studiu už je Jakub Kanta, který pročítal zahraniční weby. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. CBS Sports si spolu s dalšími weby všiml faktu, že Írán má nejstarší zahajovací jedenáctku na mistrovství světa od 60. let minulého století. Přesto dokázal obrat o body Belgii, která se dál trápí. Na druhou stranu outsiderovi k tomu pomohla i červená karta, kterou viděl Belgičan Goy v 66. minutě. Zároveň rudí ďáblové spálili několik výborných šancí, především obránce Maxim de Kuyper selhal několikrát. Teď cituji: vzhledem k tomu, v jakých podmínkách jsme na šampionát cestovali, jsme sehráli krásné utkání. Konec citace, a to je z webu ESPN trenér íránské reprezentace Amir Khalenoi. Jak ale píše web Mezinárodní fotbalové federace FIFA, ne všichni byli spokojeni. Hvězda íránského útoku Meditare mi řekl, že tým mohl hrát proti oslabeným Evropanům mnohem lépe a že bere remízu proti 10 spíš jako prohru.
1: Mehdi Taremi dal gól taky v tom zápase, ale nebyl uznaný kvůli offsideu z šikovně rozehraného volného přímého kopu, ale tady neplatil a tak skončil ten zápas mezi Íránem a Belgií remízou 0-0. To Kapverdy překvapili dalšího favorita, i když Španělé mají zvučnější a hodnotnější kádr než Uruguay. Právě s jeho Američany hráli Kapverdy 2-2. Tak jaké je hodnocení pro ostrovní zemi o zhruba 560 tisících obyvatelích?
2: The Guardian cituje trenéra Uruguaye Marcela Bielsu, cituji: náš tým byl hodně neorganizovaný, útočili jsme se zbytečným riskem, mohli jsme vyhrát, ale zároveň i prohrát. Máme určitě lepší tým než soupeř, ale neukázali jsme to. Guardian taky připomíná, že další úspěch Kapverd konečně už viděla maminka brankáře Vozíni, který byl hvězdou úvodního utkání turné se Španělskem. A ještě doplním jednu zajímavost. Před zápasem třeba italský server Gazeta dello Sport upozorňoval na změnu v základní sestavě Uruguaye, která poslala na trávník na místo útočníka Darwina Núñeze Federica Vinase. A právě Vinas se zvláštně zapojil do první gólové akce zápasu. Na polovině Kapverd začal protahovat soupeřícího Telma Arkancha, který měl křeče, jenže jakmile Uruguayec viděl, že jeho tým útočí, tak nohu Arkancha pustil, rozběhl se k bráně a zapojil se do akce, ze které jeho americká reprezentace skórovala.
1: Hrálo taky Španělsko, které porazilo 4-0 Saudskou Arábii, přitom třeba na webu madridského deníku Marca najdeme na hlavní stránce nejvíc texty o Kapverdách a Uruguayi a až pak o vítězství reprezentace, které se přezdívá La Rocha. Tolik tedy naše návštěva zahraničních sportovních webů a serverů. Děkujeme Jakubu Kantovi.
2: Není za co, naslyšenou.

0: Nevím, jak moc zná Lionel Messi tuhle písničku Tiny Turner The Best, ale on myslím, že anketu FIFA The Best vyhrál asi několikrát a taky o tom byl dostkrát přesvědčován třeba i těmi zlatými míči, kterých má 8.
1: Rozhodně je to jeden z nejlepších fotbalistů současnosti i historie, rekordman tedy v počtu těch získaných zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu planety. Konec konců ukázal pochybovačům i v tom prvním zápase proti Alžírsku na mistrovství světa, že stále má kvalitu, když dal hat-trick, rozhodl o vítězství Argentiny 3-0. Dnes Argentince na fotbalovém šampionátu v Zámoří čeká druhý zápas ve skupině. Budou hrát v Dallasu, mluvili jsme o tom s naším reportérem Mikulášem Jášou, protože Češi tam mají základnu, a to proti Rakousku.
0: A bude to přesně 40 let od takzvaného zápasu století. Možná si vzpomenete čtvrtfinále mistrovství světa v Mexiku, Aztécký stadion, Argentina-Anglie a dva hvězdné momenty Diega Maradony a jeden z nich opravdu takový typický pro Maradonu tím, jak je fotbalově geniální, a ten druhý taky typický tím, jak byl kontroverzní i v životě.
1: Pak ho glosoval Diego Maradona, že to byla boží ruka, nebo trochu Maradona, trochu boží ruka. Gól, který se zapsal pochopitelně do dějin mistrovství světa, který jednoznačně by v dnešním fotbale neplatil, protože takový zblokovaný balón zpoza šestnáctky prostě dotlačil Maradona do sítě rukou. To byl ten první moment, v 51. minutě, o 4 minuty později Argentinci slavili po druhé a hlavním hrdinou byl Maradona, to bylo to slavné solo z poloviny hřiště, kdy obešel snad 4 hráče a ta branka pak byla vyhlášena gólem století.
0: No, Argentina díky tomu vyhrála 2-1, v semifinále pak dal Maradona oba góly při vítězství 2-0 nad Belgií a pak ve finále porazili Němce 3-2 a vlastně Maradona tak navázal na Kempese, který v roce 78 dotáhl Argentince k tomu předchozímu titulu. Oba spolu hráli o 4 roky dříve, než byl tenhle moment, o kterém se teď bavíme, v roce 82 ve Španělsku. A tam vlastně k tomu se váže zajímavý i příběh a kontext toho duelu, na který dneska vzpomínáme, protože vlastně v souvislosti s tím, nebo respektive několik měsíců před začátkem toho mundialu v roce 82 začala válka o Falklandy, tedy ozbrojený konflikt mezi Argentinou, která si na to historicky nárokovala území, na takové souostroví tam nedaleko u svých břehů, a mezi Velkou Británií, která to má strašně daleko, ale z hlediska té koloniální minulosti si to taky nárokovala. No tak Argentinci dostávali hodně na frak v tomhle konfliktu, který stál taky mnohé životy a z toho pohledu byl velmi nešťastný, ale ten domácí režim, propaganda vlastně tvrdila něco jiného, že to je v pohodě všechno, a Argentinci s Diegem Maradonou se dozvěděli stav věcí, až když přiletěli do Španělska v roce 82 a byli pod velkým tlakem. Maradona ještě o to více, protože byl kritizovaný a v tu dobu ještě dolaďoval přestup z Boky do Barcelony, takže další kontroverzní věc. Ve Španělsku vyhořeli tehdy Argentinci, no ale o 4 roky později v tomhle zápase před 40 lety se vlastně utkali s Angličany, takže to bylo i s velkým přesahem do politiky a do společnosti.
1: A vlastně mluvilo nebo psalo se taky o tom, že nešlo o to vyhrát mistrovství světa, samozřejmě určitě o to šlo, ale tím hlavním motivem i toho mistrovství světa 1986 byl pro Argentince právě zápas s Anglií, pokud by na něj došlo, došlo ve čtvrtfinále a Maradonova boží ruka taky přispěla k tomu, že Argentinci si postupně došli až pro ten titul mistrů světa.
0: Ano, je to 40 let od gólu, století nádherného, ale já už jsem viděl jeden film Pabla Sorrentina, který se jmenuje Boží ruka, a mám tady doma knížku Maradonovi, kde taky ta boží ruka vévodí, takže tahle negativní vlastně stránka věci předčila i ten gól století. Je to 40 let, my vzpomínáme s Pavlem, nezažili jsme to, pokud vy ano, tak je vám přáno.
1: Ale díval jsem se včera na sestřihy z toho zápasu a pochopitelně Maradonova rozcvička, ta se neomrzí. Když máte špatnou náladu, pusťte si nějaké sestřihy toho, jak se tenhle legendární Argentinec rozcvičoval před zápasy. Pár žonglů s míčem, pak takové prapodivné pohyby, šel na to a byl nejlepší na hřišti.
0: Tak jsme zvědaví, jak se dneska bude rozcvičovat Lionel Messi. Ten zápas Argentiny s Rakušany začíná v 19 hodin. Ty si říkal, že se bude hrát v Dallasu, a na radiožurnálu Sport pochopitelně uslyší posluchači přímý přenos, protože to opravdu stojí za to.
1: Rozhodně ano, a pak vám nabídneme i zápas Francie s Irákem od 23 hodin, samozřejmě pak i v našem nočním vysílání jsou na programu další dva zápasy. Norsko-Senegal od 2 ráno v noci na zítřek českého času a pak pochopitelně šlágr Jordánsko-Alžírsko od 5 ráno, který zasáhne i do zítřejšího ranního vysílání.

0: 6 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport. My ještě nabídneme jedno téma před sedmou, které se týká fotbalového mistrovství světa a týká se české reprezentace.
1: Ano, ze dvou zápasů mají Češi jediný bod a tak je teď před nimi na mistrovství světa rozhodující bitva o postup ze skupiny. A záložit bude v Mexiku proti domácí reprezentaci na tom slavném Aztéckém stadionu, pochopitelně i na fyzické kondici týmu. Únova se totiž z mnoha důvodů kumuluje.
2: Se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a nebo prostě došly síly.
3: Je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
4: Navazoval Vladimír Darida na kapitána Ladislava Krejčího, když komentovali sestupný český výkon s Jihoafrickou republikou. Z tribuny se zdálo, že reprezentanti nemají lidově řečeno, z čeho brát.
5: Ten pocit můžete mít možná zvenku, když na to koukáte. Já pak ty hráče vidím třeba v poločase, vidím je po zápase a ta únava tam je, ale není to nic, co by mi dělalo starosti.
4: Zpětně říkal manažer reprezentace a bývalý elitní fotbalista Pavel Nedvěd.
5: Když se podíváte na data, tak my jsme naběhali v komplexu o 6 kilometrů víc než Jihoafričani. O 6 kilometrů na mužstvo je hrozně moc. Jediný data, který jsme měli horší, byly sprinterský. A to si myslím, že v dnešním fotbale je, řeknu to asi rozhodující. V těchto datech zaostávám.
4: Pokud jde o fyzickou kondici, trenér Miroslav Koubek během turnaje poznamenal.
6: Obecně řečeno, český fotbalista je dobře trénovaný, kondiční stránka český fotbal obecně, unblock je vynikající.
4: Podmínky ale můžou na české fotbalisty doléhat. Reprezentace patří k týmům s nejvíce nacestovanými kilometry na šampionátu. Kromě přeletů jezdí ze základny Fort Worth pravidelně přes půl hodiny do tréninkového centra v Mansfieldu.
7: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitě faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím vlastně nějak jako nezaobíráme.
4: Nechce na vnější vlivy nic svalovat stoper Tomáš Holeš. K cestování se přidávají i změny časových pásem, klimaticky náročné podmínky na základně v Texasu.
5: Samozřejmě si myslím, že ten program byl hodně náročný pro nás. Dovedu si představit, jak to bylo pro hráče. Prostě bylo to hodně. Ale na druhou stranu si myslím, že tohle je prostě na turnajích normální.
4: Říkal Pavel Nedvěd. Čeští fotbalisté mají i k odbourání únavy k dispozici široký tým fyzioterapeutů a jsou pod lékařským dohledem. Během turnaje dostali i den volna a hráči s největší zátěží měli po zápasech individuální program.
7: Jo, tak teďka jsme zregenerovali.
4: Kolik sil budou mít Tomáš Holeš a jeho spoluhráči z fotbalové reprezentace v klíčovém duelu o postup v Mexiku, se ukáže v noci ze středy na čtvrtek českého času. Od 3 hodin o tom uslyšíte v našem přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Je 7 hodin. Zprávy pro nás má Eliška Záprská.
1: Vláda má dnes určit, kdo pojede do Turecka na summit NATO. Britský premiér Starmer by mohl podle médií oznámit rezignaci. Fotbalisté Španělska na druhý pokus na mistrovství světa vyhráli, Belgie remizovala. Uzavřená po nehodě zůstává dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Jeho účast na setkání premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Babiš včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
3: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na Valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou dnes v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Jak to bude v rozhlase, popisuje jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Dnes několikrát propojí vysílání našich celoplošných, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
1: Omezení podle Erlebachové splní požadavky zákona a kodexu. Vláda tvrdí, že plní své sliby a program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat. A my se k tomu podrobněji vrátíme po 7:30. Britský premiér Keir Starmer by dnes mohl oznámit odchod z čela vlády. Tvrdí to některá tamní média, například deník Guardian nebo stanice BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě v posledních dnech změnila. K dalším spekulacím přispělo i včerejší vyjádření ministra pro podnikání Petra Kaila. Ten uvedl, že premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. V těchto dnech jsou na noční obloze vzácně vidět svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
5: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
6: Sport. Fotbalisté Egypta otočili na mistrovství světa duel s Novým Zélandem na 3-1 a se 4 body vedou tabulku své skupiny. O 2 body méně má po remíze 0-0 Belgie a Irán. 2-2 skončil souboj kapverců Urugvají ve skupině H, kterou vedou Španělé po triumfu 4-0 nad Saudskou Arábií. Češi se připravují na poslední a klíčový zápas o postup do play-off. S domácím Mexikem se utkají ze středy na čtvrtek českého času, a to o 3 hodin ráno v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Koupku výběr patří na šampionátu k týmům, které toho nejvíc nacestují. Pokračuje stoper Tomáš Holeš.
7: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitý faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím asi nějak jako nezaobíráme.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D1 u Kroměříže, nehoda i na D5 u Rudné. Na D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží na kilometru 254,5 havarovala dodávka, nákladní auto a kamion, ten leží přes vodidla. Směr na Brno je uzavřený, odklon na exitu 258, kolona před ním na 40 minut už od sjezdu 260, Kroměříž východ. Směrem opačně na Ostravu je u nehody zabraný levý pruh bez kolony. Na D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí se na 9. kilometru dojíždí do kolony v mlze. Pozor, zdržení kolem 20 minut by se mohlo trochu krátit, respektive kolona se natáhne dál k okruhu, protože za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru přesunuli nabouraná auta z levého pruhu do odstavného. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří kolona od exitu 3 Vestec na 40 minut před sjezd na Ořech k nehodě na kilometru 18,5 v levém pruhu. Fronta je i před okruhem v ulici k Barandovu z centra od bazénu. Silnice 38 Jihlava Znojmo je za Stonařovem po střetu tří aut zablokovaná, kolony obousměrně narůstají. A na 38 z Čáslavy na Poděbrady je kolona kousek za sjezdem na Kutnou horu od Hlízova 20 minut k porouchané dodávce před prvním sjezdem na Kolín. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
9: Dobrý den, milí posluchači, je pondělí 22. června a zapnuli jste si Radiožurnál Sport. Jsme tady dneska ráno s Pavlem Tilšarem.
10: Krásné pondělí a krásný start do nového týdne.
9: Pokud máte rádi sporty na trávě, tak možná se těšíte i na Wimbledon, který začíná příští týden 29. No a je tam jedna velká legenda, která dostala divokou kartu.
10: Serena Williamsová bude hrát kromě 4 hry i 2 hru na travnatém Grand Slamu v Londýně, dostala tedy od organizátorů divokou kartu tato vítězka 23 Grand Slamových titulů, takže se rozhodně máte na co těšit i ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože pochopitelně do Londýna zamíří i náš reportér Jaroslav Plašil.
9: A budou na tom turnaji nastupovat i dvě Češky pozbuzené čerstvými úspěchy z travnatých turnajů.
10: Marie Bousková dokázala vyhrát turnaj v anglickém Nottinghamu, když ve finále porazila Američanku Emu Navarovou za necelé 3 hodiny ve 3 setech. Nakonec v tom závěrečném zvítězila Bousková 6-2, vybojovala 4. titul na okruhu WTA a zadařilo se i Lindě Noskové, která taky ve 3 setech udolala jinou Američanku Jessica Pegulovou, a to v Berlíně. Ten finálový zápas byl taky svým způsobem speciální, protože se měl hrát už popolední, ale v Berlíně hodně pršelo, takže se to odkládalo a dohrálo až vlastně v podvečer včera.
9: Máme z toho radost, pochopitelně budeme se věnovat i tomuhle tématu ještě třeba v trošku větším rozboru. Každopádně teď vám chceme popřát co nejlepší vstup do nového pracovního týdne, ať vás naše vysílání baví.
10: Pěkné pondělí.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Pokud jste jezdili o víkendu autem po českých dálnicích, a to třeba v oblasti Brna, tak jste možná narazili na spoustu fanoušků, kteří vyrazili na velkou motoristickou událost, která se konala v Česku.
1: A Filip Salač tam skončil v té domácí velké ceně České republiky třetí v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů, si tedy připsal v kategorii Moto2 další umístění na stupních vítězů.
0: Na Masarykově okruhu se Filip Salač po startu z druhé příčky propadl o několik pozic.
1: Ale v průběhu závodu si je dokázal získat zpátky a Radiožurnál Sport byl přímo u toho.
2: Salač žádnou závěrečnou chybu neudělal, dojel na třetí pozici, takže po Jakubu Kornfejlovi a roce 2018 je tu další pódiové umístění českého pilota.
3: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomu, co jsem dokázal. Vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla, smůla se mě nechytla a hrozně moc to pro mě znamená.
4: Říkal po závodě šťastný a unavený Filip Salač. Před novináře usedl silně spocený a s rozepnutou kombinézou.
3: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat, bylo šílený horko, a jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima v tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu, jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu scholaboval.
4: Řekl po druhém pódiovém umístění v řadě jediný český zástupce v seriálu Mistrovství světa Filip Salač. Po dalším úspěchu se opět nevyhnul otázce na potenciální přesun do královské kubatury MotoGP.
3: To se musíte zeptat mýho manažera. Je to můj sen, ale je mi to teďka jedno. Já chci, aby mě život bavil tak, jako mě baví teď. A popravdě radši budu jezdit vepředu motodvojkách, než abych jezdil ve špatném týmu v uvozovkách na kostu MotoGP.
4: Vyprávěl třetí muž ve velké ceně České republiky v kategorii Moto2 Filip Salač. Z vítězství se na Masarykově okruhu radoval díky předjížděcímu manévru v poslední zatáčce Španěl Ortolá. Z Brna David Prouza, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 7 hodin 16 minut, zhruba za hodinu a 4 minuty se budeme bavit s manažerem volejbalových reprezentací Miloslavem Javůrkem, protože máme za sebou vlastně oba ty národní týmy mužů a žen v akci.
1: A české volejbalistky v Lize národů na tom právě skončeném turnaji na Filipínách nakonec zvítězili poprvé. Po třech porážkách zdolali Dominikánskou republiku v pětisetové bitvě. V té rozhodující sadě to bylo 15-10 pro Češky, ale zápas opravdu náročný, možná až nad očekávání náročný pro svěřenkyně kouče Atanasopoulose, protože prohrávali 0-2 na sety a navíc odvrátili dva matchboly soupeřek, takže se Češky ještě na závěr toho aktuálního turnaje na Filipínách dokázali dostat na vítěznou vlnu.
0: Čtvrtý vítězný zápas těch osmi, které odehrály zatím v prestižní soutěži po úvodních dvou turnajích, které byly v Asii, se teď přesouvají Češky do Evropy. Podívají se taky chvilku domů, protože ten další turnaj je až za nějakých 14 dnů.
1: Od 8. do 12. července v Bělehradě, tam se Češky utkají s Německem, Nizozemskem, Bulharskem a taky domácím Srbskem a bude se samozřejmě bojovat o tu nejlepší osmičku a o postup do čtvrtfinále. Zatím jsou Češky těsně pod tou hranicí postupu.
0: O soutěž opatro níž je Zlatá evropská liga mužů i žen. Čeští muži jsou v téhle druhé nejprestižnější soutěži reprezentací, pokud neberem teď mistrovství světa nebo Evropy. No a měli vlastně dost složitou výchozí situaci, protože ze 27 týmů, které jsou v jedné tabulce, pouze 4 nejlepší mohli postoupit do toho playoff a Čechům vlastně nakonec nestačilo ani to, že bodovali v každém z těch 6 duelů.
1: Je to pravda, na závěr toho aktuálního turnaje v Gruzii porazili domácí reprezentaci 3-0 po hodně jednoznačném průběhu 25-5, 25-13 a ten poslední set byl tedy o něco těsnější 25-20, ale zase v tom nehledejte nějakou senzaci, že takhle Češi snadno vyhráli, protože Gruzínci předtím nezískali ani set vlastně v žádném zápase Evropské ligy. Takže jednoznačné vítězství českých volejbalistů, ale jak říkal Jan Pěruška, na postup do semifinále Evropské ligy to tedy nestačilo.
0: No bohužel rozhodla ta prohra v pěti setech z Dány v Jihlavě, která byla vlastně před minulý víkend a to znamená, že pouze týmy, které vůbec neprohrály, které vyhrály, byť třeba za dva body v tom tiebreaku, tak postoupily mezi elitní čtyři.

0: Máme ještě jedno téma před 7:30 na Radiožurnálu Sport a budeme se bavit o nejprestižnějším dostihovém podniku, který může být. A není to Velká Pardubická, jenom chci uvést na pravou míru to, že v Česku to je trošku naopak v zahraničí, to bývá tak, že derby, dostihy jsou úplně to nejvíc a překážkové jsou něco jiného, ale u nás je přece Velká Pardubická daleko cenější než třeba české derby, které bylo k vidění včera v Uchli.
1: Ano, a vyhrál ho Bělouš vůbec poprvé, byl to šestý ročník toho nejprestižnějšího rovinového dostihu u nás a vyhrál ho favorizovaný Portál.
0: Ano. A žokej Petr Foret ho dovedl do cíle a radoval už se v kariéře z druhého žokejského triumfu.
2: Nedá se to srovnat. To první je, protože si to člověk přeje od mládí, že jednoho dne se mu to povede, to, když se to povedlo, tak to bylo jako nezapomenutelný zážitek.
3: Vzpomínal žokej Petr Foret na své první vítězství v českém derby. Před 4 roky slavil v těsném doběhu s ryskou Queen of Buffet.
2: Teďka je to derby. Derby se počítá, že to je jakýkoliv zemi. Mám z toho radost. Zároveň jsem rád, že to je za mnou. Nastupoval jako favorit. Jdete do toho dostihu taky trochu s tím, že buď se to povede, anebo můžete prohrát.
3: Po 3 ročnících, kdy českému derby vládli zahraniční žokejové, se tak znovu stejně jako v roce 2022 radoval Foret. Tentokrát

0: Hrál díky skvělému finiši s favorizovaným portálem trenéra Dalibora Tereka.
1: Nám to právě vyšlo úplně přesně. Sedmák byl vepředu, tlačil na tempo, bylo to dobrý tempo, poctivý dostih na dobrý dráze a prostě vyhrál, myslím, dneska nejen ten nejšťastnější, ale i ten nejlepší kůň.
0: Stý šestý ročník českého derby zažil také jednu historickou premiéru. Poprvé byl v cíli nejrychlejším koněm Bělouš.
1: Je to první Bělouš v historii, ale je to možná tím, že prostě všechno sedlo. Byl k tomu derby připravovaný, ale já si myslím, že má ještě rezervy a že ještě stále může jít s formou nahoru.
0: Prohlásil na adresu portala jeho trenér Dalibor Terek. Pro tříletého Bělouše to bylo při pátém startu v rovinovém dostihu první vítězství.
2: Měl jsem pod sebou zvíře, který má obrovskou sílu a prostě i ke konci hodně té síly mělo. Myslím si, že i v cizině bude schopný hodně věcí dokázat, nebo taky to může být jako výjimečně překážkový.
0: Tvrdí žokej Petr Forete, který v sedle portala vyhrál stý šestý ročník českého derby. Z Velké Chuchle, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Je půl osmé. Aktuální zprávy a Eliška Zábrovská.
2: Dálnice D1 zůstává ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená, a to mezi Kroměříží a Kujetínem. V opačném směru na Zlín řidiči projedou v jednom pruhu. Brzy ráno se v úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. Víc doplní naše Zelená vlna. Maďarský premiér Peter Maďar na sociální síti oznámil pondělní mimořádné zasedání vlády. Následně se pak setká s poslanci své strany TISA. Podle serveru Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šujoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. Server poznamenal, že tyto vnitropolitické kroky budou předcházet důležitému regionálnímu summitu. V úterý Maďarsko v historickém paláci v Gedele přivítá premiér ze zemí Vyšegrádské skupiny. A výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalovat a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Žáci v něm například v laboratoři chovají speciálního živočicha nebo zkoumají, co ovlivňuje růst rostlin. Vědci teď software chtějí otestovat ve školách. Sport. Fotbalisté Belgie bez vyloučeného Ngoje remizovali na mistrovství světa s Íránem 0-0 a po dvou duelech dál čekají na výhru. To zapsal vedoucí tým tabulky Egypt, který zvítězil po obratu nad Novým Zélandem 3-1. Lídrem skupiny H je Španělsko, a to po vítězství nad Saudskou Arábií 4-1. Kapverdy totiž hráli s Uruguayí 2-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D1 u Kroměříže a taky 38 za Stonařovem. Dálnice D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží zůstává neprůjezdná po vážné nehodě na kilometru 254,5. Odklon na 258. Ovšem popojíždí se předtím 40 minut od exitu 260 Kroměříž východ. A taky v opačném směru z Brna na Ostravu u nehody je zabraný levý pruh, tam je to bez kolony na 254,5. Na D5 z Prahy na Plzeň opatrně za sjezdem na Rokycany na kilometru 63,5 se brzdí před kratší frontou, v levém pruhu stojí nabouraná auta. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov za Bakovem pozorně na kilometru 55 havarovalo tam osobní auto, zatím se jede plynule, ale jenom levým pruhem.
5: V pravým pruhu na štort postavený hasičský auto rozblikaný.
4: Silnice 38 Jihlava z Nojmo je za Stonařovem uzavřená po havárii 3 aut kolony od Dlouhé Brtnice a skoro ze Stanařova. Na silnici 68 Střince na Žilinu pozor před Jablunkovem u Hrádku, je tam překážka.
6: Je na dvou místech vysypaný náklad, vypadá to na stavební polystyren. O kilometr dál tam chlapí na dodavce, se snaží to upevnit.
4: A v Praze už řada ranních kolon, komplikace v Blance před výjezdem v Troji, překáží nehoda v pravém pruhu a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
8: Nad Českem je aktuálně jasno až polojasno, jen na severovýchodě, konkrétně v Moravskoslezském kraji, až oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Teploty se v noci i po ránu držely vysoko, většinou mezi 15 a 20 stupni. Nejtepleji plošně zůstalo v Jihomoravském kraji, kde se teploty pohybovaly mezi 18 a 21 stupni, takže na jižní Moravě jste na mnoha místech zažili tropickou noc. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, teď po ránu a pak zase večer může být výjimečně i úplně jasno. Jasná obloha. Během dne ale bude nad naším územím oblačnosti přibývat a místy ze zataženého nebe bude i pršet. Budou to dešťové přehánky anebo bouřky, můžou být i silné. S nárazy větru, přívaly deště, místy naprší až 30 mm vody a také se musíme připravit i na krupobytí. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni. Ještě o 2 stupně tepleji, až 33 bude na jižní Moravě. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 22. června, přejeme vám hezké ráno společně s Pavlem Tilšerem. Mistrovství světa 2006 si pamatuješ, viď?
1: Dobře. Ano.
0: Ne, protože jsi o trošku později narozený, tak právě zkoumáme, jaký už ten mundial je v tvé paměti. Dnešek se spojuje nejen s tím, že Češi hráli poslední zápas ve skupině, potřebovali vyhrát, padli s Itálií 0-2, ale také je to datum spojené s tím, že Ronaldo dal 2 góly proti Japonsku ve skupině, v Dortmundu vyhráli Brazilci 4-1. Ano, brazilský R9, jak se říká R9, Ronaldo, slavný trojúhelníček na čele, nad čelem.
1: Takový obdélníček, ne možná, nebo trojúhelníček.
0: Tak počkej, tak hodně geometrie. Ne, prostě takový bizarní účes v sestřích. A on hlavně těmi 2 góly překonal tehdejší střelecký rekord Gerda Müllera, který držel 32 let na mistrovství světa. On tehdy vlastně měl 14 gólů v rámci fotbalových mistrovství světa. Ronaldo se pak v osmifinále trefil ještě jednou proti Ghaně, skóroval vítězný gól proti Ghaně, to bylo 3-0, takže dal vítězný gól na 1-0 a skončil s bilancí 15 gólů na mistrovství světa. Musím říct, že v té době nikdo moc nepomyslel, že by ho překonal třeba v dohledné době jiný konkurent, ale stalo se a teď se můžeme dočkat, že se před něj dostane ještě několik borců.
1: Ano, Lionel Messi dnes konkrétně večer už by mohl zdolat tedy rekord Miroslava Klózeho, protože oba dva jsou na 16 gólech na světových šampionátech a Argentinci budou hrát dnes od 19 hodin proti Rakousku. A jak Messi ukázal v tom prvním zápase proti Alžírsku, které sám rozhodl hat-trickem při vítězství Argentinců 3-0, tak je ve velké formě a myslím si, že už dnes bychom mohli mít nového krále střelců světových šampionátů.
0: Jenom vlastně takový paradox, Miroslav Klose ten rekordní 16. gól na mistrovství světa vstřelil při rekordní výhře Němců nad Brazilci v semifinále 2014 7-1. Byl to gól, myslím, že na 2-0 tehdy a on má 16 gólů, Messi má 16 gólů a podle mě na dostřele taky Kylian Mbappé, který by měl mít, myslím, 14, ne? Nebo 13, teď si nejsem úplně jistý. Každopádně i tohle probereme v desítce s Pavlem Horvátem, protože Mbappé se blíží, má již 14 těch gólů. Je na úrovni Gerda Müllera, takže jsem zvědavý. No.
1: Dnes Irák, Mbappé dal 2 góly v tom prvním zápase proti Senegalu, pokud se nepletu.
0: No. A teď se může zase nějakým způsobem přiblížit třeba i Messimu, který mu může ale odskočit, protože se hraje dříve ten zápas Argentiny.
1: Ano, od 19 hodin Argentina Rakousko, 23:00 Francie Irák, to jsou výkopy utkání dnešního programu pro nás tady v Česku na mistrovství světa. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: 7 hodin 43 minut, tohle bylo přání Lou Reeda i pro vás, abyste měli ten den co nejkrásnější, možná i perfektní, každopádně doufáme, že budou mít dobrý den v závěrečném vystoupení ve skupině mistrovství světa i čeští fotbalisti, kteří se připravují.
1: Připraví se na souboj s domácím Mexikem na závěr skupiny světového šampionátu a právě i o tomto utkání na Astenském stadionu budeme mluvit ve sportovním přehledu, ale až za chvíli, protože nejprve si shrneme další hrací den, a to s Jakubem Kantou. Ještě jednou dobré ráno.
2: Hezké ráno. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0 a posunuli se do čela tabulky skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Kapverdy po vzájemné remíze 2-2. Ve skupině G je ve vedení Egypt po výhře 3-1 nad Novým Zélandem. Írán remizoval s Belgií 0-0. Belgický gólman Thibaut Courtois v Los Angeles po druhé remíze na turnaji říkal:
3: myslím, že jsme vlastně neodehráli vůbec špatný zápas. Vypracovali jsme si dost šancí, ale prostě neskórovali. Golman je podržel, odchytal velmi dobré utkání. Já za tolik práce neměl. Když ale nedokážeme proměňovat šance, bývá to většinou takovéhle trápení. Před závěrečným duelem s Novým Zélandem jsme pod velkým tlakem. Musíme vyhrát.
2: V 19:00 začne zápas mezi obhájci titulu Argentinci a Rakouskem, pak se utká Francie s Irákem, Norsko se Senegalem a také Jordánsko s Alžírskem.
1: Čeští fotbalisté se připravují na mistrovství světa na poslední a klíčový zápas o postup. V noci ze středy na čtvrtek českého času nastoupí na závěr skupiny v Mexiku proti domácím. Na této stanici uslyšíte od 3 hodin ráno přímý přenos. Reprezentace patří na šampionátu k týmům, které toho nejvíc nacestují. Za sebou už má lety z Dallasu do Mexika a Atlanty. Na tréninky jezdí zhruba půl hodiny do Mansfieldu. Pokračuje stoper Tomáš Holeš.
4: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitý faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím vlastně nějak jako nezaobíráme.
2: Během grémia Ligové fotbalové asociace bude dnes rozlosován nový ročník nejvyšší domácí soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Slezský klub se ale proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže se stoupí Dukla Praha, které v předchozí sezóně skončila poslední. Pražský klub by se zachránil jen v případě, pokud by byl sestup Karviné pravomocný už před losem.
1: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhráli ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Je to pro ní druhý letošní triumf a celkově čtvrtý v kariéře. Druhý titul v životě má Nosková po vítězství v berlínském finále nad Pegulovou ze Spojených států taky ve třech setech. Po turnaji byla Nosková nadšená.
5: Krásný týden, já jsem si to strašně užila od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví. Hlavně nám právě, co může sám od sobě čekat, od soupeřek a vlastně od všech okolností okolo.
0: Legendární americká tenistka Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu po 4 i 2. Vítězka 23 Grand Slamových titulů dostala od organizátorů v londýnském All England Clubu divokou kartu.
2: Filip Salač skončil v domácí velké ceně České republiky 3. a v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu se po startu propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je získal zpět. Kromě soupeřů bojoval Salač i s velkým horkem.
6: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat. Bylo šílený horko, já jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu. Jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu skolaboval. Já jsem samozřejmě chtěl jít za fanouškama, pak jediný co, tak jsem potřeboval vodu, aby mě prostě polili studenou vodou, jinak bych nedal ani do toho parkfermé.
2: V královské MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Marc Marquez.
1: Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Slamu v Ulaanbaatarů v kategorii nad 100 kg 5. 3 zápasy vyhrál, 2 prohrál a s výkonem spokojený nebyl.
7: Od prvního zápasu to bylo hrozný trápení, to jak jsem se cítil před týdnem v poreči plné síly, obrovského odhodlání, tak to tam bohužel prostě nebylo. Bylo to hodně utrápený, některé ty zápasy jsem vyhrával pouze na tresty.
1: Páté místo obsadil taky Adam Kopecký v soutěži do 90 kg. Byl to první turnaj olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles za 2 roky.
2: Pátý skončil v lezení na obtížnost ve světovém poháru v rakouském Innsbrucku také Adam Ondra a zopakoval tak výsledek z Prahy. Triumfoval Japonec Suzuki.
0: České volejbalistky v Lize národů udolali Dominikánskou republiku 3-2. V pátém setu se radovali po výsledku 15-10. Zápas na Filipínách otočili z 0-2, když navíc odvrátili ve čtvrté sadě 2 matchboly. To česká mužská volejbalová reprezentace porazila na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. Sice si v 6. utkání v Tbilisi připsala 5. vítězství, ale do semifinále neprošla.
2: Nejprestižnější rovinový dostih v Česku vyhrál poprvé v historii Bělouš. Derby v pražské Chuchli s 2milionovou dotací ovládl Portál v sedle s žokejem Petrem Foretem. Ten se radoval z vítězství znovu po 4 letech.
8: Měl jsem pod sebou zvíře, který má obrovskou sílu a prostě i ke konci hodně té síly mělo. Myslím si, že i v cizině bude schopný hodně věcí dokázat, nebo taky to může být jako výjimečně překážkový kruh.
2: Americký golfista Wyndham Clark vyhrál podruhé v kariéře US Open. Ve vedení byl od úvodního čtvrtečního kola a zvítězil s náskokem 1 rány.
0: Tolik úvodní sportovní přehled dne, který připravil Jakub Kanta. Moc ti děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 7 hodin 52 minut, no a my se teď budeme věnovat jedné velké mládežnické akci. Krásný sportovní svátek začal včera poprvé v historii v rámci hlavního města, tedy v Praze.
1: Je to Olympiáda dětí a mládeže, největší multisportovní akce v zemi, se účastní téměř 3,5 tisíce sportovkyň a sportovců ve věku od 12 do 16 let ze všech českých krajů.
0: Na zahajovacím ceremoniálu nechyběly ale ani dospělé hvězdy a dá se říct i některé legendy.
2: Bylo to krásný, samozřejmě. Jsem hrdý Pražan a jsem rád, že by se mohl být tím Lekonošem.
3: Říká rychlostní kanoista Josef Dostál. Na pódium pražského stadionu v Edenu vedl před 10 000 fanoušky domácí výpravu z hlavního města.
2: To, že i my jako Lekonoši můžeme se ukázat, přijít do kontaktu s těma dětma, že jim může přinést nějaký krásný životní zážitek a namotivovat je to do úspěšného života.
3: Nejen do života, ale i do úspěšné sportovní kariéry. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval během svého proslovu řekl, že na začátku roku tu po trávníku běhali fotbalisté Barcelony a teď tu možná stojí budoucí olympijští vítězové. Ti ale musí ještě trochu vyrůst. A kdo ví, třeba bude někdo z nich za pár let vzpomínat na to, jak v tunelu těsně před nástupem netrpělivě tahal za rukáv kordistu Martina Rubeše.
4: Primárně se ptali, kdy už půjdem, tak na to jsem jim nedokázal odpovědět, ale pokecal jsem si skoro se všema, co jsem mohl, co byly blízkosti, a bylo to paráda. Je super vidět mladý sportovce, kteří to mají ještě všechno před sebou a budou se snažit prostě se vyrovnat s špičkám ve svých sportech, a já jsem šťastný.
3: Říká bronzový medailista z Paříže a vlajkonoš Karlovarského kraje Martin Rubeš. Olympiáda dětí a mládeže potrvá do čtvrtka a rozprostře se po sportovištích po celé Praze. Z Edenu Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Radiožurnál minuta po osmé. Zprávy a Eliška Záborská.
2: Neprůjezdná je po nehodě dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. Na anektovaném Krymu začínají chybět nejen pohonné hmoty, ale taky elektřina a voda. Fotbalisté Iránu remizovali na světovém šampionátu s Belgií, Kapverdy s Uruguayí. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Dálnice D1 je stále ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená, a to mezi Kroměříží a Kojetínem. V opačném směru na Zlín jezdí auta jen v jednom pruhu. Brzy ráno se v úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený na bok a blokuje oba jízdní pruhy. Detaily přidáme v zelené vlně. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Vláda tvrdí, že plní předvolební sliby a svůj program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat. Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení. Mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty.
4: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Krhové na Vsetínsku začal dobročinný samosběr levandule. Lidé si tam můžou nastříhat vlastní kytici. Příspěvkem do kasičky nebo naskenováním QR kódu navíc podpoří lidi s nemocí motýlých křídel.
5: Kytičku z levandule. Si na políčko přišla natrhat taky sběračka Iva. Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté. Tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít tři barvy.
6: Podle majitelky pole Zlaty Martinkové by lidé měli při sběru dodržovat určitá pravidla.
7: Určitě bychom byli rádi, kdyby sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky, protože tam pořád jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda.
6: Samozběr levandule potrvá v Krhové na Vsetínsku do poloviny července. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Egypta a Španělska se po výhrách dostali do čela tabulky svých skupin na mistrovství světa. Egypt otočil ve druhé půli zápas s Novým Zélandem a zvítězil 3-1. Belgie i na podruhé uhrála remízu, a to 0-0 s Íránem. V tabulce skupiny H jsou po dvou duelech lídry úřadující evropští šampioni Španělé, kteří porazili Saudskou Arábii 4-0, zatímco Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2. Další hrací den jsou na programu zápasy Argentina-Rakousko, Francie-Irák, Norsko-Senegal a Jordánsko-Alžírsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D10 u Staré Boleslavy, taky D1 u Kroměříže. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu za sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru havarovala dvě osobní auta. Provoz je úplně zastavený a odklon je na exitu 14 Stará Boleslav.
10: Policajti mají auto na štort přes dálnici a stahujou to z dálnice všechno na Starou Boleslav.
9: Začíná vznikat kolona. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno za Kroměříží na kilometru 254,5 stále leží převrácený kamion, po srážce s nákladním autem a dodávkou. Pás na Brno je uzavřený úplně, provoz odklánějí exitem 258, kolona předtím 40 minut od sjezdu 260 Kroměříž východ, odtamtud je kolona i přes město. A na D1 opačně z Brna na Ostravu u nehody je na 254. a půltém průjezdný jenom pravý pruh, kratší fronta od exitu 253 Kojetín. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně hned za sjezdem na Rokycany čekejte kolonu z kilometru 62,5 k nehodě na 63. a půltém v levém pruhu, zabere to 10 minut. Silnice 38 Jihlava Znojmo je mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí uzavřená, střetla se tam 3 auta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
11: Hezký den, milí posluchači, vstupujeme na Radiožurnálu Sport do třetí vysílací hodiny 22. června.
12: Dobrý den.
11: Dneska slaví narozeniny kapitán mistrů, tedy vicemistrů Evropy z roku 1996, Miroslav Kadlec. 62 let mu je dneska, muž, který si potřásl taky pravicí s královnou Alžbětou. Bylo to vlastně už před tím finálovým zápasem s Němci tehdy ve Wembley, když představoval české reprezentanty. Vím, že Pavel Horvát, když ho tady hostil v desíce, tak se ptal Miroslava Kadlece, jestli si pamatuje, zda měla královna nějaký parfém.
12: Nespomínal
11: si. Nespomínal si. Neví, ale vlastně je pravda, že tohle mě nikdy nenapadlo, ale Pavel, to je muž mnohých zajímavých nápadů a dotazů.
12: Zazněla dvě fotbalová legendární česká jména, Pavel Horvát a Miroslav Kadlec, a my s oběma budeme mluvit po 9. hodině. Pochopitelně témata jsou víceméně daná. Mistrovství světa.
11: Ano. Budeme to řešit, jak říkal Pavel Tilšar, až po 9. Teď v téhle hodince vás čekají rozhovory o judu, volejbalu a taky o motorismu, takže za chviličku si naladíme prvního z respondentů. Bude to taková rozhlasová legenda, Petr Kadeřábek, náš věrný, nejen judistický expert. Tak si ho poslechněte, ať se vám dobře vstává, pracuje a tak nějak žije v pondělí 22. června.
12: Pěkné pondělí.
3: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 8 hodin a 12 minut a máme tady téma, které se týká faktu, že judisti o víkendu vstoupili do olympijské kvalifikace na hry v Los Angeles. Ty se budou konat za 2 roky.
1: I ti čeští se představili na Grand Slamu v mongolském Ulan-Bátaru a dva z nich, dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek v hmotnostní kategorii nad 100 kg a Adam Kopecký v kategorii do 90 kg vybojovali 5. místa.
0: Probereme to teď s Petrem Kadeřábkem, který u nás pravidelně sleduje české judisty. Petře, přejeme hezký den.
2: Dobré ráno.
1: Tak Krpálek i Kopecký si v Ulan-Bátaru připsali 3 výhry a 2 porážky. Každý z nich podlehl úřadujícímu mistru světa, Krpálek Tasojevovi z Ruska, Kopecký Japonci Muraovi. Tak dá se i vzhledem k těm soupeřům mluvit o úspěchu českých judistů, třeba právě i s ohledem na to, že už se to počítalo do olympijské kvalifikace?
2: Tak Lukáš Krpálek, ten nikdy nebude spokojený, pokud si nepověsí na krk medaily, ale to samé se dá vlastně říci už i Adamu Kopeckém, protože on je také takovou, neřekl bych kometou, ale rozhodně už se zapsal mezi tu širší světovou špičku a rozhodně bude on bojovat o olympiádu. A právě to, že prohraje v boji o bronz, ho určitě mrzelo, ale pro ně je úspěch to, že se dostali do toho finálového bloku, kde se perou judisté samozřejmě ve finále a pak v těch dvou soubojích o bronz trošku zklamání. Je to třeba u Renaty Zachové, že neprošla ještě dál a nedostala se také do těch finálových bloků. Stejně tak se může říkat to samé i o Chusnědovi Karimovi. To jsou vlastně 4 nejlepší judisté, a kteří se představili právě v Ulan-Bátaru na Grand Slamu. Pro Lukáše Krpálka to bylo trošku složité, určitě posluchači Radiožurnálu Sport to velmi dobře zaznamenali z toho ohlasu, který nám z Ulan-Bátaru poslal, tak on byl od rána vlastně nespokojený s tím, v jaké náladě je, jak je unavený, že se mu nepralo velmi dobře, když to srovnal se 3 dny starým zážitkem z tréninku, tak tam si myslel, že porazí naprosto všechny. Ale ono to mohlo nakonec dopadnout tím bronzem. Já když jsem viděl ten zápas s Rusem Tasojevem, tak sice Lukáš Krpálek upadl nejprve na Vazary, ale pak si připsal juko a přecházel do držení. Už to vypadalo, že nasadí Rusovi páku, ale on se mu z toho vyvlékl. Tam to bylo opravdu jen kousek od toho, aby Lukáš Krpálek nasadil chvat v nevaze a v tom boji na zemi prostě udržel Rusa, což je tak vlastně on je, řekl bych, vůbec nejlepší na světě ze všech hmotnostních kategoriích a možná i historii v boji na zemi, takže tam už by ho určitě udržel a mohl mít ten bronz. Ale nemá ho, má prostě 360 bodů do olympijského žebříčku a to se počítá.
0: Ano, jenom doplním, že Adam Kopecký v té minus 90 se vyhrál úvodní 3 zápasy. Na rozdíl od Krpálka tedy nešel do oprav, ale v semifinále i v boji o bronz pak 2x padl a také má 5. místo. Jak vlastně teď ta olympijská kvalifikace judistů dál bude probíhat? Už každý další turnaj bude bodovaný nebo jen ty vybrané? A co musí čeští judisti, Petře, udělat, aby se právě na olympijské hry do Los Angeles kvalifikovali?
2: No, máme 30 minut. Protože tohleto vysvětlit by bylo asi hodně složité. Nicméně všechny turnaje se počítají do olympijského žebříčku, ale samozřejmě jsou jinak bodované. To znamená třeba na Grand Slamu, kdyby Lukáš Krpálek včera vyhrál, tak měl 700 bodů. Takhle má 360, když vyhrajete třeba European Open, tak je to 100 bodů. Když vyhrajete mistrovství světa, tak je to 2000 bodů. A to jsou prostě velikánské bodové rozdíly. Za Masters je také 2000 bodů a tam stačí vlastně se účastnit a máte více bodů, než kdybyste se dostali do finále European Open. Takže ta bodová rozdílnost těch jednotlivých turnajů, to je přesně to, na čem záleží právě v tom bodovaném žebříčku. Body se sbírají 2 roky, tenhle ten rok bude půlený. To znamená, že do olympijského žebříčku se budou počítat jen polovina těch bodů, ale bude záležet hlavně na tom posledním roce. To znamená zejména to, jak se umístí čeští judisté na mistrovství světa, na veškerých Grand Slamech a také na evropském šampionátu. Byť ten je vlastně níže bodovaný než jakýkoliv Grand Slam, jako byl třeba teď v Ulan-Bátaru. Ale teď třeba Lukáš Krpálek přejede do Číny, kde se účastní Grand Prix a tam ty body i za vítězství byly sice o trošku vyšší než to 5. místo Grand Slamu, ale samozřejmě by se do žebříčku žebříčku počítali. Ten žebříček se uzavře za 2 roky v červnu a pak postoupí 17 nejlepších z váhy, ale tam ještě budou vlastně nasazováni podle jednotlivých kontinentů borci, kteří nejsou ani v té první 17, takže tam můžeme potkat třeba na olympijských hrách judistu, který je 180. ale pere se za dobrý stát v dobrém kontinentu, v uvozovkách to říkám. Takže je to trošku složité, no a pak do toho ještě mohou samozřejmě promluvit také nominace v týmových soutěžích, protože pokud by se podařilo Čechům dostat na olympijské hry ze žebříčku 3 muže a dejme tomu 2 ženy, tak už by tu třetí potřebnou pro sestavení týmu sebou na olympijské hry vytáhli a ona by se mohla prát i v individuální soutěži.
1: Jak jste slyšeli od Petra Kadeřábka, tak olympijské kvalifikace jsou často dost složité i na propočty pro nás reportéry Radiožurnálu Sport. Každopádně, když se ještě zastavíme chvíli u Lukáše Krpálka, tak ten sní o své 5. olympiádě. Ty, Petře, řekněme, máš k němu o něco blíž než my ostatní, protože se třeba podílel i na natáčení jeho filmu Jemný rváč. Tak jak se na start olympijské kvalifikace připravoval sám Krpálek? Dával tomu začátku nějakou speciální váhu?
2: No dával, protože on vlastně už na tom posledním turnaji, který absolvoval, což bylo mistrovství Evropy, tak de facto už se díval dopředu a říkal, no škoda, že tohle to ještě není vlastně kvalifikace nebo započítáváno do kvalifikace. Vybojoval vlastně stříbro, kdy prohrál s Gruzíncem Tušišvilim z Tbilisi. Ty body se mu sice počítají do žebříčku, což je dobré pro nasazování do jednotlivých turnajů i do těch, ve kterých se budou sbírat body do olympijské kvalifikace, ale ještě to tam nebylo. Ale už vyhlížel právě tu olympijskou kvalifikaci. Samozřejmě on by nemusel mít už žádnou motivaci. Má 2 zlata, má 2 zlata z mistrovství světa, uspěl i na evropských šampionátech, byl světovou jedničkou v obou hmotnostních kategoriích těch nejvyšších. Takže on by si mohl říct ano, dosáhl jsem všeho, což tady dosáhl a už nic dál nepotřebuji. Ale on prostě najednou začal mluvit o tom, no, startovat na 5. olympiádě, to se nepodařilo moc lidem, že jo? No tak když jsme to hledali, tak opravdu z judistů to vlastně nebyl nikdo, kromě tady Horinera. Takže Lukáš Krpálek tuhle tu motivaci znovu má v 35 letech, v 37 takřka se bude prát vlastně na olympijských hrách, pokud se tam dostane, a já věřím, že ano, protože aktuálně mu patří 10. místo ve světovém žebříčku a nepředpokládám, že by na některých turnajích vypadával velmi rychle, takže ty body mu budou přiskakovat do olympijské kvalifikace a já bych řekl, tak podle mého názoru na 95% Lukáš Krpálek se bude prát v Los Angeles, pokud mu samozřejmě zdraví dovolí.
0: To říká Petr Kadeřábek, náš expert na judo i další disciplíny, ale především u juda máme spojené krásné vzpomínky z triumfy Lukáše Krpálka na olympijských hrách. Věříme, že se tam dostane na tu příští olympiádu a že to jeho snažení budou třeba podporovat i další účastníci v podobě

0: 8 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport. České volejbalové reprezentace mužů a žen mají za sebou vítězné zápasy na závěr víkendu, který uzavřel část jejich aktuální sezony.
1: Zatímco muži vítězstvím nad Gruzií 3-0 zakončili zlatou evropskou ligu, aniž by postoupili mezi nejlepší čtyřku soutěže, ženy se z druhého turnaje Ligy národů vrací po triumfu nad Dominikánskou republikou 3-2 a ještě jeden turnaj v soutěži čeká.
0: Více teď probereme s manažerem volejbalových reprezentací Miloslavem Javurkem. Přejeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Tak začneme ženami, které na druhém turnaji Ligy národů ve filipínské Manile po 3 porážkách uspěly v 5 setech proti Dominikánské republice. Kde podle vás našli sílu na obrat ze stavu 0-2 na sety?
2: Tak to bude moje první otázka, když se jich dneska zeptám, až po obědě přeletí po měsíci v Ázii. Ale myslím si, že tam hrál fakt ten, že Dominikánská republika, řekněme, nemá takovej zvuk jako ty předcházející soupeři Itálie, Amerika, Japonsko. A možná očekávali tím, že Dominikánská republika v té soutěži se jí letos nedaří, ten odpor výrazně menší, než nakonec kladli.
0: Co se týče toho vystoupení celkově, pane Javurku, českých žen v Lize národů po 2 turnajích v Číně uspěly 3x, na Filipínách 1, takže mají bilanci 4 výher a 4 proher.
2: Samozřejmě my jsme do toho vstupovali opět jako loni s velkou pokorou. Moc dobře víme, proti komu se měříme v této soutěži. Je to soutěž víceméně pro vyvolený, pro ty nejlepší. Ty týmy, které nastupují proti nám, tak mají většinou medaile jak ze světových šampionátů, tak z olympiády, účasti na olympiádě. Takže tam není lehkých soupeřů a ta zmíněná bilance 4-4 nám víceméně dodává jistotu, že se zúčastníme téhle soutěži i příští rok, takže prozatím velikánská spokojenost. A my budeme mít ještě šanci na začátku července tuhle bilanci vylepšit a případně zabojovat po postup do mezi 8 nejlepších do takzvaného playoffu finálového turnaje VNL.
1: S manažerem volejbalových reprezentací Miloslavem Javurkem jsme ve spojení na Radiožurnálu Sport. Vy jste to zmínil, že ještě Češky čeká tedy závěrečný turnaj v Lize národů v Srbsku. Ještě jedna podotázka k volejbalové reprezentaci žen, protože už víme od víkendu, že kouč Janis Athanasopoulos bude od nové sezony taky trénovat vedle národního týmu v americké profesionální lize Nebrasku. Tak co říkáte na to jeho angažmá a probíral s vámi třeba to, že bude vedle české ženské reprezentace trénovat klub i v zámoří?
2: Tak o tomhle u jeho úmyslu jsme věděli. Samozřejmě v Americe vzniká velmi

0: atraktivní, prestižní, profesionální soutěž. A to je něco, co ho velmi láká. On samozřejmě v Evropě těch nabídek měl taky plno na klubový úrovni, ale tohle to prostě chce vyzkoušet a věřím, že těch nabídek měl víc než jenom z Nebrasky. Sám jsem zvědavý, s čím se vlastně vrátí. A co se týče jeho působení u nároďáku, tam to víceméně i pro ně je jednodušší, protože ta sezóna v Americe klubová je kratší než evropská, takže bude mít i malinko víc času na rodinu a případně ještě víc času na náš nároďák.
1: To říká Miloslav Javůrek, manažer českých volejbalových reprezentací. O ženách jsme tedy mluvili, držíme jim palce dál v Lize národů. Čeští muži vyhráli na závěr Zlaté evropské ligy, což je ta druhá nejprestižnější soutěž v tomhle kontextu. Vyhráli v Gruzii oba zápasy, celkově 5 ze 6 utkání, přesto nepostoupili, pane Javůrku, mezi nejlepší 4 soutěže. Je to zklamání?
0: Ne, určitě to je zklamání. My jsme věděli, že ta širokánská soutěž, Evropská liga, která má 27 týmů, tak určitým systémem se potkávají ty jednotlivé týmy. My jsme měli, řekněme papírově, 2 malinko těžší soupeře. S jedním jsme bohužel klopítli a to nás stálo účast v semifinále a bohužel ten další hlavní cíl postoupit, podobně jako ženy do VNL, už tak nemáme ve svých rukou, nemůžeme ten náš žebříček vylepšovat v semifinálových zápasech, případně ve finálových, a jsme odvislí na tom, jak si ten formát a soutěž, ty výsledky vyvinou. A samozřejmě ještě ta malinkatá šance na ten postup do příštího roku VNLka je, ale už to budeme sledovat jenom z gauče.
2: A jaký je další program mužské volejbalové reprezentace, která má tak jednu dílčí soutěž letošního léta za sebou?
0: My jsme měli samozřejmě připraveno vše až do případného finále, tím, že dnešním příletem z Gruzie ta první půlka končí, tak kluci dostanou 4-5 týdenní volno a sejdeme se opět k 6 týdenní přípravě před mistrovstvím Evropy v Itálii. Takže ty scénáře jsou nachystaný a jenom je hold upravíme podle těch výsledků, který nedopadly podle našich představ.
1: To říká o 4. týmu světa z loňského světového šampionátu manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek. Probrali jsme jak účast českého mužského týmu ve Zlaté evropské lize, tak aktuálně české ženy, které mají po 2 ze 3 turnajů té elitní ligy národů. Pane Javůrku, moc děkujeme za váš čas, za vaše hodnocení a držíme palce reprezentacím, ať se jim v létě daří.
0: Děkuju, hezký den.
3: Vstávat s námi se vyplatí.
4: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
3: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
5: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
6: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
5: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
4: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
3: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
4: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Ani soutěž nebude chybět dnes ve všednodenním vysílání. V 8:50 budete moci získat upcyklovaný batoh Radiožurnálu Sport a taky knihu Česká kniha rekordů 8. Takže můžete v 8:50 zasednout telefonům a zavolat nám do studia na soutěžní otázku. Jenom jediná podmínka, že nesmí nebo nemůžou zvítězit ti, kteří zvítězili v předchozích 2 měsících. To je taková šance i pro ostatní, aby měli možnost uspět. Přeji hezké ráno.
7: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
2: Radiožurnál půl deváté. Eliška Záborovská, zprávy.
8: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolala spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Nejméně 3 lidé zemřeli na Filipínách po střelbě na střední škole ve městě Tacloban. 5 lidí je zraněných, informovala o tom policie. Zatkla jednoho podezřelého, kterým je žák 9. třídy. Druhý podezřelý je podle bezpečnostních složek stále na útěku. A po nehodě kamionu, dodávky a dalšího nákladního auta je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 u Kroměříže na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je průjezdný jedním jízdním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách, řidiči se momentálně zdrží desítky minut. Při nehodě se zranili 2 lidé, podle hasičského záchranného sboru potrvá odstraňování následků několik hodin. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa Španělé zvítězili nad Saúdskou Arábií 4-0 a Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2. Ve skupině G Nový Zéland neudržel vedení a prohrál s Egyptem 1-3 a Belgie bez vyloučeného Ndoje vyhrála s Iránem 0-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D1 u Kroměříže, nehoda taky na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 za Kroměříží na kilometru 254,5 po srážce s nákladním autem a dodávkou leží kamion napříč přes svodidla, zasahuje i do protisměru. Celý směr na Brno je uzavřený, odklon exitem 258, ale kolona je už od sjezdu 260 Kroměříž východ a pak i přes město. A ve směru opačně na Ostravu je u nehody zabraný levý pruh, kratší fronta od exitu 253 Kojetín. Na D10 z Turnova na Prahu počítejte s kolonou už od exitu 17 Hlavenec, je to na půl hodiny, za exit Stará Boleslav na kilometru 13,5 se tam srazilo nakonec 5 aut, provoz výrazně omezený i pozastavovaný. Silnice 38 Jihlava Znojmo je uzavřená mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí po střetu 3 aut, objížďka vede přes Pavlov. A v Praze dlouhé kolony, jejich řada na okruhu před Ořechem obou směrně, pak taky směrem na Chomutov od Evropské k ucpané odbočce na letiště, plný je i východní okruh směr Lanový most a před Barandovským mostem kolony ze všech směrů i na jižní spojce směr Černý most kvůli porouchanému autu před sjezdem na Libuš v pravém pruhu, kolona už od Mrazovky a v důsledku výraznější regulace vjezdů do všech tunelů směr Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
10: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
4: Počasí.
11: Včera odpoledne Česko zasáhly silné bouřky, varoval před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Přívaly deště, kroupy a nárazy větru se objevily na severu Čech, ale také na Příbramsku, v jižních Čechách a i na jiných místech. Později se vyskytly bouřky i ve středních Čechách a také na Moravě. A podobné bouřkové počasí nás čeká i dnes. Bude převážně polojasno až oblačno, jen ráno a večer lokálně i jasno. Naopak během dne se bude nebe na mnoha místech zatahovat a také se opět budou vyskytovat bouřky, které hlavně na jeho západě a jeho východě našeho území budou i silné. Doprovázet je budou opět nárazy větru, přívaly deště a také se mohou objevit i kroupy. Teploty dnes opět vysoké, budou se pohybovat mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě bude až 33 a pokud se budete pohybovat na hřebenech našich hor, pak se těšte na docela příjemnou teplotu kolem 23 stupňů. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 38 minut. Mluvili jsme s Pavlem Tilšarem už z mnohých úhlů o fotbalovém mistrovství světa, ale co se týče jiných disciplín, tak velmi rádi připomínáme úspěchy českých tenistek na travnatých turnajích, ať už v Nottinghamu, anebo v Berlíně. A ostatně v německém hlavním městě si na to musela Linda Nosková na to finále docela počkat.
1: Čekala hodně dlouho, 5 hodin, myslím, možná i o něco déle, hodně pršelo včera v německém hlavním městě. Nakonec to Lindu Noskovou nerozhodilo a po vítězství 2-1 na sety nad Američankou Jessicou Pegulovou tedy slaví svůj druhý titul na okruhu WTA. Už dvojnásobný počet, ona je o trochu starší Marie Bousková než Linda Nosková. Jich má právě Marie Bousková po vítězství v Nottinghamu taky ve třech setech nad jinou Američankou Emou Navarovou. Tedy ve třísetové bitvě slavila Marie Bousková.
0: Ano, ta bitva trvala téměř 3 hodiny, už ten úvodní set byl 79 minut a to i kvůli tomu, že za stavu 5-6 si Marie Bousková poronila chodidlo a musela podstoupit okamžité ošetření, ale pak vlastně odvrátila 2 setboly své soupeřky a v tiebreaku ten první set dotáhla, ve druhém sice prohrála, ale ve třetím zase zvítězila 6-2. No a díky tomuto triumfu se aktuálně Marie Bousková posouvá na 22. pozici v žebříčku WTA. To Linda Nosková se stává teď českou jedničkou, protože je poprvé v kariéře v elitní desíce žebříčku právě na tom 10. místě o 1 příčku výš než Karolína Muchová. Takže jsme natěšení na příští týden, kdy začíná v anglickém All England Clubu v Londýně Wimbledon, a to i za účasti 2 českých úspěšných tenistek nebo jedné legendy, o které jsme trošku mluvili, ale přece můžeš to připomenout, prosím.
1: Rozhodně ano, už jsme dřív věděli, že Serena Williamsová si ve Wimbledonu zahraje 4 hru, ale to už teď neplatí, protože bude hrát ještě 2 hru. Takže i v deblu, i v singlu bude Wimbledonce Serenou Williamsovou.
2: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Kolí postré v úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovná.

0: Krasavci a stále z toho můžou být dvě české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál Sport, my se teď vrátíme v 8 hodin 41 minut ještě k víkendovému velkému motocyklovému svátku, protože Velká cena České republiky přinesla taky úspěch jednomu jedinému vlastně českému účastníkovi seriálu.
4: Ano, motocyklista Filip Salač byl třetí v brněnském nebo na brněnském Masarykově okruhu, nestačil jen na Španěla Ortola a taky Kolumbijce Alonza. My to probereme s Davidem Prouzou, naším reportérem, který byl včera v Brně. Tak dobré ráno.
5: Krásné ráno, pánové.
4: Ten start se Salačovi přitom úplně nevyvedl, tak můžeš popsat ten průběh závodu z pohledu českého závodníka?
5: No, nevyvedl se vůbec, navzdory tomu, jak si pochvaloval, že byl v kvalifikaci druhý, že tím pádem se nebude muset prokousávat startovním polem, tak pak si to Filip Salač v úvozovkách nadělil stejně pro tu nedělní Grand Prix. Mně přišlo, že se propadl na nějaké šesté místo. Filip Salač sám mluvil o tom, že se prokousával dokonce ze sedmé nebo osmé pozice, tak možná to tak cítil, ale na každý pád zkrátka zvládl několik velice klíčových manévrů a i díky tomu tedy nakonec Česko po, a teď doufám, že jsem to spočítal rychle správně, ale minimálně po 8 letech by to mělo být od Jakuba Kornfejla, slaví zase pódiové umístění českého závodníka v Brně na Masarykově okruhu, takže krásný zážitek pro i fanoušky, byť jich tam nebylo tolik jako loni, tak si myslím, že potom, pokud měli lidé možnost sledovat ty záběry, kde Filip Salač vlastně běží k té přírodní tribuně a tam si plácá s fanoušky, tak to musel být velmi hezký zážitek.
3: No a pro něj to byl závod plný emocí.
6: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal, ale se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu a vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla, smůla se mě nechytla a hrozně moc to pro mě znamená.
3: Filip Salač takhle mluvil pro Radiožurnál Sport o svém třetím místě v domácí Velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Mluvil s Davidem Prouzou, Davidem Nekvindou i o tom, že přece jenom bylo pořádné vedro, Davide, a mě zaujalo to, kolik bylo stupňů na motorce napsáno, jak on to říkal.
5: No určitě přes 100, jestli to bylo 108, to si teď nejsem jistý, ale hodně vysoká teplota, on také mluvil o tom, že měl trochu vlastně až popálené ruce, nebo měl ten pocit z toho, mezi novináře dorazil s napůl rozepnutou kombinézou, jenom jeden postřeh, Filip Salač opravdu velice namakaný chlapík, možná by to ne každý úplně čekal u závodníků na motorce, byť samozřejmě je extrémní nutnost mít silný střed těla, ale opravdu všiml jsem si toho, je to prostě opravdu takový bourák, řekl bych. A no, létaly z něj velice zajímavé výrazy, možná to bylo i třeba tím horkem, ale je to samozřejmě náročné, protože jste v té kombinéze, ještě tam máte ty ochranné prvky, airbagy a tak dále a tak dále. A v momentě, kdy je venku 33 ve stínu, tak samozřejmě už jenom být na slunci oblečený není žádná legrace, obzvlášť když pod sebou ještě máte rozhycovaný motor svého závodního stroje. Takže mně se líbilo, že Filip Salač občas používal takové nekonvenční termíny, jakože smůla se ho nechytla a nakonec si tedy dojel pro tu bednu, jak se říká v motoristické hantýrce, a můžeme být rádi, protože opravdu v jednu chvíli to vypadalo zase na takové to šesté, sedmé místo, ale Filip Salač tentokrát ukázal, že tu kvalitu opravdu má, konec konců i v anglické části rozhovoru vzkazoval svým asi hejtrům, že psali mu, že psali jste mi, nejsem rychlý, teď vidíte, že rychlý jsem a budu ještě rychlejší.
4: Když si takhle věří Filip Salač, tak jak to vypadá s jeho případným posunem do té královské třídy MotoGP?
5: To je samozřejmě věčné téma. Je to ta nejprestižnější možná kategorie, kde se dá v motorkách jezdit, to je jasné, ale zároveň Filip Salač, a to si myslím, že je velice realistické, to, co řekl, mluvil o tom, že by radši teď v tuhle chvíli jezdil na vysokých pozicích v Moto2, než aby se trápil v MotoGP s týmem, který třeba vůbec nemá na to, aby bojoval o body. Určitě ten sen tam je, jde o to samozřejmě, jaké výsledky bude Filip Salač podávat ve zbytku sezóny, ale zatím to vypadá velmi dobře. Pětkrát za sebou v top 10, dvakrát na pódiu. Pokud by v tom takhle pokračoval dál a zajel třeba pěkný výsledek celkově do pátého místa v Moto 2, tak určitě ty dveře by se pootevřely. Je to o poznání snazší dostat se do MotoGP i pro českého závodníka, než pro závodníka dostat se do Formule 1.
3: David Prouza takhle lakonicky tedy zaglosoval i tu šanci Filipa Salače na to projít do MotoGP. My bychom mu to pochopitelně velmi rádi přáli a velmi rádi bychom ho viděli mezi elitou, ale jsme moc rádi taky za to, že byl bronzový teď na té velké ceně České republiky v kategorii Moto2. A moc děkujeme i Davidu Prouzovi a kolegovi Davidu Nekvindovi, že ten celý prořátý víkend u těch rychlých motorek strávili a pro vás posluchači Radiožurnálu Sport reportovali. Davide, moc děkujeme, odpočiň si a přejeme hezký den.
5: Já také děkuji a na dálku Davidovi Nekvindovi přeji, aby se mu spravila klimatizace v autě.

0: 8 hodin 49 minut 30, to znamená, že za půl minutky jdeme soutěžit na Radiožurnálu Sport. Vy jste slyšeli titulární píseň z filmu Mission Impossible. Věřím, že ta dnešní soutěž pro vás nebude nesplnitelnou misí a že vyhrajete. Pavle, ty tam máš ceny, nebo já mám říct?
1: Já tu ceny pochopitelně mám a máme pro vás knihu Česká kniha rekordů s číslem 8, tedy už 8. díl této rekordní české knihy, když to otočím ten název. A ještě k tomu taky máme pro vás batoh s logem Radiožurnálu Sport.
0: Ona ta kniha je vlastně rekordní i tím, že už je 8. Osmý tak. Díl. Předtím byl rekordní 7, teď je 8 a můžete ho vyhrát. Jsme zvědaví na to, co tam vlastně je za rekordy, jestli ještě nějaké jiné, nebo je to spíš aktualizované vydání, asi, že to se shodneme. No.
1: Myslím si, že se vydávala aktuální verze.
0: Dobře, tak máme tady připravený soutěžní zvuk. A jak ho uvedeme, Pavle? Co mají posluchači hádat?
1: Většinou hádáte u nás na Radiožurnálu Sport jméno daného sportovce, které chceme znát, pokud ho poznáte. Dnes po vás nebudeme chtít jméno sportovce, protože nezazní hlas nějaký od nějakého sportovce, fotbalisty, hokejisty a tak dále, ale budeme po vás chtít vědět, co za úryvek daného sportovního zápasu klání pro vás máme. Připravený. Máme pro vás takovou vzpomínku prostě.
2: Dává Nedvědovi, ten na Rosického, ale u něj zase hned je Inzaghi, takže Rosický rychle od nohy dává míč nalevo na Jankulovského, plašil patičkou. Jankulovský se dobře uvolnil, ale nedostal se ke střele. Ještě Steiner a Nedvědova rána, škoda. Gianluigi Buffon vyráží na rohový kop.
0: 221 552 222. Zavolejte k nám do studia, do soutěže. Pokud víte, o jaký sportovní zápas se jednalo, můžeme říct rovnou fotbalový zápas, protože ten zápas byl také něčím významným, jinak bychom o něm tady nemluvili. Vítám prvního z posluchačů, který se dovolal do dnešního vysílání. Dobrý den.
3: Honza, dobrý den.
0: Honzo, tak můžete říct, o jakou událost šlo v tom zvuku?
3: Já si domnívám, že to byl zápas český reprezentace proti Itálii. Ale neslyšel jsem konec otázky, protože už jsem telefonoval.
0: To nevadí, protože jste na ní odpověděl. My jsme se vlastně ptali na tohle. Víte, jak dlouho to je?
3: No, slyšel jsem tam italský jméno Inzaghi, Nedvěd, Jankulovský, takže předpokládám, že by to mohl být zápas někdy, no, když tato reprezentace byla na vrcholu, předpokládám, já nevím, 20 let, že to je zpátky, ale to přesně. Je hrubej odhad.
1: Přesně 20 let, dokonce na den, přesně.
0: Před 20 lety, a nejsi si vzpomínáte na gol Inzaghiho na těch konečných 2-0 pro Itálii, jako bešel Petra Čecha?
3: Bohužel vzpomínám.
0: No jo, tak nechceme vás rozesmutnit, ale i takovéhle události připomínáme na Radiožurnálu Sport a vám to dneska vlastně přišlo k duhu, protože vyhráváte upcyklovaný batoh Radiožurnálu Sport a knihu Česká kniha rekordů 8. Honzo, tak je to osmička, nevím, jestli máte nějaký z těch předchozích dílů, ale věřím, že i tam budou nějaké rekordy v tom, co vyhráváte.
3: Moc krát děkuju.
0: Tak vám přejeme hezký den a poslouchejte Radiožurnál Sport.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Je 9 hodin. Nové zprávy Eliška Zábrovská.
2: Vláda má dnes rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Irán a USA se podle Kataru a Pákistánu dohodli na harmonogramu k dosažení konečné mírové dohody. Fotbalisté Španělska díky dvěma gólům Oyarzabala porazili na mistrovství světa Saúdskou Arábii. Uzavřená po nehodě bude i dopoledne dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl. V otázce plnění závazku aliance totiž není ve shodě s vládou. Prezident na své účasti už několik měsíců trvá a už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
4: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip. Jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
2: Po nehodě kamionu a dvou vozidel je u Kroměříže uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlusťák.
5: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
2: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Arakčího jednání dosáhla významného pokroku. Vědci z Sejteku VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky můžou podle vedoucí výzkumu Markéty Kaiser vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů.
6: Když se nám podaří pochopit, jak korál reaguje na různé podněty, tak pak dokážeme třeba lépe nastavit i ty obrané mechanismy, nebo pomůže nám to vlastně připravit se na to, co se vůbec stane, když třeba se opravdu zvedne teplota oceánu o 2 stupně Celsia, jak tyto organismy na to budou reagovat.
1: Sport. Španělští fotbalisté se po druhém zápase mistrovství světa dostali ve skupině H do čela tabulky. Za 25 minut nastřílili Saúdské Arábii 3 góly a nakonec zvítězili 4-0. Dvě branky dal a jednu připravil útočník Mikel Oyarzábal, který se stal v Atlantě hráčem zápasu.
7: Myslím, že po úvodní remíze bylo klíčové rychle otočit list a soustředit se na další dny a zápas. Proto jsme chtěli jít rychle do vedení. To se povedlo a byl to už úplně jiný příběh. Mám z naší hry dobrý pocit.
1: Ve zbylých zápasech Kapverdy remizovali s Uruguayí 2-2 a Irán s Belgií 0-0. Egypt otočil duel s Novým Zélandem na 3-1. A tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla na trávě v Nottinghamu a Nosková na stejném povrchu v Berlíně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 u Kroměříže a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na kilometru 254,5 před 4:00 ráno havarovala dodávka, nákladní auto a kamion. Ten pořád leží na boku přes svodidla, směr na Brno je uzavřený, provoz odklánějí exitem 258 a kolo na předním na půl hodiny je od sjezdu 260 Kroměříž východ plus potom přes město fronty. A na D1 opačně z Brna na Ostravu u nehody uzavřený levý pruh, kolo na zkrátka od exitu 253 Kojetín. Na D1 potom před Brnem směrem z Vyškova se už tvoří kolona před omezením u D2, hlavně kamiony v pravém pruhu od exitu 210 Holubice, tam krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. A na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy vzniká kolona od exitu 17 Hlavanec, zabere 20 minut za sjezd na Starou Boleslav na kilometr 13,5, kde pořád řeší srážku 5 aut.
9: Není tam ještě žádná odtahovka, projíždí se jedním pruhem, pravým.
8: Pokus vyhnout se po silnici 610 ze 17. kilometru se nevyplatí, náhradní trasa je ucpaná taky už za Sojovicemi.
9: Zabralo to 25 minut.
8: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
10: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme hezký rán, hezké ráno.
11: Dobrý den.
10: Chtěl jsem říct hezký den a takhle jsem to málem spojil nespisovně. No vlastně ještě než se budeme bavit o fotbalovém mistrovství světa, tak připomenu to, že v Praze se poprvé v rámci historie, která má 23 ročníků, koná olympiáda dětí a mládeže. Je to událost, která může třeba, řekněme, zpestřit i váš volný čas, protože se soutěží na různých místech v Praze a návštěvníci tam mají vstup zdarma, můžou podpořit více než 3000 mladých sportovců, kteří budou třeba na výstavišti, na slalomářském areálu v Troji, v plaveckém areálu v Podolí, bude se soutěžit taky na Podvinné mlýně v halových sportech. Já jsem několikrát jako reportér navštívil tuto událost a musím říct, pokud si chcete spravit náladu a vidět nadšené mladé sportující lidi bez jakýchkoliv dalších přívlastků, prostě opravdu takhle je, tak navštívte olympiádu dětí a mládeže.
11: Včera to začalo na stadionu v Edenu, velká akce, u které jsme taky byli. Určitě se k ní ještě vrátíme během dnešního vysílání.
10: A i další dny se třeba pobavíme s nějakým z ambasadorů, z těch známých osobností. V Lajkonoši včera byli třeba Jan Železný, Josef Dostal nebo Alexandr Šupenič. Nicméně čeká nás povídání o mistrovství světa. Po 9:30 si budeme vzpomínat na jeden velký moment mistrovství světa s Miroslavem Kadlecem. To si necháme ještě na 9:30 a pak, ale za chviličku to bude o aktuálním průběhu.
11: Ano, s Pavlem Horvátem a jdeme na to hned.
10: Jdeme na to po písnici, aby jsme si ještě trošku takzvaně zahráli.
11: Dobře.
10: Tak krásný den přejeme.
11: Dobrý den.
3: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 9 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport, to hudební zpestření si užil, věřím, i Pavel Horvát, náš fotbalový expert, který sedí už ve studiu. Pavle, vítej.
1: Dobré ráno, pochopitelně vynikající muzika.
2: Tak pojďme na fotbalové mistrovství světa po Linkin Park. Připomeňme si, že španělští fotbalisté poprvé na letošním šampionátu zvítězili, dokázali porazit Saudskou Arábii 4-0, vlastně rozhodli už v prvním poločase trefami Jamala a dvěma góly Oyarzabala. Pak přišlo dietnější utkání v tom večerním programu Belgie, Irán 0-0. Belgičani vlastně ještě sami nedali gól na tomto mistrovství světa. Jednou se trefili, ano, ale byl to gól vlastní. Tak co zatím říkáš na výkony belgického národního týmu?
1: Já bych jako chtěl říct, že asi jsou za očekáváním, nicméně mají dobrý hráče, ale prostě jim to nefunguje. Nedokážou si vytvářet šance, byť mají tlak. Včera měli velký tlak v prvním poločase a přesto si nevytvořili nic a soupeři vědí, jaký jsou jejich silné stránky a prostě se moc neprosazujou. No,
0: měli 23 střel, nejvíc od roku 1994, aniž by skórovali. Je pravda, že tam se hodně taky zaskvěl brankář Beiran Vant, ten je proslulý svými dlouhými výhozy. On má, já nevím, jestli přímo jako rekord mistrovství světa, ale asi v iránské historii hodil nejdál. Každopádně prostě když ti to nejde, tak ti to nejde, zkoušíš to všude možně. Ale Belgičani si komplikují takhle tu cestu. Oni už na minulé mistrovství světa v Kataru nepostoupili ze skupiny. Ten tlak asi bude narůstat.
1: Určitě, viděli jsme, já jsem teda koukal pak i nakonec po tom zápase, spoustu nespokojených těch fanoušků, že úplně jako nebyli nadšený z toho, jak ten zápas probíhal. Samozřejmě červená karta z takový zase nešikovnosti, technický nedokonalosti a Belgii to, myslím si, vzalo sílu do toho závěrečního náporu, přesto v těch deseti tam nějakou střeleckou pozici měli, ale prostě se jim nedaří. No.
2: Iránští fotbalisté měli nejstarší základní jedenáctku na mistrovství světa od roku 1966, věkový průměr 32 let, 181 dnů. To je celkem dost na tým na mistrovství světa, ale byť se třeba i u českého národního týmu mluví o tom, že je trochu starší, tam je ten průměrný věk někdy kolem 28 let, tak Iránci ukázali, že to jde?
1: No to určitě, já to odlehčím, hlavně ukázali fantastický účesy všichni, jak mají ty černý vlasy hustý a hodně nagelovaný, tak jim to velmi drželo i v tomhle počasí. Já si myslím, že pokud to nejsou úplně seniori, tak prostě to není na škodu, ten průměr je samozřejmě, ti tam zvednou 2-3 hráči, který opravdu jsou starší a myslím si, že jsou dobře takticky připravení, nejsou to žádný vyděšený mladý kluci, takže dokážou zvládat i ty zápasy takticky, což včera prostě proti Belgii zase potvrdili.
2: A ještě jedna taková zásadní situace toho zápasu, byť pro skóre nebo na skóre vliv neměla, 65. 6. minuta a zpětná přihrávka stopera Nathan Goye, který přihrával jako poslední hráč a brankáři a vlastně poslalo soupeře do rychlého kontru. Správná varianta, že ho zatáhl a oslabil tedy tým do konce zápasu?
1: Tak to uvidíme po třetím zápase. Já si myslím, že Belgie by ten tlak měla, ale prostě udělal chybu, myslím si, že to byl reflex, že to ani nebylo promyšlený, jestli nad tím, nebo neměl čas nad tím přemýšlet, prostě zatáh a šel ven. Někdy, samozřejmě, když je dostatek času a je to v prvním poločase třeba, tak i ty hráči jsou nabádaný, nebo aspoň já to tak mám, že aby prostě tu červenou kartu klidně, aby toho hráče pustili do toho zakončení, protože je dostatek času. Tady už samozřejmě byla druhá půle, je to, řekl bych, opravdu individuální a málo který hráč samozřejmě nad tím dokáže přemýšlet.
0: Když se podíváme do té skupiny, tak Egypt porazil po otočce Nový Zéland 3-1. Mimochodem Novozélanďané na turnaji třikrát vedli a mají pouhý jeden bod. Češi vedli vlastně dvakrát a mají taky jeden bod, tak taková malá souvislost. Ale co se týče dalšího programu, tak Belgičani by měli porazit Nový Zéland v tom posledním utkání a Egypt hraje s Íránem. Další skupina, to je skupina H, ve které tedy Španělé porazili Saudy 4-0, už o tom mluvil Pavel Tilšar. Uruguay remizovala s Kapverdy 2-2. No a trenér Marcelo Bielsa má z 9 odkoučovaných zápasů na mistrovství světa vedle reprezentace Argentiny, Chile a teď tedy Uruguaye, tak má pouze 3 vítězství. Ale chci se zeptat na jednu věc. On docela teď na tiskovce i řekl rázný svůj názor na ty občerstvovací pauzy, já tomu říkám teda už komerční pauzy, že se mu vlastně nelíbí, že ten fotbal úplně ztrácí to své kouzlo a mění se. Přijde ti to, že se mění ten fotbal tímhle?
1: No stoprocentně, protože za ty 3 minuty jednak se ty hráči občerství, samozřejmě je dobrý, když ty hráči mají občerstvení, ale takhle řízený to nikdy nebylo a je to timeout prostě, je to regulérní timeout týmu, kterýmu se nedaří, tak můžeš prostě poradit, jak z toho ven, naopak týmu, kterýmu se daří, tak mu může spadnout, jak se říká, řemén a zase na druhou stranu je to pro všechny stejný, všichni prostě tuhle možnost mají a můžou se na to připravovat a vlastně vymýšlet, co všechno jde za ty 3 minuty stihnout, vidíme, já nevím, teď řeknu ve formuli přezouvání pneumatik, všichni to dělají a prostě soutěží o tom, kdo to líp využije, takže je to novej bod, stejně jako po pohánění těch hráčů těma 5 vteřinama, je to nový a záleží na tom, jak kdo to využije.
0: Je pravda, že po zápase Norsko-Irák 4-1 se mluvilo o té jedné občerstvovací pauze, po které dokázali Norové dát gol za zhruba minutu a 6 vteřin, že možná třeba nějaká taktická varianta tam nastala, i když jsem si to pak ještě pouštěl zpětně, spíš to asi opravdu vyplynulo z té hry, že měli balon a nějak se tam dostali. Ale hlavně to nese samozřejmě i těm vysílatelům četné peníze. My jsme sice v rozhlase, ale nás to vlastně taky omezuje, protože nemáme co komentovat, když je ta občerstvovací pauza, během které tedy třeba televize Fox odvysílá až 4 spoty o 30 sekundách. Za jeden spot má, Pavle, 300 tisíc dolarů. Když to teď počítali analytici, statistici, možná si to můžete udělat sami na kalkulačce, tak vychází to 2 pauzy o 4 reklamních kusech na zápas, to znamená ze 104 zápasů máš 832 kusů reklamy, no sečteno potrženo nějakých 250 milionů dolarů, které může vydělat třeba jeden ten vysílatel na reklamách za celé mistrovství světa. To si říkám, že není zanedbatelná částka.
1: Já vlastně nevím, co ti na to říct, já jsem fotbalista a tohle bych nikdy nespočítal, takže
0: ne, že by mohl možná fotbalistům z toho kápnout taky nějaký penízky.
1: Je to ta doba prostě jiná, to si nemusíme tady nalhávat. Je to o tom, kdo to zaplatí, kdo na tom vydělá a prostě ta doba taková je, my asi tady s tím nic neuděláme.
2: Já bych chtěl dodat, že ty dané firmy, no, pro ty dané firmy, které si tu reklamu platí, aby byly v té televizi během toho přenosu, tak je to pochopitelně. Samozřejmě řekl bych dobrá reklama i za tu částku, protože ty přenosy jsou nesmírně sledované. Když jsme měli v porovnání sledovanost zahajovacího zápasu, který vidělo po celém světě přes 1 miliardu lidí, s tím, kdo si pustil Super Bowl, což bylo asi 120 milionů lidí, tak je to jako obrovský
1: zaplacení.
2: Přesně tak.
0: Ano, můžeme se těšit na další zápasy fotbalového mistrovství světa, ten nejbližší dnes v 19 hodin nastoupí do něj taky Lionel Messi. My se s Pavlem budeme bavit i o něm, i o dalších elitních střelcích toho šampionátu v desíce, která začne po 10. Každopádně, když máš ještě, Pavle Tilšare, něco k mistrovství světa, nebo můžu odklonit teď ještě jedno téma?
2: Odkloni.
0: No, my se chceme v desíce dneska věnovat i přípravám českých ligových klubů na tu novou sezonu, protože dneska startují další, oni už odstartovali mnohé minulý týden. Ze Sparty přišly informace o tom, že prodloužili Mansverka, záložníka z Ajaxu, že ho tedy podepsali natvrdo, že přišel nový mladý brankář z Maďarska, ale taky včera vyplula informace, že Filip Panák skončil v Ačku a že bude teď nově v Bčku působit jako takový ten následovník třeba Davida Pavelky v roli mentora. Je mu 30, v lize minulý rok vlastně odehrál už méně zápasů, naposledy v základu byl v lize 30. listopadu proti Pardubicím, když prohráli na Letné 2-4. Jak to na tebe působí tahle zpráva?
1: Tak jednoznačně je zatím samozřejmě zdravotní stav Filipa Panáka. Uvidíme, kolik odehraje zápasů v tom novém týmu, ale je to pravděpodobně, já ho neznám. Doufám, že teď bude mít víc času, že ho budeme moc pozvat k nám. Je to pravděpodobně dobrý prostě člověk do šatny charakterově a fotbalově se o tom nemusíme bavit. Vždycky, když hrál, tak prostě předváděl velkou kvalitu, ale prostě to zdraví ho omezovalo natolik, že teďka přechází do téhle role a můžeme mu jenom popřát, aby se mu dařilo.
2: Je to pochopitelně škoda, že ho tolik trápili ty zdravotní problémy během
0: vlastně
2: kariéry.
0: Vlastně jednu chvíli nehrál 3 roky téměř ligu.
2: Protože když se člověk podívá na to, jak zmiňoval Pavel Horvát, jak hrál, když byl na hřišti, tak mohl dorůst třeba právě i pro národní tým a myslím, že takovýhle kreativní stoper prostě teď třeba v současné české reprezentaci není.
0: No, další témata o fotbalových

0: V pražském Edenu začala 23. olympiáda dětí a mládeže. Na slavnostním úvodním ceremoniálu se představila celá řada sportovních hvězd.
1: Z nejvíce ale rozjásal stadion zpěvák Ben Kristoval, který patří mezi nejposlouchanější osobnosti české hudby právě u mladé generace.
2: Hecoval téměř 4000 mladých sportovců zpěvák Ben Kristoval. Jednoznačně největší ohlas měla už před zahájením jeho sportem motivovaná píseň Vlajka, kterou vydal před zimními olympijskými hrami v Itálii.
3: Jo, Češiš, já mám rád tu jeho písničku Vlajka, to stojíme za tebou.
2: Jak moc velkou radost z toho máte?
4: Obrovskou, protože za na tenhle ten song jsem se snažil napsat se tak, aby se mě našel každý, aby tam bylo něco z motivace, něco z toho, co se může objevovat během toho, když člověk reprezentuje nebo celkově dělá nějaký sport, ty pochyby, co má člověk v hlavě, ty překážky, co má člověk na cestě i vlastně v rámci nějakých sociálních médií a těle těch věcí.
2: Říkal Ben Kristovo v rozhovoru pro radiožurnál Sport a i když se na píseň snesla i negativní fanouškovská zpětná vazba, tak má Kristovo radost, že skladbu poslouchají samotní sportovci.
4: Když jsem ho viděl používat na sociálních sítích olympioniky, tak to bylo vlastně krásné.
2: Zpěvák Ben Kristoval má ke sportu hodně blízko, sám dělá brazilské bojové umění.

0: jiu-jitsu. Říká, jak velký je sportovec.
1: Rozhodně ne tak velký, jak jako děcka tady, nebo dřív asi bych řekl, že klidně jo, ale dneska je sport vlastně u mě třeba na druhém místě, což není pořád jako málo, taky se tomu věnuju hodně, připravuju se teďka na mistrovství Asie v brazilském jiu-jitsu, který je v zimě, takže jakoby sportu, ale nejsem jakože, nejsem olympionický level, to ne.
0: A na závěr rozhovoru poslal Kristovou mladým sportovcům také tento vzkaz.
1: Ať hlavně dělají ten sport, který baví, ať to dělají tak moc, jak to cítí, ale si nesaží to dělat pro někoho jiného, ať to nedělají pro svý rodiče, ať to nedělají pro nějaký svůj kolektiv, ať to dělají prostě proto, že to chtějí dělat, to dělají čistě, ať nešikanujou nikoho, nikdo, nikdy. Když vyhraješ super, ale nesměj se nikomu druhému, nemám rád taky ty oslavy vítězství na úkor jakoby někoho jiného. Jo, ať jsou féroví, ať se v tom sportu zároveň aj vychovávají. A ne, že se skrze něj jakoby něco léčí.
0: Dodal Ben Kristoval, jeho skladby si užili sportovci na zahájení olympiády dětí a mládeže v Praze. Až do čtvrtka už budou sami bojovat, hrát nebo závodit za jednotlivé kraje na největší multisportovní akci v Česku. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám víc než 1300 výjezdů. Nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly taky v Královéhradeckém kraji. Třeba ve Dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění dvou lidí zasahovat i záchranáři. Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem. Vyplývá to z dat Nejvyššího kontrolního úřadu. Koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 tisíc elektromobilů. To je jen 1% všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku. V Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad taky zjistil, že část dálnice směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Ve Vatikánu dnes začíná nové soudní řízení v kauze, která se týká zpronevěry při správě majetku katolické církve. Původní rozsudek poslal v roce 2023 italského kardinála Angela Becciua na 5,5 roku do vězení. Hlavní část vyšetřování se zaměřila na nevýhodný nákup luxusní nemovitosti v Londýně v přepočtu za 8,5 miliardy korun. Vatikán je nakonec prodal s velkou ztrátou. Odvolací soud ale verdikt v letošním březnu kvůli procesním pochybením zrušil. A lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na 2 dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Odborníci zkontrolují stroje a otestují brzdy. Dopravní podnik naplánoval výluku na začátek týdne, kdy lanovky běžně vozí nejméně cestujících. Obě dráhy se znovu rozjedou ve středu. Sport. Fotbalisté Egypta vyhráli ve skupině mistrovství světa po obratu nad Novým Zélandem 3-1. Belgie remizovala s Íránem 0-0. Španělsko porazilo Saudskou Arábii 4-0 a Uruguay remizovala s Kapverdy 2-2. A americký golfista Wyndham Clark vyhrál podruhé v kariéře US Open. Na Long Islandu sice v závěrečném kole ztratil většinu náskoku, ale těsné vedení udržel. Se 4 údery nad normu hřiště zvítězil o 1 ránu před krajenem Samem Burns.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Protisměr na D46 u Prostějova a uzavřená D1 u Kroměříže. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov teď na nejvýš pozorně mezi exity 33 Olšany a 26 Prostějov sever. Policie tam má hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Hlídky míří prověřit úsek. Držte se vpravo D46 směr Vyškov za Olšany. Na D1 ve směru z Ostravy na Brno je u Kroměříže dálnice uzavřená. Po havárii na kilometru 254,5 provoz odklánějí na exitu 258. Před ním je teď kolona už jen kamionů v pravém pruhu z kilometru 259 na 260. Nesjíždějte osobním autem do města. Přes Kroměříž je teď delší zdržení v kolonách než při sjezdu na silnici 47 až na exitu 258. Na dálnici D1 za Ostravou směr Přerov za sjezdem na Porubu se tvoří kolona od Klimkovického tunelu. Je to z kilometru 346 až na 15 minut do omezení na 343. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na kilometru 13,5 po srážce 5 aut průjezdný pravý pruh, kolona od exitu 17 Hlavenec je na 20 minut. Další zelená vlna za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
3: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
0: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně i zataženo, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Thrown across an ocean, far from home. Life is making no sense.

0: 9 hodin 38 minut přesně, posloucháte Radiožurnál Sport v pondělí 22. června. Česká fotbalová reprezentace nastoupí v noci na čtvrtek k poslednímu zápasu skupiny na mistrovství světa.
1: Proti Mexiku budou hrát Češi na azteckém stadionu přímo v Mexico City. Přesně před 40 lety se na tomto legendárním stánku odehrál takzvaný zápas století mezi Argentinou a Anglií.
0: Diego Maradona v něm i díky takzvané boží ruce nebo gólu století pomohl k postupu své země do semifinále, později i k celkovému triumfu. Nejen o tom s vicemistrem Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlecem. Přejeme dobrý den.
2: Dobrý den z Uherského Hradiště.
0: Ano, pane Kadleci, vy jste dnešní oslavenec, slavíte, prozradíte posluchačům, kolikáté narozeniny. Každopádně od nás se všechno nejlepší, hodně zdraví.
2: No, děkuji moc. No, jsou to takové nechvalné narozeniny, je to 62, no, takže už letí to.
0: Krásný věk, pane Kadleci, ať se vám daří a jsme moc rádi, že jste si i v ten svůj velký narozeninový den udělal čas na naše vysílání.
1: Pojďme trochu zavzpomínat na léto 1986, kdy jste se vy osobně po dvouleté vojně v Chebu vracel do tehdy mistrovských Vítkovic. Měl jste možnost pravidelně sledovat tehdejší mundiál, který hostilo Mexiko?
2: Samozřejmě, to se sledovalo. Mistrovství světa je největší událost fotbalová od jak živa, takže se to sledovalo. Já jsem v té době samozřejmě měl jiné starosti, ještě jsem nebyl hráčem národního mužstva. Já jsem se dostal do národního mužstva až v 87. roce, takže jsem sledoval a záviděl jsem.
0: Je pravda, že zápas z Anglie s Argentinou měl velký společenský i politický přesah, protože v roce 1982 spolu obě země bojovaly v takzvané válce o Falklandy a na azteckém stadionu uspěli v tom roce 86 Argentinci 2-1 díky speciálním gólům Diega Maradony. Pane Kadleci, zastínila ve vašich očích jeho boží ruka před tím prvním gólem i následný uchvatný solo gól na 2-0?
2: Nevím, těžko říct, samozřejmě, já nevím, v té době spíš jako hráč jsme obdivovali, jak to vůbec dokázal, že si toho nevšimli prostě na hřišti rozhodčí a já nevím, i někteří diváci, prostě to bylo tak geniálně udělané od něho, že prostě jako zpětně prostě samozřejmě, jo, to bylo nesportovní chování, ale na druhou stranu prostě klobouk dolů, jak to udělal, že prostě, že to nikdo skoro neviděl, jako jo, až potom z několika zpomalených záběrů prostě to bylo vidět.
1: Přitom Maradona měřil zhruba o 20 cm méně než brankář Anglie Shilton, takže geniální boží ruka, sám Maradona to glosoval, že to byla trochu boží ruka, trochu Maradonova hlava. Když jste pak byli na mistrovství světa 1990 v Itálii, mimochodem zítra to bude 36 let od vašeho vítězství v osmifinále nad Kostarikou, měli jste vůbec možnost Maradonu sledovat nějak zblízka? Jeho Argentina tehdy padla ve finále 0-1 s vašimi čtvrtfinálovými přemožiteli, tedy s Němci.
2: Jo, tak my viděli jsme tam některé zápasy, samozřejmě to nesledovali úplně komplet celé, ale samozřejmě Maradonu jsme sledovali, proti němu hrával Luboš Kubík, jo, v italské lize, takže nám o něm něco tak samozřejmě řekl, jo, o jeho chování a o tom, jak se tam prezentuje, prostě, takže jsme viděli a v té době prostě 90 v Itálii, prostě to byla meka fotbalu, prostě největší hvězdy, největší peníze, prostě mistrovství světa, prostě nejvíc jako jo, v tom roce 90.
0: To říká Miroslav Kadlec, který zažil čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1990. Ještě jednou otázkou se, pane Kadleci, ale vrátím na tu událost před 40 lety na azteckém stadionu. Ten gól na 2-0 v 55. minutě Angličanům dal Maradona poté, co přibral míč na vlastní polovině a za 10 sekund sola přišel 4 Angličany v poli, Beardsleyho, Reeda, Fenwicka a dvakrát Butchera. Tak ze své pozice defenzivního hráče dokážete si představit, jak se ti Angláni tehdy cítili?
2: No, tak dokáží, není to vůbec jednoduché, prostě tam ještě v tom Mexiku, jo, ta nadmořská výška, různé všechno možné a ti samozřejmě ty somatotypy anglické prostě mají s tím daleko větší problémy, jak ti jihoameričané, takže určitě a Maradona prostě ten balón měl přilepený na noze a člověk na něho nemohl vůbec vyrazit, takže byly velice těžké. Prostě nedal se mu sebrat balón, jo, v té době. Něco podobného, jak je teď Messi, no.
1: Miroslav Kladlec je s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Vy jste, pane Kladleci, zažil velké úspěchy s reprezentací. Ještě před stříbrem na tom Euro 1996 jste byl s federálním výběrem v roce 90 ve čtvrtfinále mistrovství světa. Předpokládám, že aktuálně sledujete současný letošní světový šampionát. Co zatím říkáte na výkony týmu Miroslava Koubka?
2: Tak asi samozřejmě nebudu první ani poslední, že prostě jsme trošku za očekáváním, ale za mě ta herní kvalita tam moc není, ale jako já nevím, samozřejmě my jsme zas na druhou stranu velice rychle zapomínáme, jak jsme se na to mistrovství Evropy, na mistrovství se to dostali. Prostě my ty zápasy musíme vždycky ubojovat, my nemáme prostě momentálně hráče, kteří by, jak se říká, podrželi balón a aby si ti druzí mohli odpočinout, a hrajeme to prostě na 100% fyzickou připravenost a ta nám v tom brutálním počasí, kombinaci prostě horka, vlhkosti, nadmořské výšky, prostě tam prostě my nejsme na té úrovni, myslím si, že ta únava je tam znatelná a proto nám tam něco chybí, no.
0: Ještě vlastně, co se týče těch vzpomínek, vy jste na tom mistrovství světa vyhráli úvodní dva duely a tím pádem v tom třetím jste nemuseli zvítězit, Citali jste nakonec prohráli 0-2, ale prošli jste dál. Na Euro 96 jste tehdy potřebovali remízu z Rusy, která se nakonec zrodila 3-3. Teď Češi potřebují zvítězit. Jak velkou senzací by bylo, kdyby se jim to navíc povedlo na 8. největším fotbalovém stadionu na světě, na Aztéckém v Mexico City?
2: Jo, tak to by byla paráda, že jako samozřejmě jako dokud, jak se říká, rozhodčí nepískne, tak je to pořád otevřené. Jo, budou tam je samozřejmě těžké, meč Mexičani doma, 80 tisíc, jo, nadmořská výška, já nevím, všechno možné proti ním, takže jako prostě je tam, pořád je to otevřené, jestli budeme muset vyhrát, nebo nám bude stačit bod, to nevím, jako, ale jako je to pořád otevřené, takže musíme doufat, ale bude to velice složité. No.
1: Ještě závěrečná otázka na vicemistra Evropy z roku 1996 Miroslava Kadlece. Když se bavíme o tom aktuálním mistrovství světa, tak nevím, kolik zápasů jste třeba už měl možnost vidět s ohledem na to, že spoustu utkání se hraje v těch pro nás nevýhodných nočních časech, ale který tým vás zatím na tom letošním mundiálu zaujal natolik, že mu třeba věříte, že by mohl dojít až pro zlato?
2: Jo, tak viděl jsem ty Francouze, jako samozřejmě, jo, a tady samozřejmě Argentina, Francie, nebudu asi nic říkat, něco nového. Španělé mě trošku zklamali tou svojí hrou, a takže Holanděni, prostě je tam spousta zatím, ono se to bude potom tam lámat v tom playoff, jak se říká, budou rozhodovat maličkosti, ale já si myslím, že tady z těchto favoritů prostě Francie, jo, Anglie hrála taky krásný zápas prostě s Chorvatskem, takže já si myslím tady, když, jak se říká, na americkém kontinentu většinou Evropani nevyhrávají, tak věřím, že tentokrát to prolomí.
0: Jsme zvědaví, jak to dopadne, je to přece jenom ještě daleko to finále mistrovství světa. Miroslav Kadlec, který s námi mluvil, tak si teď bude možná připomínat za 8 dnů finále mistrovství Evropy, od kterého uplyne 30 let. My velmi rádi vzpomínáme na ten velký úspěch českého fotbalu na stříbro i na to, jak si pak Miroslav Kadlec při přebírání té trofeje mohl potřást rukou i s anglickou královnou Alžbětou. Pane Kadleci, ještě jednou přejeme všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Děkujeme, že jste si udělal čas ve svůj narozeninový den na Radiožurnál Sporta. Užívejte si fotbalové mistrovství, se tam mějte se hezky.
2: Díky moc a naschle.

0: 9 hodin 49 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Jsme tu s Pavlem Tilšarem, který se jako fotbalista dostal téměř až na ligovou úroveň. Hrál si nějaký mládežnický turnaj nebo třeba na úrovni té olympiády dětí a mládeže, o které se budeme bavit?
1: Já jsem hrával, myslím, McDonald's Cup na té úrovni toho
0: základní škol. Jasně. No, na olympiádě dětí a mládeže už po 23. v historii bojují elitní výpravy 14 českých krajů a je u toho přes 3000 mladých sportovců. Radiožurnál Sport tím pádem nemůže chybět. Máme v rámci olympiády dětí a mládeže také speciálního reportéra, kterým je Karel Schamberger, kterého zdravím přímo někam do Prahy. Ty typuji, že na výstaviště, Karle?
2: Dobré ráno, dobré dopoledne, ano, z pražského výstaviště a teď už také z čerstvě otevřeného olympijského domu. A u mého mikrofonu Radiožurnálu Sport je teď předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Pane Kejvale, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Můžete nám prozradit, co ten dům, který jste otevřel společně s dalšími členy Českého olympijského výboru před několika sekundami, si troufám říct, bude to asi minuta, co ten dům nabízí?
3: Tak každá olympiáda musí mít svůj olympijský dům a my jsme rádi, že jsme ho mohli otevřít tady v Praze na výstavišti, tak především myslím, že v dnešních horkých letních dnech nabízí chládek, což je důležité pro všechny sportovce, aby si mohli odpočinout, ale máme tady i eduzónu, aby sportovci pochopili, že olympismus není jenom o sportu, ale že má také nějakou historii a že také sport vyznává nějaké hodnoty, jako je fair play, jako je respekt soupeřům a tak dále. Potom tady mají své stánky univerzity, školy, protože že sport je vždycky spojený se vzděláním, plus naši sponzoři, je tady spousta různých aktivit, ať už sportovních nebo nesportovních, takže děcka, když odsportují, tak určitě jsou tady všichni vítáni a myslím si, že se tady přijdou na své.
2: Bude právě pražské výstaviště tím epicentrem olympiády dětí a mládeže? Bude tady to srdce sportu? A nebo tím, že Praha je opravdu největším městem v Česku, tak to bude trošku více rozprostřeno po celém hlavním městě?
3: Tak Praha na rozdíl od ostatních měst, kde pořádáme olympiády, opravdu velká, takže jsme chtěli všechno soustředit sem na výstaviště, kde tomu jsou hodné prostory. A hlavně, co se tady bude dělat, bude tady medailový ceremoniál každý den, kde děti budou dostávat opravdu medaile a předpokládáme, že přijde hodně lidí, že přijdou rodiče, že přijdou kamarádi, že tady budou i sportovci a že to předání medailí bude opravdu důstojné, že to bude takový zážitek pro děcka na celý život.
2: Jiří Kejval s námi na Radiožurnálu Sport, předseda Českého olympijského výboru. Na závěr otázka, když si sem diváci najdou cestu, tak kdy nejlépe a na koho můžou narazit?
3: Ideálně v odpoledních hodinách, kdy se budou předávat medaile a můžou narazit, máme tady třeba klub olympioniků, co jsou bývalí olympionici, jenom teďka, když jsme tady stáli a procházeli vedle mě tady olympijský vítěz Jiří Daler, hnedka za ním byl olympijský vítěz Honza Kurka a tak dále, takže jsou to olympionici z 30-40 let tomu nazad a je tady ale spousta novodobých olympijských vítězů. Ostatně včera jsme měli 14 vlajkonošů, slavní sportovci současní, takže určitě budou mít možnost návštěvníci tady potkat spoustu významných osobností z oblasti sportu.
2: Říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Moc díky za váš čas.
3: Moc krát děkuju a pěkný den.
2: Já jen dodám, že olympiáda dětí a mládeže bude probíhat až do čtvrtka. Každý den u toho s mikrofony Radiožurnálu Sport budeme. Z pražského výstaviště Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Velmi rádi pochopitelně zveme vás posluchači, abyste se podívali na některé ze sportovišť tu zdarma, tak podpořte mladé sportovce po celé Praze v rámci 23. olympiády dětí a mládeže. S Pavlem Tilšarem se pro tuto chvíli loučíme, ale my pokračujeme zhruba za 12 minut s desítkou Pavla Horváta.
1: Budu se těšit těch novinek je zase spoustu a nejen z mistrovství světa, ale i z šance ligy.
0: Ano, přípravy startují, letní fuška, ta je před kluby, před hráči, věřím, že budeme mít co probírat, je toho opravdu spousta. Poslouchejte dál Radiožurnál Sport, přejeme krásné pondělní dopoledne.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
6: Je 10 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
7: Někteří zaměstnanci úřadu vlády se sešli s ministrem kultury Klempířem. Britský premiér Starmer by podle médií dnes mohl oznámit rezignaci. Fotbalisté Belgie remizovali na mistrovství světa s Íránem. Španělsko porazilo Saudskou Arábii. Neprůjezdná po noční nehodě je dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. Podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné. Přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ně bude v dalších letech dost peněz.
8: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok. Ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou to budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
7: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády celkem pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Vláda tvrdí, že plní předvolební sliby a svůj program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat. A detaily předáme na Radiožurnálu taky po zprávách. Čas Kýra Starmera v čele britské vlády se krátí. Podle deníku Guardian by mohl oznámit rezignaci už dnes. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám nebo ho odvolají.
3: Když minulý týden Andy Burnham vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Kýra Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Burnhamovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemůžou pravidelně dojíždět za výukou. Obce i si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
9: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendelovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
10: Sport. Španělští fotbalisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0. Cap Verde po remíze s úřadujícími evropskými šampiony znovu ve skupině H obrali o body favorita. S Uruguayí hráli nerozhodně 2-2. Africký ostrovní stát tak má navzdory očekávání šanci na postup do play-off turnaje. V posledním utkání základní fáze ho čeká Saúdská Arábie. Trenér Cap Verde Bubista si ale nemyslí, že je jeho tým po překvapivých remízách favoritem.
11: Je to naopak. Každý soupeř si zaslouží respekt a naše sportovní chování. Jsme tady na šampionátu taky, abychom reprezentovali náš národ a kulturu před zbytkem světa, a to nejen fotbalem, taky kulturou, hudbou a tím, jak se chovají naši fanoušci na stadionech.
10: V dalších zápasech na šampionátu Belgie remizovala s Íránem 0-0 a Egypt porazil Nový Zéland 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Uzavřená D1 u Kroměříže, nehoda taky na D10 u Staré Boleslavy. Dálnice D1 z Ostravy na Brno je pořád uzavřená za Kroměříží po noční nehodě na kilometru 254,5. Stále tam leží převrácený kamion, stojí nabourané nákladní vozidla a dodávka. Provoz odklánějí na silnici 47 na Bezměrov, a to exitem 258 Kroměříž západ. Před ním se osobní auta zdrží jen pár minut v kratší frontě, kolona kamionů v pravém pruhu je delší z kilometru 259. D1 opačně z Brno na Ostravu je u nehody na 254,5 průjezdná plynule, je tam ovšem zabraný levý pruh za zatáčkou za sjezdem na Kojetín. A na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu je za sjezdem na Starou Boleslav na kilometru 13,5 průjezdný jenom pravý pruh. Ráno se tam srazilo 5 aut, kolona od exitu 17 Hlavenec popojíždí zhruba 20 minut. V tuhle chvíli už by mohla být výhodná objížďka po silnici 610. Tam se tvoří až potom kratší fronty v samotném Brandýse pro osobní auta. To bude úspora času. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
0: Desítka Pavla Horváta.
2: Desítka Pavla Horváta je tady, milí posluchači, vítejte u poslechu vašeho oblíbeného pořadu. Je tu taky váš oblíbený fotbalový expert, pětinásobný mistr České ligy, bývalý reprezentant Pavel Horvát.
13: Je to krásné být oblíbený, děkuji ti, Honzo, aspoň takhle, díky, dobrý den.
2: A je tady taky náš velmi oblíbený kolega Pavel Tilšar.
14: Dobrý den, stále na hostování, Lukáš Michalík je pořád ve Spojených státech s českou reprezentací.
2: My doufáme, že tam přece jenom bude třeba déle než do konce tohoto týdne. Ovšem o tom si taky budeme povídat v dnešní desítce. měsíce bychom rádi zabředli témata, která se týkají České ligy, protože začaly přípravy už některých prvoligistů a témat je tam opravdu spousta, nicméně takové zahřívací by mohlo být, že v úterý v Miami by se měla konat nějaká oficiální akce, tiskovka, které by se měl účastnit 46-letý míčový kouzelník, jehož předkus byl hodně známý, ale především jeho kouzla na hřišti, Ronaldinho, a objevila se zpráva o tom, že by si mohl prodloužit nebo spíš obnovit kariéru za třetí ligovou italskou Ravenu. On tam má nastoupit jako spolumajitel, ale přece jenom mluvil v nějakém příspěvku na sociálních sítích, že by chtěl ještě kouzlit s míčem na hřišti. Tak co bys tomu říkal, Pavle?
13: Tak já si myslím, že nejenom já bych byl asi nadšenej vidět tohohle borce ještě na place v normálním zápase, protože ty přáteláky, co hrajou, tak samozřejmě se hrajou úplně v jiném tempu. Na druhou stranu si myslím, že to může být solidní marketingový tah, protože úplně nemám nasledovanou třetí italskou ligu, ale předpokládám, že samozřejmě ten klub bude mít nějaký fanoušky, ale tímhletím krokem bych získal daleko víc. Viděli jsme teďka velmi normálního brankaře na mistrovství světa a teď je to velmi populární brankař z mistrovství světa, takže já si myslím, že ta doba je taková a je za mě výborný krok.
14: Ronaldinho, pro mě to je prostě nejlepší hráč z toho úhlu pohledu, že se strašně bavil fotbalem, já jsem ho měl hrozně rád, takže kdykoliv ho mám možnost někde vidět, tak jsem samozřejmě nadšený, protože on dokázal v tom fotbale spojovat lidi. Málo komu se povedlo, aby jako hráči Barcelony mu tleskali ve stoje fanoušci Realu Madrid po El Clásiku, což Ronaldinho dokázal tehdy, když tam dvakrát obešel, myslím, Ramose a překonal Casillase, takže Ronaldinho za mě klobouk dolů.
13: Já úplně to chápu a teď jenom jako myšlenka, vím, že už dlouho nehraje, viděl zobránit někdy?
14: Neviděl.
2: A stejně to šlo, dotáhl to k titulu mistra světa ke zlatému míči, vítězství v Lize mistrů s Barcelonou. No tak uvidíme, jak to bude v úterý, třeba o tom budeme i informovat, pokud se ty informace už v úterý dostanou na světlo světa, nicméně my věříme, že vás pobavíme i desítkou, ve které se budeme bavit o jiných míčových kouzelnicích, anebo třeba i o české fotbalové reprezentaci.
1: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Tak, Česko-Jihoafrická republika 1-1, to je ten duel, který už skončil před několika dny. Pochopitelně nějakým způsobem bychom se k němu chtěli ještě vrátit. Pokud máte vy myšlenku, názor, jak by to mohlo být třeba proti Mexiku v noci na čtvrtek, tak zavolejte 221-552-222. Já jsem si psal, pánové, takové historické dvojky toho duelu. Tori Penxová byla jako druhá ženská rozhodčí na mužském mistrovství světa. Byl to druhý zájemný duel. Česka s Jižní Afrikou také skončil remízou. Miroslav Koubek a Hugo Broz, povedená dvojka, 148 let dohromady a samozřejmě nakonec tedy pro Česko zisk prvního bodu, to už tam ta dvojka bohužel není, mohla tam být trojka. Nicméně, když bychom chtěli být na začátku tak nějak pozitivní, tak myslím, že příběh Michala Sadílka asi lze vyzdvihnout přece jenom po tom, co má za sebou, že se dostal na mistrovství světa a skóroval proti Jižní Africe.
13: Určitě, já říkáš pozitivní, tak já myslím, že pozitivní hodnocení nám řekl Míra Koubek, trenér nároďáku, a vlastně jako v těch bodech, co myslel pozitivně, tak měl pravdu, ale bohužel tam byly i negativy, ale musím říct, že Sáďa prostě proměnil tu svoji šanci, měl to na levou nohu, ne jako v tom prvním zápase na pravou, tam ta střela byla slabá, ale teďka už se nemýlil a samozřejmě teď jsme v takovém tom čase toho, kdy je ta kritika a kdy jako kroutíme hlavou, že je to špatný, ale tenhle ten moment on si 100% bude pamatovat do konce života, možná i Saša Sojka tu asistenci, to jsou věci, na které se prostě nezapomíná, ať dopadne to mistrovství jakkoliv, tak pro tyhle kluky prostě to bude životní zážitek.
14: Před dvěma roky vyšla Admingu, šel na tříkolku a málem to dopadlo ještě hůř, protože kolegové třeba v tištěných médiích psali o tom, že mohl dokonce přijít i o nohu. Bylo to hodně těžké zranění, které měl Michal Sadílek na té tříkolce, přišel kvůli tomu o mistrovství Evropy. Pak se vrátil do Česka, do Slávie z Nizozemska, dal tu rozhodující penaltu v baráži proti Dánsku, mohl to slavit na Letné jako
13: vyhrál
14: slávista,
13: titul.
14: Vyhrál titul, narodilo se mu dítě tenhle půl rok a teďka dal tedy gól na mistrovství světa, takže byl po zápase s jeho Africkou republikou pochopitelně trochu na měko.
15: Tenhle půl rok, co zažívám, jak po osobní nebo i po rodinné stránce zažíváme, tak žiju prostě ve snu a dneska tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
2: Druhý hráč, který je původem z Moravy, dokázal skórovat za Česko na mistrovství světa po Ladislavu Krejčím, takže bravo Moravo, chtělo by to třeba ještě další borci, aby dokázali skórovat teď proti Mexiku. Nicméně, když se teda dostaneme k těm už méně veselým záležitostem, tak můžeme si hned takhle na úvod pustit hodnocení Miroslava Koupka, které se týká jak hry, tak vlastně i toho nějakého charakteru týmu z hlediska postavení v zápase.
16: My nejsme favorit mistrovství světa, my máme svoji úroveň. Kluci dneska vydali úplně všecko, dali ze sebe úplně všecko. Já ten výkon akceptuji, já ho přijímám. Že ty soupeři budou na balonu silnější v té skupině, to víme od samého počátku. Nám se to nelíbí, já bych taky radši hrál ještě fotbal. Jo, byli jsme daleko víc na balon, než zápasek třeba minulých, takže je to nějaký vývoj toho mužstva a hrajeme proti těžkým soupeřům.
2: Jihoafrická republika má ve svém středu 17 borců z tamní soutěže, respektive ze 2 klubů. Když to řekneme takhle natvrdo, tak Mamelody Sundowns a Orlando Pirates jsou týmy, které mají produkovat lepší hráče, než mají Češi?
17: No, je
2: to fakt těžko je to, říct.
17: Je to,
2: ale...
17: Takhle, já jsem tu soutěž samozřejmě nikdy neviděl, ale vlastně, když jsi viděl ten zápas, tak oni prostě byli lepší. Jo? Teď je otázka, jestli to fakt bylo tou odvahou, kterou jsme neměli, nebo kterou jsme měli v úvodu zápasu a v úvodu druhé půle. A pak samozřejmě se můžeme bavit o taktických věcech, to bych pak rád dodal nějaký svůj názor, ale jestli ty hráči jsou individuálně lepší, takticky lepší, technicky lepší, fyzicky lepší, to prostě jako bohužel na tom hřišti to vypadalo, že jo, bohužel, ale já jsem přesvědčený, že my máme hráče, který umějí taky hrát s balónem, ale asi byly nějaký důvody, proč jsme se k tomu prostě nedostali.
14: Týmově to byl určitě lepší výkon od jeho Afričanů než od Čechů. Může to mít jedno vysvětlení nebo jedna taková berlička pro národní tým, že opravdu spoustu těch hráčů, jak říkal Honza, je z toho týmu Mamelody Sundowns, který se představil loni i na mistrovství světa klubů a prostě tvoří tu osu toho národního týmu, takže jsou na sebe ti hráči zvyklí, ne jako v české reprezentaci, kde samozřejmě je tam ta slavistická osa, spoustu hráčů ze Slávie, ale když se podíváte na tu sestavu teď, tak to není slavistická sestava, je to sestava namíchaná z hráčů z různých klubů a ta chemie tam jaksi není.
2: Všechny fanoušky asi trklo to, že Češi na začátku hráli báječně. Já jsem teda z toho měl takový ten balonek, jak se nafoukne někde pod hrudníkem a je plný štěstí. A pak to nějakým způsobem začalo se vyfukovat ten balonek. Jako, čím to bylo dané, že z toho dobrého začátku se neurodilo něco lepšího než ten hluboký obranný blok, který tam byl postaven?
17: No, je to překvapivý, že jsme prostě toho soupeře pustili do té hry, která jim vyhovovala. Evidentně to, co jsme hráli na začátku, tak prostě jim nevyhovovalo. Měli jsme z toho šance i tlak, standardky a postupem času to prostě ustupovalo až tak, že vlastně nám pak odešly ty síly, to bylo evidentní, k tomu se taky dostaneme a pak jako jsme na to koukali s otevřenou pusou a kroutili jsme hlavama, protože to prostě k tomu bylo. Ta kritika si myslím, že je bohužel naprosto oprávněná a vidíme i, já se teda dostanu k té taktice, vidíme na to mistrovství, že ty nechci říct slabší mužstva, ale trenér Koubek o tom mluvil, že jako my nejsme favorit mistrovství, ale takových mužstev tam je 30, jako, který nejsou favorit a přesto hrajou z nějakého bloku, který fakt je hluboký a hrajou ho na, když to přeženu, na 35 metrech a mají to všude blízko. My jsme ten hluboký blok nebo tu defenzivu měli takovou, že Patrik Šik s Adamem Hloškem byli někde na tom půlkruhu, což už je prostě 45 metrů, jo, a už je to prostě dálka a myslím si, že nám evidentně došly síly těm hráčům, co byli v základní sestavě. A druhý bod pro mě, střídající hráči, samozřejmě najít ty koule, na to vyndat Pavla Šulce, Tomáše Součka, Lukáše Provoda, to je bez debat. No ale já jsem pak očekával, že tyhle hráči až tam vtrhnou a myslím si, že to možná byl i plán jako herní toho zápasu, že tyhle hráči až tam vlítnou, že ten zápas otočej. A opak byl pravdou, prostě ty střídající hráči nám vůbec nepomohli a vlastně úplně hned padli na ten level s těma hráčima, který byli na tom hřišti, a já vlastně nevím, čím to mohlo být.
2: No i k tomu se vyjadřoval trenér národního týmu Miroslav Koubek na tiskovce po remíze s Jihoafrickou republikou.
16: Pokud nám tam něco chybilo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přeci jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání, potom se vytvořit na obraz převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší. Jsme tady sice už hodně aklimatizovaný, ale každý zápas má jiný klima, není to jednoduchý a trénujeme hlavně horku, trénujeme neustále v horku a on to nějaký energie stojí. Červík nemohl, jo, ten už tam měl křeče. Láďo Darida taky už začal trošičku pocitovat, takže jsou tam prostě úbytky sil a vystřídat musíte. Minule jsem vystřídal jenom 4x a zase to bylo špatně.
2: Byla trošku taková ťavka zase do oponentů, že si někdo dovolil kritizovat, že tedy proti tomu prvnímu soupeři Jižní Koreji nestřídali Češi ve všech těch možnostech a pouze 4x, ale...
17: No, tak tohle je normálně, vždycky, když ten zápas nevyjde, tak se najde 10 věcí, které měly být jinak, to je jasný, jako, a myslím si, že i trenér Koubek je na to zvyklý i z té své kariéry, takže tenhle ten jako povzdech se dá pochopit.
2: No postupně, jo. Vlastně jak je možné, že se ten soupeř třeba dostane do hry, jak moc hrají roli takové ty drobné chyby, které se týkají třeba ztrát v rozehrávce. Já jsem si to psal postupně, 12. minuta třeba Sojkova nepřesná přihrávka, pak v 16. minutě přišel další centr tedy ze Sojkovy strany, z té levé, řekněme, pak Maseko tam v 37. převezl míč vlastně od svého vlastního vápna přes půl hřiště. Byla tam pak vlastně ta situace, kdy to odvraceli před vyběhnutým Kovářem, už mohli jeho Afričani zakončovat, ale naštěstí to někdo z našich odvrátil na roh. A takhle postupně těch situací přibývalo a soupeř se dostal asi do hry víc.
17: No, pro mě jsou to prostě technické chyby a ta kvalita, jako bavíme se o tom pořád, myslím si, že nebudeme výjimka. Ty, když máš ten balón, v prvním zápase jsme o tom hodně mluvili, po prvním zápase, a čekali jsme, že v tom druhém zápase proti papírově slabšímu soupeři to bude daleko lepší, ale vlastně opak byl pravdou a byly tam jednoduchý ztráty, které fakt jako jsou, troufnu si říct, na úrovni jako maximálně naší první ligy, možná i druhý ligy, kde prostě vybojuješ balón a druhou přihrávkou o něj přijdeš, ne po tlaku, neberu teďka situace, kdy seš v těžký situaci, že seš rád, že to někam odkopneš, to, co jsi zmiňoval, že je nějaká šance a ty to kopneš do autu, do rohu, ale my jsme ty balony měli čistý, měli jsme je uhrát a prostě jsme je neuhráli a bylo to, jestli ty to říkáš od začátku, tak postupem zápasu toho bylo víc a víc a zase i ty střídající hráči, já si teďka uvědomuji přihrávku Lukáše Červa na Pavla Šulce do autu, Pavel Šulc utek někam do prostřed a z levý strany a Lukáš Červ to dal do autu, to jsou prostě strašné ztráty, teď zase nechci kritizovat jenom tyhle dva, ale těch ztrát tam bylo, měli i Tomáš Souček, měli Tomáš Holeš, Coufal, prostě vlastně každý se nějakým způsobem, nějakým dílem na tomhletom podílel a já nevím, jestli to bylo únavou jenom, anebo prostě tím, že jsme byli pod takovým jako tlakem, že jsme nebyli schopní si nahrát. No.
18: Přitom ta nervozita na balonu byla evidentní a přitom, když se člověk opravdu podívá na tu sestavu, tak tam najde člena nejlepší jedenáctky celé Bundesligy, Vladimíra Coufala, letního zakončovatele Patrika Šika, Kometu Ligue 1, Pavla Šulce. Je to prostě

0: 50 minut nedá.
1: No to je pravda, že my hrajeme často malý fotbal na kobylisích u Salesiánů tam, a tak když hraješ s někým silným a odkopáváš to, tak pak seš pod tlakem a neudýcháš ani 20 minut.
2: A to máš hřiště, kde se hraje ve velkém vápně.
1: No v podstatě jo, ale i ta obdržná branka rezultovala z toho, že v 80. minutě, jestli si to vybavíte, Jaroslav Zelený měl míč už jako v ofenzivní pozici, stahoval se dozadu, chtěl to dát na Krejčího a dal to soupeři. A z té následné dlouhé kombinace byl out, pak ještě kombinace a vlastně nastřelená ruka Pavla Šulce a penalta. Takže tyhle chyby tam byly a můžeme se bavit i o té sportovní formě, protože jak Pavel Tylšar zmiňoval, asi člověk čeká hodně od Pavla Šulce, který toho má za sebou teď za tu sezonu spoustu, ale objektivně, když se podíváte i na řešení třeba situace v 59. minutě, kdy se dostal ve vápně míče a vlastně o jeden dotek měl víc asi, než to dal Sadílkovi na střelu, prostě no, ta sportovní forma tam objektivně není.
2: Je to tak, teď to pojmenoval úplně přesně, bohužel nás to nezastihlo v dobrý sportovní formě a je to vlastně normální. Já vím, že my jsme všichni chtěli, aby Pavel Šulc byl v té formě, kdy dával každý gol za Lyon gol, ale měl nějaký zranění, který ho přibrzdili. Samozřejmě my nemůžeme vědět, jak trénoval, myslím si, že všichni trenéři to ví, ale i to vyndat Pavla Šulce ze základní sestavy, když víme, co umí, tak svědčí o tom, že buď se s ním o tom bavili, nebo prostě cítí sami, že i na těch tréninkách nevypadá úplně, nebo nevypadal úplně jako v topu. Lukáš Provod to samý tady v České lize dominuje, je často na míči, nestrácí ho, vytváří šance, je produktivní a teďka na tom Euru to prostě bohužel nefunguje. A co já jsem řekl?
1: Vedle mě euro.
2: Tak se omlouvám. Tak to je takový velký euro. No. Ne, to se samozřejmě...
1: Zradil, čím platíš.
2: To se samozřejmě... Cashby. To se samozřejmě omlouvám, ale jo, ta sportovní forma prostě nejde, nebo jde načasovat, myslím si, u atletů, ale taky všichni netrefí, že jo, logicky, někdo je přetrénovaný, slyšeli jsme tam, že trénují v horku, já samozřejmě jsem to nezažil na vlastní kůži teďka, myslím, ale taky jde ten režim prostě upravit, jo, asi budou tam spoustu přestávek na to opláchnutí. Jo, jestli...
1: Máš tam ty 3-minutové pauzy?
2: Já myslel v tréninku, jo, že vlastně je pro mě zarážející, že se tréninkama dostaneš do té situace, že jako se unavíš. No. Já jako asi bychom měli hlavní ten cíl je ten zápas a vím, že si je potřeba trénovat, ale asi ty tréninky prostě uspůsobit tomu, že ti zbývá 14 dní do konce sezóny a musíš být jako připravený hlavně na ty zápasy. No.
3: Ještě jedna věc, které jsem si všiml taky v tom utkání s jeho Africkou republikou, že tím, nebo to, jak si ti hráči nevěří v tom daném zápase, tak samozřejmě graduje i nervozita mezi nimi na trávníku a možná už i Ladislav Krejčí, který byl takový ten tmelící prvek té baráži, tak připadalo mi, že to u něj bylo možná až moc už vidět, že prostě i Pavla Šulce tam spražil za nějaký moment, kdy se mu nenabídl do středu hřiště. Je to prostě zvláštní.
2: Tak ono je to normální, jo, na tom hřišti prostě, když někdo nedělá něco, co by měl, nebo co od něj ten druhý čeká, tak v tom bych neviděl problém, protože není možný být furt jenom pozitivní. Samozřejmě ještě, když se ti nedaří, potřebuješ nějakou pomoc, jak jsem říkal, od těch střídajících hráčů, protože za mě ty střídající hráči, prostě, který jsem jmenoval, tak vlastně nám nepřinesli nic a fakt jako klesli na tu úroveň, aspoň co se týká toho pohybu na těch hráčů, co hráli, takže na tom hřišti je to jasný a pak v šatně, ale je to jiný. Já si myslím, že ty kluci furt jako držej pohromadě a to, že ti 4 řeknou v pozápasovém rozhodu, že věří, že jako v Mexiku to zvládnou, tak já jim vlastně věřím, že oni tomu věří, že oni prostě vědí, že něco umějí, už spolu zažili spoustu těžkých chvil, ale samozřejmě tohle bude extrémně těžké.
1: Tak asi o té soudržnosti hodně mluví i ten zvládnutý semifinálový zápas baráže s Iry, kdy to museli otáčet, i zdány to nebylo lehké a zvládli to, takže teď pochopitelně ta sportovní forma. Posluchači nám nevolají, zveme vás, pojďte na to 221-552-222. Já mám otázku na Pavla, jestli si vybaví z kariéry moment, kdy ho čeká buď nějaký důležitý zápas, anebo třeba cyklu zápasů v rámci nějaké soutěže nebo turnaje a sám cítil uvnitř, že to prostě sportovně není úplně vyladěné, protože si myslím, že ti hráči, kteří tam teď jsou, někteří z nich můžou cítit, ježišmarja, jsme po 20 letech na mistrovství světa a já to v sobě teď nemám. Víš, že to musí ještě být ubíjející o to víc třeba?
2: Asi úplně, vím, že jednu

0: takovýhle období jsem měl ve Spartě, když jsem se vrátil z Japonska, ale bylo to trošku i vlivem, což může být taky u těch kluků, tím, že jsem nebyl 100% zdravotně fit. Měl jsem prostě problém s tím tříselným kanálkem a vlastně vyvrcholilo to tím, že jsem dostal v derby červenou kartu a pak jsem už se rozhodl, že vlastně radši pojedu na tu operaci, protože jsem cítil, že jako výkonnostně nebo sportovně ta forma jako mi odchází a odešla vlastně. Takže tam je ta možnost. Tady na takhle krátkém turnaji samozřejmě musíš to načasovat, to zdraví. Vidíme teďka Davida Juráska, prostě je to taky téma. Je to vlastně taková, řekl bych, až životní tragédie, že v takovémhle momentu se prostě zraníš a nemůžeš na tom šampionátu účinkovat. Takže spousta věcí, které ovlivňují ten sportovní výkon. Teď fakt jako od posunu času, od přeletu, někdo na to reaguje jinak, někomu trvá 2 dny, než si zvykne na 2hodinový posun. Samozřejmě nemusíme se ani bavit o té nadmořské vejšce. Já úplně nevěřím tomu, že když přiletíš někam na poslední chvíli, že tě to jako z toho vyléčí. Uvidíme teďka v tom zápase.
1: Snad jo. Máme tady prvního z posluchačů do 10, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
2: No, dobrý den, Pavel Ústí, já vás srdečně zdravím, musím vás hlavně pochválit za to, jakou práci odvádíte ve studiu a ve svých komentářích. Já jenom bych se připojil k tomu, co už bylo řečeno. Já bych to chtěl pojmout dneska trošku optimisticky, protože v podstatě po těch 2 zápasech v celém národě je trošku jako pesimismus. Řekněme si otevřeně, že to, že jsme se dostali nebo kvalifikovali na mistrovství světa, byla shoda okolností, náhod a hlavně i štěstí. A je nutný k tomu tak přistupovat. Jo. Je to čest se tam dostat a hrát zase po 20 letech mistrovství světa. Očekávání byly zřejmě větší, než naši kluci jsou schopní prostě předvíst. A potom, co už se střídala různá sestava, tak já bych se ani nebál v podstatě tam vyzkoušet i ty hráče, který tam jeli, který mají prostě nějaký talent a ještě nebyli vyzkoušený, klidně Hugo Sochůrka, jo, klidně bych vyndal i ze sestavy po tom, co se vyndal Pavel Šulcik, po tom, co vlastně předved Patrik Šik jako náš nejlepší prostě snajper do útoku, který prostě se potýká s formou, jo. Já bych se nebál prostě to nějak oživit i dopředu a já těm klukům pořád ještě věřím a v podstatě I když prohrajeme s Mexikem, tak bych to vůbec nepovažoval za tragédii. A já jsem si vzpomněl nedávno na Pavla Horváta, jak měl rozhovor, tuším, že se Zdeňkem Pospěchem, který vlastně říkal, mně je jedno, že prohrajeme 4-2. Hlavně, ať ty kluci předvedou nějaký koukatelný výkon, ať se zviditelněj, ať je vidět, že v České republice jsou prostě dobrý kopálisti, dobrý hráči, ať se ukážem v dobrém světle. A bohužel zatím to tak není, protože jsme svázaní nějakou taktikou. Já bych to prostě úplně otevřel. A i když prohrajeme s Mexikem 3-0, já pokud ti naši kluci budou předvádět hezký koukatelný fotbal, tak jim klidně zatleskám. To je za mě, děkuju.
1: My vám taky děkujeme za váš postřeh i za vzpomínku na Zdenka Pospecha, který tady nedávno byl. Možná i na Huga Sochůrka došla řeč, spíš to zmíním, co říkal Pavel Nedvěd na setkání s novináři, že věří, že bude pevnou součástí příštích reprezentačních srazů, že své kvality denně na tréninku ukazuje, ale že si nemyslí, že by trenér tak mladého kluka hodil do takové jámy. Asi by to nebylo správné. Teď jsem citoval Pavla Nedvěda, takže spíš asi nečekejme Huga Sochůrka, že by si na Asteckém stadionu zahrál.
0: No, tak samozřejmě tam je ten rozdíl, že kluci ještě jako o něco hrajou, jo? Hrajou o ten postup a ta šance tam nějaká je. Myslím si, že kdyby to bylo prostě evidentní, že prostě tu šanci nebudeme mít, že tenhle ten scénář by se tam mohl objevit, takhle se trošku obávám toho, že tam moc změn nebude.
1: Před Mexikem je důležitá víra, to slavné latinské sousloví Dum spiro, spero, dokud dýchám, doufám, jsme si opakovali v latině na základní škole. Pavel Horváth.
0: Na základce už jste si to takhle opakoval.
1: Ragimplu teda.
0: No,
1: Ragimplu. Každopádně myslím, že ho studoval i Ladislav Krejčí.
3: No, prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
1: Ano, je těžko samozřejmě představitelné, že by reprezentace teď byla nějakým třeba velkým nebo velkou hrozbou pro Mexiko, protože to má sice tedy postup jistý, ale Mexiko na azteckém stadionu opravdu neprohrává. Já jsem to zkoušel dohledat, myslím, že naposledy v září 2013 prohráli na azteckém stadionu s Hondurasem a z těch posledních 60 let mají snad 7 proher a těch zápasů bylo více než 90. Každopádně je to osmý největší stadion na světě.
0: Tak snad kluci neposlouchají, ještě teďka spějí podle mě.
1: No jasně, je to nás
0: takže nás neposlouchají.
1: Tak... Spíš snad nečtou nějaké ty třeba i zahraniční komentátory, kteří tohle často vytahují. Protože oni to zmiňují, že Mexičani pak budou hrát ten další zápas vyřazovací fáze doma 30. června a že mají nakročeno k tomu, aby byli minimálně v osmi finále.
0: No,
1: ale co ty české změny?
0: Tohle
1: ještě...
0: to pro nás není úplně dobrá zpráva. No.
1: No, ale ne, tak neházejme flintu do žita, protože, jak se říká, brod je ještě daleko, když takhle spojíme ta dvě přísloví. No, máme tady dalšího posluchače, dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, tady u telefonu Pavel Běhounek z Prahy.
1: Pavle, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych měl takový dotaz. Mě by zajímalo, před prvním zápasem byla naše reprezentace, vlastně přijala ten zápas na poslední chvíli do té nadmořské výšky. A dneska, nebo teda ve středu, je čeká další zápas v nadmořské výšce a oni se nepřipravují prostě v té nadmořské výšce. Na rozdíl třeba od Jižní Koreje, která tam byla daleko dřív. Proč teda to není tak?
1: Pavle, tam se to bohužel týká toho, že FIFA dala jednotlivé reprezentace do určitých destinací předem a ti, kteří byli v baráži třeba ještě březnu, dostali vlastně horší destinaci vzhledem k tomu, kde budou hrát, jestli vám to je jasnější. Prostě česká repre teď musí být v Dallasu.
4: Mně to právě nejvíc nešlo do hlavy, že prostě po tom zápase s tou Africkou republikou, že jsme se teda nepřestěhovali. No. Takže
1: bohužel
4: už
1: jsou to nějaké
4: vysvětleno.
1: Dané regule a Češi se s tím musí popasovat. Moc vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
4: Taky, nashledanou.
0: Já jsem teďka byl v sobotu večer ve Slavkově na Tikitace Live a byl tam Jirka Procházka, který mimochodem taky kromě jiného trénoval v Mexico City a měl tam zajímavou historku, tohle téma samozřejmě se tam taky probíralo o té nadmořské výšce. A on říkal, že člověk, když vlastně přijede do toho místa a začne trénovat, tak nesmí trénovat úplně naplno, protože tě to odpálí prostě po pár dnech, ale že vlastně cítíš na začátku toho trénování nějakou euforii, jako, že je to všechno super, ale postupem času se to samozřejmě horší, takže budem věřit tomu, protože to je asi individuální nebo 100% individuální, tak asi všichni nebudou prostě stejně na tom. No. Je to jako velký skok, je to, já si myslím, že pro nás to je úplně jako nepředstavitelný, jo, ten úbytek toho kyslíku a na každýho to prostě bude působit jinak, tak uvidíme. No.
1: Můžeme si ještě pustit vlastně generálního manažera české fotbalové reprezentace Pavla Nedvěda směrem k tomu utkání, které začíná 25. června ve 3 ráno českého času na Azteckém stadionu.
5: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležité, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, jo? Ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
1: Aztecký stadion, noc na čtvrtek, 3 ráno a samozřejmě připomínka toho, že v roce 70 tam Pelé a v roce 86 Maradona zvedali pohár mistru světa nad hlavu, tak snad tam zvedne nějaký český hráč ruce nad hlavu.
0: Já to ještě, vítězství. To téma teda toho národňáku se pokusím uzavřít pozitivně. Já taky vlastně souhlasím s tím, že na ten šampionát nám pomohlo prostě štěstí, samozřejmě velký srdce hráčů, trošku náhoda, penalty prostě bez debat, jsou loterie, vnímáme to vlastně každou penaltu, když někdo kope, tak se může stát cokoliv, byli jsme v tom šťastnější, byli jsme v tom lepší, teďka v těch dvou zápasech jsme lepší nebyli, ale jsme na mistrovství světa a teďka jsem slyšel taky zajímavou myšlenku, že Irové a Dánové sedí u televize a říkají si, jak je možný, že my tam nejsme.
6: I kdyby to pro Čechy mělo v noci na čtvrtek našeho času skončit, tak by bylo fajn, kdyby se rozloučili důstojně, kdyby se opravdu někdo ukázal, jak říkal náš posluchač Pavel z Ústí a
0: z Prahy.
1: Byly dva vlastně Pavlové.
6: Vždycky je to samý Pavel tady. No prostě, aby předvedli výkon, který bychom si zapamatovali a aby už Troy Deeney, nevím, jaké televizi, neříkal, že ten výkon byl dětský.
7: Desítka Pavla Horváta.
1: Ještě jedno téma, které se váže k mistrovství světa. Už 8 červených karet padlo, zatímco na mistrovství světa 2022 byly, myslím, 4 dohromady za předchozí dva mundiály 8 červených karet, takže teď už je to srovnané. Je to vzpomínka taky na to, že před 20 lety, přesně 22. června, hráli Češi proti Italům a tehdy padly 0-2 i bez vyloučeného Jana Poláka, takže to je taková připomínka k tomuto. Ale před 20 lety se ještě na mistrovství světa stala jedna bizarní věc, kdy sudí Graham Paul v utkání Chorvatsko-Austrálie udělil Josipu Šimuničovi 3 žluté karty v jednom zápase. A po té třetí ho teda už vyndal, ale po té druhé ne. Já mám takovou teorii, on tam totiž ještě dal 2 žluté karty a červenou Dariu Šimičovi. Jestli si to náhodou ten Angličan nespletl, Šimič, Šimunič.
0: Tak ono u těchto národů, podle mě tam bylo ještě dalších 5 men, který byli hodně podobný, takže bych se vůbec nedivil. A já bych tě ještě poprosil o jednu statistiku, o který jsme se včera bavili, a jsou to vlastní góly.
1: Tak těch je taky už 8. Naposledy si srazil střelu Marka Kukurey ze Španělska hráč Saudské Arábie Tambakti po rohu. Bylo to na 4-0 pro Španěly.
0: A to ještě není konec. A to už je taky jako nejvíc, nebo?
1: Ne, nejvíc je v roce 2018 12 vlastňáků. Ale na rozdíl od roku 2018 se bude hrát na mistrovství světa o kolik? O 60 zápasů víc?
0: To si myslím, že ještě něco padne.
1: Nějaký vlastňáček třeba do mexické sítě, by si to tam mohl srazit někdo z Mexičanů. No každopádně asi můžeme jít dál, mistrovství si tam můžete, připomínám, sledovat na radiožurnálu Sport v desíce Pavla Horváta, se tomu budeme věnovat i ve čtvrtek, kdy se bude hodnotit ten zápas s Mexikem, který začíná ve 3 ráno českého času, připomínám, v noci ze středy na čtvrtek.
7: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Téma týdne, když ti někde vypršela smlouva, dotrénovával jsi tam ten kontrakt, když jsi měl do 30. června, tak jezdil jsi tam třeba na trénink, nevím, třeba 20. června ještě.
0: Tak ještě dodej kontext a já
1: tak
0: pak na to odpovím.
1: Tak kontext je takový, že Lukáš Hulka vlastně má stále platnou smlouvu na Bohemce do 30. června, ale už v sobotu se hlásil v Liberci na přípravě, která startovala v sobotu pod novým koučem, a vlastně včera Liberec v pozdních hodinách směřoval na Bohemku omluvu za administrativní chybu, protože ten přestup z nějakého, nevím, hlediska nebyl dotažený, a Lukáš Hulka se musí tedy vrátit do Prahy, než se to všechno oficiálně dotáhne, a nejpozději na začátku července zas bude už v Liberci.
0: No, já si myslím, že tam je možná nějaký šprajc, jako nevím samozřejmě, jak to bylo vyřešený. Lukáši Hulkovi končila smlouva, jestli se nepletu, nebo?
1: Jo, teď myslím, 30. června. Takže on je stále hráčem Bohemky,
0: no,
1: vlastně.
0: Takže většinou se to dělá, prostě i když ten hráč se kupuje, nebo ví, že to, že si vyžádáš nějaký povolení toho klubu, kterýmu patříš, na to, aby si mohl trénovat jinde, a bývá to bez problémů. Tady si myslím, že možná to šlo vyřešit, aniž by se to dostalo někam takhle do médií, a Lukáš Hulka naštěstí nehraje v Opavě, tak má to kousek po dálnici z Prahy, tak si myslím, že si stejně bude balit nějaký věci ještě, že mu to vůbec neuškodí.
6: Myslíte, že bude jako trénovat teďka s Bohemkou?
1: Neuhříme si, že by si to střihli tam ještě.
6: No, tak máš tu smlouvu.
1: Jako
6: tak
1: vypadá
0: to tak vzhledem k tomu, že byl tady Milan Havel a mluvil o tom, jakou v Bohemce mají partu a pohodu, a že trenér prostě je výborný, tak si myslím, že Jarda Veselý by s tím žádný velký problém neměl. Věděli dlouho dopředu, že bude odcházet, a přesto odehrál všechny zápasy. Byl to pro Bohemku, řekl bych, klíčový hráč, a já nevidím důvod, proč by s nima nemohl trénovat, ale myslím si, že teďka v téhle době zrovna ty kluci hodně běhají, jsou ty tréninky těžký, takže je úplně jedno, kde seš. Myslím si, že kolikrát běžíš a je ti jedno, jestli máš na sobě bílo-modrý tričko nebo bílo-zelený tričko. Mm.
1: No Bohemka se tedy rozloučila už taky s Jusufem, s Robertem Hrubým a teď před chvílí oznámili taky, že končí hostování Jibrila Soseha ze Slavie. Nicméně my jsme spíš chtěli mluvit o Slovanu Liberec, protože i jeden z pamětníků toho mistrovství světa 2006, který zažil tu poslední porážku ve skupině s Italií 0-2, Radoslav Kováč, je teď hodně v médiích to jeho jméno, protože byl odvolaný ze Slovanu.
0: No, překvapivý. Já si myslím, že i pro Radka to bylo překvapivý, protože samozřejmě zase spíš čerpám z toho, co jsem vnímal, jakoby vlastně spokojenost s tím, že nějaký vývoj hráčů, herní styl, zlepšujeme se, hledáme, koncepce nastavená na dlouhý roky dopředu, ale samozřejmě vnímám i to, že každý ten trenér může mít nějaký nepřátelé, ať už jako mimo klub, který můžou tak nějak, jak bych řekl, jako podrejvat ty jeho výsledky, výkony toho mužstva, tak může mít v tom mužstvu hráče, který jsou prostě nespokojený a který mají třeba nějaký vliv na to, že mluví třeba s Honzou Nezmarem nebo s panem Kaniou, nevím, tak jako si dávám dohromady, proč se to stalo. A poslední věc je, že ten trenér slovenský
1: Branislav Fodrek
0: vlastně skončil přednedávnem, jo? Že to nebylo hned po konci té soutěže naší a že přijde mi to hodně nestandardní. Myslím si, že nebo mě osobně to odrazuje vlastně od toho jako někam toužit potom být ještě trenér, protože to, jak to tady jako funguje z tohohle pohledu, tak mně to přijde vlastně nepříjemný a takový až jako nespravedlivý vůči těm trenérům. Chápu, když se ti prostě nepovede začátek druhé sezóny, že ten majitel ztratí trpělivost, ale jako plácat po zádech, pozbuzovat, vlastně chválit a pak najednou udělat boom, přijde mi to prostě trošku nefér. No.
6: Přitom tam byl určitý progres. Myslím, že když přicházel Ondřej Kania do Slovanu, tak říkal, že chce být do 5 let v evropských pohárech. Myslím, že takhle nějak to zmiňoval a ta první sezona pod Radoslavem Kováčem tedy těsně mu uniklo umístění v top 6, teď už se dostal do té skupiny o titul, byť tam Liberec nepředváděl dobré výkony a vlastně všechny zápasy, pokud se nepletu, prohrál. Ale na druhou stranu, když to zase člověk vezme z toho trenérského pohledu, tak jak mohl Radoslav Kováč něco v Liberci budovat, když téměř každé přestupní období mu prostě hráči, na kterých stavěl tu danou fázi, nebo to dané období odešli.
1: Já to připomenu, v zimě odešel Michal Hlavatý do Pardubic, do toho ještě Dominik Plechatý, tedy do Artisu, pak v úterý, minulé úterý vlastně pustili Marka Ichu do Pardubic.
0: Šimon Gabriel se zranil.
1: Ten byl zraněný. Do toho už na webu nefigurují dvě jména, Diakité a Ningesan, to když se podíváte na soupisku Ačka, tak tam už nejsou, mají namířeno jinam. No a samozřejmě nějakým způsobem teď bude pracovat tedy nový trenér se zkušeností jako hráč v Artmedy, má dva tituly ze Slovenska, pak trénoval slovenské mládežnické repre, vedl taky Dunajskou Středu. Je to nový směr, nový vítr, uvidíme, kam to Slovan přivede. Každopádně, když jsme u dalších témat, u dalších jmen, tak Sigma Olomouc potvrdila, že Pavel Hapal, generální sportovní manažer týmu, zůstane i v roli hlavního trenéra. On už tam byl v roli té dočasné po odvolání Tomáše Janotky od dubna. Tak překvapilo tě, že nakonec třeba neklaplo něco z toho, že by měli jiného trenéra, možná i zahraničního, tak, že mají Pavla Hapala?
0: Tak asi Pavel prostě v sobě měl tu ambici ještě, jestli ho vedení Sigmy a majitel oslovili v tom, jestli by to chtěl zkusit, nebo jestli prostě, já si myslím, že dneska už to probíhá tak, jak to vidí, co by zlepšil, jaký bude realizační tým, koho by si představoval za posily, koho by se chtěl zbavit a jestli tohle všechno zaklaplo do sebe, no tak vlastně Pavel Hapal měl tu dobu sportovního manažera, ředitele na to, aby se rozkoukal vlastně, teď už poslední zápasy v té sezóně na té lavičce byl a má o to náskok třeba proti trenérovi Liberce, teďka má, dejme tomu, tříměsíční náskok v tom, že to mužstvo už poznal nejenom z videí a z vejšky, ale i tak, jak se ty kluci chovají v těžkých situacích nebo v nějaké euforii nebo v únavě a je to výhoda samozřejmě.
1: My jsme ve spojení teď s naším kolegou reportérem Adamem Kodetem. Dobrý den.
8: Hezký den všem posluchačům.
1: Adame, ty jsi na tréninku Sigmy Olomouc?
8: Jsem, už jsme bohužel jako novináři museli opustit ten prostor, kde se teď stále prohánějí hráči i pod Pavlem Hapalem, o kterém byla řeč, i pod jeho novými třemi asistenty a novým kondičním trenérem, ale s Pavlem Hapalem už jsme mluvili a je to tak, jak jste říkali, pro mě to, řekl bych, zas takové překvapení nakonec nebylo, i když Pavel Hapal potvrdil, že se hledal hlavní trenér a že tohle, tedy ten model, že on zůstane jakožto sportovní manažer i hlavním trenérem, byla taková spíše záložní varianta, ale on už podobně mluvil v tu dobu, když na konci té herní části po vyhazovu Tomáše Janotky nastupoval a já mám z něj ten pocit, i když jsme se ho na to dnes ptali, že on je zkrátka pořád víc trenérem než tím manažerem a pro něj je to vlastně taková ideální varianta. On tak, jak působí a z těch odpovědí, když to neřekne napřímo, tak prostě tak nějak cítím, že on chce být s tím týmem co nejvíce a to je samozřejmě nejvíc na pozici toho hlavního trenéra nebo přímo na lavičce, takže pro něj si myslím, že je to ideální varianta. Jestli to bude ideální varianta pro Sigmu, to se teprve uvidí.
0: No, já si myslím, že jsi to úplně přesně shrnul. On i ten pocit, zase já tady zmíním Petra Radu, s kterým jsem se bavil, jak se cítí potom, když skončil, tak vlastně nejvíc ti chybí ta šatna. Jo, to, že se nestýkáš s těma 30 lidma denodenně, tak jak jsi byl zvyklý, samozřejmě sportovní ředitel taky chodí na stadion nebo do kanceláře, ale už do té šatny tolikrát nepřijdeš a když tam chodíš, tak je to takový divný, když jsi tam každý den. Ale myslím si, že Pavel Hapal ještě není tak starý, aby jako se uklidil, nechci říct, do té pozice sportovního ředitele, kde nebude nic dělat, to vůbec takhle není, ale do toho, že má v sobě ten pocit toho, že chce v té šatně bejt a já si myslím, že takhle to má spousta trenérů.
1: Sigma představila na svém webu taky plán přípravy těch přípravných zápasů 1. 27. června proti Ružomberoku. Už také víme, že Daniel Šturm zamířil do Slávie. Adame, jsou známy taky další třeba možná odchody z týmu?
8: No, jasné je to, že působit už nebude v Sigmě útočník Yunusa Muritela z Nigérie, ale to už tak nějak bylo jasné během minulé sezóny, protože on byl dlouhodobě zraněný, měl zranění kolene, vleklej tu rekonvalescenci a vlastně tím, jak Sigma během toho, co on byl už v týmu v té předešlé éře, řekněme, té před příchodem nových majitelů, tak vlastně už by tu pozici v týmu stejně neměl, takže ten si může hledat nové angažmá. No a co je jasné, tak krajní bek Jiří Sláma, o čem se tak nějak také spekulovalo, tak odešel do Jablonce, to jsou jediné tři odchody, ale rozhodně budou muset přijít ještě nějaké další, protože ten kádr je pořád hrozně široký. Pavel Hapal říkal dnes, že by chtěl mít na konci přípravy a před startem ligy k dispozici nějakých 23 hráčů a samozřejmě čím lépe to udělají a pustí nějaké hráče pryč na hostování, mluví se o některých hráčích, kteří třeba byli na hostování už na Slovácku, Huk a Kostadinov, že by tam chtěli zůstat a klub bude muset řešit i nějaké další tyhle varianty. Určitě některé hráče bude pouštět i do druholigového Prostějová, který je nedaleko a se kterým chce spolupracovat, protože ten kádr je hrozně široký a čím dřív ty změny udělá Sigma, tím samozřejmě lépe pro tu přípravu, protože ten počet, který se skoro blíží 30 teď hráčů, je asi pro ty tréninky neúplně ideální. Myslím, že Pavel to může potvrdit.
1: Ano. Děkujeme moc Adamu Kodetovi, který se přihlásil přímo po tréninku Sigmy Olomouc, tedy po prvním tréninku, který jsme sledovali v tomto pracovním týdnu pod vedením nového trenéra potvrzeného Pavla Hapala. Adame, moc děkujeme a přejeme hezký den.
8: Hezký den i vám.
7: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Tak, Pavle, ty
0: já jenom tohle potvrdím, že samozřejmě těch 30 hráčů je hodně, logicky, protože se hraje v poli 10 na 10, ale zase na druhou stranu, jelikož teďka už je obvyklý, že v tom týmu jsou dva, tři, někdy čtyři asistenti, trenéři golmanů, tak je možný udělat ten trénink skupinově a vlastně o to víc máš nad těma hráčema, nechci jít dohled, ale i oni cejtějí, že vlastně máš o ně daleko větší péči a tam záleží na tom, jak ty hráči si to svoje místo prostě vybojujou. Ne všichni mají stejnou startovní čáru, ale pro ty mladíčky je tohleto výrazně lepší, když se dostanou i do toho 30členního kádru a tam můžou prostě tomu trenérovi ukázat, že na to mají, než rovnou jdou třeba do Bčka a pak se musí těžce prokousávat zase nahoru.
1: Otázkou je, kolik hráčů bude třeba na prvním tréninku MFK Karvina, klubu, který minulý týden etická komise fotbalové asociace poslala do druhé ligy. Karvina se nicméně odvolala, jak máme oficiálně potvrzeno od vlastně přímo klubu, takže dnešní rozlosování nového ročníku první ligy během grémia Ligové fotbalové asociace se bude týkat i Karviné a tím pádem tedy bude potvrzeno, že Dukla Praha padá, protože pokud by se Karvina neodvolala a přijala ten vlastně trest, to sesazení, tak by Dukla byla tím zachráněným týmem, ale oficiální informace hovoří o tom, že dneska bude v rámci osudí toho ligového 16členého pelotonu od někdy 11:30 se losuje také právě MFK Karvina. No ale spíš odchází tam spousta lidí a už Marek Jarolí má nové angažmá. Arka Gdyně, druhá liga Polsko.
0: No tak máme ten názor jeho, nebo máme to tam, nebo nemáme?
1: Ano, on říkal, že byla ta nabídka taková, že Poláci ho z angažmá vykoupili, že by tam zamířil, i kdyby Karvina nebyla namočená v té korupční kauze.
0: No, tak je to zajímavý tohle ten názor, že vlastně klub, který padá z první polské ligy, může přeplatit tady nás, že kluk, který se vlastně etabloval do první ligy, tak vlastně hned bez přemýšlení vlastně odchází do Polska. Tomu vůbec nezazlívám, protože jsme se tady zmiňovali o tom, jak ta trenérská práce je složitá, těžká a nevděčná, takže chápu, že skočil po lepším angažmá. Na druhou stranu je mi vlastně líto Karviny, těch hráčů, co tam zbyli. Je mi líto i naší ligy, protože já si myslím, že prostě se to mělo vyřešit nějak, aby jsme měli 16 účastníků. Teď zase jako spekulu, asi jestli mi odpovíš, tím pádem, když nás bude 15, tak nikdo nesestupuje přímo, bude se hrát jenom baráž, nebo nevíme asi. Můžeš, že jo,
1: mít teď jeden zápas volný v týdnu, nebo jeden tým bude mít volno.
0: No, tak my jsme
1: ve druhé lize vlastně.
0: My jsme měli ČFL taky takhle, nás bylo taky 17, takže každý mužstvo jednou stálo, ale je to takový, je to naprat prostě, mně se to nelíbí, jsem z toho vlastně naštvaný. No.
1: Tak v roce 2020, když se nedohrála první liga kvůli nákaze v některém z týmů, které hráli o záchranu a nedohrála se ta skupina o záchranu, tak vlastně místo toho, aby sestoupili, nebo sestoupil někdo z těch prvoligových týmů,
0: tak byl v Příbrami, no.
1: To jsi byl v Příbrami? To jsi vlastně byl v Příbrami, ale pak vlastně postoupila Zbrojovka a ještě, ano. Prostě hrálo se v 18 týmech.
0: Jo.
1: Ano, tehdy ostrouhala Dukla, která vlastně nešla do zrušené baráže. Takže tehdy se dalo z 18, ale teď tady vlastně ta varianta nějakým způsobem není. Tak uvidíme, jak se to všechno ještě rozlouskne.
6: Ještě scénář, kdyby náhodou Karvina zůstala v nejvyšší soutěži pro příští sezonu i po tom verdiktu odvolací komise a dostala by třeba velký bodový odpočet na začátku ročníku, i tohle si myslím, že se může stát, tak vlastně s kým by tu soutěž hrála, protože ten výprodej je neuvěřitelný, vlastně hned na začátku toho přestupního období ještě Slávisté, když zvedali nad hlavu titul, tak už tam s nimi
0: kroužili supy.
6: Tak, kroužili supy Kačor, Pavel Kačor a Jaosi. Laki Ezech odešel do brněnské Zbrojovky. Další hráči, kteří tam byli na hostování, byli staženi těmi mateřskými kluby, takže asi by tam museli hrát nějací junioři a byla by to taková bizarní záležitost. No.
1: Vlastně teď konec smlouvy u Kristiana Vala, to si pamatuju, že v desíce si chválil tohoto krajního beka, toho Slováka. On tu předchozí, předminulou sezonu měl výbornou, tu minulou měl dva zápasy, pak byl zraněný a už do toho vlastně se nevrátil pod Markem Jarolímem. No a ti hostující, třeba Samku Kamara, už se zapojil do přípravy Slávie, která hrála v sobotu první duel s Dynamem Kyjev 1-1 a Kamara prý zase kouzel z pozice defenzivního hráče, tak jsme zvědaví.
0: To na zavření očí říkal to i Marek Jarolím, že prostě občas jako děláš, že se nic neděje, ale vnitřně tě to musí rozervat. No. Já teda, jestli můžu přidat tu informaci o té Slávy, což nás asi některý možná překvapí, že Honza Bořil odehrál odehrál přátelský zápas.
1: No, odehrál část toho zápasu teď v sobotu nastoupil v Rakousku. A on má smlouvu taky do 30. června. Měli si sednout v Edenu po sezóně. On má jistotu, že kvůli tomu disciplinárnímu trestu po vyloučení v Hradci Králové by v případě pokračování zmeškal 4 úvodní zápasy nové sezony, ale to si myslím, že asi není úplně klíčové při tom rozhodování, zda Jana Bořila prodloužit.
0: To není, no. Jak já si myslím, že když vidíme, jak se jako v úvozovkách uklidňuje situace kolem dvojice Tomáš Chorý a Davida Úděra, tak si myslím, že kolem Honzy Bořila už bylo tolikrát takových tornád několik a že pokud prostě bude zdravotně fit, že ve Slávi zůstane, nevím jestli v roli jako úplně toho hlavního hráče fáčku, ale já si to dovedu představit. No.
1: Vlastně hezky si to, i když hezky, no, není to úplně šťastné téma, prostě se to prolnulo, příběh Jana Bořila s tím Filipa Panáka, který vlastně včera bylo oznámeno, že končí v Ačku Sparty a ve 30 letech se 176 zápasy v první lize nemíří nikam jinam, byť prý nabídky měl i ze zahraničí, ale míří do Bčka, které spadlo teď do třetí ligy. Takže muž, který byl podobně jako Jan Bořila ještě daleko vážněji limitován zraněními, tam měl období snad 3 let, kdy nehrál ligu kvůli kolenu, tak teď teda už nebude pokračovat v Ačku. Ostatně Václav Svěrko, že jeho agent už dříve prý v nějakém podcastu prohlásil, že už tušil, že třeba ty vazby s Brianem Priskem byly trošku narušeny z hlediska toho třeba důvěry hodného vztahu, že by ho na ně sázel. Co ty na to říkáš? Je to vlastně trošku smutné dovršení jinak velmi úspěšné cesty k té návratové cesty.
0: Jo, tak já si myslím, že je to normální, že tyhle kluci jednak oni chtějí zůstat v tom klubu, protože už tam zažili spoustu věcí a opravdu, když je ten hráč starší, zkušený a dovede se tak nějak, použiju tvoje moderní slovo, implementovat mezi ty mladý, bude poslouchat Ektora a Kalina a všechny tyhle ty umělce, který ty mladý poslouchají, tak si myslím, že v té šatně může fungovat nejenom jako nějaký hrající asistent, ale jako hráč. Já jsem takhle v Plzni tenkrát v Bčku měl Petra Grajciara, který tady taky u nás byl, výborný kluk, výborný fotbalista, skvělej jako lidsky i fotbalově a byla to neskutečná pomoc, takže tyhle ty hráči jsou v uvozovkách nezaplacení a pro rozvoj těch mladých hráčů výborný.
6: Asi to k tomu spělo, k tomu odchodu Panáka ze spartianského Ačka, protože to zřejmě nedávalo smysl jak realizačnímu týmu, protože asi nemohl trénovat prostě tak jako ostatní hráči a pro Filipa Panáka to bude určitá úleva. Na mě vždy působil velmi skromně Filip Panák, vlastně je to vidět i na tom v úzovkách rozlučkovém videu se spartianským Ačkem, které mají Spartani teď na svých sociálních sítích, kde vlastně říká při příchodu do Sparty, že by měl jednou velký, nebo že má velký sen jednou se Spartou vyhrát ligu a povedlo se mu to dvakrát, že...
1: Ano, a ještě si zahrál ligu mistrů, byl kapitánem, takže myslím, že přes všechny ty peripetie, které měl ve svém fotbalovém osudu, to nakonec zvládnul perfektně, takže gratulujeme Filipu Panákovi. A kdo ví, třeba ještě, až se třeba v tom Bčku stabilizuje, jestli ještě nevyslyší nabídku od někud odinu.
0: To... Pozor, ještě se může stát, že v ČFL skočí do naší skupiny k Mostu a že ho potkám ještě.
1: Ano, tak to by Pavel Horvát pochopitelně nám taky zvýraznil ve své desíce. Jinak přípravy začaly i další kluby, třeba vlastně dva rivalové, Slovácko a Zlín, začaly 17. června. Slovácko přivítalo nového trenéra Jana Jilínka, který působil nedávno v Bčku Slavie, ale dříve byl spojený hodně se Zlínem a zaujalo mě, že na webu Slovácka při představování a připovídání o jeho minulosti tu Zlínskou tam vůbec nezmínili.
0: Fakt,
1: no, hezky se to vyhnuli, je to přece jenom rival, tak Jan Jilínek teď.
0: Já jsem viděl, Tomáš Poznar měl nějakou poznámku, že asi by to neudělal, no, je to prostě ten region, jsem chtěl říct razovitý, ale to je ze zhora, takže tady...
1: Kopcovitý.
0: Kopcovitý. Jo, uvidíme Valaši, no, tak myslím si, že má ten duel, který určitě přijde v lize, bude mít náboj, no.
1: Ano, tak se těšíme, ta liga přece jenom začne až za nějaký čas, ale myslím, že stojí za to se o ní sem tam pobavit, jinak vysíláme především o mistrovství světa a to platí hodně o Pavlu Tylšarovi, který tady dneska byl, děkuju moc.
6: Taky díky, naslyšenou.
1: A Pavel Horvát připraven se svými glosami.
0: A já v rychlosti, my v sobotu budeme s penaltovým králem v Jasené, což je mezi Zlínem a Vsetínem, takže přijďte.
1: Přijďte, Pavel Horvát se na vás těší. Pavle, děkuju a hezký den.
0: Naslyšenou.
7: 11 hodin.
9: Radiožurnál přináší zprávy.
10: Keir Starmer skončí jako premiér Británie. Policisté evakuují brněnské hlavní nádraží kvůli nálezu munice. Belgičtí fotbalisté podruhé na mistrovství světa remizovali a dál čekají na výhru. Uzavřená do odpoledních hodin bude po nehodě dálnice D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
9: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
10: Britský premiér Keir Starmer odstoupí z čela labouristické strany. Oznámil to při dnešním projevu před Downing Street 10. Jeho nástupce by měl funkci přebrat v září. Starmer neoznámil, kdo ho nahradí. Média ale píší o bývalém starostovi Manchesteru Andy Burnhamovi. Ten podle agentury Reuters vítězí v průzkumech v oblíbenosti mezi členy strany a mohl by tak souboj o její vedení vyhrát. Nominace na předsedu má začít vedení labouristů přijímat od 9. července a podrobnosti přidáme hned po zprávách. Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik, provoz vlaků je teď zastavený. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Jeho účast na setkání premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Babiš včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
11: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na Valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
10: Detaily přidáme na Radiožurnálu ještě v této půlhodině. V Krhové na Vsetínsku začal dobročinný samosběr levandule. Lidé si tam můžou nastříhat vlastní kytici. Příspěvkem do kasičky nebo na skenování QR kódu navíc podpoří lidi s nemocí motýlých křídel.
12: Kytičku z levandule. Si na políčko přišla natrhat taky sběračka Iva. Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté. Tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít 3 barvy.
13: Podle majitelky pole Zlaty Martinkové by lidé měli při sběru dodržovat určitá pravidla.
14: Určitě bychom byli rádi, kdyby sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky, protože tam pořád jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda.
13: Samozběr levandule potrvá v Krhové na Vsetínsku do poloviny července. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
15: Sport. Fotbalisté Egypta a Španělska se po výhrách dostali na mistrovství světa do čela tabulky svých skupin. Egypt otočil po změně stran zápas s Novým Zélandem a zvítězil 3-1. To Belgie i na podruhé uhrála remízu, tentokrát 0-0 s Íránem. Dělí se s ním o druhou příčku a jsou 2 body za Egyptem, pokračuje belgický brankář Thibaut Courtois.
16: Myslím, že jsme vlastně neodehráli vůbec špatný zápas. Vypracovali jsme si dost šancí, ale prostě neskórovali. Golman je podržel, odchytal velmi dobré utkání. Já za stolik práce neměl. Když ale nedokážeme proměňovat šance, bývá to většinou takovéhle trápení. Před závěrečným duelem s Novým Zélandem jsme pod velkým tlakem. Musíme vyhrát.
15: Španělé ty zvítězili nad Saudskou Arábií 4-0 a posunuli se na první pozici skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Kapverdy, a to po vzájemné remíze 2-2.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Stále uzavřená D1 u Kroměříže a nehoda na D11 za Jirny. Dálnice D1 z Ostravy na Brno zůstává u Kroměříže uzavřená na kilometru 254,5 po noční nehodě, odklon na exitu 258 Kroměříž západ, před ním jen kratší fronta osobních aut, kolona kamionů pravým pruhem z 259. kilometru. Na D1 před Brnem už se tvoří kolona kamionů pravým pruhem ve směru z Vyškova před omezením u D2, dojíždí se do ní za Rousínovem na 213. kilometru, kolem exitu 210 Holubice brzdí i osobní auta v levém pruhu a tvoří kolonu k Rohlence. Na D1 před Prahou směrem z Brna kolona od sjezdu na Pražský okruh na 10 minut k nehodě na kilometru 9,5 je tam blokovaný levý pruh. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové za sjezdem na Jirny vzniká teď fronta ze 7. kilometru, zdržení 10 minut a narůstá. Na 5. kilometru havarovalo osobní auto a záchranáři teď stáhli provoz jenom vlevo ke svodidlům do odstavného pruhu. Na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 kolona kamionů od sjezdu na Březině ves, to kvůli dvěma problémům v Cínovecké a Vekbelské. Podrobnosti z místa od naší motohlídky.
18: Před sjezdem na prosek pracují silničáři v pravém pruhu a v koloně se navíc u nájezdu od Čakovic srazily dva kamiony v pravém pruhu.
17: Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
19: 11 hodin 6 minut, pondělí 22. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo světového žebříčku. No a poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila taky vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je nově na 22. pozici. No a Nosková tedy po zisku titulu v generálce na Wimbledon si polepšila o 3 místa. Na 10. příčce vystřídala na pozici české jedničky Karolínu Muchovou. Druhá česká vítězka turnaje z minulého týdne Bousková poskočila opět pozic. Pokud jde o mužský žebříček, tak tam si nejlepší Češi mírně pohoršili. Jiří Lehečka aktuálně 14. Jakub Menšík na 17. místě s velkým náskokem je stále v čele Ital Janek Sinner. Teď už Nirvana, příjemný poslech.
7: Radiožurnál Sport
20: a Karel Janů.

0: Fotbalisté Argentiny dnes nastoupí na mistrovství světa proti Rakousku. Zápas začne v 19 hodin v Dallasu, se tak stane na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gól fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 4 roky po prohrané válce o Falklandy. Argentina díky tomu v Mexico City postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec dokázala vyhrát, a boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
1: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu. Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
2: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
1: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gól století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gól uznal.
3: I was watching it on TV. I didn't realize it because it was very quick, but then it was obvious.
4: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Vzpomínám si, jak Američané dali jednou gól Německu. Míč byl aspoň 30 cm za čárou, ale rozhodčí ho neuznal. Takže my Argentinci to bereme jako součást hry, ne jako otázku spravedlnosti. Fotbal není soudní líčení. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná, Německo vyhrálo a je to. Prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
1: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella a směje se, že jeho angličtí přátelé prý tohle téma ovšem raději neotvírají.
4: O boží ruce nikdy nezačínají. Vědí totiž, že jakmile to zkusí, začnu jim připomínat rok 1966, kdy Anglie vyhrála mistrovství světa pochybným gólem, při kterém míč možná nepřešel čáru, ale rozhodčí ho uznal.
1: Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gól Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
5: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gol v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku. My Argentinci se na to díváme tak, že za běžných okolností by ten gól neplatil, ale co činí Bůh, činí správně, takže gól boží rukou je v pohodě.
1: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států, Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport. Редактор

0: 11 hodin 20 minut, jsme rádi, že dál posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Fotbalista Filip Panák se přesune od A týmu pražské Sparty k jímu třetiligovému Bčku u rezervy, která v uplynulé sezóně sestoupila z druhé nejvyšší soutěže, bude 30-letý stoper plnit roli mentora. Letenský klub o tom informoval na svém webu. Příborský rodák Panák přišel do Sparty v zimě 2019 vinou zranění, ale debutoval za Ačko až v létě 2021. Dvakrát se Spartou oslavil titul, přidal triumf v domácím poháru, zahrál si i Ligu mistrů, no a v sezóně 2024-25 po odchodu Ladislava Krejčího plnil jeden čas i roli kapitána.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Skupina YouTube dohrává v 11 hodin a 25 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport v pondělí 22. června. Pojďme si zopakovat dnešní program na fotbalovém mistrovství světa. 19:00 už o tomhle duelu byla řeč. Argentina proti Rakousku. O 4 hodiny později v 23 hodin středoevropského času. Potom Francie proti Iráku. No a pokud byste třeba v noci nemohli spát, tak ve 2 hodiny ráno začne zápas Norů proti Senegalcům a v 5 hodin ráno potom ještě Jordánsko, Alžírsko. Teď už skupina Offspring, příjemný poslech.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Je 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
7: Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra Labouristů, tedy i šéfa vlády. Už o tom informoval krále Karla III. Národní konvent Labouristů má otevřít nominace na svého předsedu 9. července. Strana tak bude mít nového lídra a Velká Británie nového premiéra před zářijovým návratem poslanců z parlamentních prázdnin. Policisté odhalili alkohol v krvi řidiče kamionu, který se ráno srazil s dalšími dvěma vozidly na dálnici D1 u Kroměříže. Potvrdil to mluvčí policistů Radomír Šiška. Dálnice je ve směru na Brno kvůli vyprošťování kamionu stále uzavřená a bude až do odpoledne. Příčinu nehody policisté vyšetřují. Olomoucký soud zprostil 13 lidí a firmy FAU a Verami obžaloby. Případ se týkal krácení daní při nákupu pohonných hmot. Podle soudce Eduarda Ondráška se ale nepodařilo prokázat, kdo je za něj zodpovědný. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Kauzou se soud zabýval 4 roky. Za tu dobu vypovídali desítky svědků, mezi nimi i představitelé tehdejšího generálního ředitelství cel, ale i politici. V případu svědčila taky současná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO i premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. A v pražských Čakovicích dnes zahájí promítací sezónu Kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů, například českou komedii Pět švestek nebo rodinný animovaný film Zlouni 2. Promítání bude vždy od pondělí do čtvrtka ve večerních hodinách a vstup je zdarma.
0: Sport.
7: Španělsko vyhrálo na mistrovství světa ve fotbale nad Saúdskou Arábií 4-0, Egypt nad Novým Zélandem 3-1. Zbývající dva duely skončily remízou, Belgie totiž hrála s Íránem 0-0 a Uruguay s Kapverdami 2-2. A Brady Tkačák se v hokejové NHL stěhuje za svým starším bratrem. Kapitána Otavy získala výměnou Florida, za kterou nastupuje Matthew Tkačák.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Stále neprůjezdná D1 u Kroměříže a nehoda na D1 u Holubic. Na D1 ve směru z Ostravy na Vyškov za Kroměříží na kilometru 254,5 postupně začínají vyprošťování kamionu, který se tam v noci převrátil po srážce s dodávkou a nákladním vozem. Nadále uzavřeno, odkloněno exitem 258 Kroměříž západ a před ním vzniká kolona kamionů v pravém pruhu z kilometru 259. Osobní auta už se výrazněji nezdrží. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov se teď tvoří kolona od exitu 210 Holubice, je to na čtvrt hodiny k havárii osobního auta na kilometru 213,5. Na D1 tam vzniká kolona i opačně z Vyškova na Brno od exitu 216 Trousínov na 213,5 tam se přihlíží u nehody a pak se jede pomaleji až ke sjezdu na Holubice. Přímo v Brně komplikace v širším okolí hlavního nádraží kvůli nálezu možné munice, uzavřené okolní ulice třeba.
9: Dové sady tam postavili policejní auto a všichni prostě odklání pryč. Teďka zjišťuju, že uzavírají až ulici Uelmo. Kolony se tady začínají tvořit a jak na opuštěné, tak na Heršpické.
8: Na D11 z Hradce do Prahy u exitu 8 Jirny kolona na čtvrt hodiny na 5. kilometr po havárii osobního auta se tam jede jenom levým pruhem a ještě pražský okruh z D1 na letiště stále kolony kamiony od Jesenice, osobní auta od Vesce, protože před sjezdem na Ořech se porouchal v pravém pruhu kamion. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně bude i zataženo, místy se objeví přeháňky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 11.37, pondělí 22. června, jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport, a pokud jste ještě neslyšeli o obci Příchovice na jižním Plzeňsku, tak vězte, že právě v téhle obci sídlí nejlepší tým světa ve sportovním odvětví, který se jmenuje Národní házená. V ryze českém sportu hráči Příchovic porazili ve třetím finále první ligy Svinov 18-15, sérii ovládli poměrem 2-1 na zápasy a slaví tak třetí mistrovský titul v řadě. Útočníka a kapitána příchovických šampionů Ondřeje Hošťálka pozval k mikrofonu reportér Vladislav Janouškovec.
1: Příchovičtí házenkáři to znovu dokázali. Ten zlatý hat-trick se stal realitou, stal se skutečností. Jaké pocity teď převládají u Ondřeje Hošťálka, kapitána Příchovic?
2: Úplně neskutečný. Splněnej sen, nebo to snad ani nikdy nebyl sen. Před 3 rokama se začal chystat takový, že se nám daří a mohli bychom jednou zkusit ten jeden urvat. A to, že by se mohlo stát to, že vyhrajeme 3 v řadě, to nikoho ani nenapadlo. Je to neuvěřitelný. Jsem neskutečně pyšnej na ty kluky, co tady v tom týmu mám, protože prostě se na ně můžu spolehnout na hřišti, mimo hřiště, kdykoliv bude třeba, a máme neskutečnou radost. Je to něco, co se tady nikdy nestalo, možná, že už nikdy nestane, a teď si to musíme náležitě užít, protože bude to za odměnu.
1: My jsme se tady spolu bavili před 2 lety, kdy Příchovice vyhráli poprvé. Co je dojemnější, nebo co bylo těžší? Vyhrát poprvé, obhájit v loni, anebo teď ten třetí titul v řadě?
2: Já vlastně nevím. Všechny byly svým způsobem těžký. Letos jsme si tak nějak dali do hlavy, že možná z toho, co tam na tom čele bylo, jsme dostali nejpřijatelnějšího soupeře, ale ukázal nám u nich, že to tak není. Takže jsme šli vlastně do toho a prohrávali jsme 1-0. Ale věděli jsme, že doma to bude o něčem jiném, že přijde spousta lidí, kteří nás to nenechají, a přesně tak se včera stalo. Tlačili nás neskutečně a včera to byl zlom. Dneska jsme museli makat všichni, ale myslím, že i my a Svinov, tak jsme šli z posledních sil, protože včera to bylo neskutečně náročný a dnešek nebyl po nic lehčí. Tak si myslím, že posledních 15 minut šli všichni už přes bolest. Díky bohu to dopadlo pro nás dobře.
1: Slovem, včera jste zmínil sobotní utkání, do kterého jste šli za stavu 0-1, poté co jste v Ostravě prohráli o gól. Musel jste vy jako kapitán ten tým nějak motivovat, hecovat, abyste nepanikařili třeba, přestože ta série se nevyvíjela dobře?
2: Myslím si, že to úplně nebylo třeba. Promluvili jsme si o tom, ale všichni jsme tak nějak věděli, že ten minulý týden ve Svinově, tak to prostě nebylo ono. Měli jsme nějaký komplikace cestou, úplně to soustředění nebylo takový, přece jenom i 400 km prostě sedíte v autě, tak to není úplně ono, ta příprava není ideální. A to všechno přispělo k tomu, že ten zápas prostě od nás nebyl takový, jaký jsme chtěli. Ale příprava na domácí dva zápasy byla skvělá a díky bohu se nám to povedlo.
1: Příchovice na jižním Plzeňsku mají nějakých 12 obyvatel a teď už se ale dá mluvit o tom, že to je hlavní město mužské národní házené, tak bude tahle dynastie podle Ondřeje Hošťálka pokračovat, a jak dlouho to může ještě trvat, tahle ta euforie?
2: Přeci jenom nemládneme a nevydržíme věčně, ale ještě to chceme nějaký ten rok zkusit, bojovat o ty nejvyšší příčky, co dokážeme, ale ještě udělat nějaký úspěch, a i když už by se to třeba náhodou nepovedlo, tak věřím, že jsme v republice zanechali jméno.
1: Tak běžte slavit, předpokládám, že zítra si berete v práci volno.
2: I v úterý,
1: protože oslavit zlatý hat-trick, to se prostě musí.
2: Ano, přesně tak, jdeme na to, čeká nás těžká práce.
1: Říká kapitán mistrovských Příchovic Ondřej Hošťálek.
2: Děkuju.
1: Z Příchovic Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Skupina Europe, 11 hodin 44 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Americký golfista Wyndham Clark vyhrál podruhé v kariéře US Open v klubu Shinnecock Hills na Long Islandu, sice v závěrečném nedělním kole ztratil většinu svého náskoku, ale těsné vedení dokázal nakonec udržet a zvítězil se 4 údery nad normu hřiště o 1 ránu před krajanem Samem Burnsem.

0: Fotbalisté Brazílie mají po remíze s Marokem 1-1 a vítězství nad Haiti 3-0 už téměř jistý postup do play-off mistrovství světa na šampionátu ve Spojených státech. Kanadě a Mexiku tak s největší pravděpodobností budou mít šanci rozšířit svůj rekordní počet světových titulů. V encyklopedii radiožurnálu Sport si v době zámořského turnaje představujeme jednotlivé týmy a dnes to budou právě Kanárci. Víte, kolikrát mistrovství světa ve fotbale Brazilci dokázali vyhrát?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Brazilci jsou z 5 triumfy tou nejúspěšnější zemí v historii mistrovství světa ve fotbale. K prvním 3 světovým titulům Brazílii pomohl legendární útočník Pelé, který zatím jako jediný hráč dokázal mistrovství světa vyhrát 3x. V roce 1958 ve Švédsku, o 4 roky později v Chile po vítězství nad Čechoslováky a ještě jednou v roce 1970 slavil s brazilskou reprezentací na Aztéckém stadionu v Mexiku. Brazilci pak ovládli taky šampionát, který se minule konal ve Spojených státech, to bylo v roce 1994, tenkrát třeba s Romáriem v útoku a naposledy triumfovali před 24 lety na turnaji v Japonsku a Jižní Koreji, když žlutý dres oblékali hráči jako Ronaldo nebo Ronaldinho. I současný výběr Brazílie poutá na aktuální mistrovství světa pozornost, trénuje ho Ital Carlo Ancelotti, který jako jediný kouč ovládl 5 nejprestižnějších evropských lig. Po necelých 3 letech se navíc do národního týmu vrátil nejdražší fotbalista historie Neymar. V úvodních 2 zápasech proti Maroku a Haiti nehrál, proti Skotsku už by ale nastoupit mohl. Křídelník Vinicius Junior je za to rád.
2: Neymar je pro náš tým opravdu velmi důležitý hráč. Jsme rádi, že se jeho zdravotní stav zlepšil. Je to můj idol, navíc mě vždycky podporoval. Snad bude moc hrát už v tom dalším zápase a na mistrovství světa nám pomůže.
0: To říká tedy Vinicius Junior. Brazilci budou hrát se Skotskem v noci ze středy na čtvrtek. Utkání začne o 00:30 českého času.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: A prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě třeba u Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy.
2: Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignaci.
3: Every decision I've taken.
4: Ve všech rozhodnutích, která dělám, dávám zemi, kterou miluji, na první místo.
2: Policie evakuuje lidi v centru Brna kvůli nálezu pravděpodobně letecké pumy. Fotbalisté Egypta na mistrovství světa poprvé v historii vyhráli, po obratu porazili Nový Zéland. Uzavřená zůstává po noční nehodě D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami. Večer se bude vyjasňovat, teploty až 33 stupňů. Je pondělí 22. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Britský premiér Keir Starmer končí ve funkci. Oznámil to před sídlem premiérů v londýnském Downing Street. O svém rozhodnutí už informoval krále Karla III.
5: I will resign as leader of the Labour Party.
6: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Provoz na hlavním nádraží v Brně stojí. Dělníci při výkopových pracích na staveništi narazili na předmět, který připomíná leteckou pumu. Policie evakuuje lidi z okolí a povolala pyrotechnika. A je u toho reportér Šimon Franz.
7: Dál než k budově bývalé pošty vedle hlavního nádraží se lidé auta ani tramvaje nedostanou. Policisté tady natáhli pásku a dál provoz nepouští. Místo nálezu je asi 300 metrů odsud v lokalitě skladiště Malá Amerika. Předmětu připomínající leteckou pumu dorazil pyrotechnik. Ten se po úplném dokončení evakuace okolí pokusí pumu deaktivovat. Policisté dosud tedy evakuovali stovky lidí z okolních budov, stojí také provoz na hlavním nádraží. Vlaky tak nabírají desítky minut zpoždění. Z hlavního nádraží v Brně Šimon Franz, Radiožurnál.
2: Vláda právě rozhoduje, kdo bude zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Na své účasti dál trvá i prezident Petr Pavel. Podle některých členů kabinetu by ale součástí delegace být neměl. Podrobnosti má z úřadu vlády reportérka Adéla Burešová.
8: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek dávat 2% HDP na obranu, což kritizuje i prezident. Proti jeho účasti jsou hlavně motoristé, kteří s ním mají konflikt už od svého nástupu do vlády. Pokračuje poslanec motoristů Filip Turek.
9: Naše pozice je neměná a doufám, že pan prezident tento pseudosouboj prohraje, ale my na to máme stejnou pozici stále.
8: Prezident Pavel se opírá o ústavu, podle které má reprezentovat stát navenek a zmiňuje taky dlouhodobou zvyklost. Pokud vláda rozhodne o tom, že na summit nepojede, zvažuje Petr Pavel, že podá kompetenční žalobu. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Stavba přehrady v Nových Heřmínovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Se stavbou dříve nesouhlasily některé ekologické organizace i obce. Své výhrady ale stáhly.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
2: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tak proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. Stávku v Českém rozhlase sleduje reportér Jakub Vik.
11: Stávku můžou posluchači zaznamenat ve vysílání rozhlasu, například před chvílí minutu ticha, nebo taky zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy Veřejnoprávně stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Protestující před chvílí symbolicky obejmuli lidským řetězem budovu rozhlasu. Na malém pódiu u vchodu z Vinohradské ulice pak vystoupila třeba Aneta Langerová a další hudebníci nebo herci. Program pokračuje až do večera. Pracovníci stávkují i v regionu regionálních rozhlasových studiích, třeba v Ostravě, kde je reportér Martin Knitl.
12: Prostranství před rozhlasem na nároží Karla Kryla je z velké části zaplněné. Přišli sem i zaměstnanci České televize Ostrava a právě k televizi se potom všichni za pár minut přesunou. Lidé stojí i v okolních ulicích, další z kolem jdoucích se zastavují, jak vidím. Jsou tu všude transparenty, které smysl dnešní stávky vysvětlují. Tady před rozhlasem je to krátké setkání s lidmi bez dlouhých proslovů. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Několik stovek stávkujících se před chvílí sešlo i před sídlem České televize na pražských Kavčích horách. Kolem celé budovy jsou plakáty, které vysvětlují, proč se zaměstnanci k protestu připojili. A máme tam reportéra Lubomíra Smatanu.
13: Tak protest zahájil David Koller písní Karla Kryla. Zaměstnanci jsou oděni do černých triček. Vidím tady nápis Nezávislost není výdaj. Nezávislost je to hlavní slovo, které se tady skloňuje. Premiér Babiš opakovaně slíbil svým voličům a stále to prohlašuje, že Českou televizi a Český rozhlas ze státní, to znamená voličům ANO, jehož je premiérem, také ze státní veřejnoprávní stanice Český rozhlas a Českou televizi. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Vládní koalice tvrdí, že chce změnou financování veřejnoprávních médií dodržet své předvolební sliby a program. Opozice naopak plánuje proti vládnímu návrhu ve sněmovně bojovat. A reakce zjišťovala reportérka Anna Millerová.
14: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy odmítá, že by měla změna financování ohrozit nezávislost Českého rozhlasu nebo České televize. Obě média by ale měla šetřit, říká místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
15: Není to spojeno se svobodou. Médií. To moje základní sdělení je, nějakým způsobem se šetřit musí.
14: Opozice chce proti návrhu ve sněmovně a senátu bojovat a je připravená návrh napadnout u ústavního soudu, říká předseda sněmovního mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Vládní koalice stále tvrdí, že chce, aby nový model financování platil už od ledna. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Na noční obloze můžeme v těchto dnech zahlédnout vzácný úkaz svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Objevit se můžou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
16: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
17: Sport. Fotbalisté Egypta slaví premiérové vítězství na mistrovství světa v historii. Po triumfu nad Novým Zélandem 3-1 jsou navíc se 4 body na prvním místě ve skupině. Golem a asistencí přispěl k úspěšnému obratu útočník Mohamed Salah.
18: Myslím, že jsme vlastně neodehráli vůbec špatný zápas. Vypracovali jsme si dost šancí, ale prostě neskórovali. Golman je podržel, odchytal velmi dobré utkání. Já za stolik práce neměl. Když ale nedokážeme proměňovat šance, bývá to většinou takovéhle trápení. Před závěrečným duelem s Novým Zélandem jsme pod velkým tlakem. Musíme vyhrát.
17: Omlouváme se za záměnu zvuku. O 2 body za Egyptem jsou Belgie a Irán, protože spolu remizovali 0-0. Uruguay hrála s Kapverdami 2-2 a Španělsko se Saudskou Arábií 4-0. Od 19 hodin se střetne Argentina s Rakouskem, v noci na zítra pak Francie s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Češi ti se chystají na souboj o všechno s Mexikem, který můžete ze středy na čtvrtek od 3 ráno našeho času poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Dálnice D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží po noční nehodě na kilometru 254 zůstává uzavřená. Odklon exitem 258, předtím kolona z kilometru 259 a zase už i osobní auta zdržení 10 až 15 minut. Na D1 z Brna na Vyškov za sjezdem na Holubice čekejte kolonu z kilometru 212, je to na 10 minut k nehodě na 213. a pultem. Na D1 z Vyškova na Brno za Rousínové vzniká fronta z kilometru 214, osobní auta brzdí krátce, ke sjezdu na Holubice kamiony se táhnou pravým pruhem až k D2. A v Brně stále během zásahu pyrotechnika uzavřené okolí hlavního nádraží, Nové Sady, Hybešova, Úzká, Nádražní, Husova a tak dále, dlouhé kolony na opuštěné Poříčí, Zvonařce, Pekařské, Anenské i jinde. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, místy se objeví přeháníky nebo bouřky, můžou být i silné. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů na jihu Moravy až 33. Tolik hlavní zprávy.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
20: Jak vypadá aktuální situace okolo fotbalového klubu MFK Karviná z pohledu práva? Je z pohledu vedení klubu rozumné odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení z ligy, nebo by naopak bylo lepší trest přijmout? Měli by po předčasném konci fotbalového derby pražských S následovat legislativní změny? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách našeho vysílání. Naším hostem je David Kohout, vedoucí Centra sportovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 10. hodině dopoledne, takže případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Přesně před týdnem etická komise fotbalové asociace vyřadila klub MFK Karviná z první ligy, a to kvůli tomu, že se podle ní Karviná předloni pokusila ovlivnit prvoligový zápas s Českými Budějovicemi a také dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž proti Vyškovu. Klub zároveň dostal pokutu 10 milionů korun, potrestán byl i bývalý představitel klubu a primátor Slezského města Jan Wolf. Vedení Karviné během minulého týdne avizovalo, že se odvolá. Kdybyste vy byl právníkem klubu, doporučoval byste odvolat se? Je to z vašeho pohledu dobrý nápad?
21: Je to trošku taková právnická sázka, bych řekl, protože na jednu stranu samozřejmě ten trest, který v tuhle tu chvíli zatím pro Karvinou na stole leží, je poměrně vysoký. Samozřejmě je tam jednak ta finanční částka, ale je tam možná ještě větší měrou velmi silně přítomen ten prvek té herní sankce, to znamená to přeřazení z té nejvyšší soutěže, a v kontextu toho celého vlastně dost můžeme spekulovat, že vlastně je to i konec pro evropské působení Karviné, minimálně tedy pro příští sezonu. Na druhou stranu, jak už zaznělo i z hlediska FAČRu a Ligové fotbalové asociace, tak pokud by to odvolání nebylo úspěšné, tak může vlastně celý tenhle ten proces rezultovat v to, že už karty, co se týče rozlosování pro soutěžní ročník, budou v té době, až odvolací komise přijme své rozhodnutí, rozdány, a nebude možné mezi těmi soutěžemi ty účastníky přeřazovat. To znamená, Karviná, pokud by teda platil nadále trest vyloučení z nejvyšší soutěže, by nemohla se účastnit nejvyšší soutěže, ale současně v tu chvíli už by pro ně vlastně nebylo místo ani v tom pořadí v druhé nejvyšší soutěži.
20: My se k tomu dostaneme. Vy jste před chvílí řekl, pokud by to odvolání nebylo úspěšné. Z toho, co o té kauze a o tom příběhu údajně ovlivněných zápasů víte z médií, podle toho, jak to rozhodnutí odůvodnila etická komise, vidíte šanci, že by to odvolání mohlo být úspěšné?
21: Je to samozřejmě jako spekulativní otázka, proto i odpověď bude značně spekulativní. Hypoteticky to vyloučit nemohu. Tam vlastně nejde jenom o to, jestli se dopustila Karviná toho korupčního jednání, jde tam právě i o tu výši sankce. Oboje jsou vlastně samostatně přezkoumatelné výroky rozhodnutí disciplinární komise, které teda do mých rukou se nedostalo, takže vycházím víceméně tak jenom z obecně známých informací. A hypoteticky může třeba i odvolací orgán rozhodnout o tom, že vůbec nedošlo k porušení disciplinárních řádů fotbalové asociace, ale pokud by rozhodl o tom, to může, řekněme, jakoby snížit ten trest a nemusí tam být k tomu přidáno třeba právě to přeřazení do nižší soutěže.
20: Co by mohlo v tom posuzování hrát ve prospěch Karviné?
21: Když tedy přijmu vaši otázku, zase mě vlastně pasujete do pozice hypotetického obhájce klubu, tak za mě myslím si, že by mělo být posuzováno důsledně to, do jaké míry skutečně šlo o jednání klubu jakožto právnické osoby, samostatné entity, a do jaké míry eventuálně, pokud k tomu došlo, tak do jaké míry vlastně šlo třeba o individuální jednání konkrétních fyzických osob. Jejich jednání obecně může být přičítáno klubu a ten disciplinární řád s tím počítá, ale ta míra toho zavinění v úvozovkách přeneseného teda na ten klub, to je prostě otázka, kterou myslím si, že asi pokud by se Karviná rozhodla to odvolání podat, tak by měla nějakým způsobem akcentovat.
20: tímto směrem argumentovala Karviná už v prohlášení, které vydala minulý týden. V tom prohlášení se píše, že klub je trestán za údajné jednání osoby, která v dané době klub nezastupovala. Na druhé straně, pokud jde o primátora města, pokud to město je fakticky většinovým vlastníkem a bylo většinovým vlastníkem toho klubu, může tenhle argument obstát? Není primátor takového města tak výraznou figurou, že zkrátka, i když formálně není v té funkci, tak se dá brát, že za ten klub jedna?
21: Já jsem spíš, než že bych to vztahoval do téhle z té smyčky město a klub, tak když jsem se teda připravoval na to naše dnešní setkání a tento rozhovor, tak jsem se díval do obchodního rejstříku na vlastně výpis údajů ke klubu z Karviné. Pardon.
20: A on je to zapsaný spolek?
21: Ona to je akciová společnost. Je to akciová společnost, která má představenstvo, respektive v něm je obsazena jedna osoba aktuálně, což není pan Wolf, ale pokud si to správně vybavuju, do léta 2025 tím vlastně jednatelem, tím exekutivním orgánem Karvinského fotbalového klubu byl přímo osobně pan Wolf.
20: Pardon, že vám do toho skáču. Když jsem se do toho díval já, tak já jsem měl pocit, že tam jsou dva subjekty. Tam je zapsaný spolek, který drží licenci a vlastně jeho společníkem je akciová společnost, nebo opačně?
21: Opačně. Vlastně jakoby tím 100% akcionářem, podle těch údajů, které jsem tedy navnímal z toho obchodního rejstříku, je ten zapsaný spolek, jakožto vlastně nezisková entita, ale podle i ligových licenčních pravidel ve fotbale pro ty profesionální soutěže ten klub musí figurovat pod, řekněme, jakoby právní formou akciové společnosti.
20: To znamená, zapsaný spolek, prostřednictvím zapsaného spolku město ovládá akciovou společnost. Ono se to mezi tím změnilo, protože tam vstoupil ještě minoritní společník do toho klubu, ale to teď můžeme nechat stranou.
21: Tak.
20: Takže ale zpátky k té otázce, to znamená to jednání, které je přičítáno primátorovi, dá se brát tak, že to bylo jednání, které je možné přičíst klubu?
21: Tak jak bych o tom uvažoval já, tak bych nepoužíval tu formulaci jednání primátora přičítatelné klubu. Já bych říkal jednání tehdy statutárního zástupce přímo klubu přičítatelné eventuálně na vrub tomu klubu. Čili tam vlastně jako z mého pohledu mnohem užší personální spojení než přes tu řekněme jako i politickou větev, že město nějakým způsobem jako ovlivňuje procesy ve fotbalovém klubu, ať už spolku anebo té akciové společnosti, ale podle těch údajů v obchodním rejstříku v té akciové společnosti skutečně jako v čelní pozici de jure figuroval přímo osobně pan Wolf.
20: Dnes se losuje nový ročník první fotbalové ligy. Jak důležitý moment to je pro celou tu kauzu?
21: Už jsem trošku jakoby na tuhletu notu zahrál. Je to vlastně klíčový okamžik pro to rozdání těch karet, kde kdo bude hrát. Víceméně ten soutěžní řád, který pro tuhletu je takový jako vůdčí předpis, který ta fotbalová asociace potažmo potom to souvisí i s ligovou fotbalovou asociací, který prostě pro tyto účely mají, počítá s termínem losovací aktiv, který tedy nastává dnes a po něm by nemělo zase striktně vzato docházet už k přerozdělování práv k soutěži mezi jednotlivými účastníky těch soutěží. Čili tím dnešním aktivem, tak jak se věci v tuhle chvíli jeví, by prostě měla být uzavřena ta soupiska. Pokud by došlo na to, že eventuálně ten klub z Karviné skutečně nebude moci figurovat v příštím roce v první lize, tak asi opravdu jako se přikláním k tomu, co tady zaznívá za komentáře, že by mohl být vlastně možná i na rok zcela bez fotbalu.
20: To znamená, že by první ligu hrálo 15 klubů, ve druhé lize by bylo 16 klubů, včetně sestoupivší Dukly a Karviná by neměla s kým kde hrát.
21: Tak.
20: Nemá to jiné řešení? Kdyby hypoteticky Karviná podala odvolání, kdyby se o odvolání rozhodlo tak, že by to bylo ještě před začátkem prvního kola nového ročníku, nešlo by to, co by se nabízelo udělat, prohodit Duklu a Karvinou, pokračovat v tom rozlosování tak, jak je, akorát by se prohodili ty dva týmy? No,
21: bylo by to, řekněme, laického pohledu rozumné řešení selským rozumem, ale nejsem si úplně jist, že ty řády, tak jak v tuhle tu chvíli jsou nastaveny, bez nějakého svého jemného ohnutí by tohle to akceptovali.
20: Šlo by to ty řády kvůli tomu třeba rychle novelizovat?
21: Zas ono to jako může každý tenhle ten krok, který se týká těch soutěžních věcí, tak si musíte uvědomit, že vlastně může potom vyvolat kaskádu protireakcí. Čili pokud by to vlastně zasáhlo do, řekněme, postavení nějakých jiných klubů, které by se tím cítily vlastně znevýhodněny, tak si zase myslím, že by mohly napadat tu, řekněme, účelovou úpravu jakýchkoliv předpisů. No.
20: Rozumím tomu. Teď jsme mluvili o hypotetickém scénáři, že Karviná se odvolá a že rozhodnutí o odvolání by bylo neúspěšné a přišlo by rychle. Kdyby se tam změnil jeden parametr, to rozhodnutí by bylo v neprospěch Karviné, ale přišlo by třeba až po několika odehraných kolech v novém ročníku. Znamená to, že ty výsledky Karviné v těch prvních odehraných kolech by se zpětně anulovaly?
21: To je zajímavá otázka, přiznám se, jako v tomhle tom směru jsem o tom zatím neuvažoval. Teď podle mě, jestli to rozhodnutí disciplinární komise se nebo etické komise, pardon, která o tom rozhodovala na půdě FAČRu, tak se ke mně nedostalo, nicméně předpokládám, že to rozhodnutí stanovuje, že pro soutěžní ročník 26-27 se družstvo mužů prostě klubu MFK Karviná přeřazuje do soutěže nižší. A tím pádem vlastně, pokud by bylo tohleto rozhodnutí potvrzeno i v té odvolací instanci, tak si myslím ano, že by to vedlo ke kompletní kontumaci již odehraných utkání a potom do budoucna po zbytek toho ročníku každé utkání, které už by se sice neodehrálo, tak ale by o něj vlastně jakoby podle záznamu byl kontumační výsledek. Čili vlastně
20: to znamená,
21: kluby
20: všichni by
21: vybrali
20: všechny
21: body.
20: Zápasy vyhráli za 3 body, 3-0 se skóre. Bylo by to regulérní, kdyby někdo po boji získal tohleto vítězství?

0: dívat, anebo je to jenom tak jako nějaké pocitové rozhodnutí, opravdu jako si se sbírají ta fakta a nějakým způsobem to budou muset vybalancovat podle svého upřímného přesvědčení a erudice.
1: Vedoucí Centra sportovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy David Kohout je dnešním hostem radiožurnálu Sport.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zatím mluvíme ohledně situace MFK Karviná o krocích v rámci pravidel fotbalové asociace nebo ligové fotbalové asociace. Může do té situace promluvit obecné právo, pokud by neuspěla Karviná hypoteticky s odvoláním? Může se obrátit na soud nebo na nějaké sportovní arbitráže?
0: Jsou vlastně možnosti oboje dvě, které jste zmínil. Jednak podle obecně stanov fotbalové asociace, ale i podle českého obecného práva, podle pravidel, která jsou daná už v občanském zákoníku, má každý člen spolku, to znamená i klub, který je členským klubem fotbalové asociace, právo obrátit se na soud v případě, že mohly být porušena jeho práva, která jsou garantována buď přímo stanovami, to znamená stanovami fotbalové asociace, v širším kontextu i ostatními předpisy asociace, nebo přímo ze zákona. Čili v takovém případě může se obrátit na obecný soud, který bude posuzovat, zda to rozhodnutí, což bude to poslední rozhodnutí v řadě, v tomhle případě by to muselo být to rozhodnutí odvolací komise, vůči těm pravidlům daným zákonem nebo stanovami obstojí nebo nikoliv. Ještě vy jste vlastně mířil na tu druhou linii, tak i ta je možná, vlastně říká se tomu v angličtině takzvané forum shopping, že si vyberete to forum, kde chcete tu svoji právní věc předkládat a ty stanovy fotbalové asociace, podobně jako napříč fotbalovým, nejenom fotbalovým, ale sportovním světem, vlastně dá se říct v dnešní době drtivá většina těch sportovních asociací, tak umožňuje podat odvolání k takzvanému Mezinárodnímu rozhodčímu soudu pro sport, který sídlí ve Švýcarsku v Lausanne a který tedy z titulu právě toho zmocnění v těch stanovách toho příslušného spolku zde Fotbalové asociace České republiky se může zabývat tím, zda to rozhodnutí, opět to musí být konečné na půdě Fotbalové asociace už nezměnitelné rozhodnutí, zda může být nějakým způsobem ať už zrušeno, zase pro rozpor s obecným právem nebo případně s nějakými sportovně fotbalovými předpisy, nebo zda ho třeba nějakým způsobem změní. V obou případech je možné usilovat o to, aby třeba ten soud, ať už teda ten arbitrážní soud, anebo ten obecný český soud, případně třeba vydali vlastně předběžné opatření, které by mohlo v nějakém jako extrémním případu, pokud by tomu požadavku na to předběžné opatření bylo vyhověno, by mohlo třeba i pozdržet vlastně výkon toho rozhodnutí, či vlastně jako Karviná, pokud by na to došlo. Vlastně by se na ní hledělo, jako že o tom rozhodnuto zatím nebylo a nemohly by ty účinky vůči ní, co se týče teda toho vyloučení ze soutěže a tak dále, vlastně být vynucovány.
1: To je možné zařídit rychle?
0: Mělo by to jako být přednostní, nepředpokládá to vlastně jakýkoliv závěr o tom, jak nakonec dopadne to celé řízení, ale to předběžné opatření by na druhou stranu vždycky mělo být jenom v nějakých případech hodných zvláštního zřetele a nelze jako brát, že to je automatický nárok každého, kdo se na ten soud obrací, aby získal tohle předběžné opatření. Ten soud to vždycky bude posuzovat v rámci jako širšího kontextu okolností.
1: To rozhodování soudu nebo případně arbitráže ve Švýcarsku by mohlo trvat jak dlouho nebo jak dlouhé jsou obvyklé lhůty?
0: Ta arbitráž by měla být v principu rychlejší, na druhou stranu bývá nákladnější, ale v případě prvoligového klubu věřme, že tam by ty prostředky byly. Ale stejně se pohybujeme většinou, myslím si, v horizontu měsíců. U soudů tam to nechám asi spíš bez komentáře, protože ta lhůta asi všichni vědí, prostě obecně bývá možná i násobně větší.
1: Ta situace okolo klubu fotbalového z Karviné má ještě jednu rovinu, a sice evropskou rovinu, protože Karviná vítězstvím v českém poháru se probojovala nebo měla by se probojovat do evropských pohárů. Kdy se dá očekávat v tomto směru rozhodnutí od Evropské federace, tedy od UEFA?
0: Přiznám se zcela na rovinu, že úplně přesně ta data nemám v hlavě. Nicméně na té evropské fotbalové úrovni, to znamená na úrovni těch řádů UEFA, existuje vlastně jako nařízení, řekněme, které upravuje ty podmínky startu v jednotlivých těch soutěžích.

0: Zde bychom se teda bavili o podmínkách pro start v Evropské lize. A tam bych vypíchl možná jakoby pro začátek jeden moment. Tam se uvádí to, že vlastně ten posuzující orgán UEFA, který přijímá ty přihlášky těch týmů nebo nominace těch jednotlivých klubů do těch jednotlivých soutěží, vlastně v případě, že je tam velmi pravděpodobné prostě podezření na to, na účast v tom nějakém korupčním jednání, tak může rozhodnout o tom, že vyřadí tenhle ten klub z té soutěže pro ten daný ročník. A ten orgán UEFA není ani vázán tím, jak tu situaci eventuálně nezbytně posoudily ty národní fotbalové orgány. Čili i pokud tady bude probíhat pořád to řízení, tak pokud UEFA na základě teda dostupných podkladů, které předpokládám, že dostává nebo si je vyžádá od České fotbalové asociace, pokud nabíde, řekněme, velmi významnou měrou přesvědčení, že teda k tomu korupčnímu jednání ze strany klubu došlo, tak může vlastně autonomně rozhodnout o tom, že se nebude účastnit těch soutěží. Určitě je tam nějaké jakoby rozhodující datum pro to, dokdy se musí posoudit, jestli ten nebo daný klub, ten nebo onen bude startovat. Přiznám se, z hlavy ho neznám, ale někde bychom ho dohledali.
1: My zatím mluvíme o situaci klubu, ale samozřejmě ty scénáře, včetně toho, o kterém jste mluvil, že by mohla být Karviná několik měsíců, většinu sezóny nebo skoro celou sezónu bez soutěžních zápasů, to by se samozřejmě dotklo i hráčů a realizačního týmu. Pamatují na tohle smlouvy hráčů?
0: Ty smlouvy v dnešní době, vlastně dá se říct celosvětově, jsou v mnoha směrech unifikovány, protože Mezinárodní fotbalová asociace FIFA má takový, řekněme, jakoby základní předpis pro to, jak musí být některé jako záležitosti v těch profesionálních smlouvách s hráči ošetřeny. Takže i Česká fotbalová asociace vlastně v reakci na tyhle ty předpisy nadřazené FIFA a potažmo i UEFA, která taky se účastnila nějakých dohod o tom, jak mají ty profesionální smlouvy vypadat, tak vlastně má vzorovou ligovou profesionální smlouvu, která se týká vlastně klubů v první a druhé lize, která nemusí být jakoby úplně ve 100% přímo aplikovaná, ale víceméně ty kluby jako to berou jako standardní dokument. A navíc jsou tam jakoby některá ustanovení, která skutečně musí být součástí té smlouvy vždy. Jinak by ta smlouva nebyla ani registrovaná na registračním úseku FAČRu a vlastně by nebyla ve fotbalovém prostředí vůbec účinná. Nedalo by se podle ní řídit a ten hráč by nemohl za ten klub reprezentovat. Obecně je snaha, aby ty fotbalové profesionální smlouvy prostě byly dodržovány po celou tu svoji dobu. Nicméně jsou tam výjimky pro, řekněme tomu, jako laicky případy hodné zvláštního zřetele, kde je možno, aby třeba jedna ta strana, v tomhle případě asi bychom spekulovali o tom, ta strana toho hráče, že by se mohla vyvázat z té smlouvy, aniž by vlastně jí hrozily nějaký sankce. Je to trošku jakoby taky chůze po tenkém ledě, kdy pokud byste neprokázali, že jsou dány ty důvody pro tohle jednostranné ukončení té smlouvy, tak vlastně vy jako hráč, to byl třeba případ Martina Haška a některých dalších, jako i ty kauzy tady podobné, byť z jiných důvodů, ten spouštěč toho mechanismu byl jiný, než by tomu bylo možná v případě tady Karviné, tak tu byli. A je to opravdu, jako jak jsem řekl, chůze po tenkém ledě, protože pokud byste neprokázali ty důvody, tak vlastně vy skončíte jako ten, kdo porušil tu smlouvu a nese nějaké sankce. Ale já si umím představit, jestli to není přímo takhle v té ligové profesionální smlouvě stanoveno, tak já si umím představit, že to není návod pro nikoho, protože říkám, každý si musí jakoby svou zodpovědnost v tomhle tom směru unést, ale umím si představit a skoro bych i předpokládal, že tohle bude akceptovatelný důvod ze strany hráče tu smlouvu jednostranně ukončit, pokud by se na tom nedohodli s klubem, což ještě úplně jiná alternativa, když by klub už věděl, že vlastně jako hráče na rok nepotřebuje.
1: Tak se možná rád dohodne, protože ho nebude
0: muset platit. Je to, myslím, docela jako rozumná varianta v takovém případě. No.
1: Na závěr pojďme ještě k jednomu tématu, kdy se řeší právo v souvislosti s fotbalem. O právu se v souvislosti s fotbalem debatovalo hodně po posledním derby pražských S, které, připomenu, skončilo předčasně po vtrhnutí části diváků na hrací plochu, po útoku na hráče a fanoušky Sparty. Od zástupců klubů i politiků tehdy zaznívala slova o tom, že je potřeba zpřísnit legislativu, aby kluby mohly efektivněji s výtržníky bojovat. S odstupem očekáváte, že nějaké změny opravdu přijdou a jsou z vašeho pohledu nějaké změny v tomto směru potřeba?
0: Za mě troufnu si tvrdit, že vlastně ten náš systém v těch hrubých, těch základních mechanismech, těch hrubých obrysech vlastně nějakým způsobem je nastaven a měl by fungovat. Byť jsou určitě některé detaily, které by třeba tomu prospěly, aby se dotáhly dál. Třeba zatím zaznívají názory, aspoň já jsem jako pamětliv toho, že zatím se o tom spíše mluvil tímto směrem, že třeba vlastně současné předpisy na ochranu osobních údajů úplně neumožňují zavést třeba technické prostředky lepší identifikace těch osob, ať už na vstupu do stadionu, anebo přímo na tom stadionu, kde pokud byste měli prostě, řekněme, jakoby skener vaší tváře, celé postavy, který by vlastně, věřím, že ta technologie to v dnešní době už umožňuje, prostě víceméně nespochybnitelně určil, jestli jste osoba A, která má zákaz vstupovat na ten stadion, nebo jestli jste prostě osoba, která je bez tohle z toho zákazu, tak to by možná třeba mohlo nějakým způsobem být ku prospěchu. Jinak nicméně, ale vlastně jako v dnešní době ve vztahu k těm negativním projevům těch fanoušků, tak už existuje celá plejáda různých opatření, a to jak na straně teda té veřejné moci, ať už je to teda jako trestní právo nebo přestupkové právo, tak na straně těch soukromých osob, to znamená především klubů nebo pořádajících asociací, když je třeba o mezinárodní utkání, kde jsou instituty jako vlastně pokuty vůči tomu fanouškovi, které už taky vlastně soudy prohlásily za oprávněné. Znamená, když si koupíte lístek, souhlasíte s, dá se tomu říct, obchodními podmínkami vstupu a s návštěvním řádem, kde se stanovuje, že nesmíte běžet na hřiště. Když poběžíte na hřiště, můžeme vám klub nebo ten pořadatel uložit sankci až, teď může to být různé, ale třeba to může být i podle nějako 50 000 a tak dále. Takže to jsou vlastně jedny z těch způsobů, kde i soudy řekly, tohle byť v rámci i spotřebitelských smluv máte určitý limitace toho, co můžete vlastně jako naložit tomu uživateli, tomu spotřebiteli, kterým ten fanoušek vůči tomu klubu, který navštěvuje na základě nakoupení stupenky, vlastně je. Ale soudy řekly, že tohle jako je v pořádku a je možné vynucovat tyhle ty pokuty. Další věcí, která se prosazuje a taky jako už je víceméně všeobecně akceptována, i pan Tvrdík za Slávy po tom posledním incidentu tvrdil, že to chce využívat, tak je vlastně řízení o náhradě škody vůči těm konkrétním pachatelům, když to takhle řeknu, těch výtržností, protože ten klub nejenom, že v tom můžou být nějaké materiální ztráty ohledně poničeného vybavení stadionu, ale současně také jsou tam ty pokuty, a v případě Slávie to bylo 10 milionů, které jsou vlastně jako finanční ztrátou, která by nebyla bývala vznikla, kdyby nedošlo k těm excesům těch fanoušků. Tak dochází k tomu, a není to jenom případ Slávie, že potom vlastně v rámci regresního řízení uplatňuje tu náhradu škody po některých těch identifikovaných fanoušcích. A jsme zase u toho problému té identifikace. A potom další věc je, a to si myslím, že to, když se připravoval předchozí návrh nového zákona o sportu nebo o podpoře sportu, tak jsem navrhoval po třeba slovenském vzoru, je vlastně status té pořadatelské služby, která teda můj soukromý názor, laický, jak jsem viděl ty záběry, co jsem o tom četl a slyšel, tak na mě jakožto soukromou osobu to prostě dělá dojem, že to jako absolutně nezvládla, takřka až nechtěla zvládnout. Ale druhá věc je, že vlastně ti členové pořadatelské služby v České republice v současnosti jsou vlastně v pozici běžného člověka. Nemají žádné vyšší pravomoci než kdokoliv z nás. Čili pokud mě bude otravovat někdo na mém pozemku, koho jsem se tam pozval třeba na grilovací párty, tak teoreticky jako můžu mu říct, aby odešel, ale nemohu ho jako zlegitimovat, nemohu ho vyvést násilím, použitím jako legitimního násilí a tak. Kdežto když by vlastně jako dostali roli kvazi veřejných činitelů, úřední osoby, tak by to posílilo jejich pozici. Na druhou stranu ruku v ruce by tím posílením té pozice těchto z těch osob muselo taky jít potom nějaký systém školení. Že nemůžete potom takovouhle pravomoc dát kde komu, aniž byste měli záruku, že ten člověk si umí s tou situací poradit.
1: Říká dnešní host Radio Žurnálu Sport David Kohout, vedoucí Centra sportovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji moc za pozvání, hezký den všem.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Poslouchej Sport. Radio Žurnál Sport.

Skupina KISS dohrává v pondělním radiožurnálu Sport. Je 12 hodin 43 minut. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezony první ligy. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dosud nerozhodla. Zatím není jisté, s kolika účastníky se první liga tedy odehraje. Los se dnes uskutečnil v rámci ligového grémia Ligové fotbalové asociace. Definitivně platí, že sestoupila pražská Dukla. První liga má zatím tradičních 16 účastníků, pokud odvolací komise verdikt komise etické o vyloučení Karviné stvrdí, bude se nejvyšší soutěž hrát nezvykle jenom z 15 celky. Trest může taky zmírnit na odečet bodů. Liga by pak proběhla klasicky se 16 mužstvy. Nová sezóna začne už o víkendu 25. a 26. července. Komise může rozhodnout až v průběhu soutěže. V případě, že by původní verdikt ponechala v platnosti, výsledky Karviné by byly anulovány.

0: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku, které potřebují porazit. Domácí výběr už má jistý postup z prvního místa a tak by teoreticky mohl šetřit některé opory. Třeba hlavní ofenzivní hvězdu Raula Jiméneze.
1: Centrovaný balón, Jiménez, gól, 2-0, Raul Jiménez znovu probudil mexické fanoušky.
2: V úvodním zápase šampionátu zkušený útočník na azteckém stadionu gólem pojistil výhru Mexičanů 2-0 nad Jihoafričany. Po změně stran se prosadil hlavou, se kterou měl přitom v minulosti velké problémy a po své trefě se neubránil slzám. Před 6 lety se Jiménez v dresu Wolverhamptonu při zápase na Arsenalu srazil hlavou s obráncem Luisem, trávník opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku.
3: První věc, co si pamatuju, je, že jsem byl v nemocnici. Prý jsem skolaboval v sanitce. Doktor řekl mé manželce, že musím okamžitě na operaci, jinak hrozí něco strašného. Vzpomínám si, jak jsem na tréninku znovu začínal hlavičkovat. Šel jsem proti míči a skrčil se. Balon mě trefil do hlavy a bylo to v pohodě. Řekl jsem si fajn, příště to zvládnu lépe.
2: Popsal Jiménez před časem pro YouTubeový kanál Fulhamu, za který v anglické Premier League poslední 3 sezony hrál. Po vážném zranění se půl roku chystal sám a poté se postupně ve Wolverhamptonu znovu zapojil do přípravy s týmem. Trénoval se speciální ochranou páskou na hlavě a preventivně ji nosí dodnes.
3: Když jsem dostal svolení vrátit se k týmu, bylo to zvláštní. Připadal jsem si jako nejlepší fotbalista na světě. Spoluhráči se mi vyhýbali. Nikdo se mě neodvážil zastavit, protože se mě nesměli dotknout.
2: Přiznal Raul Jiménez pro YouTubeový kanál Wolverhamptonu, do kterého se po mistrovství světa po 3 letech vrátí. Ve Fulhamu mexickému kanonýrovi skončila smlouva a v čerstvě druholigovém anglickém klubu se potká s Ladislavem Krejčím.
4: Co se týče Raula Jiméneze, samozřejmě jsem tuhle informaci viděl, že přestupuje do našeho klubu a přeju mu, ať má co největší úspěchy, kromě našeho zápasu.
2: Řekl reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: skupina Pink Floyd v pondělním radiožurnálu Sport. 12 hodin, 53 minut, jsme rádi, že nás posloucháte. Fotbalisté Anglie se připravují na druhý zápas na letošním mistrovství světa. Po vítězství nad Chorvatskem 4-2 budou hrát zítra večer proti Ghaně, která na úvod turnaje zdolala Panamu 1-0. A právě ostrovnímu výběru věnujeme teď jeden z dílů naší dnešní encyklopedie, ve které si v těchto týdnech představujeme všechny národní týmy na šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Angličané v zámoří budou znovu věřit v to, že se jim po dlouhých letech podaří konečně závěrečný turnaj vyhrát. Víte, jak dlouho čekají na zlato z mistrovství světa?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak je to kulaté. Anglie vyhrála světový šampionát ve fotbale zatím jen jednou a bylo to přesně před 60 lety, kdy ho taky sama pořádala. Euro Angličané zatím nikdy vyhrát nedokázali. Na úspěch na domácím mistrovství světa v roce 1966 se Angličanům dlouho nedařilo navázat, až pod předchůdcem současného kouče Němce Thomase Tuchla Gretem Southgatem se zdálo, že se dlouho očekávaného triumfu konečně Angličané dočkají, jenže na světovém šampionátu v Rusku 2018 Anglie vypadla v semifinále před 4 lety v Kataru ve čtvrtfinále. Ještě blíž Three Lions byli na posledních dvou eurech, v roce 2021 podlehli až ve finále Itálii, před 2 roky Španělsku. Southgatea tak nahradil ve funkci právě tedy Tuchel, no a kvalifikaci pod jeho taktovkou Angličané naprosto ovládli. 8 zápasů, 8 výher, 22 vstřelených gólů a žádný inkasovaný, to se v evropské kvalifikaci opravdu podařilo jenom Anglii. Největší hvězdou na mistrovství světa asi je útočník Bayernu Mnichov a kapitán týmu Harry Kane. V klubové sezóně dal napříč soutěžemi přes 60 gólů. Střeleckou formu ostatně potvrdil i v úvodním zápase v Dallasu s Chorvatskem, ve kterém se trefil dvakrát. Dalším soupeřem Angličanů na šampionátu bude tedy v úterý večer našeho času Ghana. Hrát se bude v Bostonu. No a skupinovou fázi Tuchlovi svěřenci zakončí 27. června v New Jersey proti Panamě.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
6: Kauza dotací na toustový chléb značky Penam míří k soudu. Teherán si pochvaluje pokrok v mírových jednáních se Spojenými státy. Fotbalisté Španělska díky dvěma gólům Oyarzabala porazili na mistrovství světa Saudskou Arábii. Dálnice D1 je u Kroměříže po nehodě zavřená směrem do Brna. A bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty do 31 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval dva lidi a společnost pekárna Zelená louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Radiožurnál a server i rozhlas.cz. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí podle Bašného až 5 let vězení.
7: Obžaloba je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
6: Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat, vinu ale odmítá. Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělníci dnes našli na nedalekém staveništi. Zřejmě šlo o leteckou pomoc druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřené. Přerušený je i provoz na železničním koridoru. Bombu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje, shrnuje policejní mluvčí David Chaloupka.
8: Díky tomu, že ta puma je deaktivovaná, tak ten převoz bude více bezpečný, takže teď to bude záležet opravdu na rozhodnutí toho pyrotechnika. Jakmile bude asi převezená, tak se budou moci lidé vrátit zpátky do kanceláří nebo do svých domovů.
6: Mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy skončila. Íránská delegace už ze Švýcarska, kde rozhovory se odehrávaly, odjela. Americká strana výsledek 18-hodinových rozhovorů u Lucernu zatím nezhodnotila. Podle Teheránu se podařilo dosáhnout významného pokroku. Podrobnosti přidá odpolední Radiožurnál po 1:30. Ve vazební věznici Pankrác v Praze za okamžik uctí památku právničky a političky Milady Horákové. Právě v této věznici byla před 670 lety popravena po vykonstruovaném procesu. Na místě náš reportér Radek Duchoň.
9: Pietní shromáždění k uctění památky právničky a političky Milady Horákové se za malou chvíli uskuteční na autentickém místě popravy přímo v areálu pankrácké vazební věznice. Hosté na pietním místě položí kytice a věnce, zazní proslovy a její dopisy psané z vězení přečte herečka Taťána Medvecká. Miladu Horákovou kat Vladimír Trunda oběsil na dvoře pankrácké věznice 27. června 1950 v 5:35 ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radio Žurnál.
10: Sport. Španělští fotbalisté se po druhém zápase mistrovství světa dostali ve skupině H do čela tabulky. Za 25 minut nastříleli Saudské Arábii 3 góly a nakonec vyhráli 4-0. Dvě branky dal a jednu připravil útočník Mikel Oyarzabal, který se stal v Atlantě hráčem zápasu.
11: Myslím, že po úvodní remíze bylo klíčové rychle otočit list a soustředit se na další dny a zápas. Proto jsme chtěli jít rychle do vedení. To se povedlo a byl to už úplně jiný příběh. Mám z naší hry dobrý pocit.
10: Kapverdy remizovali s Uruguayí 2-2 a Irán s Belgií 0-0. Egypt vyhrál nad Novým Zélandem 3-1. Nová sezóna fotbalové šance ligy se dnes rozlosovala i s Karvinou. Slezský klub se tak odvolal proti vyloučení ze soutěže za ovlivnění zápasů. Odvolací komise České fotbalové asociace se případem zabývá, ale zatím nerozhodla.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D1 u Domašova a uzavírka u Kroměříže. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 169 leží u středových svodidel blízko levého pruhu hliníkový žebřík. Někomu upadl. Auta můžou vybočovat doprava. Připomínáme zavřenou dálnici D1 u Kroměříže směrem z Ostravy na Brno. Na kilometru 254 vyprošťují převrácený kamion. Ve směru z Ostravy dopravu odklání směr Bezměrov a tvoří se kolona do 10 minut. Na D1 kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Ostravy, tam je to pouze silným provozem, brzdí se na 218. kilometru a nesouvislá fronta je až k omezení Brně, hlavně kamiony jedou pomalu, často stojí. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru je zúžení a je tam asi 10-minutová kolona. Na Pražském okruhu postojíte ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru odtahovali kamion, stále je tam blokovaný pravý pruh a kolona se tvoří od sjezdu na Vestec. Ucpává se i městský okruh ve směru z Barandovského mostu na Troju. U Zlíchovského tunelu nehoda a kolona se táhne už z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, provázené přívolivými srážkami, kroupami a silným větrem. Teploty dnes vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 33. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: 13 hodin 6 minut, krásné pondělí 22. června, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, jsme moc rádi, že jste tu s námi. Bývalý český reprezentant Filip Jícha po neúspěšné sezóně skončí po 7 letech v roli trenéra házenkářů Kýlu, uvedl to mimo jiné list Kýle Nachrichten, německý velkoklub. Tuhle informaci zatím oficiálně nepotvrdil, Jícha přitom loni v říjnu prodloužil smlouvu až do roku 2028, jenže házenkáři Kýlu se v minulé sezóně po třetí za sebou nekvalifikovali do Ligy mistrů. Dokonce po 33 letech budou úplně chybět v evropských pohárech. V bundesligové tabulce severoněmecký velkoklub totiž obsadil až 6. místo.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Cyklista Matyáš Vacek nakonec skončil celkově třetí v etapovém závodě kolem Švýcarska. Přípravný podnik před Tour de France ovládl Slovinec Tadej Pogačar. Následující víkend bude ve většině evropských zemí podobný, je to tradice. Cyklisté pojedou národní šampionáty. No a mistrovství České a Slovenské republiky se tentokrát koná v Jeseníkách, což hodně zužuje počet možných adeptů na titul. Ředitelem závodu je Leopold Koenig, sám někdejší výborný vrchař, který tentokrát trať udělal schválně hodně těžkou.
1: Jasně, je to tak, jako nebudu lhát, tady budou mluvit nohy a ne taktika týmu. A...
2: Je to roky obehrané téma a stále stejná situace. V Česku jsou hlavní dva cyklistické celky, ATT Investments a Kasper, dříve známý pod názvem Elkov. Obě stáje mají na národním šampionátu dostatek jezdců, aby si na lehčí trati mohli pomoci. A jejich cyklisté, lidově řečeno, uštvali sice kvalitnější, ale osamocená jména z elitních stájí jako Vacek, Bittner, dříve Tibar nebo Vakoč. A také Leopolda Koeniga, který si ve svých závodních letech přál náročný národní šampionát, protože v táhlých kopcích se výhoda týmu výrazně snižuje.
1: No, tak za mě to nikdo neudělal pořádně, tak to nikdo musel udělat, tak jsme to my. No. Tak já jsem za to strašně rád, protože já si myslím, že ten mistrák si to zaslouží a konečně budeme trošku eliminovat takový ten souboj taktický těch kontinentálních týmů versus profíci, že si budou hrát roli už jenom ty nohy. Už žádný výmluvy, prostě byl jsem tam, nebyl jsem tam, prostě musím být na výkonnost a přesto nejde vlak.
2: Mistrovství republiky bude mít zázemí v Jeseníku. Pojede se na okruzích a klíčové na nich bude stoupání z Jeseníku směrem na Rejvíc, které potěšilo aktuálního šampiona Matyáše Vacka.
3: No, tak já jsem byl rád, že prostě to je něco jiného po pár letech, že tam je pořádný kopec, bych řekl, že tam je převýšení, dalo by se říct, jak nějaká vrchařská etapa na Grand Tour. Takže já se na to těším. Já jsem myslím, že to bude zajímavý, že to bude selektivní, že vlastně tam nebudou hrát roli nějaký žabomyší války a že prostě se ukáže ten výkon, kdo na to má.
1: Myslím si, že jednou za čas to vůbec není špatný, jo, dát těm klukům z World Tour opravdu šanci ukázat tu výkonnost a hlavně těm divákům ukázat tu výkonnost, jakou mají oproti tomu zbytku, jestli opravdu jsou tak odskočení, jestli tam jsou právem v tom World Tour. To všechno uvidí diváci u nás v Jeseníku.
2: Usmívá se Leopold Koenig směrem k víkendovým silničním závodům, kde bude ono stoupání hrát důležitou roli. Na startu bude kromě zmíněných stájí a Vacka také uzdravený Pavel Bittner. Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 18 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Linda Nosková na travnaté pětistovce v Berlíně slaví double. Česká tenisová hráčka už v neděli ovládla soutěž dvouhry. Ten její úspěšný zápas proti světové čtyřce Američance Pegulové ale skončil pozdě večer a nedohraný zápas debla, tak organizátoři museli přesunout na další den. No a dnes to tedy zvládla Linda Nosková po boku Jekateriny Alexandrovové. Nejdřív zvládli dohrávku semifinále a v boji o titul později smetli favorizovanou dvojici Sara Erániová a Nicole Melicharová-Martinezová 6-2 a 6-4.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Den, Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
2: Já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
3: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
2: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknu nebo nepísknu.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
4: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, půjď bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
3: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál je 13.30. Zprávy má pro vás Jana Utendorská.
2: Bývalý starosta Manchesteru a současný britský poslanec Andy Burnham se bude ucházet o post lídra Labouristů a premiéra. Oznámil to krátce po dnešní rezignaci premiéra Keira Starmera. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop dostal za nehodu v opilosti zákaz řízení na rok a půl. Musí taky zaplatit pokutu přes 50 tisíc korun. Potvrdil to krajský soud v Hradci Králové. Trest mu v minulosti uložil okresní soud. Řidič se proti němu odvolal. Rozsudek krajského soudu už je pravomocný. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl tisícovku, informovali o tom místní úřady. První případ nákazy se ve středoafrické zemi objevil v polovině května. Od té doby tam po nákaze zemřelo 254 lidí. Virus se z Konga rozšířil i do sousední Ugandy. Zatím proti němu neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba nemoci. A kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů ho dnes odvolali radní Prahy. Je to kvůli zjištění Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop řekl, že vše vysvětlila, Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Podle něj šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Sport. Fotbalista Filip Panák se přesune z A týmu pražské Sparty k třetiligovému Bčku. V rezervním týmu, který v uplynulé sezóně sestoupil z druhé nejvyšší soutěže, bude 30letý stoper a někdejší kapitán plnit roli mentora. Vedení Bohemians 1905 se pak rozloučilo s dvojicí hráčů, útočníkem Jusufem Hilálem a záložníkem Robertem Hrubým. To Teplice a Olomouc dnes zahájili přípravu na nový ročník.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Kroměříže a kolony u Brna. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna a neprůjezdná za Kroměříží. Na kilometru 254 leží na dálnici převrácený kamion a čeká na vyproštění. Dopravu odklání u sjezdu na Kroměříž západ na starou silnici a před odklonem se tvoří kratší kolona. Na D1 fronty taky na příjezdu do Brna z Ostravy. Poprvé se brzdí na kilometru 222. A nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu kamiony se sune až do Brna k omezení. Ucpává se i severní trasa z Mohelnice do Hradce Králové a to na příjezdu do Litomyšle. Od konce nové dálnice až na první světelnou křižovatku v Litomyšli pojedete přes půl hodiny. A ještě zpět na D1 ve směru z Brna do Prahy po zoru 9 křížů. Na kilometru 165 stojí kamion na krajnici. Řidič se tam pohybuje kolem vozu dost nebezpečně.
5: Je podstavným, ale zasahuje tělem i do pruhu do pravýho, takže je to takový, že jsme vybočili úplně na poslední chvíli.
4: Na dálnici D5 teď pozor mezi Rozvadovem a Plzní. Silné bouřky, na trase hodně vody, na vozovce bouřky teď čekáme i na Plzeňsku. A ještě dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se rozjíždějí kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 14. kilometru silničáři ukončili opravy v pravém pruhu, jede se opět dvěma pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
6: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silným větrem. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

AC/DC, Back in Black, 13 hodin 38 minut, krásné pondělní odpoledne s Radiožurnálem Sport. V čele slovenského hokeje bude i nadále Miroslav Šatan, 51letý bývalý vynikající útočník, uspěl na kongresu Slovenského svazu ledního hokeje a v čele organizace tak bude další 4 roky. Šatan vede slovenský hokej už od roku 2019, kdy nahradil Martina Kohuta, kapitán mistrů světa z Göteborgu 2002, který odehrál v NHL přes 1000 zápasů, neměl na volebním kongresu proti kandidáta.

0: Cranberries jsou za námi, je 13 hodin a 42 minut, příjemné pondělí 22. června. Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku půjdou po druhé do akce úřadující šampioni, tedy Argentinci. Nejen o utkání Messiho a spol. Budeme teď mluvit ve sportovním přehledu s Jakubem Kantou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Fotbalisté Egypta slaví premiérové vítězství na mistrovství světa v historii. Po triumfu nad Novým Zélandem 3-1 jsou navíc první v tabulce své skupiny. Gólem asistencí přispěl k vítěznému obratu útočník Mohamed Salah.
2: Za národní tým nastupuju už 14 let a vždy se snažím svým spoluhráčům pomoct. V posledních letech i předávat zkušenosti a společně se pokoušíme dosahovat velkých výsledků. A tohle je právě jeden z nich, pro nás velmi speciální den. Poprvé jsme na mundialu vyhráli, přepsali historii Egypta a příště můžeme zase, pokud premiérově postoupíme ze skupiny.
1: O dva body za Egyptem jsou Belgie a Irán, protože spolu remizovali 0-0. Uruguay hrála ve skupině H s Kapverdami 2-2, Španělsko se Saudskou Arábií 4-0, takže má dvoubodový náskok právě na Uruguay a Kapverdy. Další hrací den se od 19 hodin střetne Argentina s Rakouskem, pak Francie s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Češi, ti se chystají na souboj o všechno s Mexikem, který můžete ze středy na čtvrtek od 3 ráno našeho času poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Nový ročník fotbalové šance ligy se dnes rozlosoval i s Karvinou. Slezský klub se tak odvolal proti vyloučení ze soutěže za ovlivnění zápasů. Odvolací komise České fotbalové asociace se případem zabývá, ale zatím nerozhodla. Hned v prvním ligovém kole o víkendu 25. a 26. července přivítá nováček Zbrojovka Brno pražskou Spartu a například mistrovská Slavia se představí doma proti Slovácku. Derby pražských S se potom bude hrát už poslední srpnový víkend na Letné.
1: V malém 35-tisícovém argentinském městě Cutralco odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun a výškou 620 metrů překonalo dosud nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty. Tamní sochář Alodo Berousa zobrazil Messiho klečícího v argentinském dresu s replikou trofeje pro mistra světa mezi nohama.
0: Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře posunula na světovém žebříčku WTA do nejlepší desítky, pomohl jí k tomu nedělní triumf na turnaji v Berlíně.
2: Nosková na německé trávě porazila světovou čtyřku Američanku Pegulovou a v pozici české tenisové jedničky tak vystřídala Karolínu Muchovou, která je nově v žebříčku 11. Na 22. pozici se po vítězství na turnaji v Nottinghamu dostala Marie Bousková. V nejlepší 50. jsou ještě Syňaková, Krejčíková, Bejlek a Bartuňková. Žebříček dál vede Běloruska Sabalenková. Mezi muži je s náskokem první Ital Sinner. Češi si mírně pohoršili. Jiří Lehečka je 14. a Jakub Menšík 17. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Den po triumfu ve dvouhře získala Nosková na trávě v Berlíně taky titul ve čtyřhře ve finále německého turnaje, který se dohrával až dnes kvůli dešti, si s ruskou Alexandrovou poradili s italsko-americkou dvojicí Eraniová, Melicharová, Martinezová.
1: Brady Tkačák se v hokejové NHL stěhuje za svým starším bratrem. Kapitána Otavy získala výměnou za volby v draftu Florida, za kterou nastupuje Matthew Tkačák. Jason Dickinson ten podepsal v zámoří novou smlouvu s Edmontonem, kde dohrál už minulou sezónu po příchodu z Chicaga. S Oilers se nově dohodl na pětiletém kontraktu za 20 milionů dolarů, což je v přepočtu skoro 420 milionů korun. Přes 720 milionů korun dostane za příštích 6 let od Seattlu Bobby McMahon.
0: České hokejistky Dominika Lásková a Denisa Křížová podepsali nové roční smlouvy v zámořské PVHL. 29-letá obránkyně Lásková bude nově působit ve Vancouveru, 31-letá útočnice Křížová potom pokračuje v týmu New York Sirens.
1: Americký golfista Wyndham Clark vyhrál podruhé v kariéře US Open na Long Islandu, sice v závěrečném kole ztratil většinu náskoku, ale těsné vedení udržel. Se 4 údery nad normu hřiště zvítězil jen o jednu ránu před krajanem Samem Burnsem.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Jakub Kanta. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Ringo Starr dohrává v pondělním radiožurnálu Sport 13 hodin 51 minut. Skvělý Lamine Yamal, překvapení z Cape Verde nebo další výrazný golmanský výkon, tentokrát Iránce Bejran Vanda. To jsou jen některé příběhy, které nabídl další hrací den na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, co z šampionátu zajímá uživatele sociálních sítí. To teď řekne Tomáš Petr, vítej.
1: Hezký den.
0: Největší hvězda Španělů Lamine Yamal pomohla gólem k výhře nad Saudskou Arábií 4-0. 18-letý talent se na turnaji pomalu vrací do hry po několika měsíčním zranění, tak co během první půle, po které raději střídal, předvedl.
1: Doslova ničil saudské obránce, kteří chvíli mi nevěděli, jak na něj vyzrát. A třeba instagramový účet Football Soccer Meme připomíná slova kapitána země z arabského poloostrova Salema al-Dafsariho. Ten totiž na předzápasové tiskové konferenci řekl, že Yamala určitě zastavit dokážou. Stejně jako zastavili Messiho a Argentinu v Kataru před 4 lety ve skupině při výhře 2-1. K tomu účet doplňuje fotografii ze zápasu se Španělskou, na které Yamal vykličkoval al-Dafsariho natolik, že se poroučil k zemi.
0: I fanoušci Saudské Arábie byli před zápasem s úřadujícími evropskými mistry takhle sebevědomí.
1: Docela ano, třeba účet 433 na Instagramu zveřejnil video, na kterém stovky saudských příznivců skandují před zápasem Where is Yamal, tedy kde je Yamal? Yamal odpověděl nejen svým výkonem přímo na hřišti, ale také příspěvkem na sociálních sítích, ke kterému napsal v překladu "Jsem tady".
0: Zůstaneme ve skupině H. Cape Verde jsou jedním z největších překvapení šampionátu. Nejdřív remizovali se Španělskem, teď dokonce i s Uruguayí, tak jak si tuhle fotbalovou pohádku africký ostrovní stát užívá.
1: Ze sociálních sítí je jasné, že příběhu Cape Verde teď fandí, můžeme říct, snad celý fotbalový svět. Lidé si dělají legraci z toho, že na šampionátu přejí zemi, kterou by ani nedokázali najít na mapě. Tak pokud máte stejný problém, rádi vám poradíme. Kapverdské ostrovy leží na západ od pevninské Afriky. Nejbližšími sousedy jsou Senegal, Gambie a Mauritánie.
0: Doplníme ještě výsledky ze skupiny G. Egypt porazil Nový Zéland 3-1, Belgie remizovala s Iránem bez branek 0-0.
1: A několika zákroky se zaskvěl gólman asijské reprezentace Alireza Bejranvand. Zareagoval na to třeba instagramový účet The Football Troll, a to fotokoláží, na které íránský gólman symbolicky uzavřel Hormuzský průliv, který byl nějakou dobu opravdu uzavřený kvůli konfliktu Američanů s Íránem. Tentokrát ale nešlo o blokádu lodní dopravy, ale Bejranvand zamezil v cestě favorizovaných Belgičanů za 3 body.
0: Tolik hity sociálních sítí a Tomáš Petr, naslyšenou.
1: Hezký den. We'll be right back.

0: čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
1: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
0: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
2: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možný, co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
1: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
2: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Já věřím tomu, že ještě nastoupí.
0: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
1: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorfská a zprávy. Soud zprostil obžaloby 13 lidí a dvě firmy v kauze čtvrtmiliardového krácení daní. Zemřel bývalý šéf americké centrální banky a vlivný ekonom Alan Greenspan, bylo mu 100 let. Fotbalisté Belgie remizovali na mistrovství světa s Íránem, Španělsko porazilo Saudskou Arábii. Dálnice D1 je po nehodě u Kroměříže neprůjezdná směrem na Brno a bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky i silné teploty do 31 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: V kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní soud nepravomocně zprostil obžaloby celkem 13 obžalovaných a firmy FAU a Verami International Company. Ti vinu od začátku popírali. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodní společnosti pro řetězové obchodování se zbožím, čím se vyhnuli zaplacení daně. To se ale podle rozhodnutí soudu nepodařilo prokázat.
5: Nejsou důkazy, protože tam ty karuselové obchody probíhaly.
6: Komentoval své rozhodnutí soudce Eduard Ondra. Státní zástupce Karel Studený si chce počkat na písemné vyhotovení rozhodnutí.
7: Prostě někde zmizlo 250 miliardy na daních. Musím se zkoumat, zda soud vzal v úvahy všechny důkazy, které ve věci byly provedeny.
6: Kauzu soud projednával 4 roky. Jako svědkové vypovídali mimo jiné i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
4: Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
8: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
4: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení. Ve Francii kvůli vlně veder zavřeli přes 800 škol, 18 dalších upravilo rozvrh. Potvrdilo to tamní ministerstvo školství. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování pro zhruba 50 oblastí. Na jihozápadě Francie mají dnes teploty vyšplhat až ke 43 stupňům.
9: Šéfka pařížského regionu Valérie Pécressová potvrdila uvolnění v přepočtu přes 24 milionů korun na nákup ventilátorů a rozprašovačů do škol. Zároveň vyzvala lidi, aby omezili cestování hromadnou dopravou. Teploty nad 50 stupňů totiž poškozují koleje a hrozí rušení spojů. Francouzští zelení spustili petici za zavedení pětidenního klimatického volna v případě horka, povodní nebo požárů. Teploty se mají i v nadcházejících dnech pohybovat nad hranicí 40 stupňů. Meteorologové přirovnávají současnou vlnu veder k té z roku 2003, při které zemřelo na 13 000 lidí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan, bylo mu 100 let, informovala o tom stanice NBC News. V čele Fedu stál téměř 20 let až do roku 2006. Jeden z nejvlivnějších světových ekonomů spoluřídil měnovou politiku Spojených států v době mandátu 4 prezidentů.
10: Sport. Španělští fotbalisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0. Cap Verdi po remíze právě s úřadujícími evropskými šampiony znovu ve skupině H obrali o body favorita. S Uruguayí hráli nerozhodně 2-2. Africký ostrovní stát tak má navzdory očekávání šanci na postup do play-off turnaje. V posledním utkání základní fáze ho čeká Saúdská Arábie. Trenér Cap Verde Bubista si ale nemyslí, že je jeho tým po překvapivých remízách favoritem.
11: Je to naopak. Každý soupeř si zaslouží respekt a naše sportovní chování. Jsme tady na šampionátu taky, abychom reprezentovali náš národ a kulturu před zbytkem světa, a to nejen fotbalem, taky kulturou, hudbou a tím, jak se chovají naši fanoušci na stadionech.
10: Belgie remizovala s Íránem 0-0 a Egypt porazil Nový Zéland 3-1. Argentince dnes prověří Rakušané, Francouze Iráčané a ráno českého času jsou na programu ještě duely Norsko-Senegal a Jordánsko-Alžírsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D1 u Kroměříže a v Praze komplikace. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Brno stále neprůjezdná za Kroměříží. Na kilometru 254 vyproštějí převrácený kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na Kroměříž západ na starou silnici a před odklonem se chvilku do 10 minut zdržíte v koloně. Na D1 fronty taky na příjezdu do Brna z Ostravy. Poprvé se brzdí zhruba na kilometru 222 a kolony hlavně v pravém pruhu kamiony se sunou až do Brna k omezení. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové čekejte kratší kolony. Na kilometru 4,5 silničáři v pravém pruhu a brzdí se prudce. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Musí kvůli ní regulovat občas vjezdy do tunelu. Aktuálně kamiony od Jesenice, osobní od sjezdu na Vestec. V Praze komplikace taky v Bělehradě ulici. Znuslí na Vinohrady, aktuálně Bělehradská neprůjezdná po havárii tramvaje.
13: Vykolejená tramvaj, tady vyprošťovací vůz dopravního podniku bude nasazovat tramvaje na koleje, takže je to na dlouho, čili
12: objíždějte třeba po Nuselském mostě. Z Prahy je ještě jižní spojka ve směru na Barandovský most u nájezdu ze Spořilovské na vozovce Prkna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 26 až 31 stupeň, na jihu Moravy až na 33. Tolik zprávy.
14: 14 hodin 6 minut pondělí 22. června, dál posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Za chviličku nás bude zajímat olympiáda dětí a mládeže. Teď vás ale ještě předtím pozvu na 16. červenec do Ostravy. Právě tam se bude konat další desítka Pavla Horváta live. Bude to s Antonínem Panenkou tradičně, bude to taky v rámci festivalu Colors. No a druhým hostem bude Václav Svěrkoš. Lístky budou k dispozici, určitě vám dáme návod, jak se k ním snadno dostat přes naše internetové stránky. Teď už ale calling, příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Pondělní radiožurnál Sport je tu dál pro vás i ve 14 hodin a 10 minut, jak už jsem říkal před chviličkou. Naším dalším tématem bude olympiáda dětí a mládeže, a tak se teď tady na našem čistě sportovním rádiu přesouváme na pražské výstaviště, kde je reportér Karel Schamberger.
1: Krásný den, konkrétně z pavilonu D, kde probíhají šermířské závody. Jsou tady planče a hned několik kordistů a právě šermířů anebo šermířek. A u mého mikrofonu teď bronzový medailista z Paříže, právě šermíř Jiří Beran. Tak vás vítám, hezký den.
2: Krásný den všem.
1: Když se tady podíváte, úplně to není Grand Palais, ale co, to výstaviště, není to tady úplně fajn?
2: Já myslím, že ty kulisy jsou nádherný, to výstaviště, jak je to tady připravený, já myslím, že kdokoliv je tady poblíž, tak by měl rychle dorazit, protože tato akce je jedinečná svojí velikosti a svojí energií, protože doopravdy 3,5 tisíce sportovců mladých, to je něco neskutečného. A samozřejmě šermy je u toho a slyšíte určitě rinčení zbraní.
1: A jeden ten sportovec teď také u mikrofonu radiožurnálu Sport. Dobrý den, jak se jmenuješ, prosím?
3: Dobrý den, já jsem Barbora Vlčková a jsem z Libereckého kraje.
1: Ano, tak olympiáda dětí a mládeže, kolik toho zatím za sebou máš a je to ta energie, kterou tady popisoval Jiří Beran?
3: Ta energie je určitě taková, je to šílený, jsem strašně vděčná, že tady můžu být a mám za sebou 5 zápasů, kde jsem šermovala na 5 a 2 elimky, 2 eliminace na 15.
1: Tak to je určitě výborný výsledek, to potvrdí Jiří Beran.
2: Jo, je to krásný a je super v takovémhle počtu a že máme zastoupený kraje a je vidět, jak se tady to holky perou o ty místa.
1: Vy jste vybojoval tu bronzovou medaili v týmu, tak je to zápolení vždycky o té partě, o té energii v tom týmu?
2: Já myslím, že šermíři jsou jedna velká parta a ta parta je tady vidět, jak se tady všichni napříč, protože to není jenom o klubu, je to o těch krajích a různě se to tady promotává a je to skvělý pozorovat, jak si fandí napříč krajem a jsem hrozně rád, že tady můžu být s nima.
1: Říká Jiří Beran, ty nám potvrdíš, že ta energie ve vašem libereckém kraji, v tom vašem týmu je dobrá?
3: Je stoprocentně, je to neuvěřitelný a takový to není ani na našich normálních závodech, je to fakt neuvěřitelný.
1: V čem je to speciální?
3: Normální závody jsou prostě normální závody, ale tohle je olympiáda dětí a mládeže a jsem ráda, že jsem se sem kvalifikovala a není to prostě věc, která se stává často a jsem strašně ráda a vděčná.
1: Sem na šermířské závody ale dorazilo taky hned několik fanoušků, jedna z faninek právě teď u mikrofonu radiožurnálu Sport. Ahoj, jak se jmenuješ, prosím?
4: Já jsem Zoe Nováčková a jsem tady z Prahy a já jsem šla vlastně sem podporovat moji spolužačku a taky zároveň šermuju, takže jsou tady i moje další kamarádky. A já si myslím, že ta atmosféra je opravdu skvělá, že vlastně oproti těm normálním turnajům tady zároveň tady je ta velká vlastně planš, která tady normálně nebývá. Vlastně ta hala je strašně hezká, je to tady celé vyzdobené a ta atmosféra je rozhodně mnohem hustší než u normálních turnajů.
1: Říká mladá Zoe, holky, můžete nám teď ukázat, jak hlasitě dokážete fandit? Zapojil se i Jiří Beran, bronzový medailista, kordista z Paříže. Jiří, děkuji moc krát za rozhovor.
2: Díky moc a přijďte se podívat a fanděte na všech sportovištích. Těšíme se na vás.
1: A já děkuji i všem ostatním. Díky moc za rozhovor.
3: Děkuji moc.
1: A loučím se tedy akorát právě teď z pražského výstaviště, zatím naslyšenou.

0: Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezony první ligy. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dosud nerozhodla. Zatím není jisté, s kolika účastníky se první liga dohraje. Los se dnes uskutečnil v rámci ligového grémia LFA. Po zařazení Karviné chybí v osudí Dukla, která v minulém ročníku coby poslední celek přímo sestoupila.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

O vítězi ženské basketbalové ligy a držiteli bronzu v příští sezóně rozhodne jediný zápas, a to na neutrální půdě. Představitelé ŽBL dnes na webu soutěže uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě. Tamní Nová horácká arena bude hostit jediný duel o bronzové medaile. Dosud o mistrovi rozhodovali stejně jako ve většině kolektivních sportů několika zápasové série. Koncem dubna USK Praha zdolal ve finále playoff 3-0 na utkání Žabiny Brno a získal 16. titul za sebou. Posloucháte odpolední vysílání radiožurnálu Sport, teď už Wonky Wonk Cars.

0: ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
1: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.
4: Krejčí neoprská věc. Krejčí! Jakub Krejčí bude mít medaily o 7 setin. O pouhých 7 setin. Porazil Jiřího Prskavci a stále z toho můžou být dvě české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 14.30. Na Utendrovská zprávy.
6: Irán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký viceprezident J.D. Vance po prvním kole americko-iránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birkenstocku. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle ní o první krok k trvalému ukončení iránského programu vývoje jaderných zbraní. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za nevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby měli mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřit klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soud se oběma taky zakázal působení v advokacii na 10 let. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%. A maximální ceny pohonných hmot se zítra změní jen o několik haléřů. Ministerstvo financí to uvedlo na svém webu. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín se řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů více než dnes. Vláda chce ceny paliv určovat zatím do konce června.
0: Sport.
6: Tenistka Linda Nosková slaví na trávě v německém Berlíně druhý titul ve dvou dnech. Po večerním vítězství ve dvou hře tam totiž nově desítka světového žebříčku zvládla i odpolední finále čtyř hry. Turnaj se kvůli dešti dohrával až dnes a Nosková s Alexandrovovou z Ruska porazili Erániovou z Itálie a Američanku Melicharovou Martinezovou po setech 6-2 a 6-4.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Kroměříže a ucpaná výpadovky a z Plzně na písek. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 vyprošťují převrácený kamion. Teď už se ho podařilo postavit zpět na kolo a budou ho odtahovat. Dopravu odklání na starou silnici a před odklonem se chvilku zdržíte v koloně. D1 se ucpává taky na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Silný provoz, jede hodně kamionů. Ten pravý pruh nákladní auta zastavují už na kilometru 223. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu. Ucpaná je i severní trasa z Mohelnice na Hradec Králové, silnice 35, a to na příjezdu do Litomyšle. Od konce nové dálnice až na první světelnou křižovatku v Litomyšli pojedete asi půl hodiny. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně se ucpává mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouni omezení a zdržíte se až půl hodiny. Další omezení na stejné silnici je pak ještě u Všerub, tam je kolona kratší. No a silnice 20 ještě jednou, výjezd z Plzně směr Písek. Za Losinou opravují silničáři vozovku a opět jsou tam dlouhé kolony v obou směrech. Osobním autem se to dá objet přes Šťáhlavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, na severu bude chladněji až 12 stupňů Celsia. Zítra ráno pak čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se vyjasní, teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
5: Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Budu se

0: 14 hodin 38 minut, krásné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte. Jediné čistě sportovní rádio v Česku, fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku Šance ligy. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Teď tedy čekáme na rozhodnutí odvolací komise, víc si řekneme s Tadeášem Skalickým, vítej.
1: Hezký den, novinkou je, že pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy, tedy do soboty 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Pokračuje ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
2: Pokud by došlo, říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
1: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem, které skončilo čtvrté ve druhé nejvyšší soutěži v tom minulém ročníku, a až poté by přišla řada případně na pražskou Duklu, která letos z Šance ligy sestoupila. Komise může rozhodnout až v průběhu soutěže také, což je poměrně pravděpodobné. V případě, že by původní verdikt ponechala v platnosti, výsledky Karviné by byly anulovány a liga by se pak dohrávala jen v 15 týmech.
0: To říká Tadeáš Skalický, moc děkujeme, hezké odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.
0: A my jsme taky oslovili dva úspěšné kluby v té letošní baráži, kterým by byla v případě vyloučení Karviné před startem ligy nabídnuta účast v nejvyšší soutěži, tedy Táborsko a Artis Brno, a teď tedy jejich pohled rozebereme s našimi kolegy z jihu Čech, respektive Moravy, Kamilem Jášou a Davidem Nekvindou. Tak nejdřív vítám Kamila Jášu, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
0: Tak co jsme se dozvěděli od Táborska?
3: Já jsem moc rád, že v té reportáži nebo před malou chviličkou z pražského studia zazněly termíny, protože o termínech v Táboře zatím vůbec neuvažovali, neznají je, a myslím, že poslouchají velice pečlivě radiožurnál Sport, takže teď už jsou i v klubu FC Slovan Táborsko o něco chytřejší. Odpověď od majitele Petra Koláře, majitele klubu FC Slovan Táborsko, byla konkrétně, a teď cituji, neznáme ani odvolací lhuty Karviné, nic takového neřešíme. Kdyby to bylo na stole, zvážíme to ze všech stran, nic takového na stole, ale není. To znamená, že Táborsko se připravuje na klasiku, letní příprava. 25. července začne klub v Kroměříži, potom doma Dukla, Baník B. Vedení klubu to ohodnotilo jako velmi těžký los. Nový trenér, tím je mimochodem Miloslav Brožek, který zvládne komunikaci dokonce v 9 jazycích, kromě jiných ve vlámštině, indonésčině nebo třeba arabštině. To myslím, že je velká zajímavost. Ale proč to říkám? Protože do Tábora podle mých informací, které jsou zatím nepotvrzené, míří zahraniční hráči a trenér Miroslav Brožek má jasný úkol připravit tým na druhou ligu, takže zatím o první lize vůbec není řeč, a pokud se mohou v uvozovkách, jak se tak hezky říká, dopustit vlastního osobního názoru, tak si myslím, že Tábor zatím není připravený na první ligu. Týká se to stadionu, který zatím není dobudovaný, není tam ta tribuna tak, jak by měla být, není tam vyhřívání, ve vztahu s městem také není všechno úplně ideální. Tak aby se všechno povedlo dobudovat, po odchodech Hory, Nováka, velkých opor týmu, přijde určitě doplnění, ale to doplnění bude tak, jak jsem o něm mluvil, podle rukopisu Miloslava Brožka, takže ani sportovně si myslím, že aktuálně na první ligu v Táboře to není.
0: Tolik tedy reakce, aktuální stav Táborska prostřednictvím našeho reportéra z jihu Čech Kamila Jáši. No a jak to vypadá na jihu Moravy, co si o tom všem myslí aktuálně Davide Nekvindu, Artis Brno?
4: Mluvil jsem s šéfem komunikace brněnského klubu Ondřejem Tomkem a můžu ho parafrázovat v tom smyslu, že Artis Brno dnes zahájil přípravu, a to na druhou ligu. V tuto chvíli nemá žádnou nabídku na posun do nejvyšší soutěže, takže zkrátka počítá s tím, že se chystá na druhou nejvyšší soutěž. Podle toho taky tvoří kádr, takže případný posun do první ligy by znamenal i vlastně nějaké komplikace pro ten tým, který zkrátka je tvořený na nižší soutěž. Ale podle Ondřeje Tomka Artis v případě, že by ta nabídka přišla, tak by ji taky zvážil a troufl si říct, že by ji nejspíš přijal, a to proto, že vnímá jako velký problém, kdyby se hrála česká nejvyšší soutěž v lichém počtu v 15 účastnících, že to by byl problém pro prestiž celé té nejvyšší soutěže a Artis tedy v takovém případě by, i když ta situace třeba není úplně výhodná, soutěž nejspíš doplnil, ale říkám tedy, zatím je to všechno v tom podmiňovacím způsobu a můžu doplnit, že kdyby Artis skutečně nakonec šel do první ligy, tak by tam vznikl i takový drobný problém s losem, protože Artis hraje na stejném stadionu jako Zbrojovka, která už do první ligy postoupila. A ten los je takový, že v některých termínech má hrát Zbrojovka a Karviná ve stejný víkend domácí zápasy, což by nebylo možné, protože zkrátka Artis a Zbrojovka hrají na jednom stadionu a není možné o jednom víkendu hrát dva zápasy na jednom místě, takže pak by to třeba mohlo způsobit i problém trošku v tom losu, ale je to tedy trochu předčasné.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosován do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Čeká se na rozhodnutí odvolací komise, co by to mohlo znamenat a jaké jsou reakce klubů, kterým by v případě vyřazení Karviné z první ligy byla nabídnuta účast v nejvyšší fotbalové soutěži, tedy Táborska a Artisu Brno. Jsme si teď povídali s našimi reportéry. Tak Davide, moc děkujeme i tobě, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: A děkuju taky Kamilu Jášovi, krásné odpoledne.
3: Hezké odpoledne. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran v pondělním radiožurnálu Sport. 14 hodin 48 minut. Německý stoper Nico Schlotterbeck na mistrovství světa kvůli zranění dohrál. 26-letý fotbalista Borussie Dortmund si v sobotním vítězném zápase proti Pobřeží slonoviny poranil vaz v levém kotníku. Německý fotbalový svaz dnes oznámil, že Schlotterbeck bude mimo hru několik měsíců. V Torontu se zranil při souboji s Amadem Dialem. O poločase ho vystřídal Rüdiger z Realu Madrid. Schlotterbeck už je třetím hráčem, který bude trenéru Nagelsmannovi na turnaji chybět. Útočník Gnabry kvůli zranění nebyl v nominaci, no a 18-letý záložník Leonard Karl musel ze Spojených států amerických odletět a v týmu ho nahradil Oudrago z Lipska. Němci mají po dvou výhrách jistý postup ze skupiny E, zakončí čtvrtečním zápasem proti Ekvádoru. Teď už Ariem.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Poslední zápas ve skupině rozhodne o tom, jestli česká reprezentace postoupí do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale nebo se s turnajem, který hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko, rozloučí. Národní tým bude hrát právě proti domácímu Mexiku, které musí v ideálním případě porazit, a to na legendárním aztéckém stadionu pro 87,5 tisíce lidí.
1: Cielito Lindo, nejslavnější mexická lidová píseň, která se proslavila hlavně díky nakažlivému refrénu. Ay, ay, ay, canta y no llores. V překladu zpívej a neplač.
2: Čeká nás peklo, bych řekl, ale já myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že, jak jste říkal, už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovýmhle stadionu, takže my se na to těšíme.
1: Řekl za hráčskou šatnu obránce národního týmu Tomáš Holeš, který na klubové úrovni obléká dres pražské Slávie, takže domácí zápasy hraje v Edenu. Největší fotbalový stadion v Česku má oproti tomu aztéckému 4x menší kapacitu.
2: Je to obrovský, celkově ty stadiony tady v Americe jsou nádherný, jsou obrovský, takže ty atmosféry si užíváme.
3: Člověk sní o tom, že bude hrát fotbal na takovém stadionu. Obléct si pak dres národního týmu je podle mě něco neuvěřitelného. Zítra to budou jiní a pozítří zase další, ale teď je řada na mě, abych tu byl, vážil si toho a užíval si to.
1: Doplnil Holeše obránce Mexika Edson Alvarez. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Utendrovská.
2: Prezident na summit NATO nepojede, misi povede premiér Babiš. Irán souhlasil s návratem jaderných inspektorů do země, uvedl to americký viceprezident. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezóny první ligy, proti vyloučení se odvolala. Dálnice D1 je po nehodě u Kroměříže stále zavřená směrem do Brna. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO, rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
3: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
2: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci Hradu teď zjišťujeme. Irán podle Spojených států souhlasí s obnovením mise inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v zemi. Americký viceprezident J.D. Vance to řekl po konci prvního kola společných rozhovorů ve švýcarském Birkenstocku. Podle něj Spojené státy před dalším diplomatickým jednáním dosáhly prvního kroku k trvalému ukončení iránského jaderného programu. Vance dodal, že teď jsou na řadě technická jednání.
4: Ještě je před námi spousta práce. Zatím hlásíme pokrok v ekonomických jednáních a těch o jaderném programu. Pokračujeme v odminování průlivu a zajišťujeme, aby se tam opět rozběhl dopravní provoz. Dosáhli jsme velkého pokroku, ale stále je co dělat.
2: O pokroku v rozhovorech na základě takzvaného memoranda o porozumění mluvil také Teherán. Stavba přehrady v Nových Heřmínovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi ochránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavit v příštím roce. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
2: Se stavbou přehrady dříve nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly. V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO. Na návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů ho radní odvolali. Důvodem je podle něj, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty.
6: Tímto jsme konání a odpovědnost a způsobilost pana Prokopa celkově ztratili důvěru a v návaznosti na to jsme téměř jednomyslně na dnešním jednání rady schválili odvolání kolegy Ondřeje Prokopa z tohoto důležitého kontrolního orgánu dopravního podniku. Města Prahy.
2: Na písemné dotazy Ondřej Prokop nereagoval a telefon má vypnutý. Minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl.
7: Sport. Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
8: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
7: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a pak pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Pokud komise rozhodne o vyřazení Karviné až v průběhu soutěže, liga by se dohrála v 15 týmech.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D48 u Palačova, zavřená D1 u Kroměříže. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína hlásíte kolony u Palačova. Na 12. kilometru uklízejí po nehodě nákladního auta. Kolony se tam tvoří v obou směrech a zdržíte se teď asi 10 minut. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna je u Kroměříže neprůjezdná. Na kilometru 24 odtahují kamion po noční nehodě. Dopravu odklání na kilometru 258 na Kroměříž na souběžnou silnici a před odklonem se zdržíte okolo 10 minut v koloně. D1 je ucpaná i na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Aktuálně kamiony zastavují v pravém pruhu na kilometru 221. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. A pozor, ucpaná je i severní trasa silnice 35 z Mohelnice na Hradec Králové. Před Litomyšlí postojíte až půl hodiny. V Brně se zdržíte na okruhu ve směru z D1 na Žabovřesky. U tunelu Hlinky nehoda a je tam kolona už z Pisáreckého tunelu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Je silný provoz. Občas musí i regulovat vjezdy do tunelů, tam pak stojí chvíli i osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
2: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
11: 15 hodin 6 minut pondělí 22. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Bývalý český reprezentant Filip Jícha po neúspěšné sezóně skončil po 7 letech v roli trenéra házenkářů Kýlu. Představitele německého velkoklubu to oznámili. Na dnešní tiskové konferenci Jícha přitom loni v říjnu prodloužil svoji smlouvu až do roku 2028, jenže házenkáři Kýlu se v minulé sezóně po třetí za sebou nedokázali kvalifikovat do Ligy mistrů. Dokonce po 33 letech budou chybět v evropských pohárech. V bundesligové tabulce obsadil severoněmecký klub až 6. místo.
9: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Fotbalová Sigma Olomouc v letní přestávce víc než hráčské posily hledala nového hlavního kouče. Klub se zkoušel dívat i v zahraničí, nakonec ale neuspěl a skončil tak u podobného řešení jako na konci jarní části po vyhazovu Tomáše Janotky. Hlavním trenérem totiž zůstává současný generální sportovní manažer Pavel Hapal.
1: Od počátku to nebyla vůbec naše myšlenka, ale prostě trenéry, který jsme nějakým způsobem vytipovali, tak byli pod nějakými kontrakty a bylo to složité je vyvázat a vedení nebo vůbec jsme si řekli, že chceme nějakou zkušenost, opřít se o zkušenějšího trenéra a bohužel v ten daný moment jsme nic, co by nám asi tak jakoby bylo podle našich představ, jsme nenašli.
2: Říkal Pavel Hapal na startu přípravy fotbalové Sigmy Olomouc. Nakonec se tedy klub uchýlil znovu v podstatě k záložní variantě, kdy právě Hapal jako generální sportovní manažer bude stejně jako na konci jarní části zastávat i funkci hlavního trenéra. Teď už oficiálně a natrvalo.
1: Tak každopádně jsem z toho dlouho nevypadl, nakonec jsem skočil do těch posledních 6 zápasů. Výhodou toho je, že to mužstvo znám, že prakticky jsem měl možnost i jako ten sportovní ředitel, když jsem u toho byl, to mužstvo navnímat, takže to je určitě velkou výhodou pro mě, takže nejsem z toho překvapený. Důležité bude, aby to navnímali teďka kluci asistenti, protože to je pro ně samozřejmě nový tým.
2: Právě 3 jeho asistenti jsou z Brusu noví. Klub angažoval z vlastní linie Filipa Rydvalda, který v minulosti působil jak v Bčku, tak u mládeže. Toho doplnil Polák Radoslav Bela a Portugal Jaime Monroy. Ten má v různých pozicích minulost u velkoklubů jako Barcelona, Porto, AC Milan, Atletico Madrid nebo Leeds United. A tak se může zdát jeho příchod do Sigmy Olomouc až nepatřičný.
1: Jaimeho jsem poznal někde před 6-7 měsíci, byl jsem s ním asi dvakrát. Řeknu, že jsme si měli co říct, strávili jsme spolu hodinu a půl, bavili jsme se o fotbale, takže na mě udělal dojem. Netušil jsem, že by to bylo vůbec možné to zrealizovat, ale po pár telefonátech a pak po osobní zkoušce jsme se Jaime rozhodl, že do Olomouce půjde. Těší se na to, ho zajímala velice česká liga.
2: Vysvětluje Hapal, který tak bude moci oprášit španělštinu ze svého 5letého hráčského angažmá na Tenerife. Možná sám ale ještě neví, jak nový a neobvyklý model bude fungovat v praxi a jak s trénováním skloubí i funkci generálního sportovního manažera.
1: Tak tam jde hlavně o ten tréninkový proces. Když bude něco potřeba v rámci pozice sportovního ředitele, nebudu se moc zúčastnit nějakého tréninku, což nepředpokládám, že by mělo být nějakou pravidelností, tak abych byl dostatečně zastoupený, a to si myslím, že budu.
2: V případě neúspěchu bude také Hapal jednou z hlavních osob, která bude o budoucnosti hlavního trenéra, tedy sebe sama, rozhodovat.
1: Já o tom nepřemýšlím teďka, že bych měl momentálně hledat náhradu sám za sebe. Přemýšlím a věřím, že nám to půjde, takže k tomu nebude potřeba docházet. Dohodli jsme se takhle s vedením, že tady zůstanu na lavici a já to beru teďka tak, že jsem hlavní trenér samozřejmě k dispozici vedení pro případné jednání, takže jako i sportovní ředitel. A teď nechci spekulovat, jestli bych se vracel zpátky nebo bych byl odvolán z obou dvou pozic.
2: Pousmál se Pavel Hapal při pomyšlení, že v případě nezdaru bude muset vyhodit sám sebe. S manažerskou pozicí by mu mohl vypomáhat Radim Kučera, bývalý kapitán Sigmy, o kterého Hapal výrazně stojí. Naopak klub by potřeboval vyřešit situaci kolem stávajícího sportovního manažera Ladislava Mináře, který už od podzimu svou funkci nevykonává. Stále má ale v klubu platnou smlouvu na další 4 sezóny. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: pravidelné encyklopedii Radiožurnálu Sport vám v tomto týdnu představujeme rekordy nebo nejzajímavější statistiky světových šampionátů ve fotbale. Dnes se o to postaráme s Kristianem Švedou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Jeden takový možná bude platit už jen do večera. O pozici nejlepšího střelce v historii se aktuálně dělí Miroslav Klose. Ten reprezentoval Německo od roku 2002 do roku 2014 na čtyřech mistrovstvích světa, ale přitom narodil se v Polsku, kde žil až do svých 8 let a německé občanství přijal, až když mu bylo 18.
0: Celkově nastřílel na mistrovství světa 16 gólů, no a hned na svém prvním šampionátu dokázal skórovat 5x. Zajímavostí může být, že všech 5 branek dal hlavou. Celkově hlavou skóroval 7x, což je tady mimochodem taky rekord.
1: Ano, a v nesoutěžní otázce nás zajímá ale jiné číslo. Víte, kolik někdejší fantastický hlavičkář Miroslav Klose měří?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Přestože nikdo jiný nedal na světových šampionátech víc gólů hlavou než on, tak vás možná překvapí, že Miroslav Klose měří jen 184 cm. To je o 18 cm méně než legendární český útočník Jan Koller. Německý útočník, jehož otec byl fotbalista a matka polská reprezentantka v házené, udělal během kariéry velký dojem i na experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
3: Jsme ho potkali vlastně dvakrát proti sobě v Teplicích a byl fantastický a myslím si, že i nám dal jeden gól v Kaiserslauternu, kdy byl 2 metry nad všema našima obráncema a hlavou někde z pozice penalty dal krásný gól a bylo skvělý takovýhle hráče samozřejmě potkat. A měl timing fantastický a uměl to prostě v tom vápně ty hráči. Myslím si, že to je velmi dávná vzpomínka už teda, že už i v Německu možná na něj trošku možná pozapomněli, ale měl to výborný a hráli vlastně s Vráťou Lokvencem neskutečný útok, neskutečná dvojice.
0: Klozeho nejoblíbenějšími soupeři byli Saudská Arábie a Argentina. Proti oběma týmům se trefil 3x, ale právě Argentinec může Miroslavu Klozemu střelecký rekord sebrat.
1: Lionel Messi se v prvním zápase svého týmu na letošním šampionátu blízkl, jak už určitě z našeho vysílání víte, hetrikem a dorovnal počet gólů na 16. No a není vyloučeno, že už po večerním zápase Argentiny proti Rakousku se stane Lionel Messi nejlepším kanonýrem v historii mistrovství světa ve fotbale.
0: Říká Kristian Šveda. Stane se to, Kristiane, dneska proti Rakousku?
1: Já odhaduji, že ano.
0: Já myslím, že budou 3 asistence. Lionel Messi si to nechá na později. Posílám Stinga.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 15:30. Jana Utendorská a zprávy.
1: Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes o tom rozhodla vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do Turecka s ním pojede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Pavel už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace. K rozhodnutí vlády se prezident vyjádří zítra. Zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan, byl mu 100 let. Informovala o tom stanice NBC News. Čele Fedu stál téměř 20 let až do roku 2006. Jeden z nejvlivnějších světových ekonomů spoluřídil měnovou politiku Spojených států v době mandátu 4 prezidentů. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc, vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. A policisté testují ve středních Čechách interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí. Sport. Bývalý český házenkářský reprezentant Filip Jícha skončil po 7 letech v roli trenéra bundesligového Kielu. Představitelé německého velkoklubu to oznámili na tiskové konferenci. Jícha loni v říjnu prodloužil smlouvu až do roku 2028. Kiel ale v minulé sezóně skončil v lize 6. a po 33 letech bude chybět v evropských pohárech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D1 u Kroměříže a taky obchvat Jičína. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy na Brno stále neprůjezdná u Kroměříže. Na kilometru 254 odtahují kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na exitu Kroměříž západ a před odklonem postojíte už asi 15 minut v koloně. Pokud sjedete už dřív, tak se pak tvoří kolony na objížďce v Kroměříži. Silnice 16 zavřená na obchvatu Jičína v obou směrech. Je tam vážná nehoda. Zablokovala obchvat a zasahují záchranáři. Jede se přes město, přes Jičín a tvoří se kolony. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně je ucpaná mezi Toužimí a Bezvěrovem u Třebouní omezení a jsou tam kolony až na půl hodiny v obou směrech. Silnice 20 ještě jednou výjezd z Plzně směr Nepomuk. Za Losinou opravují silničáři vozovku. Opět jsou tam dlouhé kolony, hlavně z Plzně. Dá se to osobním autem objet přes Šťáhlavy. Na Pražském okruhu se zdržíte ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, občas musí zavřít tunel kvůli regulaci a je tam kolona od sjezdu na Vestec. V Praze se ucpává mimo jiné i výjezd po Strakonické směr Příbram. U Zbraslavy u Lipenců v kopci je zúžení a kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, na severu bude chladněji až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte ráno polojasno i skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se pak vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Takové byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

should fall in battle. My brothers who fight by my side.

To byly Manowar, 15 hodin 39 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje na trávě v Eastbourne po víc než 3hodinovém boji 7-5, 5-7 a 7-5 Britku Hana Klugmanovou. Další sportovní zprávy z tenisu, ale už tak veselé rozhodně nejsou. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová totiž dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Podrobnosti doplníme v odpoledním radiožurnálu Sport. Teď už ale support lesbians.

0: Ze dvou zápasů mají jeden bod a teď je před českými fotbalisty na mistrovství světa rozhodující bitva o postup ze skupiny a záležet bude v Mexiku proti domácí reprezentaci i na fyzické kondici týmu. Únava se z mnoha různých důvodů totiž kumuluje.
1: Se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a nebo prostě došly síly.
2: Je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
3: Navazoval Vladimír Darida na kapitána Ladislava Krejčího, když komentovali sestupný český výkon s Jihoafrickou republikou. Z tribuny se zdálo, že reprezentanti nemají lidově řečeno, z čeho brát.
4: Ten pocit můžete mít možná zvenku, když na to koukáte. Já pak ty hráče vidím třeba v poločase, vidím je po zápase a ta únava tam je, ale není to nic, co by mi dělalo starosti.
3: Zpětně říkal manažer reprezentantů a bývalý elitní fotbalista Pavel Nedvěd.
4: Když se podíváte na data, tak my jsme naběhali v komplexu o 6 km víc než Jihoafričani. O 6 km na mužstvo je hrozně moc. Jediný data, který jsme měli horší, byly sprinterský. A to si myslím, že v dnešním fotbale je, řeknu to asi rozhodující. V těchto datech zaostávám.
3: Pokud jde o fyzickou kondici, trenér Miroslav Koubek během turnaje poznamenal.
5: Obecně řečeno, český fotbalista je dobře trénovaný, kondiční stránka českého fotbalu obecně, unblock je vynikající.
3: Podmínky ale můžou na české fotbalisty doléhat. Reprezentace patří k týmům s nejvíce nacestovanými kilometry na šampionátu. Kromě přeletů jezdí ze základny Fort Worth pravidelně přes půl hodiny do tréninkového centra v Mansfieldu.
6: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitě faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím vlastně nějak jako nezaobíráme.
3: Nechce na vnější vlivy nic svalovat stopér Tomáš Holeš. K cestování se přidávají i změny časových pásem, klimaticky náročné podmínky na základně v Texasu.
4: Samozřejmě si myslím, že ten program byl hodně náročný pro nás. Dovedu si představit, jak to bylo pro hráče. Prostě bylo to hodně. Ale na druhou stranu si myslím, že tohle je prostě na turnajích normální.
3: Říkal Pavel Nedvěd. Čeští fotbalisté mají i k odbourání únavy k dispozici široký tým fyzioterapeutů a jsou pod lékařským dohledem. Během turnaje dostali i den volna a hráči s největší zátěží měli po zápasech individuální program.
6: Jo, tak teďka jsme zregenerovali.
3: Kolik sil budou mít Tomáš Holeš a jeho spoluhráči z fotbalové reprezentace v klíčovém duelu o postup v Mexiku, se ukáže v noci ze středy na čtvrtek českého času. Od 3 hodin o tom uslyšíte v našem přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožur.

0: 15 hodin 50 minut posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Pojďme to teď trošku podrobněji v našem vysílání probrat s Davidem Prouzou. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, dobrý den.
0: Tak já jsem řekl vlastně neodevzdaný vzorek, není to tedy pozitivní vzorek, tak jak to, že 4 roky zákaz činnosti?
1: No, pojďme to vzít, řekněme, postupně a pojďme se vrátit do historie. Markéta Vondroušová ve večerních hodinách 3. prosince minulého roku odmítla poskytnout tady ten vzorek, což je samo o sobě takovou výchylkou od té normálnosti, protože takhle to ti sportovci prostě mají nastavené. Markéta Vondroušová, jestli se pamatuje dobře, argumentovala třeba tím, že ta paní kontrolorka se neprokázala tou nějakou identifikační kartičkou.
0: Tak která prostě u ní zazvonila doma.
1: Tak a mimo nějaké ty časy, kdy to mají nastavené tenisté, ale a teď budu citovat vlastně ředitelku celé té Mezinárodní organizace pro bezúhonnost tenisu Karen Murharzovou. Neplánované testování je vlastně naprostým základem pro to, abychom ochránili náš sport, aby byl co možná nejčistší a zároveň, a doplním tu druhou věc, neodevzdání vzorku rovná se pozitivní odevzdání vzorku. Takže v tuhle chvíli proto tak vysoký trest 4 roky, opravdu velká rána pro jakéhokoliv hráče, který je prostě řekněme v tom vrcholném nebo nejlepším tenisovém věku, což Markéta Vondroušová určitě bych řekl, že splňuje. Nicméně ona tedy odmítla ten vzorek odevzdat, argumentovala tím, že byla pod velkým tlakem ve stresu, že dokonce u ní nastala jakási panická ataka a tyhle všechny argumenty přednesly před tribunálem, který ale rozhodl, že to vysvětlení zkrátka není dostačující a proto tedy, Karle, takhle vysoký trest do 21. června 2030, to opravdu, když se to řekne takhle, tak to zní ještě hůře. Ale pojďme doplnit také to, že Markéta Vondroušová společně s jejím právním týmem mají možnost se odvolat k arbitrážnímu soudu, čili ten čas vykonání trestu by se teoreticky mohl třeba snížit, možná část prominout, to samozřejmě uvidíme. Chceme se zeptat Jana Exnera, právního zástupce Markéty Vondroušové. V tuhle chvíli se snažíme se s ním dostat do spojení a ideálně ho dostat do vysílání radiožurnálu Sport ještě dnes.
0: Pojďme ještě, Davide, zkusit vysvětlit vlastně posluchačům, kteří třeba netuší, co vlastně ten zákaz znamená, protože ono v tenisovém světě je to opravdu hodně striktní.
1: Je to skoro až zdrcující. Markéta Vondroušová v tuhle chvíli vlastně nemůže dělat skoro nic, co by mělo být třeba jen vzdáleně něco společného s tenisem. Nemůže hrát tenis, nemůže docházet v pozici třeba diváka na turnaje, které organizuje ať už ITF, WTA, ATP, nebo třeba na Grand Slamové turnaje. Neměla by ani trénovat nikoho, což se tak nějak spojuje s tím, že nemůže hrát. Takže vlastně cokoliv, kde se nachází raketa a tenisový míč, tak tam nesmí být Markéta Vondroušová. Upřímně nevím, jak moc se tohle dá kontrolovat, pakliže by odletěla na druhý konec světa někde si zapinkat, tak by si toho asi nikdo nevšiml, ale v dnešní době, kdy každý má mobilní telefon, každý může něco natočit a může to někam umístit, tak si to pak řada lidí také může prohlédnout. Takže v tuhle chvíli pro Markétu Vondroušovou asi nejlepší počkat, odvolat se a doufat třeba ve snížení toho trestu, než to třeba nějak načerno zkoušet udržovat se v kondici. Ale je to opravdu velká rána, velký trest. Ne první pro české tenisty. Pojďme připomenout, Karle, třeba Nikolu Bartuňkovou, která také měla docela vysoký trest za něco podobného, čeho se dopustil Jannik Sinner, když to trochu zjednoduším. Ale to rozhodnutí bylo výrazně ostřejší v neprospěch Nikoly Bartuňkové. No tak věřme, že třeba více světla na to nasvítí právě Jan Exner, právní zástupce Markéty Vondroušové, a budeme dál na radiožurnálu Sport informovat o tom, jak se ta situace vyvíjí, ale opakuji znovu, 4letý zákaz pro Markétu Vondroušovou, někdejší wimbledonskou šampionku, to je opravdu síla.
0: Říká David Prouza v odpoledním radiožurnálu Sport. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: V pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
7: Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO. Za spronaviru 160 milionů má jít advokátka i její dcera do vězení. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení pravidel o dopingu. Silnice 16 je na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
8: Bez znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesně vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
7: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Bývalý starosta Manchesteru a současný britský poslanec Andy Burnham se bude ucházet o post lídra Labouristů a premiéra. Oznámil to krátce po dnešní rezignaci premiéra Keira Starmera. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Dalším možným kandidátem byl ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting. Ten ale teď uvedl, že podpoří kandidaturu Burnhama. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřili klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soudce oběma taky zakázal působení v advokaci na 10 let. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Jihlavská zoo opět chová rysy. Poslední dva roky byl jejich výběh prázdný. Chovatelé teď dovezli samce a samici rysa karpatského z Německa a z Francie. Jihlavská zoo chovala rysy už od roku 1985 a pomáhala i s návratem těchto šelem do přírody, popisuje ředitel zoo Jan Vašák.
9: Má i v rámci evropských struktur návaznost na reintrodukci, takže i naše zvířata z minulosti, nemyslím tu utečenou, ta byla reintrodukovaná jaksi na divoko, ale jeden z našich kocků soudu šel do reintrodukčního programu do Švýcarska, kdy jeho potomci se potom vypouštěli.
10: Sport. Fotbalisté Argentiny se na mistrovství světa utkají s Rakouskem. V prvním zápase úřadujících mistrů na turnaji dal argentinský útočník Lionel Messi 3 góly Alžírsku. I proto kouč Rakouska Ralf Rangnick vyzývá k maximálnímu nasazení.
11: Ano, mají Messiho, asi nejlepšího fotbalistu všech dob. Proto musíme ukázat, že my jsme jedním z nejlepších týmů na turnaji. Hrát ve velkém nasazení s odvahou a energií na vysoké taktické úrovni. Musíme podat nejlepší výkon, jaký jsme za mého působení předvedli.
10: Zápas Argentina-Rakousko začne v 19 hodin českého času, později nastoupí Francie proti Iráku, pak Norsko proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zavřená D1 u Kroměříže a neprůjezdný obchvat Jičína. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna stále zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 odklízejí následky noční nehody. Dopravu odklánějí na Kroměříž východ a před odklonem se zdržíte asi 15 minut v koloně. Hodně řidičů sjíždí už dřív, na 260. kilometru jedou přes Kroměříž. Podle našeho zpravodaje to není úplně dobrý nápad.
14: Doprava v Kroměříži absolutně skolabovala. Jednoznačně doporučuji nejet přes Kroměříž, ale jet na druhou stranu a přes Chropíň a Kojetín najet zpátky.
13: Na dálnici D1 čekejte kolony taky na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je silný provoz. Poprvé se brzdí na 218. kilometru a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna. Silnice 35 taky 16 na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. Mezi sjezdy na Jičín se srazilo osobní auto s nákladním. Objížďka přes město se ucpává. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně směr Písek čekejte kolony. Přímo v Losiné je omezení a kolona se táhne už od dálnice D5. V Praze odpolední špička kolony na obvyklých místech, dlouhá třeba na Novopatské a k Belské ulici směr Ústí nad Labem. Ucpává se i Strakonická na výjezdu z Braslavy, je tam zúžení a 10-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se pak vyjasní. Teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy.
12: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.
15: 16 hodin 6 minut, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Účast ruských a běloruských sportovců bude na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028 větší než na hrách v Paříži, řekl to předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Ten se natáčel v Praze u příležitosti olympiády dětí a mládeže, která v těchto dnech probíhá, a tak právě mládežnickou olympiádou otevřel rozhovor s Jiřím Kejvalem reportér Karel Schamberger.

0: 16 hodin 9 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport a teď už tedy slibovaný rozhovor s Jiřím Kejvalem a reportér Karel Schamberger.
1: Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval u mikrofonu radiožurnálu Sport po tom, co v Praze začala 23. olympiáda dětí a mládeže. Vítám vás, hezký den.
2: Krásný den.
1: Tak pojďme začít právě tou největší multisportovní akcí v Česku. Jak důležitá je olympiáda dětí a mládeže pro Český olympijský výbor?
2: Pro nás je to vlastně po velké olympiádě druhá nejdůležitější věc. Pořádáme každý rok jednou zimní a jednou letní edici a v té letní se účastní téměř 4000 sportovců ze všech 14 krajů. Je to pro nás strašně důležité. Ostatně Martin Doktor vždycky, když je na olympiádu a sejdou se všichni ty sportovci, tak se zeptá, kdo z vás jste se účastnili olympiády dětí a mládeže. A dřív to bylo tak jako pár rukou se zdvihlo a teďka je to opravdu les rukou. A ještě máme zajímavý fenomén ten, že je celá řada sportovců, kteří se nenominovali, když byli mladí, že se jim to prostě nepodařilo. Třeba Gábina Soukolová, mnohonásobná olympijská medailistka, tak je tím dobrým příkladem. A tyhle ty děcka se potom třeba zasekly a řekli, tak teďka se to nepovedlo, ale musím to dát.
1: A co je tedy tím hlavním cílem, tou hlavní motivací olympiády dětí a mládeže? Je to sdružení všech sportovců do jedné velké akce, nebo je to ta motivace, o které jste mluvil?
2: Samozřejmě motivovat a ukázat těm dětem, že ten sport je něco víc než jenom ta dřina prostě na tom sportovišti, ale my taky, protože olympismus není jenom o sportu, ale je to také o hodnotách a my tady prezentujeme hodnoty. Teďka jsme otevřeli olympijský dům, kde máme i edukační centrum. Chceme ukazovat, co to znamená sport, že vítězství neznamená úplně nejvíc, že fair play, respekt soupeřům a další hodnoty, které jsou spojené s olympismem, mají větší hodnotu než vítězství samé. Takže jako tvrdá práce, ale zároveň respekt soupeřům.
1: Říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Chtěl bych se dostat k ekonomické stránce olympiády dětí a mládeže. Ta je jaká? Je to prodělečná akce?
2: Většinu těch nákladů nese kraj, na druhou stranu ty částky nejsou horentní. Samotná účast kraje je v řádech milionů, to znamená, že když nám třeba teďka se tady koná v Praze, tak Zlínský kraj musí investovat zhruba v řádu jednotek milionů korun do toho, že všichni sportovci mají jednotné oblečení, v kterém potom i sportují a v kterém nastupují a zároveň se musí zajistit strava, ubytování a doprava na 4 dny a co se týče toho organizátora, tak tam to stojí v nižším řádu desítek milionů korun, kde je potřeba připravit všechny ty sportoviště a tak dále. Přeci jenom těch 3700 sportovců, které tady máme, je opravdu obrovské množství. Když si vezmeme, že na dospělé olympiádě startuje 11 000 sportovců a tady máme vlastně třetinu z toho, tak to je jako z hlediska počtu sportovců to opravdu obrovský rozsah.
1: Teď, když jste zmínil ta čísla, tak mě napadá otázka, je někdy realizovatelná olympiáda v Praze? Ta velká?
2: Já nemůžu jako předseda olympijského výboru odpovědět jinak, než že určitě by to bylo možné, bylo by to fajn. Na druhou stranu je potřeba vidět jakoby politickou realitu, která tomu rozhodně jako není nakloněná. Já si myslím, že abychom mohli pořádat olympijské hry, tak musí celý národ chtít. Musí národ chtít prostě jako pozvat. A není to o velikosti, protože třeba minulý týden oznámil oficiální nominaci Budapešť, která je přibližně stejně velká, Maďarsko je přibližně stejně velké jako Česká republika. Přesto u našich maďarských kolegů je velká podpora veřejnosti. Maďaři se chtějí ukázat celému světu, že jsou schopni přivítat sportovci ze všech zemí světa. Tak mají možná trošku jiné nastavení než u nás.
1: Mrzí vás to?
2: Nebudu lhát, mrzí mi to, já tu ambici mám. Myslím si, že máme vynikající organizátory sportovních akcí. Když se jenom koukneme, jak děláme nádherný světový pohár nebo mistrovství světa v biatlonu, nebo jak jsme udělali nedávno úplně přenádherný mistrovství světa v krasobruslení, jak tady pořádáme pravidelně světové poháry na divoké vodě a všechny ty velké akce, návštěvnické rekordy na mistrovství světa v hokeji, jak mužů, tak žen. Jsme vynikající organizátoři a máme vynikající fanoušky. Jsem přesvědčený, že bychom udělali krásnou olympiádu, kdybychom jenom trochu chtěli.
1: Ještě mě napadá otázka právě na toto téma, zda by nebyl problém, až moc velký problém v infrastruktuře. Jestli tady těch sportovišť na té top olympijské úrovni je tolik, že by se to dalo všechno dát dohromady.
2: Samozřejmě, že by to byl problém, ale dneska už jsou neuvěřitelné možnosti z hlediska technologií, provizorních sportovišť, ostatně třeba plavecké závody v Paříži byly na rugbyovém stadionu, prostě se tam vestavil dovnitř plavecký bazén a nikdo to nepoznal, mělo to kapacitu 15 nebo 20 tisíc diváků a byla tam nádherná atmosféra. Dneska je možné ledacos, jak říkám, je potřeba chtít, ale máte pravdu, Praha má zoufalou infrastrukturu. Teďka nedávno jsem mluvil s basketbalisty, kdy prostě tady jeden přední basketbalový tým chce hrát Champions League a tam je podmínka, aby hráli v hale kryté pro 3000 diváků a představte si, že v Praze taková hala není, která by odpovídala tady těm parametrům a kde by mohli hrát. No to je pro město takovéhle velikosti vyloženě ostuda.
1: Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Rozhovor bude pokračovat už za okamžik.

0: 16 hodin 17 minut v odpoledním radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Povídal se s ním Karel Schamberger.
1: Za dva roky bude předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval nejspíš v každodenní velké pracovní zátěži, protože bude zhruba měsíc před letními olympijskými hrami v Los Angeles. Tak máte pro nás nějaké aktuality, pane Kejvale, nějaké nové informace, co se týče právě her v Severní Americe, respektive ve Spojených státech?
2: No, myslím, že to budou absolutně největší hry v historii olympijských her. Paříži, která měla nádhernou olympiádu, opravdu teď ještě, když o tom mluvím, tak pořád ještě z toho mám krásné pocity, a kde se prodávalo 10 milionů vstupenek, tak tady se bude prodávat 14 milionů vstupenek. To znamená, že bude ta olympiáda o 40% větší. My také v Mezinárodním olympijském výboru přemýšlíme o tom, že takhle velké další hry už nemůžou být a že se musíme snažit to nějakým způsobem jako limitovat a zmenšovat, protože ten objem, který bude v Americe, je obrovský. Řešíme úplně všechno, takže za prvé bude tam časový posun, máme některé zkušenosti, ale máme zkušenosti s olympijskými hrami, které byly na východ od nás, teďka budou na západ od nás, což z hlediska aklimatizace je trošku příznivější varianta, ale dneska věda hraje zásadní roli v těch sportovních výkonech, takže se snažíme to ocenit. Máme na to vědecké projekty, na kterých pracujeme a snažíme se to udělat, aby ten postup byl co nejjednodušší pro sportovce. Teďka shodou okolností v těch dnech taky pracujeme, díváme se na tom, jaké budou mít oblečení sportovci. Je to strašně důležité, nejenom to nástupové oblečení, ale i oblečení pro sportovní výkon. My v posledních letech jsme měli spoustu, řekl bych, takových jako úspěchů, nebo zaujali jsme určitě, tak bychom nechtěli zůstat stranou ani v Los Angeles.
1: Minimálně to oblečení bylo vždy hodně propírané v sportovním, ale nejenom sportovním, ale společenském prostředí. Můžete jenom naznačit, z čeho se třeba vybírá, jaký by mohly být ty náznaky toho oblečení?
2: Tam není důležitý, jak to oblečení vypadá, jestli s ním můžete jít do společnosti a těm lidem se budete jako líbit, že jste šik oblečený. Tam nastupuje na tom nástupovém stadionu 100 sportovců a důležité je to vlastně jako na divadle, jak vypadá ta skupina, jak vypadá barevně, jaký má jako image a tak. Takže tohle je pro nás důležité. Je důležitý ten celek, není důležitý ten jednotlivý detail. To znamená, jestli máte někde na saku tam prostě víc protažený boky, anebo tam máte někde nějakou stužku, tak to není naše otázka. Naše otázka je, abychom zaujali jako celek. A samozřejmě nastupuje tam 206 zemí a vy musíte být vidět a nějakým jako usedlým šedivým sáčkem tam v žádném případě nezaujmete. Takže chceme se dostat mezi těch 5 zemí, kterých si americká NBC nebo kterákoliv jiná televizní stanice všimne.
1: Takže můžeme očekávat znovu nějaké výrazné, možná i křiklavé oblečení, to říká Jiří Kejval.
2: Nechceme být ale show za každou cenu. Chceme, aby to mělo úroveň, aby to nebyl žádný kýč, ale aby to vycházelo z něčeho českého. Samozřejmě jako ne každému se všechno líbí a třeba při tom posledním, co jsme ukazovali, ty designy od Jana Černýho, všichni se mě ptali, jestli bych si to vzal. Ne, nevzal bych si to, ale chodí v tom 20-letý, 30-letý kluci a holky, takže pro ty to děláme, ty my máme v komisi, těch se ptáme, jestli se jim to líbí a já to rozhodně nedělám podle svého vkusu. Podle toho, co chtějí mladí.
0: To říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Poslední část rozhovoru už po zpěvačce Leny.

0: Tolik zpěvačka Leny v 16:24 na Radiožurnálu Sport. Nabízíme rozhovor s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Na pražském výstavišti s ním natáčel kolega Karel Schamberger.
1: Vidíme nějaký postupný trend rozvolňování restrikcí právě vůči Rusům a Bělorusům. Navzdory tomu, že ruská agrese na Ukrajině stále pokračuje. Myslíte si, že to rozvolňování přijde i na olympijských hrách?

0: A proč pro nás Evropany je tady ta situace důležitá. A musím říct, že ona mi vysvětlila svůj pohled na věc. Řekla mi, že Evropani jako podceňují situace, které se dějí v Africe, kde je průběžně x konfliktů a my ty věci neřešíme, a když jednou čas od času se děje něco v Evropě, takže jako jsme z toho celý nesví a chceme, aby se celý svět nám podřizoval. Z té diskuze, které jsem měl, jak jsem jako pochopil, že má trošku jiný pohled na věc, než měl Thomas Bach, a jak byste říkal na začátku, myslím si, že můžeme počítat s tím, že ta účast ruských sportovců Los Angeles bez ohledu na vývoj konfliktu na Ukrajině bude určitě větší, než byla v Paříži.
1: A bude to pod neutrální vlajkou, anebo to bude pod ruskou vlajkou s ruskou hymnou?
0: To, že nemohli mít hymnu a vlajku, nebylo spojené s tím konfliktem na Ukrajině, ale bylo spojené s podváděním v oblasti dopingu. To je separátní věc. To, že se nemohli účastnit jakoby fyzicky olympiády, bylo z důvodu konfliktu.
1: Ale nemohli se účastnit třeba sportovci, kteří souhlasili s tím konfliktem, s tou agresí Ruska, a nemohli se účastnit ani týmy. To je věc, která by se mohla změnit?
0: Já to možná neřeknu žádné tajemství, ale popravdě řečeno, třeba teďka na zimní olympijský hře největší tlak a největší podpora toho, aby se třeba zúčastnili ruský hokejisti, přicházela především z NHL a z Ameriky, takže ten svět je jakoby složitý a myslím si, že ten tlak na to, aby se to změnilo, je velký.
1: Předseda Českého olympijského výboru byl hostem radiožurnálu Sport Jiří Kejval, byl u mého mikrofonu. Moc vám díky za tento obsáhlý rozhovor a mějte se naslyšenou.
0: Moc krát děkuju, pěkný den.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server i rozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost pekárna Zelená louka, která spadá pod Agrofert, a taky dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chléb.

0: Bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je ale přesvědčené, že na dotaci mělo nárok. Vláda schválila podporu zapojení České republiky do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory, na českém území. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost České republiky. Pojednání to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Irán podle Spojených států souhlasí s obnovením mise inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v zemi. Americký viceprezident J.D. Vance to řekl po konci prvního kola společných rozhovorů ve švýcarském Birkenstocku. Podle něj Spojené státy před dalším diplomatickým jednáním dosáhly prvního kroku k trvalému ukončení íránského jaderného programu. A nález letecké pumy na více než 2 hodiny ochromil centrum Brna u hlavního nádraží. Policie okolí uzavřela, nařídila evakuaci stovek lidí, provoz na nádraží a železničním koridoru byl přerušený. Odklonem jezdila i městská hromadná doprava. Pyrotechnik munici zneškodnil před 13. hodinou. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. A tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne Britku Klugmanovou 2-1 na sety. V generálce na Wimbledon si 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D1 u Kroměříže a nehoda u Jičína. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Brno zůstává u Kroměříže neprůjezdná. Na kilometru 254 se snaží odtáhnout kamion po noční nehodě. Dopravu odklánějí na kilometru 258 a před odklonem se chvilku asi 10 minut zdržíte v koloně. Doporučujeme vydržet na dálnici, neobjíždět to přes Kroměříž, jsou tam kolony ve městě. D1 se ucpává i na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Nesouvislá kolona už zhruba od 218. kilometru a celé se to rozjede až v podstatě na výjezdu z Brna na Prahu. Osobním autem těch 30 kilometrů přes Brno pojedete asi 45 minut, kamionem výrazně déle. Velká kolona i na dálnici D2 na příjezdu do Brna a z Bratislavy, brzdí se na 11. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové postojíte na příjezdu do Litomyšle v koloně. Je to asi na půl hodiny a opět je to silným provozem. Na silnici 35 kolony taky v Liberci popojíždějí směrem na Chrastavu před omezením UGčka a je to do 10 minut. Ještě silnice 16 obchvat Jičína. Hlavní tah byl asi hodinu neprůjezdný po vážné nehodě. Teď už to vypadá, že policisté pouštějí auta alespoň kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Takové byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost, byla potrestána nezávislým tribunálem za to, že vloni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu, pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
1: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
0: My jsme teď ve spojení s naší tenisovou expertkou Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Přeju hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Andreo, tak pojďme začít u toho. 4 roky. Byla jsi překvapená z toho, jak dlouhý ten ban je vlastně?
2: No, využili maximální možnou dobu, tak to samozřejmě jsme překvapeni asi úplně všichni v tenisovém světě. Kort teď aktuálně, když se všechny možný prohřešky řešily kratšíma trestama, takže je tam vidět, že z ní možná chtějí udělat i jakoby exemplář, že takhle prostě ne, že takhle se nesmí ten hráč zachovat, že nemůžou fungovat žádný vlastně takovýhle vysvětlení a odůvodnění toho odmítnutí trestu, ale to je čistě teda můj názor, jenom každopádně je mi to strašně líto, no, vůči Markétě.
0: No a když se tě zeptám, jak devastující vlastně to pro tenistku, nevím, v optimálním věku je ten trest, protože 4 roky, to je šílené.
2: No, jako je to samozřejmě skoro, bych řekla, jako životní stopka do toho tenisu. A to, jak si s tím poradějí v rámci odvolání, jestli to budou schopni skrouhnout, tak to bych jim samozřejmě přála. Ale je to jako, je to hodně kritický, no, pro její kariéru a Nelly asi jako konečná. Každopádně taky se může stát, že se to nějak přežije, že si mezi tím třeba založí rodinu, to bych asi udělala já. A že prostě se pak třeba bude chtít mít chuť vrátit, a nebo ne. A tady asi nejde ani o nějaký, jako že by nedosáhla svých cílů, nebo neměla tenisem dostatečně asi, jako, jak bych řekla, vyděláno, ale tady jde spíš asi o to, že nikdo nechce končit takhle na základě rozhodnutí prostě antidopingovky, když jako doping neporušil, jenom porušil ten protokol, což je samozřejmě velká chyba, ale je to smutný, no, protože Markéta je hráčka, která bojovala poslední roky s hodně zraněníma a neměla to úplně vydlážděný tu cestičku. Je to talentovaná hráčka a věřím, že jsme od ní ještě mohli spoustu dobrých výsledků vidět.
0: Třeba ještě uvidíme. S Andreou Sestiny Hlaváčkovou si povídáme o tom, že tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Andreo, když se tě ještě na závěr zeptám, jaký je vlastně tvůj dojem z toho aktuálního rozhodnutí? Samozřejmě byla už řeč o tom, že je možné se odvolávat, uvidíme, jestli se tedy vlastně ten tým Markéty Vondroušové odvolá nebo ne a jaké bude to definitivní rozhodnutí, ale jaký je teď tvůj dojem? Bude moct Markéta vlastně vůbec trénovat, protože vím, že se to řešilo u Nikoly Bartuňkové a u dalších případů, někdy mi to přišlo až úplně absurdní, že se v podstatě ti lidé potom nesměli přiblížit tenisovému kurtu.
2: Já vím, že Nikola Bartuňková v tom svém průběhu nesměla trénovat s akreditovanými hráči nebo trenéry, nesměla trénovat v akreditovaných klubech, takže byla jako hrozně omezená, ale jelikož se znám s jejím trenérem Petrem Baničkem, tak jsem se ho na to ptala, protože zas na druhou stranu osobně znám Báru Strýcovou, která v době svého vlastně trestu trénovala, tak vím, že se smí a on mi vysvětloval, že vlastně jde o to, že dokud nejsi odsouzená a vyšetřuje se to, tak jsou tam úplně jiný pravidla, než když už ten trest jakoby nastoupí.
0: To říká Andrea.
2: Takže si myslím, že trénovat když tak by mohla. Předpokládám, že ale pokud by to byly 4 roky, tak ji na kurtech dlouho nikdo neuvidí. A jako je to samozřejmě, ještě když budu odpovídat na tu první otázku, co si o tom myslím, já si opravdu myslím, no, že je takovým exemplárním potrestáním ona, aby se nastavil precedens, že prostě kontroly se neodmítají z žádných důvodů a taky, co si pamatuju vlastně z období, kdy opravdu mě blízká Bára Strýcová procházela tímhle, tak mi tenkrát vyprávěla, že vlastně s tím právníkem se rozhodli jít vlastně vadě totálně na ruku, absolutně je nerozporovat, jako totálně vlastně být jako otevření a uznat chybu a tohle, a že to mají rádi, a ona tenkrát dostala vlastně 6 měsíců, skoro jeden z těch nejmenších trestů, a věřila, že to bylo díky tomu. Myslím, že jsem o tom slyšela i nějaký její rozhovory. Já si myslím, že i to je jakoby vlastně... Nechci říct naštvalo, ale asi tak fungujou. No, že prostě Markéta šla trochu proti ním, proti té komisařce, že se neprokázala a takovýhle věci, a to si myslím, že mohli jako taky použít trošku možná proti ní, nevím, no. Ale jsou to čistě moje názory, to jako vůbec nemám nikde, ani s Markétou nejsem v kontaktu.
0: Každopádně děkujeme moc za ně, ostatně proto jsme ti taky volali. Andrea Sestiny Hlaváčková v odpoledním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, hezký den.
2: Díky, hezký den.

0: Olomoucké jezdecké centrum má za sebou 13. ročník mezinárodních parkourových závodů. Tradičně v tento termín panují na kolbišti tropické teploty, které stěžují život hlavně závodním koním, ani jezdcům, ale velká vedra příliš nesvědčí. A tak byl vítěz hlavní Grand Prix Aleš Opatrný rád, že se od rozhodčích a organizátorů dočkali malé úlitby.
1: Naši rozhodčí byli fakt skvělí, protože nepamatuju si už dlouho, že by velká cena se mohla jezdit bez sak. My si ty saka vememe tady v průchodu do kolbiště, takže to sako máme na sobě 3 minuty, takže vydrže se to samozřejmě dá. Tenisti v tom vedru do toho mlátí 4-5 hodin, takže my ty 3 minuty vydržíme a dneska ty materiály jsou opravdu, opravdu dobrý.
2: Vysvětluje parkourový jezdec Aleš Opatrný, že závodníci sice na kolbišti musí dodržovat zavedený dress code s dlouhými kalhotami, košilí a sakem, ale že moderní prodyšné materiály jim jízdu výrazně usnadní. Mnohem horší to mají ale ve velkých vedrech koně, na což musí být nachystaní hlavně organizátoři. Dále to přibližuje prezidentka olomouckého mítingu, kde se letos představilo přes 300 koní. Barbora Hubáčková.
3: Ty koně, které nevýjíždí do jihoevropských států, tak vlastně nebyly připraveni. Takže jak pro lidi, tak i pro ty koně to je vlastně teplotní šok, ale snažíme se ten areál mít nachystaný tak, aby všude bylo dostatek vlastně stříkacích boxů, kde před soutěží, po soutěží, v průběhu hudne, ten kuň kdykoliv se mohl dojít schladit, máme tady mlhy pro koně, takže i před tím, než vyjede na opracoviště, si ten jezdec projde vlastně mlhou. Snažíme se klimatizace všechno, co prostě lze. Děláme, co je technicky možné.
1: Často se musí vzít ven z těch stájí, ochladit se, snažit se jim prostě dávat nějaké elektrolyty, ale kuň to snáší trošku líp, nebo ten se s tím dokáže lepší vyrovnat. My se přesto snažíme těm koním udělat ten plný komfort.
2: Aleš Opatrný pak dále popisuje, jaký komfort ve vysokých teplotách svým koním dopřává.
1: Máme ve stájích pro koně větráky, každý kůň tam má opravdu zaplej větrák, docela myslím si, že je silný. Snažíme se ty koně ochlazovat, máme chladící bandáže pro ty koně a takovýhle, jako když člověk si schladí ruce, tak se mu taky jakoby trošku uleví. Pak je vyndáme, vyvedeme z té stáje, celý je trošku ostříkáme, trošku povodíme. Taky záleží kůň od koně, třeba takový hodně krevnatý koně. To zase je pro nás lepší, když je takovýhle vedro, protože každý kůň v tomhle vedru nebo i každý člověk v tom začne být unavený a takový ty hodně energetický koně, pro ně to je výhoda, že malinko jsou z toho klidnější.
2: Jeho elitní kůň Capson SV sice k tomuto typu nepatří. I tak si ale s Opatrným v sedle dojel pro suverénní vítězství v hlavním olomouckém závodě. A i když ovace často patří hlavně jezdcům, výrazný podíl na úspěších mají právě závodní koně.
1: Kdyby jsme neměli ty koňský parťáky, tak bychom to určitě bez nich nezvládli. Já jsem taky jenom člověk, ale kdybych neměl toho správného koně, tak to nedám. V první řadě musíme těm koním poděkovat. Kůň má 70% na našem úspěchu. Samozřejmě my jako jezdci toho koně musíme znát, vědět, co je pro něj lepší, co je pro něj složitější, tím mu to usnadnit. Lidi vidí náš úspěch, ale je to 70% úspěchu toho koně.
2: Říká parkourový jezdec Aleš Opatrný, který se tento týden vydá na pohár národů do Budapešti a pak už vše věnuje přípravě na světový šampionát v Cáchách. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
1: Změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Babiše jen plní svůj program. Ukrajinci raketami zaútočili na ruskou Voroněž. Čeští fotbalisté se na světovém šampionátu připravují na zápas v Mexiku. Kolona popojíždí na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. A zítra bude polojasno, skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO v reakci na stávku řekl, že vláda jen plní svůj program a jde jí jen o financování. Do obsahu veřejnoprávních médií podle něj kabinet zasahovat nechce.
3: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
1: Olomoucký soud zprostil 13 lidí a firmy FAU a Verami obžaloby. Případ se týkal čtvrtmiliardového krácení daní při nákupu pohonných hmot. Podle soudce Eduarda Ondráška se nepodařilo prokázat, kdo je za něj odpovědný. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Kauzou se soud zabýval 4 roky. Za tu dobu vypovídali desítky svědků, včetně současné ministryně financí Aleny Schillerové a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ukrajinské drony zasáhly centrum kosmického spojení v Dubně v Moskevské oblasti, potvrdil to ukrajinský generální štáb. Rakety dopadly také do Voroněže, kde silně poškodili tamní podnik na výrobu elektroniky do ruských raket.
4: Voroněžské telegramové kanály okamžitě po příletu raket z Ukrajiny zveřejnily záběry obrovského požáru v továrně Zborka na výrobu polovodičů a další elektroniky pro rakety typu Iskander a H. Střely zasáhly také obytné domy v okolí. Rozsah poškození antén centra kosmického spojení v Dubně zatím není známý. Podle ukrajinského generálního štábu byl na místě dopadu dronů vidět kouř. Centrum zajišťuje satelitní spojení, mimo jiné i pro vedení Ruska. Ukrajina opět útočila i na anektovaný Krym v okolí Kerče, kde podle serveru Krymský vítr zasáhla velké sklady vojenské techniky. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vědci ze CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytváří své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky mohou vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů. Sport. Čeští fotbalisté se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času se utkají na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem a postup do vyřizovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd by uvítal zlepšení v ofenzivě.
5: Aby jsme mohli konkurovat, tak my musíme jít solidní dozadu, protože to je naše doména. Tam máme dobrý hráče. Vždycky nám dělala problém posledních skoro 20 let. Tak ta přechodová fáze, ta ofenzivní činnost. Ty hráči, aby udělali nějakých pár akcí navíc. Pro mě je to pořád ještě málo. Na světový fotbal je to málo, ale prostě se to nedá hned.
1: Zápas Mexika s Českem má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílejí v přímém přenosu. A vítězka tenisového Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O trestu rozhodl nezávislý tribunál. Vondroušová v prosinci minulého roku odmítla odevzdat vzorek při neplánované dopingové kontrole.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Kroměříže a kolony u Litomyšle. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna bude ještě chvíli zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 už po nehodě odtáhli poslední auto, teď ještě zametají vozovku a do půl hodiny by měli provoz obnovit. Zatím dopravu odklánějí na Kroměříž západ a před odklonem se zdržíte asi 10 minut v koloně. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova dlouhá kolona od 218. kilometru, kamiony osobní zastavují až dál na okolí 210. kilometru a celé se to rozjede až v Brně. Pro osobní auta je to zdržení přes Brno asi půl hodiny. A pozor, pokud byste to chtěli objet po souběžné staré silnici 430, tak je tam nehoda mezi Holubicemi a Rohlenkou.
7: Je to úplně zavřený, jsou tam všechny složky, to znamená, že se vůbec nevyplatí přijíždět z dálnice.
6: Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav čekejte kolony. Popojíždí od nové dálnice až ke křižovatce v Litomyšli. A v Praze silný provoz kolony na obvyklých místech. Zdržíte se chvilku asi 10 minut i na Strakonické u Zbraslavy směr Příbram. Je tam zúžení, zavřený pravý pruh v kopci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
8: Dobré odpoledne s Radiožurnálem Sport. Dnes to znovu bude hodně fotbalové. Další 4 zápasy během dalšího hracího dne. V 19 hodin nastoupí obhájci titulu z Argentiny proti Rakousku. Ve 23 má pak výkop zápas Francie-Irák. Dále ve 2 hodiny po půlnoci nastoupí Norové proti Senegalu a v 5 hodin ráno českého času zakončí program tohoto hracího dne utkání mezi Jordánskem a Alžírskem. Čeští fotbalisté se připravují na vele důležitý zápas, který rozhodne o jejich setrvání na turnaji nebo nesetrvání proti Mexiku a my se proto za našimi reportéry vydáme za malou chvíli do amerického státu Texas.
2: Radiožurnál Sport
9: a František Kuna.

0: Čeští fotbalisté se v americkém Texasu chystají na třetí zápas ve skupině na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remízou s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno proti Mexiku, ale zatím se ještě nepřesunuli. Zůstávají ve Spojených státech stejně jako naši reportéři Mikuláš Jáša a Mirko Vasič. Pánové, zdravím vás.
1: Hezké odpoledne z Texasu.
2: Dobrý den.
0: Češi budou s největší pravděpodobností na hlučném aztéckém stadionu domácí Mexičany muset porazit, aby postoupili do vyřazovací části mistrovství světa. Jak jsou na tuhle velkou výzvu, řekněme, nastavení hráči a trenéři?
1: Zdá se nám, že dobře. Ta nálada je bojovná, fotbalisté české reprezentace zregenerovali a teď do toho musí dát absolutní maximum a prostě všechno, je to takové klišé, to ano. No ale také to může být pro některé poslední zápas v životě na mistrovství světa, teď už prostě nemá smysl šetřit síly. Příprava na ten závěrečný zápas, na to utkání ve skupině je o tom, jak na Mexiko vyzrát, protože my musíme, respektive čeští reprezentanti musí najít soupeřovi slabé stránky. Národní tým si uvědomuje, že ideálně potřebuje vyhrát. I v případě remízy by Češi postoupili do vyřazovací fáze, ale muselo by se teď v tuhle chvíli, předtím, než se odehrají další utkání, sejít hned 13 dalších výsledků. Hodně se dělala takzvaná teta, neboli technicko-taktická příprava, jinými slovy, Češi koukali na video a věří, že trenéři Mexičany přečtou a něco na ně najdou. Už jenom třeba obránce národního týmu Tomáš Holeš, tak ten poukázal na to, že se Češi musí nachystat na rychlé křídelníky.
2: No, hlavně Češi ale budou muset vyřešit vlastní silné stránky, to znamená zapracovat na tom, aby taky něco ukázali směrem dopředu, náznaky tam byly s Jihoafrickou republikou, ale opakujeme to stále dokola, bylo to hrozně málo, byť trenér Miroslav Koubek pak obhajuje taktiku s tím, že vlastně není nic špatného na tom se občas zatáhnout do bloku, že fotbal má různé tváře, ale tam je hlavní problém pasivita. A navíc se zdálo, že v tom utkání s Jihoafrickou republikou potom Češi už neměli nějak tak lidově řečeno, kde brát, jako by jim ubývaly síly. Třeba Vladimír Darida o tom mluvil, že na konci už se zdálo, že jim došla šťáva, že už jim tolik nešly nohy. S tím asi rychle nic neuděláte, možná poupravit tréninky, také to bylo velké téma, ale podstatné je, aby Češi dokázali dávat góly a byli aktivnější směrem dopředu a ten jejich výkon prostě postupně neuvadal, což se stávalo.
0: Říká Mirko Vasič, který je společně s Mikulášem Jášou dál v americkém Texasu, kde Češi v neděli trénovali v Mansfieldu bez zraněného obránce Davida Juráska. Jan Suchopárek, asistent trenéra v našem vysílání, říkal, že ostatní jsou v pořádku. Tak nabízí se otázka, jestli to stále platí.
1: Platí. Všichni reprezentanti jsou zdraví, to znamená, že realizační tým teď aktuálně může počítat s 25 jmény. Asi se dá očekávat, že brankařskou jedničkou bude Matěj Kovář, ale pak můžeme pouze jen spekulovat, kterých 11 fotbalistů dostane od trenéra Miroslava Koubka, potažmo od asistentů Jana Reska a Jana Suchopárka přednost. Pokud bych si měl já tipnout, dám ti prostor, nastoupí stejná základní jedenáctka.
2: Je to dost dobře možné, například mezi stopery, tam má svoji pozici jistou Ladislav Krejčí jako kapitán národního týmu, toho těžko Miroslav Koubek vyndá ze sestavy. Pravděpodobně jako ten prostřední stoper bude hrát Robin Hranáč. No a podle toho výkonu, který podal, tak asi trenér podrží i Tomáše Holeše. Štěpán Chaloupek má za sebou výbornou sezónu, ale tady na turnaji vypadal poměrně nervózně. Vpravo tam to má asi rezervované Vladimír Coufal, i když by na něj mohl tlačit David Douděra, který v přípravě podával výborné výkony. No a pak je otázka, kdo vlevo, protože tam je těch variant hned několik. Může hrát Jaroslav Zelený, může tam hrát znovu Alexander Sojka, který nastoupil v tom druhém utkání na téhle pozici proti Jihoafrické republice. Dá se tam posunout i Michal Sadílek, takže těch variant na tu levou stranu je víc. No a pak jak se středem zálohy, jestli dát znovu Vladimíra Daridu a Lukáše Červa, U nich byl posunutý i Michal Sadílek. U Sadílka bych si tipnul, že v sestavě zůstane tak jako tak, ať už na jakékoliv pozici. Vladimír Darida, Miroslav Koubek bývá občas konzervativní, jestli vsadí na jeho zkušenost, že se mu osvědčil a postupně třeba vymění. No a pak velké téma Tomáš Souček. Ten nedostal šanci od začátku v tom druhém utkání. Je to hráč, který má nejvíc zkušeností z nějakých velkých lig, když připomeňme, že už několik roků prostě působí v anglické Premier League, byť teď West Ham vypadl. S Tomášem Součkem se tohle asi musí vykomunikovat, i když věřím, že on je zase povahově takový, že asi nebude dělat žádné rozbroje, i když samozřejmě na hřišti by chtěl být. On tam chce být vždycky. No a pak je otázka, kdo bude hrát vepředu.
1: Pro fanoušky fotbalu bude zajímavé sledovat i mexickou základní jedenáctku. Já budu čerpat z twitterového profilu novináře Omara Villavia, který pracuje pro Azteca Deportes a je známý svým velkým nadšením pro sport a také detailním zpravodajstvím o mexickém fotbalu. Podle něj by v základní sestavě měl nastoupit teprve 17-letý fotbalista Gilberto Mora, takže tím pádem by se stal vlastně nejmladším fotbalistou v historii Mexika, který kdy nastoupí na mistrovství světa v základní sestavě. Je otázkou, jestli bude hrát v úvozovkách Ačková sestava Mexika, nebo jestli trenér Aguirre dá odpočinout některým oporám, teď mluvím o Raulu Jiménezovi nebo o Quiñonezovi, který se vlastně jako vůbec první na tomto šampionátu prosodil, dal gól Jihoafrické republice. Co mě lehce mrzí, maličko mě to zklamalo, tak v bráně by právě podle renomovaného nomináře z Mexika měl nastoupit brankář Rangel, který je, ano, jedničkou Mexičanů. Na druhou stranu, když už Mexičané mají jistý postup, tak jsem doufal, že uvidíme legendárního brankáře Ochoa.
0: Mikuláš Jáša a Mirko Vasič zůstávají v našem vysílání na dálku ve Spojených státech, nedaleko Dallasu ve Fort Worth, což je místo, kde shodou okolností, a připomeňme si jednu sportovní věc, vyhrál v roce 2018 český sportovní letec Martin Šonka série Red Bull Air Race. Ale naším vysíláním teď samozřejmě nejvíc hýbe fotbal a je to pochopitelné. Teď je pondělí podvečer českého času, Češi nastoupí v Mexiku ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Co do té doby, jaký je program národního týmu?
2: Tak dnes mají uzavřený trénink, určitě budou další sledování video sestřihů, hráči budou dostávat konkrétní pokyny na různé hráče, i když, jak už říkal Mikuláš Jáša, ono těžko odhadnout mexickou sestavu, jestli trenér Aguirre třeba podrží ten základ, který mu zatím odehrál ty dvě předchozí utkání a získal 6 bodů. Mexičani jsou 100%, poženou je fanoušci. Těžko tohle odhadovat, jaké tohle bude, ale vrátím se zpátky k českému týmu. Takže dnešek ještě tady ve Fort Worth anebo v tréninkovém centru v Mansfieldu. No a pak zítra, teď mluvím v relacích tedy místního času, přesun do Mexico City, tam budou takové ty klasické předzápasové věci, jako trénink otevřený 15 minut pro novináře, většinou toho příliš nevidíte, maximálně na nějakém pohybu hráčů můžete zjistit, jestli má třeba někdo nějaký menší problém, to vidíte na první dobrou, nebo se odpojí od týmu, trénuje individuálně, no a pak tisková konference a pak v noci ze středy na čtvrtek českého času se jde tedy na to, do toho smírně důležitého utkání.
0: Ještě jedna věc nás může zajímat na radiožurnálu Sport, když jsme ve spojení se Spojenými státy a našimi reportéry Mirko Vasič a Mikuláš Jáša mají slovo a dostanou ho s otázkou, jak to dnes a teď může vypadat třeba v Dallasu, kde se představí úřadující šampioni z Argentiny, budou hrát proti Rakousku.
1: Byl to blázinec. Argentinští fanoušci vzali Dallas útokem, přijeli v hojném počtu, pochopitelně jsme je nepočítali, ale je jich opravdu dost a dost. Krásně zpívají, ne že by zpívali nějaké oficiální hymny, ale takové řekněme chorea, a zpívají prostě o Lionelu Messim, který je za boha v Argentině. Před 4 roky doručil Argentině titul mistrů světa, no a teď pochopitelně všechny oči Argentiny vzhlížejí k tomuto osminásobnému držiteli zlatého míče. Argentinci si mistrovství světa užívají, mají důvod k radosti, vždyť Lionel Messi 3 góly sestřelil Alžírsko, Argentina míří za postupem i v utkání, které se bude hrát v Dallasu na té nádherné aréně, kde se vejde, nebo kam se vejde 80 tisíc návštěvníků, diváků, fanoušků, budou proti Rakousku Argentinci favoritem, takže Argentinci si fotbal opravdu užívají, baví se, sem tam se také něčeho napíjí, skáčou do sebe, je to takové pogování, které máme možnost vidět v ulicích, ať už města Fort Worth, anebo Dallasu. Když už jsme ale u fanoušků, tak ti budou hrát prim i v utkání Česko-Mexiko, nebo tady v tom případě bych to měl otočit, Mexiko-Česko, protože Mexičané jsou domácí. Hrát se bude na stadionu, který se oficiálně jmenuje Mexico City Stadium, ale nikdo mu neřekne jinak než aztécký stadion pro 87,5 tisíce lidí. A ne, že by mexičtí fanoušci byli bouřliví, jako třeba ti na Balkáně, kteří fandí basketbalovým utkáním, ale spíše také rádi zpívají, a to nejslavnější mexickou lidovou píseň, která se jmenuje Cielito Lindo. To bude nádherné, těšíme se na to.
0: Říká a zve Mikuláš Jáša, s ním s námi ve vysílání byl i Mirko Vasič. Naši reportéři zůstávají ve Spojených státech, přesunou se do Mexika a přijměte pozvánku na náš přímý přenos ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času Česko-Mexiko. Mikuláš Jáša a Mirko Vasič. Pánové, díky a naslyšenou.
1: My děkujeme, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: Obhájce titulu mistrů světa fotbalisty Argentiny čeká na letošním šampionátu druhé utkání. Budou hrát s Rakouskem. Turnaj nabídne v noci na zítřek českého času i další tři duely. S podrobnostmi je ve studiu Kristian Šveda ze sportovní redakce. Vítám tě.
1: Krásný den. Fotbalisté Argentiny zabojují o druhou výhru ve skupině. Úřadující mistři světa začali vítězstvím nad Alžírskem 3-0 a všechny branky dal útočník Lionel Messi. I proto kouč Rakouska Ralf Rangnick vyzývá k maximálnímu nasazení.
2: Ano, mají Messiho, asi nejlepšího fotbalistu všech dob. Proto musíme ukázat, že my jsme jedním z nejlepších týmů na turnaji, hrát ve velkém nasazení s odvahou a energií na vysoké taktické úrovni. Musíme podat nejlepší výkon, jaký jsme za mého působení předvedli.
1: Zápas Argentina-Rakousko začne v 19 hodin českého času a na radiožurnálu Sport vám ho samozřejmě nabídneme v přímém přenosu.
0: Ale to není celé, na jaká další utkání se mohou fanoušci v noci na zítřek těšit?
1: Po utkání Argentiny s Rakouskem půjdou do akce. Francouzi od 23 hodin českého času budou hrát s Irákem. První duel na turnaji vyhráli, Senegal zdolali 3-1, naopak Irák podlehl Norsku 1-4. A francouzský trenér Didier Deschamps už původně oznámil, že na lavičce po mistrovství světa skončí. Tým dovedl za dobu svého působení například k titulu mistrů světa v roce 2018. A o Deschampovi mluvil před večerním zápasem i Irák.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na zúžení okruhu plátců rozhlasových a televizních poplatků, a to i přesto, že má v plánu od příštího roku poplatky zrušit úplně. Na svých stránkách o tom informoval úřad vlády. Novela by hned po schválení osvobodila od placení třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Český rozhlas i Česká televize by tím přišly o stovky milionů korun. Kvůli změnám ve financování dnes pracovníci obou médií vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální možnou pokutu. Má zaplatit 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka inspekce v Plzni a pokuta už nabyla právní moci. Mluvčí Penny Marketu Markéta Smutná uvedla, že rozhodnutí bere řetězec na vědomí a uloženou pokutu uhradí. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu do

0: dodávky a prodej iránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Irán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem. Do země taky vpustí inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. A meteorologové i dnes varují před silnými bouřkami. Až do večera hrozí hlavně na jihozápadě a jihovýchodě Česka. Doprovázet je mohou kroupy a nárazy větru o rychlosti 70 km v hodině. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slavie zahájí novou sezonu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odhraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu zatím figuruje i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků. Zápasu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D1 u Kroměříže a kolony na Pražském okruhu. V dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna bude u Kroměříže ještě chvilku neprůjezdná. Nehoda na kilometru 254 je pryč, vozovka uklizená, teď silničáři uklízejí kužely. Policisté jsou připraveni zrušit odklon z dálnice a každou chvilku dálnici otevřou. A teď čekejte u Kroměříže kolony asi na 10 minut. Na dálnici D1 pak ještě je kolona na a příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Brzdí se na 216. kilometru za sjezdem na Rousínov a je to až do Brna. Hlavně kamiony. Osobním autem na chvíli zastavíte pouze před Rohlenkou. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ze Svitav popojíždějí kolony. Od nové dálnice až ke křižovatce v Litomyšli a je to na 15 až 20 minut. Pouze silný provoz. Na Pražském okruhu čekejte kolony ve směru z D1 na letiště. Popojíždějí před sjezdem na Ořech. Musí kvůli tomu i regulovat vjezdy do tunelu. Aktuálně zastavíte u sjezdu na Vestec. A ucpaná je v Praze i Strakonická na výjezdu směr Příbram. U Zbraslavy v kopci omezení a kolona od Pražského okruhu zabere 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno zpočátku polojasno, skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přehánět nebo i bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Argentiny dnes nastoupí na mistrovství světa v 19 hodin našeho času proti Rakousku v Dallasu. To se tak stane na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gól fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 4 roky po prohrané válce o Falklandy. Argentina díky tomu v Mexico City postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec vyhrála. A boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
1: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu.
2: Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
3: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
2: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gól století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gól uznal.
4: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Vzpomínám si, jak Američané dali jednou gól Německu. Míč byl aspoň 30 cm za čárou, ale rozhodčí ho neuznal. Takže my Argentinci to bereme jako součást hry, ne jako otázku spravedlnosti. Fotbal není soudní líčení. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná, Německo vyhrálo a je to. Prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
2: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella a směje se, že jeho angličtí přátelé prý tohle téma ovšem raději neotvírají.
4: O boží ruce nikdy nezačínají. Vědí totiž, že jakmile to zkusí, začnu jim připomínat rok 1966, kdy Anglie vyhrála mistrovství světa pochybným gólem, při kterém míč možná nepřešel čáru, ale rozhodčí ho uznal.
2: Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gól Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
5: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gól v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku. My Argentinci se na to díváme tak, že za běžných okolností by ten gól neplatil, ale co činí Bůh, činí správně, takže gól boží rukou je v pohodě.
2: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti Mexiku, které potřebují porazit. Domácí výběr už má jistý postup z prvního místa a tak by mohl šetřit některé opory, třeba hlavní ofenzivní hvězdu Raula Jiméneze.
1: Centrovaný balón, Jiménez, gól, 2-0. Raul Jiménez znovu probudil mexické fanoušky.
2: V úvodním zápase šampionátu zkušený útočník na Aztéckém stadionu gólem pojistil výhru Mexičanů 2-0 nad Jihoafričany. Po změně stran se prosadil hlavou, se kterou měl přitom v minulosti velké problémy, a po své trefě se neubránil slzám. Před 6 lety se Jiménez v dresu Wolverhamptonu při zápase na Arsenalu srazil hlavou s obráncem Luisem, trávník opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku.
3: První věc, co si pamatuju, je, že jsem byl v nemocnici. Prý jsem skolaboval v sanitce. Doktor řekl mé manželce, že musím okamžitě na operaci, jinak hrozí něco strašného. Vzpomínám si, jak jsem na tréninku znovu začínal hlavičkovat. Šel jsem proti míči a skrčil se. Balon mě trefil do hlavy a bylo to v pohodě. Řekl jsem si fajn, příště to zvládnu lépe.
2: Popsal Jiménez před časem pro YouTubeový kanál Fulhamu, za který v anglické Premier League poslední 3 sezony hrál. Po vážném zranění se půl roku chystal sám a poté se postupně ve Wolverhamptonu znovu zapojil do přípravy s týmem. Trénoval se speciální ochranou páskou na hlavě a preventivně ji nosí dodnes.
3: Když jsem dostal svolení vrátit se k týmu, bylo to zvláštní. Připadal jsem si jako nejlepší fotbalista na světě. Spoluhráči se mi vyhýbali, nikdo se mě neodvážil zastavit, protože se mě nesměli dotknout.
2: Přiznal Raul Jiménez pro YouTubeový kanál Wolverhamptonu, do kterého se po mistrovství světa po 3 letech vrátí. Ve Fulhamu mexickému kanonírovi skončila smlouva a v čerstvě druholigovém anglickém klubu se potká s Ladislavem Krejčím.
4: Co se týče Raula Jiméneze, samozřejmě jsem tuhle informaci viděl, že přestupuje do našeho klubu a přeju mu, ať má co největší úspěchy, kromě našeho zápasu.
2: Řekl reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. 26-letá Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole, bylo to 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů. Za Vondroušovou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci. Distanc by měl Vondroušové vypršet 21. června roku 2030. Proti rozhodnutí se bývalá světová šestka může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu.

0: Jirka ho trefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
10: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
11: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
10: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
11: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
10: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
11: Děkujeme za pochopení a podporu.
10: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
11: a Jan Herget.
10: Pro vás, ne pro politiky.
11: A teď následuje minuta ticha.
10: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Osmnáct hodin a jedna minuta. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Rozhodnutí vlády prezident Pavel na červencový summit NATO nepojede.
3: Pan prezident se vžil do té role lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
2: Výstražná stávka veřejnoprávních médií, zaměstnanci televize a rozhlasu nesouhlasí s převodem financování pod státní rozpočet.
4: Chceme pro vás vysílat i nadále podle principu nezávislosti žurnalistiky. Proto dnes stávkujeme.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti, neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno. Teploty do 29 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 22. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorská.
5: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
6: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
6: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
6: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Zaměstnanci veřejnoprávních médií dnes stávkují, protestují proti vládou schválenému rušení poplatků. Obávají se, že by rozhlas a televize mohly ztratit nezávislost. Novela taky snižuje rozpočty obou institucí. Stávku sleduje na Vinohradské 12 reportér Jakub Vik.
8: Stávku můžou posluchači rozhlasu po celý den zaznamenat ve vysílání, například před chvílí to byla minuta ticha, nebo taky zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy Veřejnoprávně se ke stávce připojilo skoro 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Tady před rozhlasem ve Vinohradské ulici od dopoledne na malém pódiu vystupovali hudebníci, herci předčítali z literárních děl nebo kodexu Českého rozhlasu. Právě teď protestující zakončují stávkový happening onou minutou ticha. A každou chvíli tu taky vystoupí s několika slovy ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. No a po něm by měl vystoupit taky předseda odborové konfederace Josef Středula. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: V České televizi se do stávky zapojilo přes 2000 zaměstnanců. Popoledni se sešli před sídlem televize v Praze na Kavčích horách. Podpořit je přišli i známé osobnosti.
9: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
10: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
9: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
10: Vcelé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach.
11: To je můj postoj, řekl jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
10: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčího Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
12: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
12: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
13: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
12: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Za hodinu budou koaliční politici mluvit o situaci ve veřejnoprávních médií s odboráři. Bude u toho naše reportérka Daniela Brichtová.
14: Na schůzku dorazí předáci nezávislé odborové organizace České televize a odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků. Řešit mají, jaká by byla budoucnost veřejnoprávních médií po jejich převedení pod státní rozpočet. Ještě předtím čeká premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO schůzka s vedením Evropské vysílací unie. S jejich šéfem se předseda vlády sejde už za půl hodiny. Unie společně s dalšími 11 mezinárodními organizacemi už dříve upozorňovala, že změny ve financování českých veřejnoprávních médií mohou ohrozit jejich stabilitu a nezávislost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Připravuje proto změnu ústavy. V parlamentu to oznámil premiér Péter Maďar. Šujok už dřív Maďara obvinil ze zneužívání parlamentní většiny.
15: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
16: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. Uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
15: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Britský premiér Keir Starmer rezignoval. Novým předsedou vlády se chce stát bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Bude kandidovat na předsedu Labouristů. Ten se automaticky stává novým premiérem.
17: Starmer řekl, že jako premiér oficiálně skončí, až si Labouristé do několika týdnů vyberou nového šéfa. Favoritem je Andy Burnham, který jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Podle BBC právě i úspěch muže s přezdívkou Král Severu přispěl ke Starmerově konci. Při skládání poslaneckého slibu se populární labourista z Manchesteru dočkal hlasité podpory kolegů, ale i ironických výkřiků několika opozičních konzervativců. Šéf nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage vyzval k rychlému vypsání nových voleb. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Ve vazební věznici Pankrác v Praze lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Před 76 lety byla komunisty popravena po vykonstruovaném procesu.
18: Hosté za doprovodu hudby pokládali květiny a věnce přímo k místu, kde byla Milada Horáková popravena.
19: Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo.
18: Ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
20: Syn ředitele krematoria vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že ho dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
18: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
21: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost, informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Češka byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
22: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu. To si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
21: Argentinský fotbalista Lionel Messi se v zápase s Rakouskem může stát nejlepším střelcem historie mistrovství světa. Utkání začne za necelou hodinu. 16 gólů Němce Klózeho vyrovnal Messi hat-trickem v úvodním zápase šampionátu. V dalších duelech se střetne Francie s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Fotbalový klub z Karviné se odvolal proti rozhodnutí etické komise Fotbalové asociace České republiky o vyřazení klubu z šance ligy. Slezský tým tak figuruje v utkáních nadcházející sezóny, která se losovala v rámci ligového grémia Ligové fotbalové asociace. Pokud vyřazení potvrdí odvolací komise do začátku soutěže, nahradí Karvinou tým z druhé ligy. V případě pozdějšího vyřazení Slezanů by se nejvyšší soutěž dohrávala v 15 týmech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Spadá D1 u Brna a nehoda na silnici 7 v Praze u letiště. Na dálnici D1 silný provoz čekejte na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se na 211. kilometru v obou pruzích. Nesouvislá kolona je pak až do Brna. Pro osobní auto je to zdržení asi 15 minut, pro kamiony delší. Komplikace teď na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. U Avion parku už v místě omezení blokuje pravý pruh nehoda, kolona zpomalila. Hustý provoz a čekejte i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště, a to před sjezdem na Ořech. Občas musí i zavřít tunely kvůli regulaci, zpoždění je tam do 15 minut. A ještě D7, příjezd do Prahy od Slaného. Za letištěm u přechodu pro chodce nehoda a tvoří se kolona od nájezdu z letiště do Prahy. Další zelená vlna po debatě za hodinu.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik hlavní zprávy.
4: Příjemný večer s radiožurnálem Sport. Ligová fotbalová asociace potvrdila navýšení příjmů profesionálních soutěží. Díky příznivým hospodářským výsledkům se jedná o nárůst v řádu nižších desítek milionů, uvedl obchodní a marketingový ředitel asociace Daniel Hajný. Peníze rozdělí mezi kluby. Pouze Karviné, kterou etická komise za ovlivňování zápasů vyloučila z první ligy, byla výplata pozastavena. Karviná se proti verdiktu etické komise odvolala, ligové grémium ale na její případ zareagovalo i z ekonomického hlediska. Každý účastník nejvyšší soutěže dostává od LFA minimálně 24 milionů korun. Klubům, které budou vyšetřovány z podobných důvodů jako Slezané, budou tyto peníze pozastaveny a mohou o ně přijít. Příští sezona fotbalové šance ligy se bude hrát buď v tradičních 16, anebo v 15 týmech. Záleží na rozhodnutí odvolací komise fotbalové asociace, která může potvrdit vyřazení Karviné z nejvyšší soutěže. I to je naše téma.
5: Radiožurnál Sport
7: a František Kuna.

0: 18 hodin za malou chvíli, 18 minut, posloucháte radiožurnál Sport. Fotbalová Karviná je nalosovaná do příštího ročníku šance ligy. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Zatím jsou tedy právoplatnými účastníky příští sezony mezi elitou. Teď to rozebereme s Tadeášem Skalickým, vítej.
1: Hezký den.
0: Teď tedy Karviná je součástí první ligy a čeká na rozhodnutí odvolací komise. Ta by měla rozhodnout kdy?
1: Žádná lhůta neexistuje a to znamená, že teď přesně nevíme, jaké složení bude mít příští ročník šance ligy. Pokud by odvolací komise vyloučení Karviné zrušila, nic by se nezměnilo, ale takové řešení není pravděpodobné. Další variantou je, že by komise rozhodla do startu ligy, tedy do 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila. V tom případě totiž bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Jména druhého a třetího celku uplynulého ročníku druhé nejvyšší ligy, kterým by Ligová fotbalová asociace případně nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
2: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
1: Po Táborsku a taky Artisu Brno by další v pořadí bylo Ústí nad Labem a pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Karviná by v případě vyřazení hrála druhou ligu.
0: Jak se na to dívají samotné kluby, které by dostaly možnost hrát šance ligu jako první, tedy Táborsko a brněnský Artis?
1: Táborsko se na takovou možnost nepřipravuje a ani s ní nepočítá, počká tedy, jestli vůbec přijde, a Artis sice nestaví tým na nejvyšší soutěž, ale účast v nejvyšší soutěži by zvážil. Brněnský klub by ale musel vyřešit svůj stadion, ten totiž sdílí s prvoligovým nováčkem ze Zbrojovky.
0: A pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, tak jaký bude postup?
1: V tom případě by se liga dohrála v 15 týmech a pro Slezany by to znamenalo, že budou hrát jen třetí nejvyšší soutěž, kterou hraje jejich B tým.
0: Varianta šance ligy s 15 týmy ale asi není úplně ideálním řešením, nabízí se tahle otázka.
1: Je to tak, zneklidňuje to jak Ligovou fotbalovou asociaci, tak i její partnery a držitele vysílacích práv. Podle obchodního a marketingového ředitele LFA Daniela Hajného je jejich stanovisko k takové možnosti dost negativní. Šance liga o 15 týmech by totiž znamenala, že v každém kole by jeden klub nehrál a měl by tedy vždy dvoutýdenní pauzu. Vysílatelům pak samozřejmě vadí úbytek zápasů.
0: Verdikt odvolací komise může taky ovlivnit české zastoupení v evropských pohárech. Karviná totiž, co by vítěz MOL Cupu, pořád je mezi týmy pro čtvrté předkolo Evropské ligy.
1: Ano, ale pokud by byla vyřazena z první ligy, není moc pravděpodobné, že by ji Evropská fotbalová unie UEFA do soutěže pustila. Místo Slezanů by se mohl po posunu do poháru dostat Jablonec, Česko by ale také mohlo o jedno místo bez náhrady přijít.
0: Říká Tadeáš Skalický, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině na mistrovství světa proti Mexiku bude pískat učitel tělocviku. Hlavní rozhodčí Argentinec Falcon Pérez pracuje ve školství v civilním povolání a na turnaji už pískal zápas Švédska s Tuniskem. Bylo to 5-1 pro Švédy. Během utkání udělil jednu žlutou kartu. Předloni odřídil Pérez dva duely na olympijských hrách v Paříži.
1: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
2: Exkluzivně na radiožurnálu Sport.
3: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
4: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jasně. Nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
5: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě třeba u Mexičani, ale my furt věříme.
3: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Ligový výbor Ligové fotbalové asociace bude od nové sezony pracovat ve výrazně pozměněném složení v sedmičlenném orgánu. Oproti minulému ročníku zůstali pouze Jaroslav Tvrdík za mistrovskou Slávii a Adolf Šádek za Plzeň. Sparta místo Dušana Svobody nominovala Františka Čupra a další členové se prostřídali. O místo přišel vlastník Baníku Ostrava Václav Brabec, který prohrál v boji o volenou pozici s libereckým Ondřejem Kaňou.
1: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
2: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
3: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
1: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
2: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
4: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
1: Fotbalové mistrovství světa na radiožurnálu Sport.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Clemens!
1: České rychlobruslení má po Martině Sáblíkové teď Metoděje Jílka, ale proč o tomhle sportu mluvíme teď na začátku teplého léta? To protože olympijský vítěz z Milána právě Metoděj Jílek potvrdil v cyklistickém závodě LTAP Czech Republic v rámci Tour de France, že má talent právě nejen pro ledové ovály. Na kole závodila právě také Martina Sáblíková. 20-letý Jílek při premiéře v kopcovité etapě, která měřila 135 km a měla převýšení 17 metrů, překvapil všechny přítomné a pak i v rozhovoru na oficiálním webu se vyjádřil tak, že je maximálně spokojen se svým výkonem. Muž, který vyhrál zlato a stříbro v únoru na olympijských hrách v Itálii na bruslích tedy, tak zvládl cyklistickou trasu ve velkém horku za 3,5 hodiny a byl i ve hře o vítězství. Nakonec dojel sedmý mezi muži, kteří se někteří i cyklistikou částečně živí.

0: Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová bude 4 roky bez tenisu. Trest dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Obdržela tedy maximální možný trest jako v případě pozitivního testu. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Teď začíná sportovní přehled s Krištofem Kousalem. Vítej.
1: Hezký den. Fotbalisté Argentiny zabojují proti Rakousku o druhou výhru na mistrovství světa. V úvodním utkání na turnaji dal Lionel Messi 3 góly Alžírsku. Celkově jich na šampionátech vstřelil 16 a vyrovnal tím rekord Němce Miroslava Klózeho. Kouč Rakouska Ralf Rangnick vyzývá s ohledem na legendárního útočníka k maximálnímu nasazení svého týmu.
2: Ano, mají Messiho, asi nejlepšího fotbalistu všech dob. Proto musíme ukázat, že my jsme jedním z nejlepších týmů na turnaji, hrát ve velkém nasazení s odvahou a energií na vysoké taktické úrovni. Musíme podat nejlepší výkon, jaký jsme za mého působení předvedli.
1: Zápas Argentina-Rakousko začne za necelých 20 minut. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Ve 23 hodin nastoupí Francie proti Iráku, ve 2 hodiny ráno Norsko proti Senegalu a od 5 hodin Jordánsko proti Alžírsku.
0: Čeští fotbalisté se v Texasu připravují na poslední zápas ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času v Mexiku proti výběru domácích. Hrát se bude na Azteckém stadionu a na víc než 80-tisícovou kulisu se těší reprezentační obránce Tomáš Holeš.
3: Čeká nás peklo, bych řekl, ale myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovém stadionu, takže my se na to těšíme.
0: Postup do play-off šampionátu národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Řídit ho bude trojice argentinských rozhodčích. Hlavním sudím bude Falcon Perez. Asistovat mu budou krajané Jeso a Rodriguez. Delegaci zveřejnila FIFA.
1: Fotbalový klub z Karviné byl na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace nalosovaný do příštího ročníku Šance ligy. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy, tedy do 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by Ligové fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
4: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
1: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné potvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
0: Obhájci titulu fotbalisté Slavie zahájí šance ligu o víkendu 25. nebo 26. července proti Slovácku. Sparta se na úvod utká v Brně s nováčkem Zbrojovkou. První derby pražských S v podzimní části sezony se odehraje v 6. kole na konci srpna na Letné.
1: Na ligovém grémiu se taky potvrdí navýšení příjmů profesionálních soutěží. Díky příznivým hospodářským výsledkům se jedná o nárůst v řádu nižších desítek milionů, uvedl to obchodní a marketingový ředitel asociace Daniel Hajný.
0: Posila fotbalistů Liberce obránce Lukáš Hůlka musel po prvním tréninku opustit kabinu Slovanu. Klub sice oznámil jeho příchod, jenže vinou administrativní chyby se hráč musel vrátit do Bohemians, než mu na konci června vyprší smlouva, pokračuje generální ředitel Liberce Jan Nezmar.
5: Administrativně jsme pochybili, už jsme stihli udělat nějaké opatření k tomu, aby se to neopakovalo. A Bohemian se ještě jednou omlouváme za to nedopatření, určitě to způsobilo nemalé problémy i samotnému Lukášovi. Věřím, že to velmi rychle všechno napravíme. Budu věřit, že se dohodneme tak, aby Lukáš zase zpátky mohl být u nás co nejdřív v přípravě. Jak se to stane a kdy, to upřímně teďka nemůžu říct.
1: Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne po víc než 3-hodinovém boji v setech 7-5, 5-7 a 7-5 Britku Klugmanovou. V generálce na Wimbledon si 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu.
0: Linda Nosková se poprvé v kariéře posunula ve světovém žebříčku WTA do nejlepší desítky. Pomohl jí k tomu nedělní triumf na turnaji v Berlíně.
2: Nosková na německé trávě porazila světovou čtyřku Američanku Pegulovou a v pozici pozici české tenisové jedničky tak vystřídala Karolínu Muchovou, která je nově v žebříčku 11. Na 22. pozici se po vítězství na turnaji v Nottinghamu dostala Marie Bousková. V nejlepší 50. jsou ještě Syňaková, Krejčíková, Bejlek a Bartuňková. Žebříček dál vede běloruska Sabalenková. Mezi muži je s náskokem první Ital Sinner. Češi si mírně pohoršili. Jiří Lehečka je 14. a Jakub Menšík 17. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Bývalý český házenkářský reprezentant Filip Jícha skončil po 7 letech v roli trenéra bundesligového Kielu. Představitelé německého velkoklubu to oznámili na tiskové konferenci. Jícha loni v říjnu prodloužil smlouvu až do roku 2028. Kiel ale v minulé sezóně skončil v lize 6. a po 33 letech bude chybět v evropských pohárech.
1: O vítězi ženské basketbalové ligy a držiteli bronzu rozhodne v příští sezóně jediný zápas na neutrální půdě. Představitelé soutěže uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě. Tamní Nová horácká aréna bude hostit i jediný duel o bronz.
0: Takový byl sportovní přehled a Krištof Kousal. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 18 hodin a za pár sekund 48 minut k tomu, což znamená, že za nějakých 12 minut začne další zápas mistrovství světa ve fotbale. A to utkání mezi Argentinou a Rakouskem. Budeme si o něm teď a pak i v průběhu povídat s naším expertem Pavlem Horvátem. Zdravím tě.
1: Dobrý den.
0: Rakušané jsou zvyklí samozřejmě z různých evropských zápasů, z kvalifikací hrát proti evropským soupeřům, proti, řekněme, relativně možná podobným týmům, ale teď prostě Argentina. Jak moc velká to může být pro Rakousko, řekněme, fotbalová exotika?
2: No, tak je to výzva, 100% poslední mistr světa, samozřejmě s velkou řadou hvězd a vlastně s tou největší, nejúspěšnější v tuhle chvíli, což je Leo Messi a myslím si, že pro všechny je to svátek, byť je to mistrovství světa a už každý zápas je výjimečný, tak tohle to je extra.
0: Ono asi mohou hráči a jistě budou sedět několik desítek minut a hodin u videa, ale pak jak je ten střet s tou realitou, když máš tým, který prostě neznáš, nakoukáš se ho a pak na tom hřišti, to musí být trochu jiné.
2: No, tak já myslím, že málo Argentinců hraje třeba v Rakousku nebo Bundesligu, kde spousta Rakušanů je, takže i když ty hráče znají možná z evropských pohárů, tak ta zkušenost, řekl to správně, není úplně veliká. A v té realitě samozřejmě já jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože Rakušani nemají vůbec slabý mužstvo, ale samozřejmě Argentina by měla být lepší, takže já čekám, že od začátku Rakušani budou chtít se vyrovnat, budou mít sílu a bude to pro Argentinu nepříjemný, ale myslím si, že postupem času by se ta velká síla a kvalita měla projevit.
0: Lionel Messi dal 3 góly v úvodním zápase a je aktuálně na 16 gólech, vyrovnaný rekord Němce Miroslava Klozeho napříč světovými šampionáty. Je to hlavní a zásadní téma, nebo Messi může být i tak trochu stranou z pohledu Rakušanů?
2: No, tak stranou určitě být nemůže, protože prostě je neustále produktivní v jakýkoliv soutěži, v jakýmkoliv věku. Od té doby, co naskočil do velkého fotbalu, až doteď prostě dává góly jak na běžícím páse a nelze ho pominout, ale samozřejmě třeba jeho spoluhráč Lautaro Martinez taky není úplně žádný ořezávátko, takže dávat si pozor jenom na jednoho hráče u týmu Argentiny úplně nejde a není to vůbec jednoduchý.
0: Je 22. června a my toho teď využijeme s Pavlem Horvátem, protože dnes je to přesně 40 let od boží ruky Diega Maradony. Jaké jsou tvoje vzpomínky, když jsi poprvé zaregistroval tuhle obří fotbalovou kauzu?
2: No, já jsem na to koukal, vím, že jsem na ten zápas koukal. Myslím si, že v tu dobu vlastně nic jiného ve světových televizích neběželo, než tato ruka, samozřejmě to solo k tomu, ale musím říct, že asi v první chvíli málo kdo tušil, že to ta ruka je, až pak samozřejmě z těch zpomalených záběrů to prostě bylo vidět, ale od té doby boží ruka je to prostě už nesmrtelný výraz.
0: Říká Pavel Horvát, který bude sledovat zápas Argentiny s Rakouskem a i v průběhu utkání se o tomto duelu budeme dál bavit. Tak velmi brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Představujeme program dalšího hracího dne na mistrovství světa ve fotbale. Tentokrát to vezmeme od konce v 5 ráno zítra Jordánsko-Alžírsko. Ve 2 hodiny v noci nastoupí Norsko proti Senegalu. Norové na úvod vyhráli, Senegal prohrál. Ve 23 hodin Francouzi s Irákem budou hrát, no a za nějakých 5 minut má výkop utkání mezi Argentinou a Rakouskem. Je to naše téma a bude to náš přímý přenos.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka.
3: Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská šance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovná.

0: české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
2: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
3: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
4: No prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli kdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
5: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moct zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě třeba u Mexičani, ale my furt věříme.
3: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál, fandíme s vámi.
6: Česká hokejbalová reprezentace míří za dalším vítězstvím na domácím světovém šampionátu. Češi hrají v Ostravě a na úvod turnaje porazili Finy. Včera zvládli porazit Kanadu a teď aktuálně vedou nad Švýcarskem, a to ve 30. minutě zápasu, tedy na konci druhé třetiny. Češi vedou 5-3, hokejbal se hraje 3x 15 minut. Nás ale teď zajímá 2x 45 a mistrovství světa ve fotbale. Argentina-Rakousko je zápas, který budou komentovat Kristian Šveda a Jan Suchan.
7: Hezký večer u, myslím, velmi zajímavého duelu, kde se můžou přepisovat i historické tabulky fotbalového mistrovství světa, protože jak jistě jako posluchači Radiožurnálu Sport víte, tak aktuálně 16 branek Miroslav Klose i Lionel Messi. Ale zatímco německý kanonýr už žádnou další trefu ve své úctyhodné kariéře nepřidá, protože ji poměrně dávno ukončil, tak Lionel Messi dnes určitě bude chtít se po 17. trefit na tom největším turnaji planety. Minule to taky asi nemusím zvlášť připomínat, sestřel Alžířany hat-trickem ve svém 200. reprezentačním startu, dostal se tedy na metu 120 branek. A proti Argentincům stojí Rakušani, což ale také nejsou žádná ořezávátka, ostatně stačí zmínit jenom některé kluby, za které nastupují právě reprezentanti našich jižních sousedů: Real, Tottenham, Dortmund, Brémy, Lipsko, Bayern Mnichov, opravdu jedna lepší adresa vedle druhé.
8: Krásný večer je ode mě, jak zmiňoval již Jan Suchan, tak Argentina nastupuje proti Rakousku, které na úvod turnaje porazilo Jordánsko 3-1 a trenér Rakouska Ralf Rangnick zmiňoval, že i na Lionela Messiho, ale celý tým obhájců titulu mistra světa se musí pořádně připravit a předvést nejlepší výkon pod jeho vedením. Zápas začíná, Argentina-Rakousko na mistrovství světa ve fotbale.
7: Myslím, že ta jména jsou známá, tak si pojďme alespoň v rychlosti sjet ty základní sestavy. Na argentinské straně v bráně Emiliano Martinez, před ním obránci Molina, Romero, Lisandro Martinez a Medina, v záloze De Paul, McAllister, Fernandez a Almada a v útoku vedle Messiho, který nemůže chybět, Lautaro Martinez, za Rakušany chytá Alexander Schlager, před ním hrají Poš, Danco, Alaba a Laimer v obraně, defenzivní záložníci Seiwald a Xaver Schlager, není to rodina, je to jenom schoda jmen, stejně jako tři Martinezové na argentinské straně. Ofenzivní záložníci Schmidt, Vanr, Zabitr a v útoku tentokrát Gregorič. Máme za sebou 3/4 minuty, ale o nic jsme vyjmenováváním těch sestav nepřišli. Stav je 0-0 a zatím se hraje na polovině hřiště.
8: Rozehrávka Argentinců z obraných řad, teď balon míří ke středovému kruhu, několik nedorazů soubojů. Argentinci se ujímají balonu a za ním spěchá Marcel Zabitr, nicméně nedoběhl ho a tak Argentinci znovu mají míč na svých kopačkách, hrají od brankáře Emiliana Martinéze do levé, do strany obrany. Argentinci zatím nikam nespěchají, pro balon si zbíhá McAllister ze středu hřiště, vyměňuje si balon se stopery na levé straně, tentokrát otočení na pravou stranu, tam je připravený na převzetí balonu Romero, dává Molinovi a Argentinci to zkouší středem hřiště. Už jsou u středového kruhu, Lionel Messi si zběhl pro balon, dává do levé strany, tam je obránce Lisandro Martinez, po levé straně míří Argentinci dopředu a zakládají první zatím nejbezpečnější akci, přihrávka, která nakonec skončí zakončením, ale jen do boční sítě. Bylo to jednak sražené, ale jednak taky v offsideovém postavení, ve kterém stal Almada, takže žádný vzruch z toho nebude.
7: Druhá minuta, stále tedy 0-0 mezi Argentinou a Rakouskem. Teď tady sledujeme s Kristianem Švedou, že to možná bylo 5-10 cm, ale opravdu se nacházel tedy Almada za tou defenzivní linií Rakušanů, takže na bezbrankovém stavu se nám nic nemění a evropský výběr začíná od svého brankáře Alexandra Šlágra, teď také obránce Danca, který si šlápnul jednou po druhé na balon, jako by se nemohl rozmyslet, co s ním provede. Teď už přihrál na útočnou polovinu Šmidovi, ale ten zase vrací do zádu. Třetí minuta a teď o tom povíme také na Radiožurnálu, jak to vypadá v tomto utkání mezi Argentinou a Rakouskem na mistrovství světa ve fotbale. Třetí minuta, Argentina, Rakousko zatím 0-0. Argentinci měli první možnou šanci, ale nakonec byl Almada v offsideu. V základní sestavě pochopitelně nechybí kapitán Messi. Přímý přenos si můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Slyšeli jste vstup do zpravodajství Radiožurnálu. Na hrací ploše se toho zatím tolik nezměnilo. Teď Lionel Messi zakládá šanci ze středu hřiště. Rychlá přihrávka dopředu, u balonu je Martinez, který padá v pokutovém území. Bude to penalta. Zatím rozhodčí nic nenamítá. Lionel Messi si doběhl k balonu až k brankové čáře. Lautaro Martinez stále leží na hrací ploše v pokutovém území a čeká na to, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Sudí nepřerušuje hru. Je to egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar a k velké nevoli, jak určitě slyšíte pod našimi hlasy fanoušků, kterým se to nelíbí, že Argentina zatím nedostala k dispozici tu standardní situaci, tak až teď rozhodčí přerušil hru. Podíváme se na tu situaci znovu a my vám o ní povíme. Dva obránci Rakouska se vrhli Lautaru Martinezovi pod nohy, ale zdá se mi, že zasáhli, no...
7: Bylo to takové všelijaké. Myslím, že jsou možné obě interpretace, faul i čistý zákrok, a pokud hlavní rozhodčí to nechal být, tak mám dojem, že teď na mistrovství se ta opravdu pánové od videa většinou hlásí jenom, když je to skutečně zjevné pochybení a ne tak, jako bohužel někdy jsme toho svědky v české nejvyšší soutěži, že když to je takové hraniční, tak už se to hlásí. Tady si tipnu, že se přehodnocovat nebude.
8: Já souhlasím s tvým výrokem, protože přeci jen rakouští obránci se zvládli k balonu dostat včas a Lautaro Martinez teď zdá se, že leží na hřišti už poměrně dlouhou dobu, ale zas tak tvrdý zákrok mi nepřišlo, že by to byl, takže pokračoval bych.
7: No, teď bych ještě řekl, že dokonce spíše trefil poš svého spoluhráče z obrany rakouské a že oba vlastně to stihli dřív, než tam byl Martinez, že dokonce vlastně poš trefil svého spoluhráče, teď si nejsem jistý, jestli to byl Laimer nebo který, a ten posunul míč ven, ale že tam nebyl nedovolený zákrok na zmiňovaného kanoníra Lautara Martineze. Máme tady znamení, že se to zkoumá, ale to stále neznamená, že z toho pokutový kop bude, protože zatím nejsme ani v tom mezikroku, že by byl hlavní rozhodčí volán k monitoru.
8: Běží šestá minuta utkání, už se zhruba minutku a půl nehraje právě po tom zákroku na Lautara Martineze v pokutovém území Rakouska, tedy byla to útočná akce Argentiny. Hlavní egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar stále čeká na ten verdikt. Fanoušci místo pískotu a bučení začínají zpívat chorály, opět ožívá ta atmosféra. Lautaro Martinez je za postraní čárou, jde takovou kulhavou chůzí směrem k polovině hřiště, už se zdá, že je v pořádku, byť po tom zákroku ležel a gestikuloval poměrně velké bolesti, tak teď už zdá se, že bude připraven. Stále nevíme ten verdikt, bude končit šestá minuta utkání, skóre mezi Argentinou a Rakouskem je nerozhodné 0-0 na fotbalovém mistrovství světa a teď hlavní rozhodčí běží k monitoru, to znamená, můžeme vidět penaltu hned v úvodu utkání.
7: A pokud to bude penalta, tak se dost možná budou ty historické tabulky přepisovat, protože těžko si představit, že by šel k monitoru někdo jiný, teda k monitoru, k pokutovému kopu někdo jiný než Lionel Messi. No tak je pravda, že teď z toho dalšího záběru, který máme, tak to vypadá, že obránce Mohouče a teď tedy hlavně rakouského národního týmu Štefan Poš zároveň trefil i Lautara Martineze do levé holeně a proto se to teď zkoumá u monitoru a za chvíli se dozvíme verdikt.
8: Hlavní sudí už odchází od monitoru, naznačuje televizi a bude říkat verdikt, jak je na tomto mistrovství světa zvykem. Slyšeli jste to, je to od egyptského rozhodčího Mohameda Omara rozhodnutí penaltové. Lautaro Martinez tedy byl faulovaný. V tom souboji přiběhli rakouští hráči Poš a Xaver Schlager. Zdalo se mi, že Xaver Schlager odehrál balon, nicméně, jak poznamenal Jan Suchan, tak Poš skutečně trefil Lautara Martineze z levé strany do levé nohy, do levé holeně. A po kontrole videa nás tedy čeká pokutový kop, no a kamery si samozřejmě vybírají muže Lionela Messiho, který může se stát naprostým rekordmanem.
7: Před necelými 4 lety se zapsal do argentinské historie, když jako třetí muž, co by kapitán této země, dovedl Jihoameričany k vítězství na mistrovství světa. Splnil si svůj dávný sen po té, co už i jednou předtím ukončil reprezentační kariéru. Myslel si, že mu ty úspěchy prostě nejsou souzené na reprezentační úrovni a dnes se může znovu zapsat do historie. Končí 8. minuta a Lionel Messi si staví míč na penaltový puntík. Lionel Messi nebo Alexander Schlager?
8: 9. minuta začala, Lionel Messi plně soustředěný, hledí na míč a připravuje se na zahrání pokutového koku. Už se rozebíhá, pomalý rozběh a netrefuje branku. Lionel Messi nedává gól z penaltového puntíku, tak to je obrovské překvapení. Ten rozběh byl krátký, byl pomalý a Lionel Messi kopl klasicky levou nohou křížem na bližší tyč po zemi, ale minul branku. Gólman Alexander Schlager vůbec nemusel zasahovat, protože hvězdná argentinská ofenzivní síla se neprosadila z penaltového puntíku. To může být velký, řekl bych, motivační náboj pro fotbalisty Rakouska, kteří teď rozehrávají je z vlastní poloviny. 9. minuta, 0-0, Messi neproměnil penaltu.
7: Ale zároveň možná také pro argentinského kapitána, aby přidal a aby ten gól dal třeba ze hry nebo z nějaké další standardní situace. Sám si uvědomuje, že tohle se prostě nepovedlo. Možná i fotbalového poloboha stihla ta nervozita z té historické chvíle, která se blížila. 10. minuta je na ukazateli skóre a společně s tím 2-0 u Argentiny a Rakouska, dvou týmů, které v angličtině jsou od A, a kéž bychom se dočkali i Ačkového výkonu od obou těchto týmů. Poš, to je rakouský obránce, který zavinil společně s Xaverem Schlagerem tu penaltu, teď byl u balónu, vyměňuje si ho právě i se Xaverem Schlagerem a také s Dancem nebo Alabou, teď už také Zabicr se zapojil. Argentinci stále se nemůžou dostat k balónu, teď už by se jim to mohlo povést díky Medinovi, ten brání balón před dotírajícím Schmidem a byl faulovaný. Takže v 10. minutě za bezbrankového stavu mezi Argentinou a Rakouskem budou mít jeho Američané přímý volný kop, ovšem z vlastní poloviny v podstatě na úrovni svého pokutového území.
8: Kamery si znovu vybírají Lionela Messiho, vybírají si to penaltové zakončení. Teď i to, jak si Lionel Messi drbal po tom penaltovém pokusu hlavu, jak měl ruku ve vlasech a rozmýšlel si, že to nezahrál dobře. Argentinci v 11. minutě budou rozehrávat z vlastní poloviny po tom zákroku.
7: Takže on si nedrbal jenom obrazně, ale doslova.
8: Doslova, ano, občas se to říká, že si člověk drbal hlavu, tak Lionel Messi to předvedl i naživo. Kop, který předvedl Emiliano Martinez, míč letěl až na útočnou polovinu Argentiny, nicméně pak přišel zákrok, který dokonce zul kopačku útočníkovi Rakouska Gregoričovi, který teď leží na trávníku, musí rozvázat kaničky a nasadit si růžovou kopačku zpátky, šlápl mu na ní obránce Martinez a opravdu mu ji zul, takže chvilku se opět hrát nebude, končí 11. minuta, branku jsme neviděli, Argentina Rakousko 0-0.
7: A Gregorič naznačuje, chvíli jsem se bál, že musí střídat, protože byl to takový mlýnek, jako když si hráč žádá odstoupení z trávníku, ale myslím, že naznačoval, že bude asi potřeba vyměnit tu obuv, že možná můj Lisandro Martinez poškodil nějakým závažnějším způsobem, ne pouze, že můj zul, jak říkal Christian Schwira. 12. minuta začíná, Rakušané kousek od středového kruhu, na té ofenzivní půlce budou rozehrávat standardní situaci, konkrétně kapitán Alaba hráč Realu Madrid, který ale docela značnou část sezóny promarodil, teď by si to rád vynahradil. Na mistrovství světa nebylo úplně jisté, nakolik bude připravený, ale jak v tom minulém duelu proti Jordánsku, tak teď nechybí v základní sestavě. Doufejme, že už konečně se bude hrát, ještě to bylo zdržené hlavním rozhodčím Omarem, protože chvíli byl na zemi jeden z Argentinců po nějaké rozmíšce, ale teď už signalizuje Omar, pojď, můžeme jít na to. Alaba se ale stále nemá k rozehrávce, teď je znovu pozbuzovaný, konečně nákop levou nohou k zadní části pokutového území, tam Danco vyhrál hlavičkový souboj, ale po něm to byl Argentinec Lisandro Martínez. Danco se dostává k míči u rohového praporku, šněruje tam kolem Moliny, předává Xaveru Šlágrovi, po něm to byl chvíli Zabicr, centr do pokutového území, ale neujal se, Fernandez odhlavičkoval a teď to samé dělá Medina, ale Argentinci se stále nemůžou dostat alespoň k polovině hřiště. Rakušani sbírají ty odražené míče, teď k jednomu z nich se dostává Poš, ale musel až na vlastní polovinu. Kam přece jenom Argentinci odkopli balon. 13. minuta 0-0, ale v posledních desítkách sekund jednoznačně aktivnější Rakušani.
8: A mají i nadále míč na svých kopačkách, teď budou hrát znovu dozadu. Alaba vybírá si svého spoluhráče Saivalda, ten dává doprava na Dansa. Danco už přešel středovou čáru, ale zastavil hru a znovu vrací až na posledního z hráčů v poli. Je jim Saival, který znovu vrací Dancovi, ten postupuje pomalými krůčky dopředu, nicméně je to velmi zabržděné, Argentinci poměrně pasivně brání, zatím jsme neviděli žádné velké ofenzivní šance, kombinace, uvidíme co teď po levé straně, zkouší to Marcel Zabicer, který nakonec trefil jen před sebou stojícího Molinu a tak to bude autové vhazování pro Rakousko, Zabicer patičkou přikopává teď balona a Rakušané budou vhazovat, míč má ve svých rukou Laimer a hází ho směrem k pokutovému území. A tohle byl faul, nedovolený zákrok od Argentinců těsně před hranicí pokutového území, bude to z ostrého úhlu zleva a bude to zajímavá standardní situace pro Rakousko ve 14. minutě za nerozhodného stavu 0-0.
7: McAllister tam, jak se říká, trochu zajel do vanra, bude to přímý volný kop ze strany pokutového území. Pokud bychom to mohli nějak vyjádřit, tak bych řekl, že od té hranice pokutového území jsou to nějaké 2 metry do strany a pak od té koncové čáry, řekněme, tedy brankové čáry, lépe řečeno, tak to je nějakých 10 metrů. Je to zhruba na úrovni penaltového puntíku, takže úplně přesně 11 metrů, pokud bychom to tedy spočítali. U rozehrávky Vanr a Zabicer, tedy jeden levák, jeden pravák v 15. minutě za stavu 0-0. Zabicer posílá balon do vápna přízemně, ale jen na nohy Argentinců. A teď pozor na break, ne, nekoná se. Zastavený Messi Xaverem Šlágrem, ale do zakončení se Rakušani nedostali. A Messi teď měl míč na kopačce, nenahrál, přesně jde po lovi. A teď znovu ztratil balon, je slyšet, jak ožívá vždycky stadion, když se argentinský kapitán dostane k balonu, ale zatím vlastně nepředvedl vůbec nic a největší šanci zahodil. V 9. minutě pokutový kop. Teď končí minuta 15. a to za stavu Argentina Rakousko 0-0.
8: Na levé straně poloviny Argentiny vhazují Rakušané a jsou poměrně v tlaku, už nedovolili jeho americkému soupeři nějakou souvislejší šanci, znovu je u balonu za polovinou hřiště obránce Danco, který teď se snaží rozehrát středem hřiště, přihrávka až k pokutovému území, kde je připravený Vanner, ten ale o balon přišel, ještě srážka, ale sudí píská, Schmidt se snažil zakončit spoza pokutového území, nicméně byla to ruka a tak Argentinci se můžou alespoň trochu uklidnit, jak naznačuje obránce Romero, který teď oběma rukama gestikuluje na své soupeře, zatímco nám režie nabízí znovu tu neproměněnou penaltu Lionela Messiho. Zdálo se mi, že Rakušané jsou i po tom neproměněném penaltovém pokusu Lionela Messiho připraveni na tuto hvězdu Argentiny a bránili ho snad ve 3, 4 lidech ve středu hřiště, tak aby Lionel Messi nemohl rozehrát. Rozehrávka od pokutového území Argentinců, jeho Američané se snažili poslat balon dopředu, to se daří. Lionel Messi oslovuje Lautara Martineze, ten míří směrem k pokutovému území, ale o balon přichází do odebral mu ho Poš, je u pravé autové čáry a naopak posílá balon teď na polovinu Argentiny. Rakušané se snaží o další útok, souboj ve středu hřiště, úspěšný Marcel Zabice dostává balon po přihrávce na levou stranu, centruje do pokutového území, tam ale nebyl připravený nikdo z jeho spoluhráčů, až na druhé straně Schmidt je zahnaný k autové čáře, ještě přihrává balon na svého spoluhráče, ale ten už byl za brankovou čárou, bude se kopat od branky, postará se o to Emiliano Martinez, který si míč postaví do svého malého vápna. 17. minuta, Argentina Rakousko, neviděli jsme branku, 0-0.
7: Kdo by to byl řekl, že jednoznačně aktivnější v první čtvrthodině budou Rakušani, že v podstatě uzamknou Argentince kolem jejich pokutového území na někdy i minuty. Teď Argentinci zkusí rozjet útočnou akci od McAllistera, který ale vrací prvním dotekem hned Emilianu Martinezovi, tedy brankáři, který vybíhá z vlastního vápna a dává na levou stranu svému jmenovci Lisandru Martinezovi, poměrně malému středním obránci, ale navzdory tomuto handicapu dokáže hrát za Manchester United a argentinskou reprezentaci. Po něm druhý ze stoperů, a sice Romero, který ale nikam nepospíchá dopředu, vrací zase doleva Lisandru Martinezovi, teď krajní back Medina a zase zpátky Lisandro Martinez. Argentinci jakoby nechtěli udělat chybu v té rozehrávce, teď jí málem udělal McAllister, ale bylo to kvůli tomu, že ho podrazil Vanner, tedy rakouský protihráč ve středovém kruhu. Končí 18. minuta za stavu 0-0 mezi Argentinou a Rakouskem na mistrovství světa. Nepřesná přihrávka Molini na Messiho, možná kdyby argentinský kapitán udělal pár rychlejších kroků, tak by ten balon dostal, ale pohyb Lionela Messiho, to je někdy až komické. On to samozřejmě pak dohání těmi kouzly, které umí díky své brilantní technice, ale kolikrát jenom sleduje, co se děje kolem něj a čeká, až mu někdo přihraje, ale že by si naběhl nebo pomohl dozadu, to se tedy minimálně zatím v tomhle zápase neděje. Teď Messi znovu, málem opět přišel o balon, ale nakonec to vyšlo, Fernandez po něm Martinez a Messi, dělá si zasekávačku na poslední chvíli, mu Alaba odkopl balón v další příležitosti, 19. minuta, ale stále dvě velké nuly na ukazateli skóre mezi Argentinou a Rakouskem. Lionel Messi už mohl dát dvě branky, teď byl zhruba na malém vápně, kousíček za ním, už se chystal k tomu, aby vystřelil, ale na poslední chvíli mu Alaba odkopl balón a pak to tedy hodně slavil společně s brankářem Alexandrem Schlagerem. 19. minuta právě skončila, Argentina, Rakousko 0-0.
8: Obránce Romero si vybral Lisandra Martinez, ten dává do levé strany na Medinu, ten mu ale vrací balon, Argentinci jsou na polovině hřiště, otáčí hru tentokrát zleva doprava na stadionu v Dallasu, v Texasu. Přihrávka, která byla nepřesná, a tak Rakušané okamžitě využili toho odskoku balonu. Jakmile si Argentinci nedají úplně přesný míč, tak okamžitě Rakušané jdou do presinku a napadají tu rozehrávku a snažil se o to tentokrát Laimer, úspěšně odkopl balon po levé straně hřiště až směrem k bráně golmana Emiliana Martineze, a tak Argentina bude znovu začínat ze své poloviny. Přihrávka podél pravé postraní čáry na Molinu. Molina zasekává balon, ještě nepostupuje dopředu. Tentokrát si vybírá McAllistera, ten vrací dozadu na Lisandra Martineze. Lisandro Martinez na Medinu. Medina dává zpátky na Romera. Obránci, respektive dva stopeři, Romero a Martinez, se snaží o konstruktivní rozehrávku. Zatím se to úplně nedaří. Znovu Lisandro Martinez. Tentokrát přihrávka na Fernandez padá, ale byť to bylo všelijaké, tak se pokračuje dál, další hlavičkový souboj. V něm nakonec zahrál rukou, nezahrál, byť se Argentinci snažili o to rozhodčího přesvědčit, že Rakušané hráli rukou, tak ten nepíská. Napadání od Lautara Martineze, který šlápl na obránce Laimera. Laimer leží na hrací ploše, Lautaro Martinez se k němu pomalu vrací, rozhodčí přerušil hru. Už to začíná být poměrně vyhecované na to, že je 21. minuta, tak těch soubojů přibývá a na trávníku teď leží levý obránce Rakouska Laimer. Lautaro Martinez k němu přichází, bere ho za ruce, zvedá ho z trávníku, můžeme to brát i jako omluvu, dojel ho, ano, na kotník, to byl zákrok. Jan Suchan se zakabonil po mé pravé ruce a zhodnotili jsme tu situaci To muselo hodně bolet, byla ostrá. Takže platí, že v 21. minutě Argentina hraje s Rakouskem nerozhodně na mistrovství světa ve fotbale 0-0.
7: Argentinci v posledních minutách přitvrdili, už chvíli předtím tam byl jeden důrazný zákrok, opět Lautara Martineze, který prošel úplně bez písknutí, což mě trochu zaskočilo, ale teď nám tu nabízí opakované záběry, vy je pochopitelně nemůžete vidět na Radiožurnálu Sport, ale můžeme vám je popsat, že předtím tam byl docela nebezpečný zákrok také na De Paula, tedy argentinského záložníka. Opravdu jde o hodně. Kdo vyhraje, tak bude mít jistý postup ze základní skupiny. To je určitě takový bonus k těm třem bodům pro toho, kdo uspěje, pokud tedy se nebudou body dělit. 20. minuta konečně se hraje za bezbrankového stavu mezi Argentinou a Rakouskem. Evropský tým to zkouší od vlastních obránců. Alaba vyváží balón a posílá ho dopředu. K zakončení to nevedlo, i když Schmidt se o něj pokoušel. Poš z pravé strany centruje a nachází Vanra, který hlavičkoval trochu v záklonu a tak ten míč padal spíše od argentinské branky. Dospěl na kopačku Zabicra a jeho rána byla zblokovaná na rohový kop. Tohle byla určitě možnost, ze které mohli Rakouši ani skórovat, nicméně Romero byl přesně tam, kde měl být a přízemní a ne zas tak ostrý pokus Zabicra dokázal vykopnout. Rohový kop ve 23. minutě, Argentina Rakousko 0-0.
8: Marcel Zabicer se postará o zahrání rohového kopu, byť ještě sudí pozastavil hru, aby urovnal všechny souboje. Teď Zabicer kopnul do balonu od levé strany, od levého rohového praporku, nicméně odhlavičkovali jen fotbalisté Argentiny za své pokutové území. Lionel Messi takovým dloubáčkem se snažil ještě posunout Medinu do nějakého breaku, ale to se nepodařilo, končí to jen autovým vhazováním a taky přestávkou, hydratační přestávkou, kterou vídáme na tomto světovém šampionátu pravidelně v každém utkání. To podstatné je, že ve 24. minutě Argentina hraje s Rakouskem nerozhodně 0-0 a Lionel Messi neproměnil v 9. minutě penaltu.
6: Říká Kristián Šveda, děkujeme, pokračujeme v hodnocení s Pavlem Horvátem, kterého zdravím. Vítej po druhé dnes.
0: Dobrý večer.
6: Co tomu zatím říkáš?
0: No, myslím si, že celkem strhující zápas, spousta věcí, které se staly, samozřejmě penalta neproměněná, další šance Messiho, ale i Rakušani, musím říct, že vystrkují růžky a mně se ten zápas zatím líbí.
6: Jednoznačně největší šanci měl Lionel Messi v podobě pokutového kopu, ale přišlo ti, že i kdyby trefil branku tam asi kam chtěl, tak vysoko, jak balon letěl, že by tam ten rakouský golman byl?
0: Čekal na pohyb. Rakouský golman skvěle to ustál, udržel ty nervy úplně co nejdýl to šlo a pak ještě vlastně trefil tu stranu, kam Messi jako chtěl zahrát a tu penaltu by asi neproměnil, i kdyby trefil do brány. Hmm. Takže výborný počin golmana Rakušanů.
6: Argentinci mají 3 body, Rakušané také, kdo dnes zvítězí, postoupí. Přijde ti, že to je znát od úvodu, nebo naopak, že to vlastně není skoro vůbec opatrné?
0: Já si myslím, že ten úvod je dobrý, že se hned něco dělo, že myslím si, že ani jedno to mužstvo, samozřejmě Rakušani jsou si vědomí té kvality těch Argentinců, ale myslím si, že úplně jenom zalezlí nebudou. Viděli jsme tam pasáže, kdy drželi balón, takže máme se na co těšit.
6: A přetvrzuje se trošku, zdá se ti?
0: No, tak já si myslím, že vnímají to oboje ty mužstva, že na ty některé hráče to může platit a Rakušani určitě nepůjdou pro ránu daleko. Na druhou stranu rozhodčí zatím je velmi přesný a máme tam spoustu kamer, takže každý ten zákrok, který může být unfair, bude trestaný a musí dávat velký pozor. Ale je pravda, že se to hraje trošku důraznější než některý jiný zápasy.
6: Říká náš expert Pavel Horvát, uslyšíme se zase v poločase. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
6: Pokračujeme dál v našem přímém přenosu. Argentina, Rakousko, slovo mají Kristián Šveda a Jan Suchan.
7: Dospěli jsme do 26. minuty za stavu 0-0, ale hráči se stále občerstvují a co mě zaujalo před startem této, můžeme říkat, občerstvovací pauzy, ale pro mě je to prostě pauza reklamní, tak fanoušci na stadionu hlasitě pískali. Bylo slyšet, ani ne tak vidět, bylo prostě slyšet, že nesouhlasí s touhle novinkou a já bych byl taky upřímně rád, kdyby za

0: peníze můžou ty reklamní přestávky generovat, tak bych si typoval, že vysílatelé a to ocení. Ale uvidíme, jak to dopadne. To podstatné je na trávníku 27. minuta a po reklamní, chcete-li osvěžující hydratační přestávce, se vracíme znovu do zápasu. 27. minuta Argentina, Rakousko 0-0.
1: Alaba hraje z levé strany na polovině Argentiny, teď se ale vrací míč na polovinu Rakouska až k brankáři Alexandru Schlagerovi a po něm to jsou rakouští obránci, stopeři, konkrétně Danco dává balon na pravou stranu až k pomezní čáře Pošovi, což je obránce Rakouska, který hraje s takovou ochranou čelisti, aby do ní nedostal, anebo když dostane, aby ho to co nejméně bolelo. Alaba, Rakušané se vrací až k vlastnímu pokutovému území na začátku 28. minuty, nechtějí udělat chybu v rozehrávce za stavu 0-0. Danco teď přece jenom povíjel pár metrů kupředu a přihrává na půlící čáru, ale balon hned dostává zase zpátky a teď jakoby nevěděl, co s ním. Teď ale není bráněný a tak může dopředu, v tuto chvíli oblouček na levou stranu k Laimerovi. Laimerovi vrací prvním dotekem Zabicr, teď se zapojuje taky Xaver Schlager. Na levo má Zabicra, Laimer, Rakušani stále hrají po levé straně, ale když chtěli jít k vápnu soupeře, tak o balón přišli. Teď je to pravý obránce Argentinců Molina, který ale přihrál hodně, hodně špatně. A tak to jsou znovu Rakušani na levé straně, kteří můžou jít dopředu, Zabicr patou vysouvá Laimera. Laimer si počkal, až kolem něj projede skluzující Romero a získává rohový kop, protože ho zakřižoval také další obránce Argentiny Molina. 29. minuta začala, Argentina Rakousko 0-0.
0: Byť jsou Rakušané outsidery v tomto utkání proti úřadujícím mistrům světa, tak teď v posledních minutách si vytváří mnohem víc šancí a dostávají se k dalšímu rohovému kopu. Znovu Marcel Zabicr, tento hráč Borussie Dortmund německého klubu, bude zahrávat z levé strany roh a už se připravuje u rohového praporku, posílá balon do pokutového území. Na hlavu vyskočili pouze fotbalisté Argentiny, nicméně neodkopli míč teď nůžkami se to povedlo Lautaru Martinezovi, efektní odehrání balonu, ale další nepřesnost, Argentinci si nerozumí v těch kombinacích, chtěli se dostat do přečíslení do breaku, nicméně dvě nepřesné přihrávky a je tu znovu akce Rakušanů přes střed hřiště. Alaba vybírá si na levé straně Zabicr v souboji jeden proti jednomu nakonec ještě přihrává na Vanra. Vanr proti dvěma hráčům nebyl úspěšný a balon nakonec odkopávají fotbalisté Argentiny, ale byli...
1: Už to byl out.
0: Měl jsem v zákrytu tu situaci, takže nakonec se hra vrátí. Ano, byla to krásná situace po tom rohovém kopu, kdy se Lautaro Martinez opřel do balonu nůžkama. Bylo by hezké, kdyby to předvedl třeba v pokutovém území a viděli jsme nějaký krásný gol. To se zatím nestalo, ve 30. minutě platí nerozhodné skóre 0-0.
1: Ano, to bylo v pokutovém území, ale ve vlastním.
0: Ano, samozřejmě.
1: Teď se bude odkopávat od argentinské branky, protože Zabicr se dostal za brankovou čáru. McAllister ho tam odslonil, Zabicr pak nechtěl ten balon odevzdat, až ho musel teď umravňovat egyptský rozhodčí Omar, aby se mohlo rozehrávat od branky. Teď to dělají Argentinci. Lisandro Martinez dává svému jmenovci brankáři Emilianovi, po něm Romero na pravé straně. Je to takové kolikrát ukolébávací od Argentinců, žádný kvalt a nemoc odvahy. To je možná ten aspekt, který mi tam chybí, a fantazie, protože Argentinci si se měli dvě šance, jednu obrovskou penaltu, ale jinak je to taková vyčkávaná, neudělat chybu a možná se ani příliš neunavit. Tak to na mě působí v 31. minutě za stavu 0-0. Teď Argentinci jsou stále na vlastní polovině. Fernandez dává Romerovi, konečně překračují Argentinci na polovinu Rakušanů. McAllister, průniková přihrávka na Lautara Martineze. Pozor na Messiho, má stále balon, už je na hraně pokutové území. Dvakrát se tam k němu i míč odrazil, trochu se štěstím, ale ani to argentinskému kouzelníkovi nestačilo a tak to zkusí jeho kamarádi De Paul, Molina a teď už také Romero. Z toho můžete vyčíst, že se Argentinci vrátili až k obráncům. Řekneme o tom také posluchačům Radiožurnálu, jak se vyvíjí tenhle zápas proti Rakousku, Argentinu. Začala 32. minuta, Messiho třetí šance, ale stále platí bezbrankový stav. Messi neproměnil ani pokutový kop v 9. minutě. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu s

0: Sport, Jan Suchan, Radiožurnál.
1: 32. minuta zápasu. Lionel Messi měl další velikou příležitost. Byl v bezprostřední blízkosti malého vápna po té, co si vyměnil balon na levé straně a dorážel. Nicméně Rakušané obětavě padají do střel. Obecně vidím ve hře Rakouska velkou obětavost a takové větší nasazení než u Argentinců. Tam mi to místy hraničí s trochu bohorovností. Byť teď měli Rakušané štěstí v tom zakončení, tak tou obětavostí zatím daří se jim držet nulu a naopak se znovu můžou vydat dopředu. Další ofenzivní akce. Laimer je u levé postranní čáry. O balon přišel v souboji proti Depolovi. Depol okamžitě oslovuje Lautara Martineze. Ten už běží podél pravé linie u pokotového území. Přihrává na osu hřiště, ale další nepřesný pas a znovu to může být breaková situace pro Rakousko. Tentokrát se ale Argentinci dobře vrátili. Depol dostal balon na pravou stranu. Ještě zasekává v souboji a vrací dozadu na Molinu. Trochu uklidnění hry od Argentinců, kteří se snaží probojovat dopředu, dostat k nějakému dalšímu zakončení. Už si vytvořili trochu víc příležitostí, ale teď znovu uklidňují hru. Přihrávka do středového kruhu. Romero si vyměňuje balon s Lisandrem Martinezem ve 33. minutě, kdy platí bezbrankový stav.
0: Argentinci ukázali, že umí být opravdu nebezpeční během žiku se dostat do vápna. Messi měl nejdřív štěstí, když se k němu míč odrazil od brankáře Alexandra Šlágra, ale pak i smůlu, že za něj zaskočil znovu Alaba, který už zmařil Messimu dva góly. Jeden si argentinský kapitán tak trochu zmařil sám neproměněnou penaltou. Teď Argentinci z levé strany od Medíny a také se vrátil trochu dozadu Fernandez, který pomáhá s rozehrávkou. McAllister dokonce teď posledním mužem argentinské sestavy, pokud nepočítáme gólmana Emiliana Martineze. Přitom je to záložník, který má i výrazné ofenzivní vlohy, ale teď tedy pomáhá mezi stopery, aby ta hra měla nějaký řád a kéž by měla také spát. Lisandro Martinez na levé straně, Argentinci jsou na polovině rakouské poloviny, řekněme, takhle daleko jsou tedy od branky Depol. Na pravé straně je to hledání skulinek, ale zatím neúspěšné hledání. 34. minuta je ve své polovině, Argentina, Rakousko 0-0.
1: Díky Fernandesovi to zkouší Argentinci znovu, přebírají si teď balón ve středovém kruhu, přihrávka přes křížem zleva doprava na Depola. Depol něco naznačoval svým spoluhráčům, ofenzivním spoluhráčům, nicméně ti nestáli tak, jak si asi Depol představoval, a tak se znovu hra vrací do obraných řad Argentiny. Tentokrát si pro balón dojde až brankář Emiliano Martinez, aby si taky kopl do míče, přihrává na Romera. Teď už jsou fotbalisté Argentiny na své vlastní polovině. Rakousko hraje poměrně vytažené, ale čeká na to, co Argentinci udělají s míčem ve 35. minutě. Přihrávka doprava. Depol si zběhl až k obraným řadám k Molinovi pro míč. Přihrává doleva na Lisandra Martineze. Martinez přihrává doleva a po levé straně to zkouší Argentinci. Jsou vytlačení Rakušany a jsou vytlačení natolik, že se znovu hra vrací až do obraných řad. Depol už teď z pravého záložníka si seběhl až na pozici stopera. Messi dostává balon od Depola, snaží se levou nohou oslovit jednoho ze spoluhráčů, byl to Almada, který tam zbíhal k Lionelu Messimu, nicméně nedokázal zpracovat a nedokázal zakončit. Stále jsme neviděli branku. 35. minuta, Argentina, Rakousko 0-0 a teď faul na Marcela Zabicera na útočné polovině Rakouska.
0: To je vítaná možnost pro evropský tým, protože ten jakoby v posledních minutách přece jenom odešel. Nevím, jestli mu docházejí síly, nebo se Argentinci probírají a začínají zlobit z vlastní iniciativy, ale každopádně poslední minuty patřily přece jenom Argentincům. Ale na skóre se nic nezměnilo, jak už ostatně před chvílí říkal Kristián Šveda. Konečně je rozehráno, Vanr si nabíhal do pravého křídla, ale míč před ním oklidil do zámezí obránce Lisandro Martinez, teď hlavní rozhodčí posouvá Rakušany, aby se vrátili o pěkných pár metrů dozadu, kde ten balon překročil pomezní čáru. Poš si ho bere do rukou, 36. minuta 0-0, balon na hlavu Gregoriče, po kterém ale odpalují obránci Argentiny balon skoro až na polovinu hřiště, ale Rakušani jsou zase zpátky u vápna Argentiny, ale o míč přišli. Nákop na Lautara Martineze, který z levého křídla to má jeden na jednoho proti Dancovi, teď už se ale Rakušani vrátil, přihrávka na Fernandese. Fernandez ještě se snažil hledat někoho na hranici malého vápna, jenže v pruhovaném modro-bílém dresu tam nebyl vůbec nikdo, jenom zápalova dresů červených, které dnes nosí Rakušani. Na zemi Gregorič, ale gesto egyptského rozhodčího vstávej, to bylo zřetelné, a tak Argentinci útočí po levé straně. Fernandez má tam Medinu, má tam také Almádu, který je teď u míče, po něm Medina. Argentinci jakoby si sami nebyli jistí, jestli mají útočit naplno nebo ne, když je stále na zemi Gregorič. 37. minuta, 0-0, Depol má balón, dává ho, respektive chtěl ho dát do uličky nabíhajícímu Almádovi, ale nepovedlo se to přesně. Gregorič už vstal, drží se za hlavu a my můžeme díky opakovaným záběrům s Christianem Švedou vidět důvod. Dostal loktem od Christiana Romera, který ho chtěl v hlavičkovém souboji předskočit. Hrálo se dál a teď už se také může pokračovat. Teď možná pro změnu to trochu vrátil takovou stoličkou, jak se říká Gregorič Romerovi, ale ani v tomhle případě se nepíská. 38. minuta, Argentina Rakousko na fotbalové mistrovství světa 0-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: A byť Gregorič dostal rukou do hlavy, tak zdá se, je v pořádku, už pobíhá na hrací ploše. Rozehrávají Argentinci od své branky, znovu mají míč dva stopeři, tentokrát Lisandro Martinez přihrává na Romera, Romero se rozhlíží, stále má, přemýšlí, kam rozehrát, kam dát balón, a nakonec to vyhodnotil nepřesně. Molina totiž si nerozuměl s Romerem a tak od Romera právě putuje balon do zámezí. Rakušané, zmátl mě samozřejmě ten anglický název Austria. Rakušané vhodili aut, ale vhodili ho nepřesně. A tak Lionel Messi už oslovuje na levé straně Almeidu. Přihrávka až k postraní čáře. Medina vybírá si Messiho, Messi pálí gól. Lionel Messi otevírá v 38. minutě skóre zápasu rychlou střelou levou nohou zpoza pokutového území na bližší tyč. Tak to je ta genialita Lionela Messiho, který i přesto, že zahodil pokutový kop, následně neproměnil další dvě velké ofenzivní šance, tak se za hranicí pokutového území dostal po rychlém breaku k zakončení a Lionel Messi otevírá skóre zápasu, k velké nevoli rakouských fotbalistů, kteří ale neuhlídali tuhle breakovou situaci. Výborná souhra po ose, Almada, Medina, Messi, končí brankou 39. minuta. Argentinci slaví, Lionel Messi dává gól.
0: A myslím, že nejenom k nevoli Rakušanů, ale i k nevoli jednoho slavného Portugalce, protože Lionel Messi se osamostatňuje v čele historické tabulky střelců na mistrovství světa. Kolo ze 16, Lionel Messi 17, a to opravdu po krásné akci. Lionel Messi si počíhal na svou šanci, krásně mu tam zároveň pustil balón mezi nohama Almáda, jako by tam tušil svého kapitána Messiho, který prvním dotekem pálil k tyči do protipohybu brankáře Alexandra Šlára, který se tam snažil natáhnout svou pravou rukou, ale dosáhnout nemohl. Lionel Messi znovu se zapisuje do dějin mistrovství světa. Střelil i čtvrtý gól své země na letošním turnaji. Argentinci vedou nad Rakušany 1-0.
1: Je radost sledovat, jaké místo si zvládne Lionel Messi stále i ve svém věku vybrat na hřišti, jak se zvládne dostat do zakončení. Teď bylo vidět, že Almeida prostě tušil, že za ním Lionel Messi bude, pustil balon mezi nohama. Lionel Messi je z hrany pokutového území obstřelem na bližší tyč dokázal vstřelit branku. Teď souboj po té, co se rozehrálo hned u postraní čáry. Několik vysvětlování, domlouvání na trávníku, skončil právě Almada, no a Poš dostane žlutou kartu. Ano, egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar už mu ji ukázal, to znamená první žlutá karta v tomto utkání. Poš odchází se svěšenou hlavou, ale ještě několik strkanic, další Rakušané jdou hájit svého spoluhráče, no tak bylo to ramenem do obličeje Almady, bylo to už i mimo hru, vlastně Poš dostoupil, no. A tím to myslím, že zavání i červenou kartou.
0: Já si myslím, že tohle je červený zákrok, protože Almada tam nechával balon projít do zámezí, to je úplně regulérní, nic špatného na tom není. Po škole mě procházel, chtěl ho odstrčit, ale dal mu jednoznačně ramenem někam do nosu. A já si myslím, vzhledem k tomu, co kolikrát vidíme za přehodnocování, tak tohle je prostě hrubé nesportovní chování a už má egyptský rozhodčí Omar ruku na sluchátku. ale hraje se dál. Tak z toho vyvázl, pošle žlutou kartou, ale myslím, že se klidně mohlo červenat.
1: Hodně hraniční zákrok teď rozehrávka Emiliana Martineze, který byl napadaný, ale Lionel Messi po odkopu Emiliana Martineze ještě oslovoval Molinu, který se snažil sečmusíli stačili drát dopředu, ale nakonec ten balon nezvládl skrotit, odkopl ho do zámezí, míč teď vazují na hrací plochu Rakušané, byl to konkrétně Laimer a poté, řekl bych trochu dramatické situaci u postraní čáry na pravé straně hřiště z pohledu Rakouska se hraje dál, Rakušané míří dopředu dlouhým nákopem, který letí až do pokutového území, tam ho ale zvládli zpracovat Argentinci, souboj téměř u rohového praporku, přetahují se tam Schmidt a proti němu Almada. Almada, ještě bych dodal, že je vlastně štěstí, že mu třeba neteče krev, že nemá zlomený nos, protože přeci jen ten zákrok ramenem, tím, že Almada je mnohem nižší než Poš, tak dostal právě nepříjemně, ale zdá se, že je v pořádku a nic se mu neděje.
0: Můžeme pokračovat v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 43. minutě. Argentina vede 1-0 nad Rakouskem. Messi potvrdil svou výbornou formu v předchozích 6 soutěžních utkání. Měl bilanci 8+7 v součtu národního týmu a Interu Miami. To je opravdu úctyhodné vzhledem k tomu, že pozítří slaví 39 let. Už se konečně zase hraje. Rakušani chtěli jít po pravé straně, neuspěli. Teď musí odkopávat Lisandro Martinez. Faulovaný Lionel Messi dancem. Messi udělal několik kotrmelců a myslím, že Danco bude znovu konfrontován soupeři. Asi tomu chtěl přelít, takže honem rychle se šel omlouvat Messimu.
1: Ano, vypadalo to tak a nezapomeňme na jeden moment, který vlastně se udál úplně mimo hru, mimo pozice, kde byl míč. Danco si zhruba před nějakými 5-6 minutami něco vysvětloval s rozhodčím a rozhodčí mu velmi důrazně ukazoval, že takhle tedy s ním komunikovat nebude. To znamená, ten si koleduje i o žlutou kartu i směrem k té komunikaci, respektive směrem v té komunikaci k rozhodčímu.
0: Ale vyvázl bez jakéhokoliv napomínání zatím. 44. minuta, Argentina díky Messimu vede 1-0 nad Rakouskem. Teď byl ovšem faulovaný Rakušan Vanr, kousek od středového kruhu McAllisterem, tak nakonec to byl Schmidt, ne Vanr, omlouvám se, ale podstatné to úplně není. Důležitější je standardní situace pro Rakušany, ale ne taková, že by z ní šla přímo ohrozit branka, to by i Robertu Carluš měl co dělat v dobách své největší slávy, tohle by i na něj pravděpodobně bylo daleko, možná nějakých 40-45 metrů. David Alaba bude pravděpodobně nakopávat balón do vápna, teď tam ještě na zemi skončil Depol, ale už se zvednul, tak se bude moct hrát. Alaba nenachází vůbec nikoho. Tam není nikdo ani z jeho spoluhráčů, ani z protihráčů a slyšíte, jak to oceňují v úvozovkách fanoušci přímo na tribunách, ale je tam veselo kvůli tomu, že Messi se stal nejlepším střelcem historie mistrovství světa. Díky němu Argentinci vedou nad Rakouskem ve 45. minutě 1-0.
1: Mohli vést 2-0, kdyby Messi proměnil v úvodu utkání penaltu, to se nestalo, takže platí právě jen ten jednogólový rozdíl. Teď hlavičku vyhrál Rakušan Danco. Po několika dalších soubojích se míč vrací na Laimera, který odkopává takovým half volejem na polovinu hřiště. Rakouský národní tým postupuje dopředu. Zabicer teď pohotově vybojoval balon, dává ho na Gregoriče. Gregorič oslovuje Schmidta. Schmidt byl faulovaný a byť se to nelíbí Fernandezovi, který udeřil Schmidta, tak Rakušané okamžitě rozehrávají, na nic nečekají. Balon do levé strany na Zabicera. Zabicer nakonec byl zbržděn a vrací na Alabu. Alaba je ve středovém kruhu, vyměňuje si míč s Dancem. Znovu kapitán Rakouska Alaba. Tentokrát oslovuje Xavera Schlagera. 7 minut je čas nastavený nad rámec hrací doby v prvním poločase, takže ještě 7 minut minimálně se bude hrát. Rakušané postupují znovu dopředu. Xaver Schlager už je před pokutovým územím, ale Rakušané znovu obrací hru, respektive vrací hru směrem ke středovému kruhu. Alaba ukazuje svému spoluhráči Dancovi, aby dal balon doprava a Rakušané to zkouší teď přihrávkou na Vanra. Vanr, centr do pokutového území, odkop Argentince Moliny. A z toho nebude zatím žádný další závar. První nastavená minuta z celkových 7, Argentina Rakousko 1-0.
0: Evropané nicméně u balónu a blíží se k pokutovému území soupeře, konkrétně Vanr, než dal přece jenom spíše dozadu Laimerovi. Laimer ještě více dozadu až do středového kruhu Alabovi. Alaba si zasekává balón a vrací ho zpátky doleva Zabicerovi, který tam se běhl až k pomezní čáře, zapojuje Xavra Schlagera, kterého brání Lautaro Martinez. Ten ukazuje, že do defenzivy se nebojí, na rozdíl od Messiho, centr z levé strany, odkopnutý skoro až do zámezí Romerem. Lautaro Martinez se ho ještě snažil zpracovat na hranici, ale před něj se tam postavil Laimer a Martinez ho chtěl, vypadalo to, odhodit rukama, proto se píská. Bude z toho standardní situace v polovině druhé nastavené minuty z avizovaných 7. Argentinci vedou 1-0 nad Rakušany a Laimera nejenom, že odhazoval rukama Lautaro Martinez, ale i ho zezadu nakopl. Tohle by taky klidně mohlo být za žlutou kartu, protože podle mě z toho vyzařovala trochu frustrace.
1: Souhlasím, mohlo to být za žlutou kartu a jednoznačně na druhou stranu to mohlo být za žlutou kartu i pro Laimera za tu reakci, který okamžitě vystartoval na hlavního rozhodčího a divil se, že Argentinec žlutou kartu nedostal. Rakušané rozehrávají, už jsou na levé straně útočné poloviny, jsou v blízkosti pokutového území, teď otáčí hru zleva doprava, centr, který míří už do šestnáctky, ale je odvrácený. Fernandez, to je argentinský záložník, se dostal k balonu, vrací ho, trochu uklidňuje hru, Argentinci už teď nemusí úplně extra spěchat dopředu. Fernandez vybírá si McAllistera, McAllister oslovuje Lionel Messiho, který si hluboko zběhl pro balon. Lionel Messi z vlastní poloviny, z poloviny Argentiny míří dopředu. Centr nepřišel, byl to jen nákop. Gregorič napálil balon, který byl sražený od Argentinců do zámezí, takže Rakušané vhazují.
0: Bylo to docela vtipné, jak to udělal Gregorič. Balon vší silou napálil do soupeře tak, aby se od něj odrazil míč do autu a tím udržel balon právě pro Rakušany, kteří teď rozehrávají od vlastních obránců na své polovině. Zapojuje se do toho také Seiwald, který v defenzivní záloze hraje se svým klubovým spoluhráčem Xavrem Schlagerem. Jsou sehraní z Lipska, teď to můžou ukazovat také na reprezentační úrovni, ale teď už se zbavují balónu a předávají ho obráncům. Alaba, Laimer a nalevo už teď jeden ze záložníků, konkrétně Schmidt, ale zase se Rakušani vrací dozadu, protože v některých momentech Argentinci nechávají Rakušany kombinovat, ale pak zase někdy rychle přistupují a proto je nutí k těm zpětným přihrávkám. Teď krásný křižný pas Zabicera na Poše, čtvrtá nastavená minuta, 1-0 pro Argentinu. Lautaro Martinez získal balon pro Argentince na pravé straně Molina, ale vrací raději zpátky balón. Čtvrtá nastavená minuta prvního poločasu, Argentinci vedou 1-0 a stalo se to, o čem se mluvilo před zápasem. Lionel Messi se osamostatnil v čele historických tabulek střelců na fotbalových světových šampionátech. Povedlo se mu to v 38. minutě po parádní kombinaci svého týmu. Zleva centroval Medina, Almada mu balon pustil mezi svýma nohama, protože tušil, že za sebou má právě argentinského kapitána, a ten se střelou do protipohybu gólmana Alexandra Schlagera kousek od tyče trefil. Už předtím ovšem mohl Lionel Messi zazářit, mohlo to trvat ještě méně minut, než přeskočil Miroslava Klózeho svým 17. gólem v historii mistrovství světa. Už v 9. minutě totiž Lionel Messi kopal penaltu, jenže vůbec nestrefil branku, pak měl ještě další dvě dobré možnosti v 19. i 32. minutě, ale vyšlo to až v minutě 38. Přitom Rakušani měli pasáže, ve kterých zamkli Argentince kolem jejich pokutového území, ale v poznámkách nemám jednu jedinou šanci Rakušanů, kterou bychom mohli označit za 100%. To Argentinci měli 4 takové a všechny Lionel Messi, který se skoro vůbec nevrací do obrany, kolikrát jenom postává, popochází, ale když je potřeba se ukázat, tak on to umí udělat a doložil to i tím svým gólem, kterým v 38. minutě poslal Argentinu do vedení a ještě se, myslím, něčeho od něj i samozřejmě dalších hráčů Argentiny a Rakušanů dočkáme. Teď máme polovinu 6. nastavené minuty prvního poločasu, avizovaných bylo 7 a Argentina po brance Messiho vede nad Rakouskem 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Argentinci pokračují v útočné akci, z vlastní poloviny založili teď po levé straně přihrávka na McAllistera. McAllister se vrátil zpátky do středového kruhu, oslovuje na pravé straně Depaula. Depaul zasekává balon, vybírá si Messiho, který je přímo u postraní čáry. Lionel Messi teď vrací míč až na své dva stopery, Lisandra Martineze a Romera, tím mu vrací balon. Messi postupuje středem hřiště dopředu, tentokrát dává přihrávku na levou stranu, Medina je u balonu. Začala poslední nastavená minuta, respektive bylo jich avizovaných 7, tak teď začala ta 7. Depaul ve středu hřiště dává na McAllistera. McAllister přihrávka na Fernandeze. Fernandez se snaží dát míč dopředu, nicméně ten balon se vrátil k McAllisterovi. Argentinci drží Rakušany zamknuté a kombinují ve středu hřiště. Přihrávka na Fernandeze, teď na Almádu, ten ale vrací zpátky Fernandezovi. Ještě nějaká půl minutka se bude hrát, Argentina vede nad Rakouskem 1-0 a vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport z fotbalového mistrovství světa. Depaul po otočení hry od Argentinců měl balon na pravé straně, nicméně vrací ho zpátky na Romera. Už je to takové kontrolované, zdá se, že Argentinci nechtějí udělat chybu, nechtějí dopustit žádný break, snaží se udržet to vedení 1-0, o které se postaral Lionel Messi, a odnést si tento náskok do kabin na přestávku ještě nějakých 10 sekund. Ani ty se hrát nebudou. Vypršelo nastavení, hlavní rozhodčí Amin Mohamed Omar končí první poločas utkání Argentina-Rakousko. Jeho americký tým vede 1-0. Branku dal ve 38. minutě Lionel Messi.
2: Kristian Švéda a Jan Suchan budou pak i dál komentovat druhý poločas. Ten první byl nastavený o hodně, o 7 minut, ale počkal si na to náš expert Pavel Horvát, který sledoval první poločas a teď se o něm budeme bavit. Tedy o tom poločase. Dobrý den.
3: Hezký večer.
2: Lionel Messi se nakonec dokázal prosadit, těch šancí měl víc, tak jak se ti líbil výběr místa při vstřelené brance?
3: No tak on tohle má výborný, prostě on si počká mimo to hlavní dění a pak samozřejmě to puštění mezi nohama Enza, jestli se nepletu, tak bylo taky výborný a do protipohybu brankaře vlastně nechytatelnou střelou, žádnou šibenici, žádným nártem, prostě zase to, co on vidí, to, co on umí celý ten život, tak zase to předvéd a hezky se na to kouká.
2: On někdy Messi působí pohybově dost flegmaticky, ale to asi neplatilo u té penalty. Jak si myslíš, že takového hráče ovlivní v tak důležitém zápase nebo v zápase na mistrovství světa to, že penaltu nedá?
3: No tak evidentně nic moc. Já si myslím, že jemu se to samozřejmě taky už několikrát stalo, že neproměnil penaltu, ale tyhle hráči prostě okamžitě to házejí za hlavu a je si vědomý těch svých kvalit a vidíš sám, že přišly prostě další šance a jednu z nich proměnil. No.
2: Když má balon, tak je na něj strhnutá pozornost, to je jasné, ale někdy jeho hra působí, jako když už dlouho čekáte na autobus, on furt nejede, tak popocházíte tam a zpátky. Tak je těžší takového hráče bránit, protože třeba můžete jako ztratit pozornost, protože on chvíli prostě jako by tam nebyl.
3: Přesně tak, on i na to spoléhá a vlastně i se sledovala jeho hra bez míče a i v defenzivě, samozřejmě on si nějakou povinnost, kam se vrátit a do jakého prostoru se vrátit, tak on si to splní, ale vlastně on pořád přemýšlí na tou ofenzivní částí a to znamená, že po každém zisku se snaží být v prostoru, kde může dostat balón a čím vejš to je, tak tím samozřejmě blíž k té bráně se cítí komfortněji. Já jsem to zažil, takový ten pohled, já jsem tomu říkal opravdu pohled zabijáka, protože on vlastně opravdu je vidět, že přemýšlí, šrotuje to jako počítač, to, kde ten balon může být, jakou pozici si najít a prostě v tomhle je geniální. No.
2: Aby to nebylo celé jen o Messim, ale je to pochopitelné, protože už je rekordmanem v počtu branek, dali dohromady 17 napříč světovými šampionáty, tak náš komentátor Jan Suchan si přidělal poznámky při šancích Rakouska a má prázdný papír. Tak jak se ti zatím líbí, lomeno nelíbí Rakousko?
3: No tak Argentina samozřejmě velmi silná na míči. Rakušanům se, nevím, dvakrát, třikrát podařilo podařilo Argentince dostat pod jakýsi tlak a získat ty balóny hned na začátku po té svojí ztrátě. Potom, když se to nepovede, tak samozřejmě už ty hráči jsou fakt tak dokonalí, že málo kdy udělají chybu. Viděli jsme to teďka ke konci poločasu, kdy se vlastně Rakušani nedostali vůbec k balónu a Argentina, ono to vypadá hrozně jednoduše, kontrolují balón, ale je to ve velké rychlosti a ve vysoké kvalitě přihrávek a to se velmi těžko brání a dostává se na ten balón, takže já předpokládám, že pokud by to takhle mělo být, tak Rakušanům budou docházet cíly a Argentina bude na tom míči dominovat ještě víc.
2: S Pavlem Horvátem se uslyšíme zase během pauzy na občerstvení během druhého poločasu zápasu Argentina-Rakousko. Zatím je to 1-0 pro Argentince. Pavle, do té doby naslyšenou, díky.
3: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorfská.
1: Premiér Babiš jednal se šéfem Evropské vysílací unie kvůli změnám ve financování médií veřejné služby. Prezident Pavel nepojede na summit NATO v Ankaře, rozhodla o tom vláda. Argentinský fotbalista Lionel Messi skóroval v zápase s Rakouskem a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se večer setkal s šéfem Evropské vysílací unie Noelem Karenem. Organizace nesouhlasí se záměrem vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Karena chybí v návrhu legislativní záruky, které by chránily Českou televizi a Český rozhlas před politickým vlivem. Dění ve Strakově akademii sleduje reportérka Daniela Brichtová.
3: Ředitel Evropské vysílací unie jednal s předsedou vlády Babišem zhruba 3/4 hodiny. Tady ve Strakově akademii ho poté vystřídali zástupci odboru veřejnoprávních médií. K jejich schůzce už se ale přidali i další koaliční zástupci, mimo jiné předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten při příchodu uvedl, že zrušení poplatků je hotová věc. Jednat ale mají o výši financování České televize a Českého rozhlasu. Debatovat mají podle něj i o možných pojistkách. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede, rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí nebrání.
4: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
1: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V takovém případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně, potvrdila to mluvčí soudu Kamila Abasi. Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%, dodává mluvčí Třinecký železáren Petra Macková-Jurásková.
5: Jde o výsledek, který je v podmínkách současného ocelářství velmi nízký a dlouhodobě neudržitelný. Odráží však bohužel realitu posledních let, kdy čelíme extrémnímu tlaku na náklady, ceny i regulaci. A jako jedna z mála ocelářských firem však pokračujeme ve výrobě při zachování mírné ziskovosti.
1: Za zpronevěru peněz klientů půjde advokátka Hana Suková na 7 let do vězení, její dcera Pavla Marešová na 5,5 roku. Soudce oběma taky zakázal působení v advokacii na 10 let. Podle obžaloby mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřili celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.
6: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale hrají obhájci titulu Argentinci proti Rakousku. Utkání sleduje reportér Jan Suchan.
7: Čekáme na zahájení druhého poločasu, potom prvním Argentinci vedou 1-0 díky gólu Lionela Messiho z 38. minuty. Tím se Messi osamostatnil v čele historických tabulek střelců na mistrovství světa. Svou 17. trefou už předtím měl 3 šance, včetně penalty, kterou neproměnil v 9. minutě. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. Wimbledonskou vítězku potrestal nezávislý tribunál za to, že v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. O trestu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Právní zástupce Vondroušové Jan Exner médiím řekl, že s případným odvoláním k arbitrážnímu sportovnímu soudu počká až na odůvodnění výroku tribunálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D7 mezi Slaným a Panenským Týncem, další na D35 u sjezdu na Chrudim. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným omezuje průjezd nehoda. Následky nehody. Na 33. kilometru narazilo osobní auto, nákladní auto do značení a svodidel a pak v místě ještě havarovalo osobní auto. Čekejte hustší provoz. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy odklidili. Porouchané vozidlo stálo na prvním kilometru v omezení před D1. Podle kamer se kolona vepředu pomalu rozjíždí. Má necelé 2 kilometry. Na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta stojí osobní auto po nehodě. 157. kilometr u sjezdu na Chrudim na Krajnici. Jen značení částečně zasahuje do pravého pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Městec Králové stojí osobní auto. 51. kilometr na Krajnici, posádka je poblíž. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy.
9: Hezký fotbalový večer s Radiožurnálem Sport. Lionel Messi má další rekord. V 38. minutě zápasu s Rakouskem na mistrovství světa otevřel skóre, je to zatím jediná branka duelu, ale dohromady to pro ně byl 17. gól na světových šampionátech. Překonal tak historický rekord Němce Miroslava Klozeho a mohl ho překonat ještě dřív. V 9. minutě neproměnil penaltu. Chuť si pak ale gólově spravil.
2: Radiožurnál Sport
0: a František Kuna.
9: Za malou chvíli bude pokračovat náš přímý přenos zápasu Argentina-Rakousko. Vše se chystá v americkém Texasu, stejně jako naši komentátoři tady.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a pokračuje náš přímý přenos z mistrovství světa ve fotbale utkání Argentina-Rakousko. Komentují Jan Suchan a Kristian Šveda.
1: Všechno se schyluje k zahájení druhého poločasu, potom prvním připomínám obhájci zlata z posledního šampionátu. Argentinci vedou nad Rakušany 1-0 a to díky Lionelu Messimu, který v 38. minutě se trefil z hranice pokutového území ranou ze svého pohledu levé tyči. Teď už Rakušani mají míč na středovém puntíku a Gregorič čeká, až hlavní rozhodčí Egypťan Omar pískne do píšťalky.
2: V oficiálním zápise nemají Rakušané zaznamenanou střelu na branku, zatím celkem dvě střely, právě teď začíná druhý poločas, tak uvidíme, jestli třeba z kraje té druhé 45 minutovky Rakušani zkusí vyrovnat skóre, začínají rozehrávkou od obránců, u míče je Danco, který posílá křížem přes hřiště přihrávku, hlavičkou se do míče opsel Gregorič, teď další souboj ve středu hřiště, rameno na rameno souboj u pravé strany, nakonec vyhrál Vaner, míří už pokutovému území. Nicméně úspěšnější byl Almada, který ho odzbrojil. Lautaro Martinez ale ztratil ve středu hřiště balon, hodně neurovnaných momentů. Teď míč posílají Rakušané směrem k pokutovému území. Střela Zabicer promáchl. Nakonec se nedokázal dostat k tomu, aby trefil ten balon dobře. Teď je Lionel Messi u míče ve středu hřiště, nebyl faulovaný, byť se mu to nelíbí, a tak pokračují Rakušané. Vaner je na pravé straně, už se blíží k centru. Trefil jen před sebou stojícího bránícího Argentince, ale Rakušané pokračují. Tohle je už poměrně velký tlak. Zabicer to tentokrát zkouší znovu, už trefil balon, ale ne úplně přesně. První minuta druhého poločasu je pryč. Tlak Rakouska brankou neskončil, Argentina stále vede 1-0.
1: Molina se vůbec nerozpakoval a byť měl kolem sebe docela místo, tak míč napálil, co jen mohl nejdál, a proto Rakušani jsou teď znovu v držení míče. Alaba dává průnikovou přihrávku na Gregoriče, ten sklepává Vanrovi na levém křídle. Zabicr snaží se přejít přes svého soupeře Molinu, odcentroval to, ano, ale jenom do rukavic brankáře Emiliana Martineze. Polovina 47. minuty, Argentinci i dál vedou 1-0, teď chtěl udělat kličku Almada svému soupeři, to se nepovedlo, ale míč skončil v zámezí a tak Argentinci budou vhazovat zhruba na úrovni svého pokutového území, kousek před ním. Míč má v rukou Medina, našel Lautara Martineze, ten ale sklepil jen Rakušanovi Šmidovi, po kterém hrají rakouští obránci, teď už ale také záložník Xaver Schlager, který je na polovině půlky Argentinců, ale záhy Rakušani přicházejí o balon a Argentinci byli faulovaní, konkrétně kapitán Lionel Messi kousek od středového kruhu. Je vidět, že když je ten nedovolený zákrok na Lionela Messiho, tak hned všichni přijdou, poplácají, omluví se, ten přístup je úplně jiný, než když je faulovaný někdo z ostatních Argentinců, anebo i Rakušanů. Přece jenom byl to sice tvrdší zákrok, ale je znát, že prostě Lionel Messi má trochu zvláštní zacházení i od svých soupeřů. 48. minuta, Argentinci vedou sice nad Rakušany 1-0, ale na zemi není teď už Messi, je tam Cristian Romero a kontrolovalo se, tuším, jeho koleno.
2: Kontroloval se jeho koleno, protože tomu zákroku na Messiho předcházel ještě faul Xavera Schlagera, byla ponechaná výhoda a poté, až se pískal tedy faul na Lionela Messiho. Nicméně Romero leží na trávníku, přispěchali k němu spoluhráči i samozřejmě hlavní rozhodčí, a tak zjišťuje, jestli je v pořádku, ale už je, hraje se dál. 49. minuta, Argentina Rakousko 1-0. Teď fotbalisté jihoamerického státu podél levé strany míří dopředu přes střed hřiště, obrací hru McAllister. Vybírá si Lionela Messiho, který si zběhl k půlící čáře pro balon. Takovou chůzí, není to úplně běh, Messi postupuje dopředu, dostává balon po takové výměně na jeden dotek zpátky, vrací McAllisterovi. McAllister otáčí hru přes Lisandra Martineze. Martinez si vybírá Fernandeze už u levé postraní čáry, Argentinci míří dopředu. Trochu přibrždění od Mediny, Medina vrací Fernandezovi. Tento záložník posílá hru znovu na Lisandra Martineze. Pomalý, postupný útok Argentiny, teď přihrává do levé strany, tam je připravený Medina, vrací zpátky na Almádu, Almáda si vybírá McAllister posílá dlouhý centr vzduchem na pravou stranu, tam je připravený Molina, Molina oslovuje Depola, tento ještě stihne na hrací ploše, hlavičkou Alaba posílá balon ke kraji hřiště, ale Argentinci jsou stále na míči, teď přihrávka do středu hřiště na Messiho, Messi se sice dotkl balonu, ale odkopává ho do zámezí, protože ho dobře dostoupil Seiwald, takže žádná střela z toho nebude. 50. minuta zápasu Argentina-Rakousko na fotbalovém mistrovství světa 1-0 a vy posloucháte přímý přenos na Radiožurnálu Sport.
1: Messi ukazoval na Seiwalda, to byl on, kdo ten balon poslal do zámezí, ale neuspěl s touhle reklamací u rozhodčího Omara a tak hrají Rakušani, ale teď už to neplatí, protože Danco přišel o míč, tohle byla pravděpodobně přihrávka do offsidu, ale Messi jde dál, byl vykolejený bránícím Xaverem Schlagerem a opravdu se dopískává a předtím domávává offside, protože Messi byl přece jenom nějaký metřík, půlmetřík, metřík za posledním bránícím Dancem, který udělal pár kroků dopředu, aby právě Messi ho vystavil do offsideu a navíc Messi nedokázal skórovat z této nabídnuté možnosti navzdory tomu náskoku, který měl, protože ho pak Xaver Schlager zablokoval, byl by z toho rohový kop, ale nakonec pochopitelně nebyl, byl to nepřímý volný kop po offsideu Argentinců, kteří teď brání a pozor, teď měl co dělat Emiliano Martinez, který se úplně nedomluvil s jedním ze svých obránců, jestli má vyrážet nebo zůstat v brance a k míči se málem dostal Schmidt, ale i tomu utekl za brankovou čáru a tak se bude kopat od branky Emiliana Martineze. Končí 51. minuta, 1-0 pro Argentinu v souboji s Rakouskem. Tenhle stav platí od 38. minuty a díky historickému gólu Lionela Messiho.
2: Brankář úřadujících mistrů světa Emiliano Martinez poslal dlouhý míč na polovinu Rakouska. Hlavičkový souboj nakonec skončil tak, že balon mají Argentinci na svých kopačkách, posílají ho znovu dozadu. Ta situace, kterou už jsme několikrát viděli v tomto utkání. Míč, souboj hlavičkový a když vyhráli Argentinci, posílají ho okamžitě na stoperskou dvojici Lisandra Martinez a Romero. A teď to zkouší znovu hráči ve proužkovaných dresech světlomodro-bílých dresech. Lionel Messi je ve středovém kruhu, oslovuje Almádu, znovu Lionel Messi a tentokrát byl zatažený, faulovaný, tohle si říká pro Schlagera, Xavera Schlagera i o žlutou kartu, který zatáhl Lionela Messiho, který postupoval směrem k pokutovému území. Byť se Xaver Schlager diví, tak řekl bych, že to byl evidentní faul a byl přibržděný, takže Lionel Messi skončil na trávníku, hlavní rozhodčí zapískal a jak jsme mluvili v první půli o Robertu Carlosovi, tak tohle už by mohla být trochu situaci pro něj, velký pokus, ale ta standardní situace je přeci jen z nějakých 35 metrů od branky, tak očekávám spíš centra nebo rozehrávku do strany. Každopádně standardní situace pro Argentinu v 53. minutě za stavu 1-0 pro jeho americký tým.
1: A Messi je u ní připravený, ten Messi, který před chvílí, než byl faulovan, tak obešel tři soupeře, tohle byl další krásný moment a Messi přijde mi, že si nabíhá tak, že by to možná i zkusil. 53. minuta, Lionel Messi vypadá, že obloučkem hledá své spoluhráče nakonec. On to narafičil tak, aby si všichni mysleli, že bude pálit, to neudělal, ale ten oblouček nevedl k ničemu kloudnému, protože útočníci Argentiny byli přikrytí rakouskými obránci a teď to musí tedy Argentinci zkoušet znova, jenže se provinili faulem na Schmida. Rakušani budou hrát kousek od svého pokutového území, 53. minuta se za chvíli překlopí do 54. Argentina na fotbalovém mistrovství světa stále vede nad Rakouskem v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 1-0.
2: A křídelník Werderu Brémy Romano Schmidt se ostře ohradil, respektive tak vystartoval na hlavního rozhodčího, chtěl žlutou kartu pro Argentince, protože přeci jen si myslel, že ten zákrok byl dost ostrý, nicméně kartonek sudí ze svého dresu nevytáhl a tak pokračujeme. 54. minuta, Rakušané postupují podél levé postranní čáry dopředu, jsou přibrždění a nakonec i o míč přichází, ale nakonec ho znovu vybojovali. Teď se snažili o půlníkovou přihrávku. Schmidt se dostal přes šířku hřiště dopředu, dává na Zabicera. Zabicer je u levé postranní čáry, zastavuje hru, vybírá si znovu Schmidta. Schmidt levou nohou přihrává dopředu a tohle byl další faul a znovu rozčilování od fotbalistů Rakouska. Laimer je teď ve takové horlivé debatě s hlavním rozhodčím, který zdá se nevytáhne tu žlutou kartu i po tomto zákroku postaral se o něj Romero. Romero zastavil nedovolně, tak podkopl nohy Laimera a bude to tentokrát z bezprostřední blízkosti pokutového území, standardní situace pro Rakousko, ale nevidíme žlutou kartu.
1: Laimer by šel do pokutového území ze strany a měl by tam prostor na zakončení. Podle mě tohle splňovalo definici slibně se rozvíjející akce a žlutou kartu si to žádalo. Hned také Laimer vystartoval na rozhodčího a myslím, že ta slova mohla být ve smyslu, proč nedá žlutou kartu také jim, protože zatím ji viděl jenom jeden Rakušan, konkrétně Poš. 1-0 tedy na žluté karty pro Rakousko, na góly 1-0 pro Argentinu. V polovině 55. minuty zakončení to může být, stejně tak centr od Zabicra, který je tam ve společnosti Vanera. Pokud bychom protáhli čáru přímku od brankové tyče k rohu pokutového území, tak kousek zatím je balón, Zabicr pálí, Emiliano Martinez vyráží, ten míč směřoval do prostřed branky. Byl sice tvrdý ten projektil, ale ne dobře umístěný od Zabicra, který to zkusil z nějakých, tedy řekněme 17 metrů, 18 možná, ale neměl ta mířidla nejlépe seštelovaná. Pošův autový hod šel do vápna tam, ale Gregorič nebyl připravený na zakončení, trochu jakoby byl zaskočený tím, že se míč dostal až k němu. Rakušané budou znovu vhazovat z podobného místa. 56. minuta, Argentina Rakousko 1-0.
2: Poš se znovu postará o autové vhazování, posílá ho tentokrát až do obraných řad u balonu Danco, vybírá si svého spoluhráče Vanra a teď se vrací hra až k brankáři Alexandru Šlágrovi. Rakušané se zahnali na vlastní část hřiště, souboj ve středu hřiště je zatím úspěšnější pro Rakousko. Kapitán Alaba oslovuje Xaviera Šlágra, ten vrací Alabovi, Alaba ukazuje levou rukou, teď i pravou, kam by chtěl tedy přihrávat, ale stále si nevybírá nikoho ze spoluhráčů, až teď stopera Danca, který se otáčí kolem své osy, vybírá si přihrávku na Poše, ten se snažil protečovat balon, to se mu povedlo a míč, který míří už dopředu na Šmita a Rakušané postupují stále dopředu, Zabicer má balon.
1: 57. minuta zápasu, Argentinci stále vedou 1-0 díky gólu Lionela Messiho, pro kterého to byl v historii světových šampionátů 17. gól, čím se osamostatnil na prvním místě tabulky kanonýrů před Miroslavem Klózem. Lionel Messi už předtím měl několik možností a hlavně penaltu v 9. minutě, kterou ale poslal mimo tři tyče. Brankář Rakušanů Alexander Schlager ani nemusel zasahovat. Poté na poslední chvíli dvakrát zasahoval obránce Rakušanů a zároveň kapitán Alaba, který vzal Messimu dva góly a tak se Messi dočkal až v 38. minutě. Před chvílí poprvé vystřelili na branku také Rakušani v 55. minutě z přímého volného kopu. Kousek za pokutovým územím se postavil kráně Zabicr, střílel hodně tvrdě, ale jenom doprostřed branky a gól man Argentinců Emiliano Martinez tak neměl problém tu ránu vyrazit. První střídání jsme teď mohli zaznamenat. Odešel Romero, přišel Otamendi, takže obhájci zlata sáhli k první změně v 58. minutě, kdy stále drží náskok vybudovaný díky Messimu 1-0. Vy si zbytek utkání můžete pustit v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. 1-0 Argentina vede na Drakou. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Argentinci rozehrávají od vlastní branky. Golman Emiliano Martinez teď jen tak pochoduje, až vypochodoval ze své šestnáctky. Velmi pomalý rozjezd. Emiliano Martinez si stále nikoho nevybral. Až teď přihrávka do pravé strany na nového muže na trávníku Otamendi, kterého si možná pamatujete z Manchesteru City. Teď je to hráč Benfiky Lisabon, portugalského týmu. Má balon na své kopačce, dává ho doleva na McAllistera. McAllister vrací Otamendimu, Otamendi už je na pravé straně hřiště, teď si vybírá Depola. Depol je přímo na lajně, ale udržel ještě balon ve hře, takže Argentinci můžou pokračovat postupu dopředu. Až teď o balon přišli, Rakušané ho získali díky Saivaldovi, ten oslovuje Poše, Poš křížem přihrává do středu hřiště. Další zákrok, Rakušané se zlobí, že tento zákrok nebyl odpískaný. Medina se tam, zdá se podle názoru Rakušanů, provinil nedovoleně. obraně, ale hraje se dál. Otamendi si zpracoval balon na hrudi, teď odražený míč a Argentinci zakládají další útočnou akci, vedou nad Rakouskem 1-0, stále jediným úspěšným střelcem z 38. minuty rekordman Lionel Messi. Otamendi má balon na své polovině, přihrává ho na pravou stranu, ostrý souboj, Rakušané vytlačili Lionela Messiho až mimo hřiště. Messi se zlobí, ale je to out pro Rakousko, takže teď evropský stát může mířit dopředu. Otamendi s kluzem odkopl balón a má ho teď Fernandez. Argentinci se snaží dostat dopředu, Rakušané skáčou, blokují střely, další pokus, tentokrát Xaver Schlager oslovuje Schmidta. Schmidt vrací Schlagerovi, ten je ve středu útočné části hřiště, ale přihrávka, která nakonec směřuje až do zadních řad, obránci Alaba a Danco si vyměňují balón. Lautaro Martinez chtěl napadat, nakonec si to rozmyslel, udělal pár kroků dozadu. 60. minuta, Argentina, Rakousko na fotbalovém mistrovství světa 1-0, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Rakušani chtěli útočit po pravé straně, ale narazili do zdi zvané Fernandez. Teď dlouhý odkop Argentinců až ke gólmanovi Rakušanů Alexandru Schlagerovi. Teď v posledních minutách přece jenom aktivnější tým ze středu Evropy, ale k bezprostřednímu ohrožení brankáře Emiliana Martineze se s výjimkou toho přímého volného kopu za Bicra nemůže dostat. Tak třeba teď po rozehrávce Dansa, ale je to takové pomalé, neodvážné. Danco si jenom vyměnil balón s Xaverem Schlagerem a teď o něj málem přišel, v podstatě si ale ve finále narazil s Lautarem Martinezem, protože ten nedosáhl na balón tak, aby ho mohl vypíchnout pro sebe, a tak se od něj jenom odrazil zpátky k rakouskému zadákovi. Teď je to druhý ze stoperů Alaba, dlouhý pas po levém křídle, který ale nenašel žádného z Rakušanů, a tak teď budou rozehrávat Argentinci. Lisandro Martinez, McAllister chce balón uprostřed pole, dostává ho od Paula, znovu De Paul, na pravé straně Messi obětavě získal balón a teď můžou Argentinci už postupovat směrem k pokutovému území. Almada, Fernandez pálí, ale jenom do Danca, myslím si, že do jeho ruky, která ale byla před tělem. Takhle bych to viděl ve 62. minutě, kdy stále můžeme mluvit s Kristianem Švedou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport o vedení Argentiny nad fotbalisty Rakouska na mistrovství světa 1-0.
2: Danco se dobře postavil do té rány Fernandeze zhruba z hrany pokutového území, takže zablokoval tu ránu, byť se teď ještě drží za břicho. Možná to vypadalo, že ten míč ho skutečně trefil právě do hrudi nebo někam do oblasti pupíku. Fernandez ho napálil. Jan Suchan viděl tu situaci správně, bylo to nakonec rameno z pravé části, byť se Danco drží teď tedy i za břicho, ale to podstatné je, že zabránil té střele a Rakousko neinkasovalo v tomto utkání. Po druhé, Danco odkulhává, jde takovou pomalou chůzí směrem ke střídačce, ale zatím to nevypadá, že by měla přijít náhrada. Naopak se chystají změny na straně Argentiny. Do hry se podívá Julián Alvarez a taky González, kteří čekají ještě na to, jestli se bude střídat teď nebo až po rozehrání. Nakonec po rozehrání, protože už by ta prodleva byla moc dlouhá, a tak egyptský hlavní rozhodčí Amin Mohamed Omar zahájil znovu hru. Fernandez rozehrál ze středu hřiště. Messi teď ukazuje, kam by měl dát McAllisterovi balon. Nakonec McAllister skutečně míč dostal. Přihrávka zleva na Medinu, tentokrát zpátky na Lisandra Martinéze. Už jsou Argentinci ve všech 10 mužích, respektive samozřejmě Emiliano Martinez jako golman je v brance, ale 10 fotbalistů Argentiny je na polovině Rakouska. McAllister stojí nad balónem, komu přihraje, nakonec si vybírá spoluhráče na levé straně. K míči se teď dostal Medina, ale vrací ho zpátky na Fernandéze. Fernandez na Lisandra Martinéze. Martinez oslovuje Lautara Martinéze a Lionel Messi je ve středu hřiště, prochází středem na

0: tím Dansa, který musel jít za pomezní čáru, a tak Argentinci měli teď přesilovku v podstatě, museli se s tím Rakušani vypořádat a teď se zdá, že se bude tedy střídat na argentinské straně. Přejeme Gregoričovi, ať všechno je v pořádku. Odslouženo má Almada, který není ve statistikách zapsaný jako asistent u gólu Messiho, ale má na něm také velký podíl, protože nechal mezi svýma nohama balon projít za záda a tam byl připravený Messi, který prvním dotekem z hranice vápna poslal míč k tyči. Kromě Almády odchází také Lautaro Martínez a přicházejí zmiňovaný Julián Alvarez a také Nico González. Dvojitá změna na straně Argentiny, takže celkem už třikrát vystřídal trenér obhájců zlata Lionel Scaloni, zatímco na první změnu na straně Ralfa Ragnika, kouče Rakušanů, stále čekáme. Pozor teď na Fernandeze, který je na hranici pokutové území. Messi připravuje si to na ránu, tu nakonec vyslal, byla vedle, ale přišlo mi, že stejně do ní. Pro jistotu Alexander Schlager strčil ruku, teď se jde pro balon, Argentinci ukazují, ne, on se dotknul a já s nimi souhlasím. Teď nám s Kristianem Švedou napoví opakovaný záběr na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport. Opět mě zrak nesklamal, na rozdíl od egyptských rozhodčích, kteří přisoudili odkop od brány Rakušanům, kteří prohrávají v 65. minutě s Argentinou 0-1.
1: Rozehrávka Rakušanů tedy je z vlastního pokutového území přes obránce Alabu. Danco už je zpátky ve hře. Argentina vysoko presuje, napadá tu rozehrávku Rakouska. Danco trochu zariskoval, ale vrátil míč na Alexandra Schlagera, na svého brankáře, který nakonec vyhání spoluhráče ven, posílá přihrávku zpátky na Danca, který se rozebíhá, snaží se trochu zrychlit hru na vlastní polovině, ale znovu zastavil, jen tak pošťouchl balon pravou nohou, otočil zpátky na svého spoluhráče Seivalda, tentokrát přihrávka na Alabu. Alaba už je na levé straně. Teď se Zabicer snažil efektně patičkou za nohou přímo u levé postranní čáry prostrčit balon dál, nicméně to se mu úplně perfektně nepodařilo, protože Argentinci odkopli míč do zámezí. Ta přihrávka Zabicera nebyla úplně přesná. Depol reklamuje, že Argentinci popošli nějaké 3-4 metry předtím, než vhodili to autové vhazování, ale pokračuje se dál. Sudí to nijak nezohledňuje. Pokračujeme ve hře v 66. minutě a znovu je hra na polovině Rakouska. Evropský tým rozehrává od brankáře Alexandra Schlagera. Přihrávka na Xaviera Schlagera. Teď pas na Zabicera. Zabicer dává křížem přes hřiště na Poše. Poš už hraje pod žlutou kartou, jen aby to nezapadlo. Zajvalt ve středu hřiště vybírá si znovu Xaviera Schlagera. Ten už postupuje. Je napadaný novým mužem na trávníku Chlenem Alvarezem, který do něj strčil rukama. Pokračuje se dál. Zabicer už je u hranice pokutového území. Centruje do vápna. Hlavička Gregoriče, ale končí nad brankou Argentiny. Gregorič teď mohl zkusit vyrovnat skóre, nicméně jeho pokus hlavou nebyl přesný a budou střídat poprvé v utkání i Rakušané po centru Zabicera a nepřesné hlavičky Gregoriče. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z fotbalového mistrovství světa Argentina-Rakousko 1-0.
0: V podstatě přesně na čáře brankového území stál Gregorič, respektive skákal. Tohle byla dobrá možnost. Zajímavý byl přístup bránícího Mediny, který vůbec neskákal s Gregoričem. V podstatě se ho jenom snažil odstavovat a znepříjemňovat mu tu situaci neúplně dostatečně. Rakušan tři muži dolů, Van der Poš a Alaba, to znamená, že se přestěhovala i kapitánská páska, a to na paži Arnautoviče, jednoho z nováčků. Společně s ním přišel Pras a ještě jeden z rakouských fotbalistů, jehož jméno uslyšíte za chvíli pokračování přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Teď totiž se blíží informace pro posluchače Radiožurnálu. V 68. minutě Argentinci stále díky gólu Messiho vedou 1-0. Zabicerův přímý kop byl jen doprostřed a gólman Argentiny Emiliano Martínez ho vyrazil. Argentina Rakousko tedy v 68. minutě 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Argentinci rozehrávají po tom trojnásobném střídání Rakouska. Jen to rychle připomenu, Poš šel ze hřiště, stejně jako Alaba a Vaner. Do hry nastoupili Arnautovič, Friedl a Pras. Argentinci od stoperů, teď konkrétně od Lisandra Martinéze a po levé straně beka Mediny, rozehrávali, nicméně Gregorič naběhl proti tomu balónu. Míč končí v zámezí a to je...

0: Je taky to podstatné, co se stalo v uplynulých 22, respektive 23 minutách druhého poločasu. Je tu další reklamní přestávka, další přestávka na hydrataci.
1: Říká Kristián Šveda, společně s Janem Suchanem budou za malou chvíli pokračovat. Teď v našem vysílání znovu náš expert Pavel Horvát. Pavle, vítám tě, zdravím tě.
2: Dobrý večer.
1: Tak teď to vlastně můžeme rozdělit na čtvrtiny, tak jak se ti líbila ta třetí čtvrtina zápasu, ta úvodní část druhého poločasu?
3: Tak já si myslím, že to pokračuje, to nadstandardní zápas tohohle mistrovství. Viděli jsme šance na obou stranách. Rakušani, myslím si, že teď už v té poslední čtvrtině, teda když to takhle rozdělíme nefotbalově, určitě nebudou mít co ztratit a pokusej se vyrovnat, je to jenom o gól a myslím si, že pokud Argentina nepřidá druhej, tak že můžeme vidět drama až do konce. Samozřejmě viděli jsme zase ty protiútoky, který pokud za to Argentina Messi a spol vezmou, tak je to opravdu takový fofr, že se Rakušani těžko vracejí a bude asi záležet o tom, jestli nějaký takovýhle break dostanou a využijou, nebo se pak ke konci může stát cokoliv.
1: Asi se to těžko předpovídá, jak by to mohlo vypadat, ale vlastně během uplynulých 10 minut se na hřišti vystřídalo mnoho hráčů. Argentinci vystřídali 3 muže, Rakušané během jediné minuty také 3. Jak může takhle velký zásah do sestav obou týmů ten zápas třeba i nějakým způsobem změnit?
3: No tak jak kdy, samozřejmě viděli jsme střídání třeba našich, dneska jsme o tom mluvili ráno v 10, kdy prostě to mužstvo to nekopne a je to takový jako stejný. Uvidíme, co Rakušani, ty jsou tam opravdu jenom chvilinku, ale samozřejmě na straně Argentiny to jsou prostě velký jména, Alvarez a další, prostě to jsou neskuteční hráči a samozřejmě tam určitě asi Argentina moc neoslabila, nicméně není jednoduchý vstoupit do toho zápasu, do jakýhokoliv, protože ty hráči většinou ve svých klubech jsou zvyklí hrát od začátku a teďka jdou třeba jenom na určitou část, takže není to pro každýho.
1: S Pavlem Horvátem už jsme mluvili o tom, že zápas je relativně tvrdý, to zejména v závěru prvního poločasu. Vrátím se k jednomu okamžiku, po kterém padla zatím jediná žlutá karta v tomhle zápase. Dostal jí za nesportovní chování Rakušan Poš. Když si vybavíš ten moment, kdy vlastně ramenem šel tak nějak kolem soupeře a trefil ho, ale musel 100% vědět, co dělá. Nebyla žlutá málo, jestli si vybavíš ten okamžik?
3: No tak možná, že ano, ale zase na druhou stranu ten Argentinec byl tak malinký, že to rameno bylo v té vejšce jeho brady a to samozřejmě byla spíš nešťastná. A nemyslím si, že úplně to bylo na červenou, žlutá si myslím zasloužená.
1: Říká Pavel Horvát, který bude i dál sledovat a po zápase pak komentovat dění na dálku v utkání Argentina a Rakousko. Brzy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Pokračují naši komentátoři zápasu Jan Suchan a Kristián Šveda.
0: 72. minuta utkání, Argentina vede nad Rakouskem 1-0, stále jediným úspěšným střelcem utkání Lionel Messi. Po reklamní přestávce jsme zpátky v hazování na útočné polovině Argentiny. Centr z levé strany, který nebyl nakonec úplně přesný, starali se o něj fotbalisté Argentiny, ale Rakušané odvrátili do autu a tak si Medina dojde pro míč, rozhlídne se, komu ho vhodí, nakonec oslovuje Alvareze. Alvarez je tahaný za dres s Ayvaldem, který nakonec odkopl míč do zámeří, bude tu další vhazování. Argentina je na útočné polovině v 73. minutě utkání a bude znovu vhazovat a teď bojovat o rohový kop. To se nakonec povedlo. Rakušané zabránili sice centru, ale nezabránili další útočné ofenzivní akci Argentiny. To znamená 73. minuta utkání. Argentina vede nad Rakouskem 1-0 a bude tu rohový kop.
4: A možná tě, Kristiane, překvapí, že jde o vůbec první rohový kop Argentiny v 73. minutě. Tohle je jedna z mála statistik, ve které Rakušani vedou. Teď tedy na rohy 2-1 pro Rakušany, na góly 1-0 pro Argentinu v 73. minutě. Lionel Messi a jeho levačka, kroucený balón směrem od branky. Nabíhá si tam jeden ze spoluhráčů. Byl to s číslem 15 Nico González a hlavičkoval jenom kousek vedle tyče. Gól golmana Alexandra Šlágra, řekl bych takových 30, maximálně 50 cm vedle tyčky. Výborný náběh, báječný také samozřejmě centr od Messiho na hlavu Gonzálese a jen kousek dělal Argentince od gólu na 2-0. Takhle stále mluvíme v 74. minutě o skóre Argentina-Rakousko 1-0.
0: Evropský celek se dostává do útoku, byť teď znovu zbrzdili Rakušané to útočné snažení, vyměňují si balón Zajvald, oslovuje Prase a ten dává na Friedla. Friedl ale znovu vrací balón zpátky na Zajvalda. Zajvald opět oslovuje Friedla. Tito dva fotbalisté, Friedl a Zajvald, si teď vyměnili balón zhruba 3x, 4x. Nakonec se hra vrací až zpátky do obranných řad Rakouska. Zkouší to znovu přes Friedla, přes levou stranu, ale znovu je to zabržděné. Argentinci teď dobře presují. Napadají rozehrávku Rakouska. Tohle bylo nadějné od Juliana Alvareze, který se snažil znejistit obránce Rakouska a vybojovat nějaký break. Nakonec se mu to úplně nepovedlo, nicméně Rakušané jsou zatlačení na vlastní polovině a přes Friedla to zkusí znovu po levé straně. Znovu ta osa Zajvald Friedl. Teď Friedl křížem dává balon na pravou stranu, bylo to zleva doprava, ale Argentinci konkrétně díky Medinovi zastavili balon. Další odražený míč, zkouší to znovu Rakušané, tentokrát je to Laimer. Laimer už je v blízkosti pokutového území na pravé straně. Odcentruje, ne, zatím ne, ještě si vybírá Schmidt a Schmidt ale nedosáhl na balon, protože tam dříve byl střídající Argentinec Nico González, který teď dostoupil balon přímo u rohového praporku a po takové rychlé vyťukávané situaci je faulovaný Argentinec Fernández. Píská se faul, Argentina bude rozehrávat v 75. minutě, vede nad Rakouskem 1-0.
4: Teď se chviličku nehraje, přivedl mě Kristián Šveda na myšlenku, že bychom asi u fotbalisty, který se jmenuje příjmením Pras, neměli používat druhý pád, protože když někdo osloví prase, tak to samozřejmě zní trochu komicky. Dlouhý nákop Argentinců od Lisandra Martineze v 76. minutě, ale Danco ho odvrátil. Argentinci musí znovu začínat z vlastní poloviny hřiště a Martinez musí znovu do akce, tentokrát si nahrává s Medinou na zemi González a rozmíška mezi Depolem, ne, byl to Medina, který dostává žlutou kartu stejně jako Laimer, tak nám přibyla napomínání za to, že tam do sebe vjeli tihle dva fotbalisti. Laimer se ocitl na zemi poté, co ho trochu odhodil zmiňovaný argentinský fotbalista, který šel trochu mstít Laimerův nedovolený zákrok na Gonzálese. No, trochu se tam poštěkali a Medina nikterak tvrdě, ale prostě vrazil do svého soupeře, takže po žluté kartě 76. minuta, to mnohem podstatnější je, že Argentinci vedou nad Rakušany na fotbalovém mistrovství světa v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 1-0 a můžeme tedy očekávat další dění na trávníku a tím dalším děním bude autové vhazování Rakušanů, protože Molina na pravé straně vycestoval s balónem nechtíc, ale přece jenom vycestoval mimo hrací plochu.
0: Jan Suchan mluvil o statistice rohových kopů, tak já přidám střely na branku. Argentina a Rakousko 2-1, skóre tedy 1-0 pro jihoamerický tým. Rakušané mají balón na pravé straně, je u něj Laimer a posílá míč ještě blíž k postranní čáře na Schmidta. Schmidt se ale vrací až k obráncům, až k Dancovi. Danco se zastavil nad balónem, vrací Schmidtovi, ten se dostává znovu na pravou stranu. Oslovuje Laimera, Laimer vrací na Danca. Rakušané nechtějí udělat chybu, nechtějí pustit Argentinu do breaku, přeci jen už má na trávníku i agresivního, to je možná moc pejorativní slovo, ale dravého útočníka, který Alvareze, který by určitě využil té breakové situace. Takže Rakušané velmi pozvolně rozehrávají, jsou teď už na levé straně, přesunuli se přes stopery do leva, ale znovu přichází pas, tentokrát na Friedla. Friedl oslovuje Danca. Danco rozmáchával rukama, nebyl si úplně jistý, kam dát míč, nakonec Argentinci odhlavičkovali a zkouší to Rakušané znovu, jenže tentokrát už v přečíslení proti třem se jim to nepovedlo. Alvarez oslovuje Messiho, Lionel Messi je uprostřed hřiště, dává přihrávku do levé strany a Argentinci trochu uklidní hru. Nico González je u levé postranní čáry, oslovuje Medinu, Medina McAllistera, McAllister otáčí hru zleva doprava u balónu Otamendi, Otamendi přesunul hru až k pravé straně, ale dobře napadají teď Rakušané, byl to konkrétně Gregorič, který je vybojoval autové vhazování a ještě předtím, než bude vhazovat, tak nás čeká další střídání a je to střídání na straně Rakouska. Ze hry utíká Schmidt, který byl velmi aktivní, a místo něj přichází Wimmer, takže střídání, řekl bych, logické, protože Schmidt toho musí mít po 78 minutách na trávníku určitě dost, byl velmi aktivní, ale nevstřelil branku, ani se na žádné nepodílel, protože Rakousko stále má na ukazateli skóre 0, Argentina 1, 79. minuta, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, fotbalové mistrovství světa, Argentina Rakousko 1-0.
4: A na slovní obraty s novým mužem na trávníku Wimmerem si také budeme muset dávat pozor, teď ale také pozor na Laimera, který z pravé strany chtěl přihrávat před branku, tam byl u míče jako první Emiliano Martinez před Arnautovičem, teď se golman Aston Villa a argentinské reprezentace drží za hlavu, tak budeme s Kristianem Švedou zvědavi na opakované záběry na komentátorské pozici radiožurnálu Sport, no bylo to určitě nechtěně od Arnautoviče, který při tom, jak padal přes Martineze, tak o něj nohou zavadil, ale nemyslím si, že by to mělo být něco vážného. Jistě ne nic příjemného, ale ani nic, co by mělo Emiliana Martineze vyřadit z provozu. 80. minuta, Argentina Rakousko 1-0. Martinez je na nohou připravený rozehrávat od své branky. Ten míč si dává až k hranici pokutového území, přitom ten nedovolený zákrok na něj byl na brankové čáře kousek vedle tyče, ale tohle bylo tolerované hlavním rozhodčím. Alvarez teď už rozehrává zpátky dozadu na Otamendiho, Argentinci už se dostali na polovinu soupeře, Messi zpracovává míč, má na zádech dotěrného Friedla, ale udržel míč a na levém křídle má volno González, už je na hraně pokutového území, jeho přihrávku do nebezpečného prostoru pro Messiho zblokovala rakouská obrana k vlastnímu golmanovi Alexandru Schlagerovi. Začíná 81. minuta, Argentinci po brance Messiho z 38. minuty vedou nad Rakouskem 1-0.
0: A brání velmi zodpovědně proti Rakušanům, kterým se zatím nedaří dostat do nějakého souvislejšího tlaku po té reklamní přestávce ve druhém poločase. Sledujeme pomalou rozehrávku, pomalý vývoj hry a zatím se ne a ne Rakušanům podařit nějaký rychlý break, něco překvapivého, něco, na co by Argentina nebyla připravená. Teď to zkouší dlouhým nákopem na Gregoriče. Gregorič už přihrává do pokutového území a včas tam přiběhl Medina. Tak jsem to v podstatě trochu zakřikl. Tohle byla nadějná situace pro Rakousko. Medina se drží za nohy. Už zdá se, že ho trápí křeče a dočkáme se dalšího střídání i na straně Argentiny. Paredes už je připravený u postraní čáry, teď bude střídat tedy Argentina ze hřiště. Zdá se, že odejde De Paul, respektive odhaduji aspoň podle té pozice, koho by mohl nahradit, a ano, skutečně De Paul odchází z hrací plochy, ani nepůjde ke středovému kruhu, protože jsou Argentinci připraveni v pokutovém území, takže odchází k té nejbližší postranní čáře, opouští hrací plochu a s ním odchází z trávníku také Medina, který, jak jsem zmiňoval, trápil jeho křeče, už toho měl, řekl bych, taky hodně za 81 minut utkání. Odchází tedy De Paul a Medina. Na hřiště přišly nové argentinské síly a teď budou čelit rohovému kopu Rakouska, který obstará kdo jiný než Marcel Zabicer. 82. minuta, Argentina Rakousko 1-0.
4: Zabicerova pravá noha, Minč bude se točit směrem k brance, teď už tam letí ten balón, který si ale našel González, ukázal, že je výborným hlavičkářem, ale už předtím to byla blížící se velká možnost Rakušanů. Na poslední chvíli Argentinci odpálili ten balón na roh, to klidně mohlo být vyrovnání. Argentinci si místy trochu koledují tím, jak se zatahují až k vlastní 16. Už jsme to v několika zápasech na mistrovství světa letošním viděli, že tým, který vlastně mohl kontrolovat zápas, tak se zbytečně vracel do defenzivy až k vlastnímu vápnu, nechal soupeře hrát a pak za toho pikal. Třeba mě napadá případ Švýcarů, kteří nakonec remizovali s Katarem. Zpátky na trávník, protože už je rozehráno. Argentina vede nad Rakouskem 1-0 v 83. minutě a jsou to znovu Rakušani, kteří hrají od vlastní defenzivy. Friedl, Danco, nabízí se mu Laimer, ale přednost dostává brankář Alexander Schlager. Schlager ukazuje gesty v klidu, nikam nemusíme chvátat, no zhruba nějakých 15 minut, odhaduji možná 17 nás dělí od závěrečného hvizdu. Danco teď posadil na hýždě Alvareze, když naznačil přihrávku napravo a míč si zasekl a pak ho předal doleva. Teď je to znovu brankář Alexander Schlager, 83. minuta, Rakušani jsou stále kolem vlastního pokutového území, Xaver Schlager na Alexandra Schlagera, tedy záložník na brankáře a zase zpátky. Xaver Schlager teď už ale zapojuje na levé straně také fotbalistu se jménem Pras, teď na levé straně, tam ve skluzu balon chtěl zachytit znovu Pras, ale Argentinci si na to dali pozor a získali míč. McAllister po pravé straně na Messiho, který chtěl obejít svého soupeře, takže si dal míč kolem něj z jedné strany a chtěl ho oběhnout z druhé, ale nebyl dostatečně rychlý a tak v 84. minutě můžou znovu kombinovat Rakušaně, Argentina, Rakousko 1-0.
0: A jsme zpátky u situace, kterou jsme viděli už několikrát, kombinace Rakušanů od stoperů, od obránců, Friedl je na levé straně a snaží se založit útočnou akci, jenže Rakušané, zdá se mi, jakoby se neuměli úplně správně domluvit, často máchají rukama, nejsou si úplně jistí v té rozehrávce, tak to po neúspěšném pokusu na levé straně zkouší vpravo, u balonu je Wimmer, ten posílá balon, ještě ne, běží do středového kruhu, až teď si to rozmyslel a poslal balon na Zajvalda, Zajvald otáčí hru až zpátky, no a Danco musí spěchat pro balon na polovinu Rakouska, Danco je rakouský obránce, zahraje si taky Alexander Schlager, brankář evropského týmu, už je ve svém vlastním pokutovém území. Argentina presuje, má na hřišti pět nových sil, pět čerstvých hráčů, už vystřídala, využila všechny možnosti a tak napadá tu rozehrávku Rakouska, které musí vstřelit v vyrovnávací branku, respektive musí se hnát za tím vyrovnáním, protože prohrává 0-1 a teď se dočkáme tedy i pátého střídání na straně Rakouska. Ze hry odejde útočník Gregorič, no a místo něj na hrací plochu přijde Chukwuemeka. Je to
4: poradil
0: trochu
4: s tím,
0: jazykolám, ano, hráč Borussie Dortmund, to se přeci jen vyslovuje trochu lépe. Každopádně to je tedy poslední čerstvý hráč na hlací ploše. Rychle rozehráli Argentinci, Fernandez už posílá balon doprava k pravé postraní čáře, tam Molina nakonec trochu přibrzdil tu situaci tak, aby se Argentinci mohli skonsolidovat, nicméně troufám si říct, že kdyby to zkusil dopředu, mohl z toho být nadějný alespoň centr a nějaké uklidnění pro Argentince, protože přeci jen vedení 2-0 by v tento moment, řekl bych, mohlo být klíčové a rozhodující. Takhle stačí jedna neuhlídaná situace a rázem se Rakušané dostanou do vyrovnaného stavu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. 86. minuta zápasu, posloucháte fotbalové mistrovství světa, americký Dallas v Texasu. Přímý přenos radiožurnálu Sport. Argentina vede nad Rakouskem díky gólu Messiho 1-0.
4: Dlouhý nákop za obranu, kde je González. González chce obejít Danca, dělá to. Ještě střela, další rána, Fernandez zblokovaná, jedna i druhá, platí skóre 1-0 v 86. minutě, z ničeho nic. Argentinci sáhli k dlouhému nákopu, González se objevil za obranou, obešel sice na poprvé Danca, pak ale právě jeho trefil svou střelou a něco podobného se opakovalo za chvíli z hranice pokutového území od Fernandese. Teď už jsme ale u vápna Argentinců, kolem kterého se snaží kombinovat Rakušani. Laimer napravo má Wimmera, Wimmer posílá pod sebe na Zajvalda, Zajvald má vedle sebe Xavra Schlagera, Schlager dává Zabicrovi nalevo, Pras může centrovat, ale nachází jen odkopávajícího Otamendiho. Autové vhazování Rakušanů v 87. minutě, kdy stále prohrávají po brance Messiho z 38. minuty 0-1 na fotbalovém mistrovství světa s Argentinou. Danco u středového kruhu má míč, dává ho před sebe Schlagerovi, Xaverovi, pochopitelně Pras u levé postraní čáry, neodhodlá se k centru, vybírá si Chukwuemeku, Chukwuemeka dává pod sebe Friedl, po něm Danco, Danco napravo si všímá Laimera, ten může dát ještě více k postraní čáře, sice to udělal na Wimmera, jenže ten fauloval. Takže uklidnění pro Argentinu v 88. minutě, kdy obhájci zlata vedou nad Rakušany 1-0.
0: Tohle byla další nadějná příležitost, ale nekončí zatím žádná, ať už na jedné či druhé straně ve druhém poločase gólem, takže pokračujeme za toho stavu 1-0 pro Argentinu v 88. minutě. Jihoamerický celek rozehrává z vlastní části od vlastních stoperů k levé postraní čáře dlouhý nákop centra, který měl asi směřovat někam do oblasti, kde byl Nico González nebo Alvarez, ale ten míč nakonec sbírají Rakušané a v 88. 8. minutě, tak stále musí dohánět ztrátu proti Argentincům. Argentina vede díky brance Lionela Messiho, rekordmana, který se osamostatnil v čele střelců fotbalových mistrovství světa před Miroslavem Klózem. Zatím tedy Argentina Rakousko 1-0, další rozehrávka evropského celku, po levé straně to zkouší Friedl, Messi ho napadá a sebral mu balon, Lionel Messi sebral Friedlovi míč u pravé postranní čáry a teď se snaží dostat dopředu, dává přihrávku na Fernandéze, ten je uprostřed hřiště, nakonec zasekává, vrací Messi mu. Messi dal si míč z levé nohy na pravou, ale už to z pravé nohy dal nepřesně, přeci jen jeho dominantní je levá, ale Rakušané si nerozuměli, Marcel Sabitzer se rozčiluje a nakonec byli Rakušané faul. Teď ještě Otamendi dohrává Vimra.
2: Úplně zbytečně,
0: ano. Tohle mi přišlo, že by vlastně tam vůbec nemuselo patřit. Otamendi by měl spíš sklopit hlavu, dokonce tahal za dres Vimra. Vimr padl na balón, ale Otamendi nepřestával, ještě tak pokopl Vimra.
2: Podle mě mu chtěl zamezit v rychlém rozehrání, protože Otamendi se hodně vytáhnul z pozice stopera. Teď už Rakušané kombinují na levé straně Čukwu Emeka, po něm Pras, trochu balón dozadu na Friedla, znovu Pras u levé postraně čáry, společně s ním také Arnautovič, balon do pokutového území, ale jenom do rukavic brankáře Emiliana Martineze. Nikdo v červeném nebyl poblíž, 90. minuta začala, Argentinci stále vedou nad Rakušany 1-0 a teď úplně volný ve středovém kruhu Nico González si mohl zpracovat, na prsa byl faulovaný, Argentina má výhodu na levém křídle, volný Alvarez, nabíhají mu někteří spoluhráči, Alvarez stále má balon, vypadalo to, že by mohl zakončovat, ale proti sobě měl dva rakouské obránce a tak zbržděná postupná akce Argentinců u Paredese, McAllistera, zahraje si také Lisandro Martinez a po něm Otamendi, ale to už se Argentinci vytlačili až na vlastní polovinu. 90. minuta, za 15 sekund skončí Argentina Rakousko v přímém přenosu radiožurnálu Sport 1-0.
0: A Argentinci nikam nespěchají, teď přes Otamendiho stopera kombinují na své vlastní polovině hřiště, přihrávka na Fernandéze, ten křížem přes středový kruh, respektive podél levé strany středového kruhu, oslovuje střídajícího Tagliafica, ten už si vybírá na levé straně Nika Gonzálese a González byl zaháčkovaný Vimrem. 5 minut, to je čas, který nastavil egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar nad rámec řádné hrací doby, to znamená, ještě zhruba 5 minut se bude hrát a bude se hrát na polovině Rakouska a to se samozřejmě líbí příznivcům Argentiny, protože jejich tým vede 1-0 a teď má k dispozici standardní situaci, sice z ostrého úhlu, ale z velké blízkosti pokutového území.
2: Myslím, že ten hlavní bonus je to, že Argentinci mají míč v držení a to znamená, že minimálně v příštích desítkách sekund by neměla hrozit žádná pohroma jejich brance. Už známe i nastavený čas, 5 minut se bude přidávat, minimálně 5 minut, samozřejmě může se to ještě natahovat, ale ta první nastavená minuta už se chýlí ke svému závěru. Argentina vede 1-0, Lionel Messi má míč u své kopačky připravený, je to takový zkrácený roh, řekněme, jako žáci zahrávají roh z hranice pokutového území, kde se blíží k brankové čáře, tak tam teď Messi kopnul do balónu, ale naši jenom argentinské obránce Čukwu Emeka by chtěl jít do protiútoku, Otamendi ho chytil rukama, tohle se mělo pískat, nepíská se, úplně nepochopitelné rozhodnutí egyptského rozhodčího, který nechává balon Argentincům, ti kombinují na vlastní polovině, Lisandro Martinez osloví také svého jmenovce, brankáře Emiliana Martineze, jeho dlouhý nákop dopředu, tam čněl v hlavičkovém souboji Rakušan Danco, teď už se píská Čukwu Emeka na zemi, ale Rakušani nechtějí nějak tahat čas, chtějí rychle rozehrát, ještě žlutá karta pro Paredese, za chvíli skončí druhá nastavená minuta, Argentina Rakousko po gólu Messiho z 38. minuty 1-0.
0: Teď Paredes ostře dohrál tu situaci a tak je to zasloužená žlutá karta. Paredes, který střídal De Paula, tak teď rozdává nějaké pokyny, jak by měli Argentinci bránit tuto ofenzivní standardní situaci. Rakouská Zabitzer, exekutor té standardní situace ze středu hřiště, posílal balon na levou stranu, ale nebyla úplně přesná, teď si zahrál Otamendi rukou, ano. Takže byla to k velké nevoli, tedy bylo to ale hra rukou Otamendiho, který se rozčiluje, ale nic s tím rozhodnutím egyptského rozhodčího nenadělá. Takže další standardní situace, tentokrát už je to trochu blíž pokutovému území. Řekl bych, že od hranice 16 je to nějakých 20 metrů. Zabitzer se radí s Laimrem, jakže by měli vyřešit tuto situaci. Nevěřím tomu, že by to měl zkoušet napřímo, spíš očekávám centr od Marcela Zabicra, který nakonec ano, volí oblouček do 16 Argentiny. Vysoká hlavička a dorážka ještě hlavou od Vimra, který míjí branku Argentiny. To byla velká šance pro Rakušany na to vlastně dostat se na, řekl bych, pro ně velmi pozitivní skóre na vyrovnání na 1-1. Skvěle hlavičkoval Danco z ostrého úhlu, vracel míč, jak se říká, do ohně a tam se vyšplhal nejvýš do vzduchu Vimr. Nicméně minul branku Emiliana Martineze, gol to není a tak stále platí, že Lionel Messi je jediným střelcem nejen tohoto zápasu, ale Argentiny na tomto turnaji. Zatím se postaral o všechny 4 branky. Argentina porazila 3-0 Alžírsko a teď vede nad Rakouskem 1-0. Čtvrtá nastavená minuta z avizovaných 5.
4: Ještě zhruba minutu a půl musí Argentinci vydržet, pokud chtějí 3 body a jistý postup ze základní skupiny mistrovství světa, které hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Chukwuemeka dává na prase, ten mu chtěl vrátit a povedlo se to nakonec těsně, ale Rakušané se zase zahnali trochu, centrovaný balon chtěl poslat Xaver Schlager do ohně, ale bylo to zblokované a Messi teď jde dopředu, možná podle ohlasu jste to poznali. A Alvarez je rázem sám před brankářem Alexandrem Schlagerem, ten ho vychytal. Ještě Paredes dává Messi mu, tomu jsem jí zamotal mezi nohama, ale ještě ho stále má. Zblochovaná rána, ještě jednou Messi 2-0. Lionel Messi to na potřetí zvládnul, pátá nastavená minuta a historické maximum v počtu střelených branek na světových šampionátech se nám posouvá na cifru 18. Lionel Messi, kdo jiný, pátý gol Argentiny na mistrovství světa, po páté, Bůh na 5 písmen, M-E-S-S-I.
0: Byť se snažili Rakušané ze všech sil skákat do střel, padat do těch zakončení, zkoušel to Paredes, neuspěl proti výbornému zákroku Alexandra Schlagera, tak nakonec Messi si vzal balón zhruba na úrovni malého vápna, vystřelil jednou po druhé a až na potřetí propálil vše, co mu stálo v cestě. Argentinci někteří pláčí, dokonce fanoušci jsou vidět, jak jim vyhrkly i slzy, že se Lionel Messi prosadil znovu, ten se raduje, usmívá. No a je to nádherný fotbalový moment, který sledujeme. Lionel Messi, 2 utkání na tomto šampionátu a už 5. gól po breakové situaci. Lionel Messi dává další branku.
4: Lionel Messi odemknul celou tu akci krásným pasem na levé křídlo na Alvareze. Ten neuspěl proti Schlagerovi. Pak Paredes přihrál Messi mu, tomu se nejdřív to zpracování úplně nepovedlo. Vystřelil jednou po druhé a na potřetí to konečně vyšlo. Procedil míč skrz nohy Zajvalda, pak se vyhnul také dolním končetinám Danca a míč skončil vlastně u podobné tyče, jenom na opačné straně hřiště, jako to bylo v případě prvního gólu. Messi si prostě zatím šel a tak se toho gólu dočkal. Myslím, že už se toho moc nestane v tomhle utkání. Argentina vede po 2 gólech Messiho nad Rakouskem 2-0.
0: Ten avizovaný nastavený čas už dávno vypršel, už se hraje 7. nastavená minuta. Lionel Messi, obrovská radost, která propukla na stadionu v americkém Texasu. 7. nastavená minuta, Argentina a Rakousko 2-0. Je to 18. gól Lionela Messiho při jeho 28. startu na mistrovství světa. Myslím tím samozřejmě 28. utkání, která odehrál na mistrovství světa. A Lionel Messi je znovu u balonu. Ještě zápas nekončí. Lionel Messi postupuje po útočné polovině dopředu. Teď už ho zastavili rakouští fotbalisté, ale byl faulovaný. Takže přesto, že běží 7. nastavená minuta z původně avizovaných 5, tak ještě uvidíme další standardní situace.
4: Pohyb Lionel Messi skoro už nemá, pokud to není nutné, ale tu techniku, tu mu můžou závidět snad všichni fotbalisti na celém světě, protože ta je neopakovatelná, se mi až chce říci. Snad jedině jiný Argentinec s číslem 10 na zádech před několika desítkami let měl srovnatelnou a předtím možná ještě jeden Brazilec, Pelé. Ale to se nám těžko porovnává, protože v té době jsme nežili, za to éru Lionela Messiho si můžeme vychutnávat plnými doušky a Lionel Messi zkusí zaútočit ze standardní situace na hat-trick. Je to sice z nějakých 30 metrů, ale myslím, že to zkusí. Ve druhém zápase, pokud by znovu 3x se trefil, no tak to už by tedy bylo ještě lepší než je. A Messi jenom o metřík zhruba minul bránu a to je konec. Lionel Messi si nakonec musí vystačit se dvěma brankami, kterými zařídil druhou výhru Argentiny na mistrovství světa, tentokrát 2-0 nad Rakouskem, a tím i postup obhájců zlata ze skupiny. Rakušané o něj ještě budou muset hrát. Lionel Messi v 38. minutě se trefil poprvé z hranice pokutového území po přihrávce Mediny propuštěné mezi nohama Almády a v 5. nastavené minutě druhého poločasu na třikrát dorazil střelu, která už se předtím úplně nepovedla Alvarezovi. Messi tedy střelcem obou gólů Argentiny, která poráží Rakousko na mistrovství světa ve fotbale 2-0.
0: Přejeme vám krásný večer s Janem Suchanem. Tohle byla opravdu parádní jízda Lionela Messiho. Jak už zaznělo, Argentinci tedy zvítězili 2-0 ve druhém utkání na světovém šampionátu. A krásný den.
4: Ve 23 hodin se budeme těšit ze zápasu Francie s Irákem.
1: Říkají Jan Suchan a Kristián Šveda. Děkujeme. 2-0 pro Argentinu v zápase s Rakouskem. Prostor pro Pavla Horváta, který nejprve může zhodnotit tu část, o které jsme zatím nestihli mluvit, od té poslední pauzy na občerstvení. Pavle, tedy tu část zhruba od 70. minuty do konce.
3: No, tak já si myslím, že Rakušani nemusí být vůbec smutný. Myslím si, že ten zápas odbojovali, měli nějakou šanci. Ale Argentina ukázala, že prostě bohužel pro všechny má toho Messiho, který je schopný ty zápasy rozhodnout, a vlastně nikdo jiný se úplně dneska do zakončení pořádného nedostal. A byť samozřejmě můžeme trošku vyčítat, Honza Suchan to tam ke konci říkal, ten pohyb už samozřejmě není takovej, ale on takhle hraje vždycky, čeká na tu svoji příležitost, která většinou přijde, a pak je nekompromisní. A dneska dva góly, neproměněná penalta, mohl mít znovu hat-trick, to je neskutečný.
1: Pozítří 39 let oslaví Lionel Messi a v televizních záběrech byla vidět jedna žena, která měla na transparentu napsáno, že i ve 100 letech fandí Messimu. Někteří fanoušci zase plakali s radostím po gólu na 2-0. Je tam vidět ta, řekněme, jihoamerická nátura, jak moc to fanoušci prožívají?
3: No, tak já si myslím, že ty, co nezažili Maradonu, tak teď to zažívají. Tohle je to samý šílenství, je to neskutečný, protože ty lidi tam tím žijou, je to prostě úplně jiná nátura lidí, než jsme tady my, a to i v Evropě jsou skvělí fanoušci, ale tam je to prostě náboženství, a já myslím, že to přesně z těch výrazů těch fanoušků nebo tý paní prostě je to vidět, že prostě to vnímají to všichni, a myslím si, že není ani jeden člověk v Argentině, který třeba na tenhle zápas nekoukal, takže je to úplně něco jiného. O tomhle si můžeme nechat jenom zdát.
1: Ale Rakušané ti také nesklamali, jak jsi říkal, byť nemají bod, ale mají z toho předchozího 3. Myslíš, že to i pro ně třeba byla dobrá generálka na ten závěrečný zápas ve skupině v boji o jistotu postupu do playoff?
3: 100%, tak oni mají, řekl bych, jako nahráno z toho prvního zápasu, samozřejmě budou chtít postoupit, a nepředvedli vůbec špatný výkon. Argentina je skvělá, znovu s tím Messim, který má tu formu sportovní znovu vysoko, a není to jednoduchý soupeř, a přesto si myslím, že Rakušani nemusí mít hlavy dole a připraví se, a myslím si, že postoupí.
1: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát, se kterým se uslyšíme ještě mnohokrát v našem vysílání, nemyslím tedy konkrétně dnešek, ale myslím světový šampionát ve fotbale. Pavle, díky a hezký večer.
3: Taky hezký zbytek večera.
5: Radiožurnál Sport
6: a František Kuna.

0: Argentinský fotbalista Lionel Messi už je sám v čele střelecké tabulky historické. Co se týče počtu gólů na světových šampionátech, dal 2 góly do sítě Rakouska. Argentinci vyhráli 2-0 a Messi se osamostatil na prvním místě. Do té doby se dělil o první příčku s Miroslavem Klozem z Německa. Teď už má 18 gólů. Čekáme i na další zápasy, třeba Francie-Irák za necelé 2 hodiny, ale teď jiný sport a závažné téma, které dnes zasáhlo český sport a tenis, tedy 4 roky bez profesionálního tenisu. To je trest, který dostala Markéta Vondroušová od nezávislého tribunálu za to, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. S podrobnostmi je teď ve studiu David Prouza. Vítej.
1: Hezký večer. Na úvod si pojďme možná všechny ty události týkající se Markéty Vondroušové zařadit trochu do kontextu. V prosinci právě loňského roku přišla komisařka na kontrolu podle Vondroušové mimo domluvený čas a údajně se neměla prokázat ani žádnou legitimací. Zástupce české wimbledonské šampionky, advokát a také specialista na sportovní právo Jan Exner letos v dubnu pro Radiožurnál Sport popsal, proč Vondroušová kontrolu tehdy odmítla.
2: Naše argumentace stojí na tom, že Markéta je jedna z nejlepších světových tenistek, která dlouhodobě čelí velkému tlaku, dostává výhrušky, má problémy se spaním a potom to, co se všechno stalo, v ní vyvolalo akutní stresovou poruchu, která vedla k tomu, že Markéta se nedokázala ovládat v té chvíli, ale určitě není obhajobou to, že komisařka přišla mimo to hodinové okno.
1: Tohle vysvětlení ale nezávislému tribunálu nestačilo, neshledal v něm přesvědčivé zdůvodnění a výsledkem je tak už tebou, Františku, zmíněný 4letý zákaz činnosti pro Vondroušovou. Podle antidopingových pravidel totiž platí, že neodevzdání vzorku rovná se odevzdání vzorku pozitivního. My jsme na tohle téma měli možnost mluvit i s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Bylo to ale ještě v době, kdy nebyl známý verdikt pro Markétu Vondroušovou.
3: I ten systém, který je nastavený, co sportovci musí bez ohledu všichni jako absolvovat, když vám v 10 hodin večer zazvoní úplně cizí člověk, antidopingový komisař a čeká, dokud mu neodezdáte vzorek moči, kdy třeba zrovna se vám nechce, tak tam čeká třeba do 3 do rána. To úplně hraničí jako s porušováním lidských práv. Bohužel ten život profesionálního sportovce je z některých ohledů velmi krutý.
1: Tolik slova Jiřího Kejvala, předsedy ČOV.
0: Tenistka Markéta Vondroušová tedy zná verdikt, jaký může být další postup.
1: Jak to tak bývá, v těchto případech česká tenistka se může proti rozhodnutí nezávislého tribunálu odvolat. Advokát Jan Exner ale zatím nechce konkrétní postup příliš komentovat.
2: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
1: To řekl Exner pro Radiožurnál Sport. Aktuálně tak má Markéta Vondroušová zastavenou činnost, nemůže hrát, nesmí nikoho trénovat ani se účastnit oficiálních akcí pod hlavičkou ATP, WTA nebo ITF a to samé platí i pro grandslamové turnaje nebo pro týmové soutěže. Česká wimbledonská šampionka reagovala na rozhodnutí tribunálu na svých sociálních sítích, a to v anglickém jazyce, takže budeme teď trochu parafrázovat, překládat. Vondroušová mimo jiné zmiňuje, jak těžké měsíce prožívala a dál prožívá. Je hodně zklamaná i proto, že vždy spolupracovala, odpovídala na všechny otázky i po prosincové kontrole stále postupovala jako profesionální sportovkyně a podrobila se dalším testům. Píše také, že jí tento proces změnil, že bojuje s nespavostí i úzkostí a že teď nejsou vůbec důležité nějaké úspěchy nebo tituly, sportovní stránka jako taková, ale důležitější jsou lidé, které kolem sebe má. Proto je vděčná za své nejbližší a za jejich podporu. Konec takové citace, parafráze.
0: No ale samozřejmě to nezajímá jen ty nejbližší od Markéty Vondroušové, ale jaké jsou tedy reakce z tenisového světa?
1: Pokud bychom se podívali na ten instagramový příspěvek Markéty Vondroušové, tak tam se v komentářích opravdu množí soustrastná vyjádření mnoha a mnoha tenistek z různých zemí, třeba od Američanů a grandslamové šampionky Sloane Stephensové, Němky Evilisové, Ukrajinky Marty Kostiukové, Britky Kitty Boltrové, Češek Lindy Noskové a Terezy Valentové a jsem si jistý, že v tuhle chvíli těch vyjádření a řekněme srdcerivných, ale těch soustrastných komentářů je tam mnohem více. Na verdikt v našem vysílání zareagovala i bývalá profesionální tenistka a také expertka Radiožurnálu Sport Andrea Sestýn Hlaváčková. Podle ní může být 4letý trest pro Vondroušovou likvidační.
4: Je to hodně kritický nově pro její kariéru a Nelly asi jako jako konečná. Taky se může stát, že se to nějak přežije, že si mezi tím třeba založí rodinu, to bych asi udělala já. Že prostě se pak třeba bude mít chuť vrátit. Tady asi nejde ani o nějaký, jako že by nedosáhla svých cílů nebo neměla tenisem dostatečně asi, jako, jak bych řekla, vyděláno, ale tady jde spíš asi o to, že nikdo nechce končit takhle.
1: Říkala v našem vysílání Andrea Sestýny Hlaváčková a také dodává, proč podle ní nedostala Vondroušová menší trest.
4: Já si opravdu myslím, no, že je takovým exemplárním potrestáním ona, aby se nastavil precedens, že prostě kontroly se neodmítají z žádných důvodů.
1: Můžeme ještě jednou zopakovat, že tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Argumentace Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu byla také nastavená tak, že se chtějí vyhnout tomu, aby třeba případně někteří hráči, kteří použili nějakou látku, tak tím, že odmítnou to testování, tak se vyhnou a dostanou třeba menší trest. Možná i proto takhle velké potrestání. Připomínám, že Markéta Vondroušová se ale může odvolat.
0: Tenisové téma a David Prouza. Díky, naslyšenou.
1: Hezký večer.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
6: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
7: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
5: To všechno je Wimbledon.
6: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
8: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
5: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
6: I to se od nás dozvíte.
5: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
6: Tenisový Wimbledon na Radiožurnálu Sport
5: od 29. června do 12. července.
6: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Poslední zápas ve skupině rozhodne o tom, jestli česká reprezentace postoupí do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale, nebo se s turnajem, který hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, rozloučí. Národní tým bude hrát právě proti domácímu Mexiku, které musí v ideálním případě porazit, a to na legendárním aztéckém stadionu pro 87,5 tisíce lidí.
1: Cielito Lindo, nejslavnější mexická lidová píseň, která se proslavila hlavně díky nakažlivému refrénu. Ay, ay, ay, canta y no llores. V překladu zpívej a neplač.
2: Čeká nás peklo, bych řekl, ale já myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že, jak jste říkal, už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovýmhle stadionu, takže my se na to těšíme.
1: Řekl za hráčskou šatnu obránce národního týmu Tomáš Holeš, který na klubové úrovni obléká dres pražské Slávie, takže domácí zápasy hraje v Edenu. Největší fotbalový stadion v Česku má oproti tomu aztéckému 4x menší kapacitu.
2: Je to obrovský, celkově ty stadiony tady v Americe jsou nádherný, jsou obrovský, takže ty atmosféry si užíváme.
3: Člověk sní o tom, že bude hrát fotbal na takovém stadionu. Obléct si pak dres národního týmu je podle mě něco neuvěřitelného. Zítra to budou jiní a pozítří zase další, ale teď je řada na mě, abych tu byl, vážil si toho a užíval si to.
1: Doplnil Holeše obránce Mexika Edson Alvarez. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou, a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Bývalý politik hnutí ANO Robert Masarovič už není jednatelem městské realitní agentury v Havířově. Kvůli obvinění z korupce a ovlivňování veřejných zakázek na opravy městských bytů ho z funkce odvolala rada města. Radní taky rozhodli, že hospodaření v městské firmě prověří audit. Masarovič je v kauze údajné manipulace zakázek Havířova obviněný spolu s dalšími 19 lidmi. Hrozí jim až 12 let vězení. Masarovič už dřív jakoukoliv vinu odmítl. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc. Vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. Barmská armáda je podle OSN zodpovědná za smrt nejméně 702 lidí civilistů. Zemřeli v souvislosti s loňským 6měsíčním obdobím konání parlamentních voleb v zemi. Podle agentury AFP to uvedl úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Mezi zemřelými je 224 žen a 153 dětí. Většina obětí zahynula při vzdušných úderech různého druhu. Armáda podle OSN útočila bojovými letouny, drony nebo malými vrtulníky. A Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemůžou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou. Sport. Fotbalový útočník Lionel Messi řídil 2 góly výhru Argentiny 2-0 nad Rakouskem na mistrovství světa. V historické tabulce střelců světových šampionátů se s 18 trefami osamostatnil na prvním místě. Argentíně tím zajistil postup ze základní skupiny. V dalších utkáních hracího dne se Francie utká s Irákem, Norsko nastoupí proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Chodci na D1 u sjezdu na Rousínov a nehoda na Rakovnicku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov. Policie hlásí odstavené auto a taky pohyb lidí. 217. kilometr. Dálnice D48 z Bělotina do Nového Jičína má být za půl hodiny neprůjezdná. Za sjezdem na Jeseník nad Odrou 12. kilometru budou odklízet následky nehody nákladního auta. Je to v omezení a dálnici mají v místě zavřít v obou směrech. Na Rakovnicku silnici 201 z Křivoklátů do Týřovic je po nehodě převrácené osobní auto. Havarovalo za odbočkou na Nezabudice. Na místě jsou hasiči, zdravotníci, čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka. A v Orlové v Těšínské ulici odklízí spadlý strom pomalej mezi Porubou a Rychvaldem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se zase vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Cyklista Matyáš Vacek mohl s jednodenním odstupem ve chvíli, kdy si už odpočinul po závodě kolem Švýcarska a byl na třetím místě, tak mohl zpětně hodnotit a velmi ho těšilo to, jak dokázal držet krok s vrchaři. Závod vyhrála legenda současné cyklistiky, čtyřnásobný vítěz Tour de France, úřadující mistr světa Tadej Pogačar, bývalý vítěz Gira d'Italia a olympijský šampion Richard Carapaz byl na druhém místě a pak už Matyáš Vacek, který říkal, že jen těžko by mohl být spokojenější se svým vlastním výkonem, děkoval také za podporu svému týmu a že byl rád, že mohl svádět bitvy s vyhlášenými vrchaři, jak říkal, nevěřil bych tomu, když budeme citovat, jasně Pogačar je na úplně jiné úrovni, ale Carapaz a další kluci, to jsou opravdové horské kozy, tak se to říká mezi cyklisty, je to vážně úžasné, pochvaloval si Matyáš Vacek třetí v závodě kolem Švýcarska.

0: Juniorskou reprezentaci českých házenkářek do 20 let čeká už tento týden světový šampionát v Číně. V sestavě národního týmu je také trio hráček úřadujícího vicemistra, házené Kinžvart. Klaudii Rampovou a Terezu Filipkovou doplňuje golmanka Andrea Buchtová, pro kterou půjde v 19 letech o loučení s kariérou.
1: Cíl pro mistrovství si myslím, že máme všechny hráčky i trenéři stejný, a to vybojovat postup ze skupiny a uhrát co nejlepší výsledek v tom nejlepším herním nasazení.
2: Mluví o ambicích českého výběru golmanka Andrea Buchtová. Ta bude se svými kolegyněmi v brankovišti čelit střelám mladých házenkářek z Islandu, Černé Hory a Spojených států amerických.
1: S Černou Horou jsme se potkali již minulý rok na mistrovství Evropy v Černé Hoře, kde to nedopadlo podle našich očekávání a myslím si, že jim máme co vracet. Taktéž s Islandem jsme se již potkali, ale s USA jsme v juniorské ani dorostenecké kategorii nehráli a je to pro nás velký otazník.
2: Říká golmanka házené Kinžvart o soupeřkách českých juniorek v základní skupině světového šampionátu v Číně. Přestože jí je teprve 19 let, půjde pro Andreu Buchtovou o poslední reprezentační turnaj. Po konci interligové sezony totiž oznámila přerušení kariéry.
1: Ano, oznámila a důvody jsou jednoduché. Zjistila jsem, že házená už není mou hlavní prioritou jako doteď a chtěla bych se vydat novou životní cestou. Jestli se vrátím k házené, tak to ukáže až čas. Netvrdím, že házenou mám v sobě za ukončenou kapitolu, to určitě ne.
2: Vysvětluje Andrea Buchtová, která prošla od mládeže až do interligového týmu házené Kinžvart.
1: Házená pro mě byla důležitou součástí v mém životě a vždy bude. Já jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla být v Kinžvartě vychovávaná nejen jako hráčka, ale také jako člověk. A všem trenérům, který jsem prošla pod rukama, patří jedno velké děkuji za to, že se mnou nikdy nestratili trpělivost. Snažili se mi předat své nejlepší zkušenosti a vždy tu pro mě byly, když jsem potřebovala.
2: Neskrývá vděk svému klubu aktuální česká vicemistryně Andrea Buchtová. Kinžvartská golmanka by chtěla ještě své interligové zkušenosti přenést do národního týmu českých juniorek na mistrovství světa v Číně.
1: Myslím si, že v juniorské reprezentaci je ta hra o něco rychlejší. Jedná se vlastně o výběr nejlepších hráček svých zemí, takže už to napovídá, že je to nejméně o úroveň lepší a kvalitnější házená než v interlize.
2: Myslí si golmanka české juniorské reprezentace Andrea Buchtová. Češky rozehrají světový šampionát do 20 let 24. června duelem se Spojenými státy americkými. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Fotbalista Lionel Messi je novým rekordmanem světových šampionátů, dal dohromady 18 gólů napříč světovými šampionáty v historii a je nejlepším střelcem sám. Do dneška měl 16 gólů stejně jako Miroslav Kloze z Německa, jenže Messi dal 2 góly do sítě Rakouska, Argentina vyhrála 2-0 a zajistila si postup do play-off světového šampionátu. To ale zase není určitě to poslední, co se bude během dalšího hracího dne dít na světovém šampionátu ve fotbale. Začne a nebude to dlouho trvat ve 23 hodin, tedy za hodinu 10 zápas Francie-Irák, ve 2 hodiny v noci českého času pak Norsko-Senegal, Jordánsko-Alžírsko je utkání, které má výkop v 5 hodin ráno českého času zítra. Změníme sport, zmenšíme míč na takový malý oranžový o velikosti tenisáku, hraje se s ním hokejbal a také mistrovství světa teď hostí Česko-Ostrava konkrétně. Česká mužská reprezentace vyhrála i třetí zápas po výhrách nad Finskem a Kanadou. Češi doslova rozstřídali Švýcary 12-3 a čekat je budou v základní skupině ještě Slováci a Spojené státy. Hrají i ženy na tom samém turnaji. Češky aktuálně v zápase se Švýcarkami vedou 5-2 v samotném závěru utkání.

0: you.
1: Radiožurnál Sport posloucháte v 21 hodin a za malou chvíli 52 minut k tomu. Teď kromě světového šampionátu dál fotbal o svého klíčového obránce. Přišli před novou sezonou fotbalisté prvoligových Teplic. Denis Halinský se vrátil z hostování do Slavie Praha, stejně jako další zadák Emanuel Fuli. Navíc vážné zranění kolene utrpěl Nojus Audinis, který pravděpodobně zmešká celou sezonu. Severočeský klub proto posiluje zadní řady. Hned na prvním srazu se objevili dva nováčci do teplické defenzivy.
2: Teplice angažovali 23-letého Oskarse Vintýse, který v zimě přišel do Česka z Lotyšska a rychle se stal oporou druholigové Chrudimi.
3: To jsme sledovali vlastně celý ten půl rok, co byl v té Chrudimi a nás zaujal klidem na míči, myslím si, že i organizací, na to, že to je cizinec, tak do té druhé ligy vplul si myslím, že velmi, velmi dobře a očekáváme od něj to stejný.
2: Řekl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Ten dotahuje také přestup 25-letého Ukrajince Denise Taradudy. Ten patří Trnavě, ale na jaře hrál nejvyšší slovenskou soutěž za Prešov.
4: Je to takový zdravý, agresivní typ obránce, nebo může hrát i wingbacka, potažmo pravýho beka. Určitě má nadstandardní obranou fázi, takže to, že chceme tu naši obranu znova mít pevnou, tak budeme věřit, že on bude jeden z těch hráčů, který do toho týmu zapadne.
2: Přeje si trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala. Severočeský klub usiluje ještě o příchod dalšího obránce, který by měl okamžitě naskočit do základní sestavy. Nebude jim ale Filip Panák, kterého Sparta přeřadila do svého B mužstva.
3: Nějaké informace jsme měli, ale pro nás by to bylo asi neúnosné, protože je to kvalitní hráč, který si prošel nějakým těžkým obdobím, ale ve Spartě hrál v základu, samozřejmě měl nějaký plat, který asi nejsme schopní tady mu dát. A myslím si, že to Sparta udělala asi jak nejlíp cítila, jak nejlíp mohla a bude tam mít kvalitního hráče.
2: Teplice loví výraznou posilu do defenzivy jinde. Podle Vachouška ale není snadné na přestupovém trhu uspět.
3: Pan majitel řekl jasně, že do toho chceme a teď jde o to, jestli ty hráče budeme schopni sem dotáhnout. A je to prostě přetahovaná, je to těžký toho hráče přemluvit, dostat sem. Každý chce posilovat, těch hráčů je čím dál tím míň a samozřejmě, když si jdete pro nějakého hráče, tak tam nejste sami. Další 3, 4, 5 klubů, který toho hráče chtějí. Ten trh takovej je.
2: Řekl Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel prvoligových Teplic. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: A prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Marek Sedláček.
6: Odboráři veřejnoprávních médií se sešli kvůli financování České televize a Českého rozhlasu se zástupci koalice. V Kongu už je přes 1000 nakažených ebolou. Fotbalisti Argentíny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0, oba góly dal rekordman Messi a zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Odboráři veřejnoprávních médií se dnes sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími zástupci koalice. Jednali o návrzích, kterými chce kabinet převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Odboráři na schůzce chtěli informovat politiky o tom, že předložené návrhy považují za nepřijatelné. Vadí jim jejich obsah, ale i forma, kterou koalice o změně jedná s vedením médií. Výsledky schůzky popsal předseda společné odborové organizace obou médií Jan Křemen.
7: Z toho jednání vyplynula jedna věc, že v tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
6: Kvůli snahám o zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes stávkují pracovníci médií veřejné služby. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl tisícovku, informovali o tom tamní úřady. První případ nákazy se ve středoafrické zemi objevil v polovině května. Od té doby tam po nákaze zemřelo 254 lidí. Virus se z Konga rozšířil i do sousední Ugandy. Zatím proti němu neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba nemoci. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Globální riziko ale hodnotí jako nízké. Na dovolenou do zahraničí loni jelo víc než 40% lidí z Česka autem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle něj Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Česká asociace pojišťoven na cesty do zahraničí doporučuje sjednání pojištění i s asistenční službou. U něj je ale ještě potřeba zkontrolovat, jaké situace a země pokrývá. Vědci z Akademie věd nově popsali pozoruhodné navigační schopnosti candáta obecného. Pomocí moderních sledovacích metod zjistili, že se tento sladkovodní predátor i za tmy vrací na stejné denní útočiště. Za potravou přitom pravidelně putuje až 4 kilometry a přesto se vždy vrátí na to stejné místo. Poznatky můžou podle hydrobiologa Milana Říhy z Biologického centra Akademie věd pomoct líp porozumět prostorovému chování ryb a optimalizovat i jejich chov.
8: O nich vědět mnohem víc a i o těch jejich schopnostech, že víme třeba, který části nádrže navštěvujou, jsme schopni vlastně třeba i lépe chránit a dá se to využít jak v tom managementu, tak i v obecní biologii.
1: Sport.
6: Fotbalista Lionel Messi nastřílal na mistrovstvích světa už 18 gólů a je samostatným rekordmanem. Dvěma trefami řídil výhru Argentiny 2-0 nad Rakouskem. V zápase navíc neproměnil pokutový kop. Fotbalisty Francie čeká na světovém šampionátu utkání s Irákem. Jejich trenér Didier Deschamps už předem oznámil, že na lavičce Francie po mistrovství světa skončí. Tým dovedl za dobu svého působení například k titulu mistrů světa. O Deschampovi mluvil předvečerním zápasem. zápasem i irácký kouč Graham Arnold.
9: Not only is he a great man.
10: Není to jen skvělý člověk, ale taky fantastický trenér. Dosáhl s reprezentací mimořádných úspěchů. Cítíte, že ho všichni hráči milují a že pro něj ještě na letošním šampionátu chtějí vybojovat co nejlepší výsledek. Deschamps odvedl na lavičce Francie skvělou práci.
9: He's just done an incredible job.
6: Utkání Francie s Irákem začne za necelou hodinu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Chystaná uzavírka D48 na Novojí Čínsku a nehoda u Křivoklátu. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína má být každou chvíli obousměrně neprůjezdná. Za sjezdem na Jeseník nad Odrou 12. kilometru budou odklízet následky nehody nákladního auta. Na D1 z Brna do Vyškova stojí kamion. Za sjezdem na Slavkov 210. kilometru v odstavném pruhu bliká u něj šipka. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Osovou Bítýšku zavřeli pravý pruh kilometry 153 až 154. Připravují tam nové omezení. Jede se pomalej, ale plynule. Na Rakovnicku silnici z Křivoklátu do Týřovic je po nehodě převrácené osobní auto. Havarovalo za odbočkou na Nezabudice na úrovni hostince u Rozvědčíka. Na místě jsou záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se zase vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
12: Je po 10. večer, příjemný poslech Radiožurnálu Sport. Příští půl hodina bude v našem vysílání patřit olympionismu.
1: Radiožurnál Sport
0: a František Kuna.
12: Účast ruských a běloruských sportovců bude na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028 větší než na hrách v Paříži. Řekl to předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Ten se natáčel v Praze u příležitosti aktuální olympiády dětí a mládeže. A tak právě mládežnickou olympiádou otevřel rozhovor s Jiřím Kejvalem reportér Karel Schamberger.
13: Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval u mikrofonu Radiožurnálu Sport po tom, co v Praze začala 23. olympiáda dětí a mládeže. Vítám vás, hezký den.
14: Krásný den.
13: Tak pojďme začít právě tou největší multisportovní akcí v Česku. Jak důležitá je olympiáda dětí a mládeže pro Český olympijský výbor?
14: Pro nás je to vlastně po velké olympiádě druhá nejdůležitější věc. Pořádáme ji každý rok jednou zimní a jednou letní edici a v té letní se účastní téměř 4000 sportovců ze všech 14 krajů. Je to pro nás strašně důležité. Ostatně Martin Doktor vždycky, když je na olympiádu a sejdou se všichni ty sportovci, tak se zeptá, kdo z vás jste se účastnili olympiády dětí a mládeže. A dřív to bylo tak jako pár rukou se zdvihlo a teďka je to opravdu les rukou. A ještě máme zajímavý fenomen ten, že je celá řada sportovců, kteří se nenominovali, když byli mladí, že se jim to prostě nepodařilo. Třeba Gábina Soukolová, mnohonásobná olympijská medailistka, tak je tím dobrým příkladem. A tyhle ty děcka se potom třeba zasekli a řekli, tak teďka se to nepovedlo, ale musím to dát.
13: A co je tedy tím hlavním cílem, tou hlavní motivací olympiády dětí a mládeže? Je to sdružení všech sportovců do jedné velké akce, nebo je to ta motivace, o které jste mluvil?
14: Samozřejmě motivovat a ukázat těm dětem, že ten sport je něco víc než jenom ta dřina prostě na tom sportovišti, ale my taky, protože olympismus není jenom o sportu, ale je to také o hodnotách a my tady prezentujeme hodnoty. Teď jsme otevřeli olympijský dům, kde máme i edukační centrum. Chceme ukazovat, co to znamená sport, že vítězství neznamená úplně nejvíc, že fair play, respekt soupeřům a další hodnoty, které jsou spojené s olympismem, mají větší hodnotu než vítězství samé. Takže jako tvrdá práce, ale zároveň respekt soupeřům.
13: Říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Chtěl bych se dostat k ekonomické stránce olympiády dětí a mládeže. Ta je jaká? Je to prodělečná akce?
14: Většinu těch nákladů nese kraj, Na druhou stranu ty částky nejsou horentní. Samotná účast kraje je v řádech milionů, to znamená, že když nám třeba teďka se tady koná v Praze, tak Zlínský kraj musí investovat zhruba v řádu jednotek milionů korun do toho, že všichni sportovci mají jednotné oblečení, v kterém potom i sportují a v kterém nastupují a zároveň se musí zajistit strava, ubytování a doprava na 4 dny. A co se týče toho organizátora, tak tam to stojí v nižším řádu desítek milionů korun, kde je potřeba připravit všechny ty sportoviště a tak dále. Přeci jenom těch 3700 sportovců, které tady máme, je opravdu obrovské množství. Když si vezmeme, že na dospělé olympiádě startuje 11 000 sportovců a tady máme vlastně třetinu z toho, tak to je jako z hlediska počtu sportovců to opravdu obrovský rozsah.
13: Teď, když jste zmínil ta čísla, tak mě napadá otázka, je někdy realizovatelná olympiáda v Praze? Ta velká?
14: Já nemůžu jako předseda olympijského výboru odpovědět jinak, než že určitě by to bylo možné, bylo by to fajn. Na druhou stranu je potřeba vidět jakoby politickou realitu, která tomu rozhodně jako není nakloněná. Já si myslím, že abychom mohli pořádat olympijské hry, tak musí celý národ chtít. Musí národ chtít prostě jako pozvat. A není to o velikosti, protože třeba minulý týden oznámil oficiální nominaci Budapešť, která je přibližně stejně velká, Maďarsko je přibližně stejně velké jako Česká republika. Přesto u našich maďarských kolegů je velká podpora veřejnosti. Maďaři se chtějí ukázat celému světu, že jsou schopni přivítat sportovci ze všech zemí světa. Tak mají možná trošku jiné nastavení než u nás.
13: Mrzí vás to?
14: Nebudu lhát, mrzí mi to, já tu ambici mám. Myslím si, že máme vynikající organizátory sportovních akcí. Když se jenom koukneme, jak děláme nádherný světový pohár nebo mistrovství světa v biatlonu, nebo jak jsme udělali nedávno úplně přenádherný mistrovství světa v krasobruslení, jak tady pořádáme pravidelně světové poháry na divoké vodě a všechny ty velké akce, návštěvnické rekordy na mistrovství světa v hokeji, jak mužů, tak žen, jsme vynikající organizátoři a máme vynikající fanoušky. Jsem přesvědčený, že bychom udělali krásnou olympiádu, kdybychom jenom trochu chtěli.
13: Ještě mě napadá otázka právě na toto téma, zda by nebyl problém, až moc velký problém v infrastruktuře, jestli tady těch sportovišť na té top olympijské úrovni je tolik, že by se to dalo všechno dát dohromady.
14: Samozřejmě, že by to byl problém, ale dneska už jsou neuvěřitelné možnosti z hlediska technologií, provizorních sportovišť ostatně. Třeba plavecké závody v Paříži byly na rugbyovém stadionu, prostě se tam vestavil dovnitř plavecký bazén a nikdo to nepoznal, mělo to kapacitu 15 nebo 20 tisíc diváků a byla tam nádherná atmosféra. Dneska je možné ledacos, jak říkám, je potřeba chtít, ale máte pravdu, Praha má zoufalou infrastrukturu. Teďka nedávno jsem mluvil s basketbalisty, kdy prostě tady jeden přední basketbalový tým chce hrát Champions League a tam je podmínka, aby hráli v hale kryté pro 3000 diváků a představte si, že v Praze taková hala není, která by odpovídala tady těm parametrům a kde by mohli hrát. No to je pro město takovéhle velikosti vyloženě ostuda.
13: Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Rozhovor bude pokračovat už za okamžik.

0: Na radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Natáčel Karel Schamberger.
1: Za dva roky bude předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval nejspíš v každodenní velké pracovní zátěži, protože bude zhruba měsíc před letními olympijskými hrami v Los Angeles. Tak máte pro nás nějaké aktuality, pane Kejvale, nějaké nové informace, co se týče právě her v Severní Americe, respektive ve Spojených státech?
2: No, myslím, že to budou absolutně největší hry v historii olympijských her. Paříži, která měla nádhernou olympiádu, opravdu teď ještě, když o tom mluvím, tak pořád ještě z toho mám krásný pocity, a kde se prodávalo 10 milionů vstupenek, tak tady se bude prodávat 14 milionů vstupenek. To znamená, že bude ta olympiáda o 40% větší. My také v Mezinárodním olympijském výboru přemýšlíme o tom, že takhle velké další hry už nemůžou být a že se musíme snažit to nějakým způsobem jako limitovat a zmenšovat, protože ten objem, který bude v Americe, je obrovský. Řešíme úplně všechno, takže za prvé bude tam časový posun, máme některé zkušenosti, ale máme zkušenosti s olympijskými hrami, které byly na východ od nás, teďka budou na západ od nás, což z hlediska aklimatizace je trošku příznivější varianta, ale dneska věda hraje zásadní roli v těch sportovních výkonech, takže se snažíme to podcenit, máme na to vědecké projekty, na kterých pracujeme a snažíme se to udělat, aby ten postup byl co nejjednodušší pro sportovce. Teďka shodou okolností v těch dnech taky pracujeme, díváme se na tom, jaké budou mít oblečení sportovci. Je to strašně důležité, nejenom to nástupové oblečení, ale i oblečení pro sportovní výkon. My v posledních letech jsme měli spoustu, řekl bych, takových jako úspěchů, nebo zaujali jsme určitě, tak bychom nechtěli zůstat stranou ani v Los Angeles.
1: Minimálně to oblečení bylo vždy hodně propírané v sportovním, ale nejenom sportovním, ale společenském prostředí. Můžete jenom naznačit, z čeho se třeba vybírá, jaký by mohly být ty náznaky toho oblečení?
2: Tam není důležitý, jak to oblečení vypadá, jestli s ním můžete jít do společnosti a těm lidem se budete jako líbit, že jste šik oblečený. Tam nastupuje na tom nástupovém stadionu 100 sportovců a důležité je to vlastně jako na divadle, jak vypadá ta skupina, jak vypadá barevně, jaký má jako image a tak. Takže tohle je pro nás důležité. Je důležitý jen celek, není důležitý ten jednotlivý detail. To znamená, jestli máte někde na saku tam prostě víc protažený boky, anebo tam máte někde nějakou stužku, tak to není naše otázka. Naše otázka je, abychom zaujali jako celek. A samozřejmě nastupuje tam 206 zemí a vy musíte být vidět a nějakým jako usedlým šedivým sáčkem tam v žádném případě nezaujmete. Takže chceme se dostat mezi těch 5 zemí, kterých si americká NBC nebo kterákoliv jiná televizní stanice všimne.
1: Takže můžeme očekávat znovu nějaké výrazné, možná i křiklavé oblečení, to říká Jiří Kejval.
2: Nechceme být ale show za každou cenu. Chceme, aby to mělo úroveň, aby to nebyl žádný kýč, ale aby to vycházelo z něčeho českého. Samozřejmě jako ne každému se všechno líbí a třeba při tom posledním, co jsme ukazovali, ty designy od Jana Černýho, všichni se mě ptali, jestli bych si to vzal. Ne, nevzal bych si to, ale chodí v tom 20-letý, 30-letý kluci a holky, takže pro ty to děláme, ty my máme v komisi, těch se ptáme, jestli se jim to líbí a já to rozhodně nedělám podle svého vkusu. Podle toho, co chtějí mladí.
0: Říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Poslední část rozhovoru uslyšíte po písni za pár minut.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Příjemný poslech radiožurnálu Sport. Naše vysílání pokračuje teď večer krátce před 10:30. Na radiožurnálu Sport vám nabízíme třetí část rozhovoru s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Natáčeli jsme na pražském výstavišti a mikrofon radiožurnálu Sport v ruce držel náš reportér Karel Schamberger.
1: Vidíme nějaký postupný trend rozvolňování restrikcí právě vůči Rusům a Bělorusům, navzdory tomu, že ruská agrese na Ukrajině stále pokračuje. Myslíte si, že to rozvolňování přijde i na olympijských hrách v Los Angeles, kde by Rusové a Bělorusové mohli nastupovat právě jako Rusové a Bělorusové a ne jako neutrální sportovci?
2: My jsme jedna z 206 zemí, nerozhodujeme o tom, jak ty věci budou. V minulosti byl předsedou Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, který byl Němec a který velmi intenzivně vnímal tu situaci a díky němu si myslím, že došlo k těm restrikcím, které teď v současné době máme novou předsedkyni, což je Kirsty Coventry, ona je z Afriky, podstatně víc vnímá věci z kontextu mimoevropského. Já jsem s ním měl přímo sezení a snažil jsem se jí jakoby situaci vysvětlit a proč pro nás Evropany je tady ta situace důležitá. A musím říct, že ona mi vysvětlila svůj pohled na věc. Řekla mi, že Evropani jako podceňují situace, které se dějí v Africe, kde je průběžně x konfliktů a my ty věci neřešíme, a když jednou čas od času se děje něco v Evropě, takže jako jsme z toho celý nesví a chceme, aby se celý svět nám podřizoval. Z té diskuze, které jsem měl, tak jsem jako pochopil, že má trošku jiný pohled na věc, než měl Thomas Bach, a jak byste říkal na začátku, myslím si, že můžeme počítat s tím, že ta účast ruských sportovců Los Angeles bez ohledu na vývoj konfliktu na Ukrajině bude určitě větší, než byla v Paříži.
1: A bude to pod neutrální vlajkou, anebo to bude pod ruskou vlajkou s ruskou hymnou?
2: To, že nemohli mít hymnu a vlajku, nebylo spojené s tím konfliktem na Ukrajině, ale bylo spojené s podváděním v oblasti dopingu. To je separátní věc. To, že se nemohli účastnit jakoby fyzicky olympiády, bylo z důvodu konfliktu.
1: Ale nemohli se účastnit třeba sportovci, kteří souhlasili s tím konfliktem, s tou agresí Ruska, a nemohli se účastnit ani týmy. To je věc, která by se mohla změnit?
2: Já to možná neřeknu žádné tajemství, ale popravdě řečeno, třeba teďka na zimní olympijský hře největší tlak a největší podpora toho, aby se třeba zúčastnili ruský hokejisti, přicházela především z NHL a z Ameriky, takže ten svět je jakoby složitý a myslím si, že ten tlak na to, aby se to změnilo, je velký.
1: Předseda Českého olympijského výboru byl hostem radiožurnálu Sport Jiří Kejval, byl u mého mikrofonu. Moc vám díky za tento obsáhlý rozhovor a mějte se naslyšenou.
2: Moc krát děkuju, pěkný den.

0: Radiožurnál je s vámi v 10:30. A taky Marek Sedláček se zprávami.
1: Prezident Petr Pavel nebude zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodla o tom vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Prezident o účast na summitu dlouhodobě usiloval. Už dřív řekl, že pokud ho vláda do Ankary nevyšle, podá kompetenční žalobu. Jednání vlády vnímá jako bránění ve výkonu svých ústavních povinností. Novou zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Od zítřka tak nahradí Lucii Fukovou, která na post minulý týden rezignovala. Vadil jí přesun agendy z úřadu vlády. Fuková řekla, že kvůli změně nemůže efektivně vykonávat svou práci. Stejskalová má zkušenosti z vedení neziskové organizace. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, aby se mohla zúčastnit zasedání Evropské unie o migraci. Byl by to první případ, kdy Unie tuto skupinu hostí od doby, kdy se před 5 lety znovu ujala moci. Víza mají platit pouze na jeden den a jen na území Belgie. Očekává se, že setkání se zaměří na způsoby, jak deportovat některé afgánské migranty. Lidskoprávní organizace varují, že by takový postup mohl Afgánce vystavit riziku a podkopat základní hodnoty Unie. A lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na 2 dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Odborníci zkontrolují stroje a otestují jejich brzdy. Dopravní podnik naplánoval výluku na začátek týdne, kdy lanovky běžně vozí nejmín cestujících. Obě dráhy se znovu rozjedou ve středu. Sport. Fotbalista Lionel Messi dal při výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0 oba góly a osamostatnil se v čele tabulky střelců na světových šampionátech. Celkově má na mistrovstvích světa už 18 vstřelných branek. A wimbledonská vítězka z roku 2023 tenistka Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy maximální možný trest jako v případě pozitivního testu, informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D48 na Novojičínsku a nebezpečí v Ostravě. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína je v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru odklízí následky nehody nákladního auta. Objíždí se ve směru na Nový Jičín mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín přes Bělotín a Odry, směr Olomouc, pak úsek mezi exity 17 a 8 přes Starojickou Lhotu a Dub. V Ostravě z centra do Poruby nebezpečí v ulici 28. října u městské nemocnice řidiči hlásí na vozovce ležící osobu, na místo jede policie. V Českých Budějovicích na průjezdu městem zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Nehoda je v Litvínovické ulici u parku Stromovka, auto mimo vozovku. A v Rumburku je po srážce 2 osobních aut neprůjezdná východní ulice. Nehoda i uzavírka je poblíž čerpací stanice Orlen. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo

0: Taky bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Kdo neplánuje spát, může se těšit na naše další vysílání, protože po 23. hodině pokračujeme, a to zápasem mistrovství světa ve fotbale. Francouzi v úvodním zápase porazili Senegal a teď nastoupí proti Iráku a mohou si v podstatě zajistit postup do vyřazovacích bojů. Už zítra, lépe řečeno 2 hodiny po půlnoci, nastoupí Norsko proti Senegalu a v 5 ráno Jordánsko-Alžírsko. Takže odteď za nějakých 20 minut začne zápas Francie-Irák v našem přímém přenosu.

0: Lionel Messi je novým rekordmanem mistrovství světa ve fotbale. Argentinský útočník dal při výhře 2-0 nad Rakouskem oba góly a celkově se na šampionátech trefil už 18krát. Tím se odpoutal od Němce Klozeho. Další důležité zprávy teď shrneme v pravidelném sportovním přehledu s Martinem Charvátem. Vítej.
1: Hezký večer. Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
2: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
0: Fotbalisty Francie čeká na světovém šampionátu utkání s Irákem. Jejich trenér Didier Deschamps už předem oznámil, že na lavičce Francie po mistrovství světa skončí. Tým dovedl za dobu svého působení například k titulu mistrů světa. O Deschampovi mluvil před večerním zápasem i irácký kouč Graham Arnold.
3: Not only is he a great man.
4: Není to jen skvělý člověk, ale taky fantastický trenér. Dosáhl s reprezentací mimořádných úspěchů. Cítíte, že ho všichni hráči milují a že pro něj ještě na letošním šampionátu chtějí vybojovat co nejlepší výsledek. Deschamps odvedl na lavičce Francie skvělou práci.
3: He's just done an incredible job.
0: Čeští fotbalisté se v Texasu připravují na poslední zápas ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času v Mexiku proti výběru domácích. Hrát se bude na Aztéckém stadionu a na víc než 80-tisícovou kulisu se těší reprezentační obránce Tomáš Holeš.
5: Čeká nás peklo, bych řekl, ale myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovémhle stadionu, takže my se na to těšíme.
0: Postup do play-off šampionátu národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v našem přímém přenosu.
1: Fotbalisty Karviné v následující sezóně povede trenér Roman West. Jeho příchod oznámil klub. 44-letý kouč naposledy působil v B týmu Olomouce. Tým Karviné byl na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se totiž odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy, tedy do 25. července, a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by Ligové fotbalové asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
1: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
0: Obhájci titulu fotbalisté Slávie zahájí šance ligu o víkendu 25. nebo 26. července proti Slovácku. Sparta se na úvod utká v Brně s nováčkem Zbrojovkou. První derby pražských S v podzimní části sezony se odehraje v 6. kole na konci srpna na Letné.
1: Fotbalisty Hradce Králové posílil bývalý český reprezentant Tomáš Wiesner. 28-letý pravý bek nebo záložník zamířil do 4. týmu uplynulé prvoligové sezóny po angažmá v americkém Houstonu a v novém působišti podepsal blíže neupřesněnou víceletou smlouvu.
0: Posila fotbalistů Liberce obránce Lukáš Hůlka musel po prvním tréninku opustit kabinu Slovanu. Klub sice oznámil jeho příchod, jenže vinou administrativní chyby se hráč musel vrátit do Bohemians, než mu na konci června vyprší smlouva. Pokračuje generální manažer Liberce Jan Nezmar.
7: Administrativně jsme pochybili, už jsme stihli udělat nějaké opatření k tomu, aby se to neopakovalo. A Bohemians ještě jednou omlouváme za to nedopatření, určitě to způsobilo nemalé problémy i samotnému Lukášovi. Věřím, že to velmi rychle všechno napravíme. Budu věřit, že se dohodneme tak, aby Lukáš zase zpátky mohl být u nás co nejdřív v přípravě. Jak se to stane a kdy, to upřímně teďka nemůžu říct.
1: Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole v Eastbourne po více než 3hodinovém boji v setech 7-5, 5-7 a 7-5 Britku Klugmanovou. V generálce na Wimbledon si 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Po třech zápasech mají pouze vítězství a mají v čele základní skupiny A náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem.
0: Říká Martin Charvát, díky a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: A hráli také české hokejbalistky, které porazili také Švýcarsko, a to dohromady 5-2.

0: Posloucháte večerní vysílání radiožurnálu Sport. Ze dvou zápasů mají jeden bod a teď je před českými fotbalisty na mistrovství světa rozhodující bitva o postup ze skupiny. A záležet bude v Mexiku proti domácí reprezentaci hodně i na fyzické kondici obou soupeřů. Únava se z mnoha důvodů totiž kumuluje.
1: Se musíme pobavit, co to bylo, jestli to byla trošku ztráta odvahy a nebo prostě došly síly.
2: Je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
3: Navazoval Vladimír Darida na kapitána Ladislava Krejčího, když komentovali sestupný český výkon s Jihoafrickou republikou. Z tribuny se zdálo, že reprezentanti nemají lidově řečeno, z čeho brát.
4: Ten pocit můžete mít možná zvenku, když na to koukáte. Já pak ty hráče vidím třeba v poločase, vidím je po zápase a ta únava tam je, ale není to nic, co by mi dělalo starosti.
3: Zpětně říkal manažer reprezentantů a bývalý elitní fotbalista Pavel Nedvěd.
4: Když se podíváte na data, tak my jsme naběhali v komplexu o 6 km víc než Jihoafričani. O 6 km na mužstvo je hrozně moc. Jediný data, který jsme měli horší, byly sprinterský. A to si myslím, že v dnešním fotbale je, řeknu to asi rozhodující. V těchto datech zaostávám.
3: Pokud jde o fyzickou kondici, trenér Miroslav Koubek během turnaje poznamenal.
5: Obecně řečeno, český fotbalista je dobře trénovaný, kondiční stránka český fotbal obecně, amblok je vynikající.
3: Podmínky ale můžou na české fotbalisty doléhat. Reprezentace patří k týmům s nejvíce nacestovanými kilometry na šampionátu. Kromě přeletů jezdí ze základny Fort Worth pravidelně přes půl hodiny do tréninkového centra v Mansfieldu.
6: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitě faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel. Že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím vlastně nějak jako nezaobíráme.
3: Nechce na vnější vlivy nic svalovat stoper Tomáš Holeš. K cestování se přidávají i změny časových pásem, klimaticky náročné podmínky na základně v Texasu.
4: Samozřejmě si myslím, že ten program byl hodně náročný pro nás. Dovedu si představit, jak to bylo pro hráče. Prostě bylo toho hodně. Ale na druhou stranu si myslím, že tohle je prostě na turnajích normální.
3: Říkal Pavel Nedvěd. Čeští fotbalisté mají i k odbourání únavy k dispozici široký tým fyzioterapeutů a jsou pod lékařským dohledem. Během turnaje dostali i den volna a hráči s největší zátěží měli po zápasech individuální program.
6: Jo, tak teďka jsme zregenerovali.
3: Kolik sil budou mít Tomáš Holeš a jeho spoluhráči z fotbalové reprezentace v klíčovém duelu o postup v Mexiku, se ukáže v noci ze středy na čtvrtek českého času. Od 3 hodin o tom uslyšíte v našem přímém přenosu. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
7: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dětího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyrošli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. A zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: K poslechu naší stanice vám teď dáváme dobrý důvod, protože je tu znovu světový šampionát ve fotbale. Utkání mezi Francií a Irákem komentují Jan Suchan a Martin Charvát.
10: Dobrý večer, tak třeba budeme svědky něčeho podobně úžasného, jako předvedl před pár hodinami Lionel Messi, který 2 góly zařídil vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0, stále je jediným argentinským střelcem na tomto šampionátu, ale zároveň nově jediným nejlepším kanonýrem historie fotbalových mistrovství světa, protože se osamostatnil od Němce Miroslava Klózeho. Aktuálně Lionel Messi má na kontě 18 zbranek, ale nedaleko od něj je Kylian Mbappé, kapitán francouzského národního týmu, který dnes nastupuje ke stému reprezentačnímu startu, a to proti Iráku, který má výkop, a to už za pár sekund. Teď písnul kanadský sudí Fischer do své píšťalky a Iráčani to podle mě neudělali úplně nejlépe, jak chtěli. Ono se to teď dělává moderně, že když máte výkop, tak ho pošlete co nejdál do autu na vhazování, abyste hned mohli, jak se říká, nalézt na soupeře, ale Iráčani to kopli za francouzskou branku a navíc vůbec nepresují, neatakují soupeře, takže se zadarmo úplně zbavili balónu. Když mluvíme o Francouzích, tak alespoň v rychlosti jejich sestava: Meňan v brance, před ním 40 obránců, Koundé, Upamecano, Saliba, Diň, dvojice defenzivních středopolařů Kone, Rabiot, a o ofenzivu by se měli starat spíše ze zálohy Olise, Dembele, Barcola a na hrotu zmiňovaný Mbappé. Irácká sestava, troufám si tvrdit, vám příliš neřekne, a tak si vystačíme s tím, že v ní nechybí Merchazovsky z Viktorie Plzeň. První ofenzivní je snaha Francouzů z levého křídla od Diňeho a teď chyběly centimetry Mbappému, který před iráckou brankou nabíhal na střílený centr. Možná to byla spíše rána, která skončila kousek před jeho kopačkami od Koného. Už to mohlo být 1-0, ale stále platí skóre Francie-Irák na světovém šampionátu ve fotbale bez branek.
11: Kone potvrdil, že je spíše pravákem než levákem, protože jeho střela levačkou byla nezrovna přesná, ale kdyby to měla být přihrávka, tak bude o poznání lepší než střela, protože přihrávkou to mohlo být poměrně zajímavý, takový koníček skákavý před branku, nicméně Mbappé se ke střele nedostal. Ale minimálně Francouzi začínají agresivněji než v úvodním utkání proti Senegalu, kde to v prvním poločase byla velká nuda, teď už tedy šance relativně zajímavá už v první minutě. Francie po té, co se Iráčané velice rychle zbavili balónu, se snaží postupovat po levé straně. Mbappé si se běhl poměrně hodně do středu hřiště, hluboko do hřiště, a také k levé straně, následně posouvá na Rabiota, Rabiot zpátky na Mbappého, který místo hrotového útočníka teď plní něco jako roli levého obránce, ale následná přihrávka, snaha o průnik za iráckou obranu nepřesná. Iráčané získávají balón na pravé straně z pohledu Francie. Francouzů z pohledu Iráčanů na straně levé. Nicméně Koné se rychle zapojil do snahy získat na Doskim balón přibližně u půlící čáry. Dokázal to ale s faulem na Merchase Doskyho, takže plzeňský obránce se zvedá ze hřiště na začátku třetí minuty a Irák má šanci rozehrát přibližně na polovině hřiště.
10: Oba týmy oproti úvodnímu utkání na mistrovství udělali tři změny v sestavě. 0-0 ve třetí minutě mezi Irákem a Francií, za kterou ke svému stému reprezentačnímu utkání nastoupil kapitán a útočník Kylian Mbappé. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál. Zmiňoval jsem tři změny v sestavě obou týmů, pokud jde o tu francouzskou, která se teď brání, tak se dál bránit nebude, i když to byl zákrok na hranici pravidel před francouzskou 16, tak jenom to dopovím. Nováčky jsou Diň, Koné a Barkola, kteří nahradili Thea Hernandeze, Chouameniho a Duého. Irácká sestava, ta má plno poměrně neznámých jmen, tak myslím, že nestojí za to je říkat úplně všechna. Francie, Irák ve čtvrté minutě 0-0.
11: Francie, Irák 0-0, Iráčané mohou rozehrát přes své stopery, ale nedaří se jim to úplně dobře, protože následně tam Ismael vrací jen tak zpátky balón na pravého obránce Aliho. Aliho dlouhý nákop na polovinu hřiště, ale tam znovu Koné, který v úvodních minutách se velice často dostává k balónu, uzmul míč a přihrává ho přes Upamecana až na Meňána. Meňán na Kundého, Kunde si naráží na pravé straně s Dembelem, jenomže znovu se k balonu nedostává. A tak je tu znovu Ismael, tentokrát ve středu hřiště, ale velice rychle se vrátil Barkola a Francouzi znovu přes Meňána rozehrávají. Saliba s Upamecanem, jakožto stopeři, mají poměrně dost prostoru k tomu, aby mohli rozehrát v páté minutě za bezgólového stavu.
10: Kunde chtěl vysunout Dembeleho, ale toho zradilo zpracování. A tak to jsou Iráčani. Zidane Iqbal dává balón na Zaida Ismaila, ten zapojuje také obránce Akama. Tak Shima, po něm brankář Bazil v páté minutě za stavu 0-0. Dlouhý nákop Iráčanů dopředu, odkopl ho na autové vhazování levý obránce z Aston Villy Lika Diň. A tak nám začíná šestá minuta mezi Francouzi a Iráčany na fotbalové mistrovství světa za stavu 0-0.
11: 0-0, přesto první šance byla, doufejme, že nebyla tou jedinou v prvním poločase, to když na neúplně přesnou střelu těsně nedosáhl útočník Mbappé, ta střela, přihrávka něco mezi tím, ale myslím si, že Koné spíše chtěl střílet, tak byla právě od tohoto francouzského středopolaře Koného, který tu střelu, možná přihrávku, poslal na branku už v první minutě utkání. Teď se snaží Francouzi dostat do rychlého protiútoku. Mbappé je ideální hráč na to, aby se to povedlo, byl faulovaný a je za to i první žlutá karta. Naprosto logicky, Mbappé už se dokázal rychle dostat přes Amariho v přibližně nějakých 15-20 metrech od půlící čáry. Před Mbappem bylo poměrně dost do volného prostoru a Al Amari se rozhodl ho zastavit naprosto úmyslně, kdy balón už byl za iráckým středovým hráčem, a tak kopl do nohy Mbappého a poslal ho k zemi. Takže rychlé zastavení francouzského protiútoku. Iráčané zjevně vědí, v čem je Mbappé suverénně nejlepší, tedy ve velkém zrychlení a následnému dostání se do pokutového území. Tam teď také letí balon střet s obráncem Upamecanem v pokutovém území, kdy Upamecano končí na hrací ploše, ale rozhodčí říká, že tohle na penaltu není, anebo spíše dává prostor k tomu, aby se pokračovalo. Dlouhý nákop na Mbappého, který ale levačkou nepřesně vrací do pokutového území. Nicméně Iráčané odvrátili pouze na rohový kop v sedmé minutě, zatím za bezgólového stavu.
10: Bylo tam několik momentů, kdy teď asi žádali hráči jednoho nebo druhého týmu odpískání nedovoleného zákroku, ale nedočkali se na jedné ani na druhé straně, a tak z toho bude tedy rohový kop, ale ještě hlavní rozhodčí ukazuje, počkejte, ještě něco přeskoumáváme, možná ten zákrok na Upamecana, který v tu chvíli byl útočícím hráčem, ale přezkoumáno. Dembele, rozehrávka nakrátko s Olisem, tomu nabíhá i Diň a také Dembele, který zasekává si balon. Chvíli to vypadalo, že bude centrovat, ale jak se lidově říká, nezbaštil mu to obránce Iráku, v tomto případě Zidane Iqbal. Francouzi nicméně zůstávají u míče v polovině 8. minuty. Diň to má hodně otevřené, na levém křídle může centrovat, ale jen do rukavic vyrážejícího boxujícího brankáře Bazila, který teď může být v klidu, protože zakončení Mbappého bylo hodně nepřesné. Ta rána mu zkrátka z pravého křídla nějakých 10 metrů od branky nesedla a tak teď začíná 9. minuta za stavu 0-0 mezi fotbalisty Francie a Iráku na fotbalovém světovém šampionátu. Posloucháte Radiožurnál Sport.
11: Francouzi zjevně aktivnější než v úvodním utkání, už po 9 minutách se to dá říct, byť tam v zápase proti Senegalu vlastně není nic, co by mohlo být ještě méně aktivním než to, co právě Francouzi předvedli, takže dvě zajímavé, možná už tři zajímavé situace v tomto utkání bezesporu jsou atraktivnější. Francouzi se teď snaží po pravé straně, nedokázal se tam dobře dostat s míčem Olise, který si přebíral balón zády k obránci Doskimu a také Hašemovi, který je stoperem na irácké obraně, na irácké straně. Nicméně oba dva dokázali Oliseho jednak zbavit míče a také ho poslat k zemi. Faul to ale nebyl. Následný nákup Iráku končí až u Miňána, tedy brankáře Francie, a ani Francie se svou rozehrávkou nebyla úplně přesná. A tak může Irák postupovat po své pravé straně, postupuje poměrně pomalu. Francouzi s Olisem, Dembelem a Mbappem se dostávají vlastně těsně před pokutové území. Mbappé už se snaží kontrolovat možnou dráhu přihrávky jednoduché a tak golman Iráku Bazil vlastně nemá moc příležitosti, jak dobře a bezpečně rozehrát tak, aby nedokázal některého ze svých spoluhráčů dostat do úzkých. Vlastně pouze nákupem na polovinu odezdal Francouzům balón a Francie se tak velmi rychle vrací do možného tlaku a přihrávkami se snaží znovu uzamknout Irák před jeho pokutovým územím. Koné teď je vlastně na polovině hřiště. Jako jeden z těch posledních hráčů rozbíhá francouzský útok po levé straně.
10: Za stavu 0-0 na konci 10. minuty Olise se vrátil vypomoc rozehrávkou až před stopery. Na pravém křídle ho teď nahradil Dembele, který obchází Doskiho, ten se snaží vrátit do souboje, zatím neúspěšně. Dembele posílá balon před branku, ale tam byli jenom obránci Iráku. Teď ještě pozor na Rabiota, Barcola na levé straně chtěl uvolnit Diňeho, ale ten míč byl příliš dlouhý, bez problémů ho sebrali obránci Iráku, konkrétně Zajt a Taxen, ale míč skončil v zámezí a tak Francie znovu u míče, konkrétně Mbappé, který teď zaujal tu pozici, kterou měl před chvílí Olise, to znamená u obránců si bere balón, křižný pas na pravou stranu k Dembelému, ten nevrátil úplně nejlépe Kundému, ten pak i pod tlakem napadajícího hráče se zbavil míče, dlouhý nákop Iráčanů dopředu. Zidane Iqbal chtěl svou levačkou poslat míč za obranu buď na Aymena Husseina nebo Ahmeda Kasema, ale je z toho nakonec irácké vhazování po francouzském odkopu do zámezí, ale je to autové vhazování na polovině hřiště pro Mecháse Doskyho, jednoho ze zástupců české nejvyšší soutěže na fotbalové mistrovství světa v Zámoří. 12. minuta, Francie, Irák 0-0.
11: Teď se Irák znovu dostává do stejné situace jako přechvílí, tedy Hašem může přihrát bezpečně pouze golmanovi Basilovi a ten v podstatě nemá nikoho, s kým by si normálně přihrál, snažil se stáhnout Al-Amery, ale teď už v podstatě před Basilem je hned trojice francouzských hráčů, musí přijít dlouhý nákop a Saliba s Upamecánem si hodně věří, takže jsou vlastně velmi často v souboji jeden na jednoho s iráckými hráči na polovině hřiště a znovu to vyřešili velmi dobře i ve spolupráci s golmanem Meňánem, který si vyběhl před vlastní pokutové území a vlastně bez souboje se Francouzi znovu dostávají přímo po Bazilově nákopu k balónu, což je pro ně samozřejmě jednoduché směrem dozadu a Irák zatím dopředu naprosto bez zubí. O něco lepšího se snaží Francouzi ve své kombinaci, kdy přes Koundého míří balón až na Salibu a také na levou stranu, kde je Digne, dává se Rabiotem, ten zpátky na Salibu a ten přes Upamecana na pravou stranu na Koundého. Francouzi v podstatě zatlačili všechny hráče na území 15 metrů od středové čáry a na druhé straně ohročeno ničeno pokutovým územím, tedy poměrně dost těsno. Dembele po pravé straně se skrz to snaží proniknout, přihrává nám Mbappého, ten vrací Dembelému, ten už je v pokutovém území. Sražený centr, Iráčané se nedohodli, těsně před brankou se Olise dostává k míči, jenomže zády k brance nedokázal se otočit a Irák odvrací, ale znovu pouze na polovinu a tam o balon přichází.
10: To byla velká nedomluva brankáře Bazila se stoperem Tašimem, protože Bazil mohl ten míč bez problémů sebrat do rukavic, ale Tašimu do toho najednou vložil hlavu a byla z toho najednou příležitost pro Francouze, kteří teď si chtějí vytvořit další. Mbappé na pravém křídle háčkuje kolem Doskyho, zatím ho neutancoval, ale přihrávka na Oliseho, ten pálí. Měla to být taková ta kroutivá rána ke vzdálenější tyči levou nohou, jenže se do toho vložili iráčtí obránci a tak skóre 0-0 platí i ve 14. minutě, kdy posloucháte Radiožurnál Sport a dozvíte se o dalším pokusu Mbappého z pravé strany. Míč měl mířit na Oliseho, nakonec u něj skončil Mbappé, gól! 14. minuta, Mbappé vypálil kousek zpoza vápna, nějaký půl metřík to byl, levou nohou se do toho opřel a míč skončil k tyči, mohl být ještě přece jenom víc k tyči, ale i tak to stačilo na vedoucí branku Francouzů v tomto utkání. Obhájci stříbrných medailí vedou na konci 14. minuty díky Mbappému nad Irákem 1-0.
11: Brankář Basil si podle mě udělal neúplně chytrý krok směrem na levou stranu, protože tam Mbappého rána ne, že by mířila přímo k tyči, ona byla relativně doprostřed, relativně, přibližně někam mezi tyč a polovinu branky a tak Basil, který v tu chvíli vlastně neviděl úplně ideálně přes hráče, tak si ten balón dokázal škrtnout, vlastně si těsně před něj stoupil obránce Hašem a kolem něj dokázal dát svůj třetí gól na tomto šampionátu. Messi je na pěti, ale po dvou kompletních zápasech a Mbappé naznačuje, že možná těch rekordních 18 gólů Lionela Messiho, téměř o 12 let staršího argentinského borce, by nemuselo být rekordních dlouho.
10: Mimochodem můžeme ještě zmínit roli Merchase Doskyho, který chtěl zastavit tu původní přihrávku Mbappého na Oliseho, ale od něj, jak byl na zemi, tak se míč vlastně přece jenom odrazil k Olisemu, ten pak přihrál Mbappému a následovala ta úvodní trefa tohoto utkání, takže obránce Viktorie Plzeň nemůže mít úplně nejčistší svědomí. 16. minuta, Francie Irák 1-0, evropský výběr teď u půlící čáry kombinuje v poklidu. Irák to dovoluje Francii, nevystrkuje nějak své napadání. Rabiot má míč z levé strany, jde směrem doprava a do středového kruhu dává Upamecanovi. Upamecano teď několik metrů se posunul dopředu a následně odevzdal na pravé křídlo Dembelému, tomu nabíhá kupředu Koundé, Dembele si zatím nechává balon, teď mu ho chtěl přihrát, jenže se to nepovedlo přes dvojici soupeřů. Dembele se nicméně k balonu vrátil, ale pak ho zase ztratil. Aktuálně ho má v držení Bajiš, ale nedostal se s ním daleko. Koné ho sbírá, Dembele možná byl teď v offsideu, ale zatím se hraje dál a jsou to Iráčani, kteří míč získávají, Doskyho zapojuje brankáře Bazila v 17. minutě, kdy Francie vede nad Irákem 1-0.
11: Irák je v těžké situaci i kvůli tomu, že vlastně nemá komu přihrát. On, když získá balón těsně před vlastním vápnem, tak v podstatě nemá jakoukoliv přihrávku, která by mohla být aspoň trochu jednoduchá. Řeší to tím, že zpravidla pošle dlouhý nákop, zatím ho ani jednou nedokázal hráč na polovině hřiště zpracovat, takže Irák hned v podstatě po té, co získá balón, tak do 10 sekund o něj přichází. Teď je pravda, po francouzském nezvládnutém vhazování se Iráčané mohli na delší dobu dostat k balónu a směřovala tam přihrávka také do pokutového území od Kasema, který se snažil najít Husejna před brankou, ale znovu do nějakých 5-10 sekund Irák o balón přišel a tak znovu Francie začíná v 17. minutě za stavu 1-0 ze svého pohledu bušit do soupeře, který je zatím naprosto bezradný a sám se dostává do složitých situací kvůli tomu, že když už získá balón, tak v podstatě jediná přihrávka, která následuje, je na brankáře Bazila. Ten pošle balón na polovinu hřiště a Irák o něj hnedka přijde. Jak se to stalo ve všech minulých případech zatím?
10: Pozor na Oliseho na pravém křídle, bere si balón na levou nohu, přihrávka na Kundeho, ten vrací do ohně, ale před Mbappem balón odpálil Tašim, ale zase jenom na francouzské kopačky. Přijde mi, že Iráku trochu i schází sebevědomí, možná pod vlivem toho, proti jakým hvězdám stojí, tak si prostě nevěří fotbalisté této asijské země, i když teď to nevykombinovali úplně špatně a Dosky byl faulovaný už po několikáté v tomto utkání, kousek od poloviny hřiště. Dosky rozhodil rukama, možná si žádal i žlutou kartu, to se ale nedočkal u kanadského sudího Fischera, který řídí tento duel ve Filadelfii, ve kterém jsou na tom zatím lépe Francouzi po všech směrech a hlavně tedy gólově zásluhou Mbappého. 19. minuta, Francie Irák 1-0. Iráčani teď kombinují mezi vlastními obránci a Mbappé a spol jim to umožňují. V tuto chvíli neforčekují, takže Iráčani můžou v klidu hrát na vlastní polovině a starají se o to teď Al-Amari, Tašim a za chvíli možná i Tahsen. Ano, je to tak, na pravé straně by mohl se přidat Ali. No, tohle byla příjemná, ano, chtěl jsem říct trochu překvapivá a zároveň dobrá průniková přihrávka středem, ale nakonec se přece jenom neujal. Tak teď Barkola na levé straně už je v pokutovém území, centruje obloučkem na Dembeleho, před ním ale balon alespoň odklízí z vápna Bajiš, nicméně Francouzi zase bojují o míč a získávají ho nějakých 10-15 metrů před pokutovým územím Iráku. Těch doteků, kterých budou mít fotbalisté asijského výběru na polovině soupeře, příliš nebude. Dembeleho oblouček na Kundeho příliš dlouhý, Irák bude kopat od vlastní branky ve 20. minutě, kdy prohrává s Francií 0-1.
11: Tipnu si následující průběh. Basil to pošle na blízko někomu z beku, ten mu to vrátí, Basil pošle dlouhý nákop a Irák o balón přijde. Aspoň tak to bylo ve všech předchozích případech a zatím ta rovnice začíná na začátku úplně stejně. Irák opravdu rozehrává nakrátko Hašem na Basila a Basil co udělá? Dlouhý nákop, nicméně mírná změna, posílá balón na pravou stranu a tam následně Irák po prvním úspěšném dotyku o balón přichází, tak alespoň na chvilku Iráčané balón získali a teď navíc Kone nebyl ve snaze získat balon ve středu hřiště úplně důsledný, na podruhé už ano a tím balon nakonec uzmul ještě na polovině Iráku. Iráčani ale teď mají možnost se poprvé dostat do nějaké mírné kombinace, nicméně Ismael následně přihrál velmi špatně zpátky Kasemovi a tím pádem znovu Francouzi zůstávají rychle u balónu a Rabiot má možnost vymyslet něco ve spolupráci s Olisem, přihrává na levou stranu, kde si zbíhá k balónu Barkola. Barkola už se může dostat s míčem do pokutového území, ale Iráčané naznačují, že jeho průnik byl až za koncovou čarou, nicméně to podle rozhodčího tak nebylo a tak mohou Francouzi vhazovat. Může přijít centr od Dýněho, který míří před branku. Basil pouze vyboxovává před pokutové území, kde je Kone, přihrává na Kundeho, ten na Dembeleho, Dembele na pravé straně, ale na Doskyho si nepřišel a plzeňský bek teď proti Dembelemu zahrál velmi dobře, zatím jeden z těch nejlepších Iráčanů. Následná přihrávka na polovinu a hádejte, co se stalo. 21. minuta, Francie začíná s dalším útokem.
10: Za stavu 1-0 musíme doříct to B, že Dosky pak následně špatně přihrál, nicméně, když jsem mluvil o nízkém sebevědomí Iráčanů, tak v tomhle ohledu mi přijde, že Dosky nemá problém, že ten si alespoň věří, zkusí obejít soupeře, ostatně takhle už získal několik přímých volných kopů, i když na vlastní polovině. Teď Francouzi. Rabiot na levé straně, průniková přihrávka do vápna na Barkolu. Barkola hledal Oliseho, ale to by museli mít Francouzi velké štěstí, protože v cestě bylo hned několik Iráčanů a jeden z nich Tašim míč odkopl, ale kam, zase jenom na francouzské kopačky. 22. minuta za chvíli skončí a to velmi pravděpodobně za stavu 1-0 pro Francouze proti Iráku. Upamecano se vydal také na ofenzivní výlet. Na pravé straně Dembele bere si míč na levačku, centruje směrem k Mbappému, toho trochu odstrčil i rukama Hussein Ali, ale tohle se pískat nebude. Už jsem to několikrát říkal ve vysílání Radiožurnálu Sport na aktuálním turnaji, je přece jenom trochu volnější metr, nepíská se zdaleka všechno, nechává se hře spát a mně se tenhle trend zatím poměrně líbí. Samozřejmě pak je to ožehavé v tom ohledu, že může někde to trochu překročit tu mez a přijít nějaký opravdu tvrdý zákrok, který může rezultovat v nedovolení nebo ve zranění, to jsem chtěl říct. 23. minuta, přestávka na občerstvení, Francie vede nad Irákem 1-0.
11: Kdy si myslíš, Jane Suchane, že Kylian Mbappé dokáže na mistrovství světa v počtu gólů překonat Lionela Messiho? Protože Lionel Messi po dnešku na 18 brankách na tomto šampionátu začal skvěle, 5 na svém kontě má, další zápas proti Jordánsku, ne, že by to byl soupeř, proti kterému by se Messi prosadit nedokázal, nicméně v podstatě je, když to spočítáme, o 3 světové šampionáty starší, než je Kylian Mbappé.
10: Ano, protože Messi mu bude 39 let po zítří, zatímco Kylian Mbappé se narodil před Vánoci 1998, to znamená jemu kolik? 28 let?
11: No, 11,5 roku je dělí.
10: 27 let, 28 mu bude až v prosinci. No, já si myslím, že není otázkou, jestli Kylian Mbappé překoná Lionela Messiho, ale kdy ho překoná. Pokud tedy Kylian Mbappé mu vydrží zdraví. To se těžko dá úplně předvídat, jestli se to stane, nebo se to nestane. Samozřejmě nepřejeme nikomu nic zlého. Může taky najednou ta hvězda Kyliana Mbappého vyhasnout. I to se může stát, nebo se může stát to, že Francie má přece jenom těch ofenzivních hvězd tolik, že třeba najednou nebude mít tak výsadní postavení, i když tomu se mi nechce úplně věřit. Letos Kylian Mbappé nepřekoná Lionela Messiho, tak buď za 4 roky, anebo případně za 8, ale s aktuálním herním stylem Lionel Messi si myslím, že klidně může i za 4 roky cestovat na světový šampionát, protože on, to už jsme zmiňovali v tom předchozím utkání, ve kterém dal 2 góly a díky tomu Argentina porazila Rakousko 2-0. On kolikrát jenom postával, vůbec nebránil, to ale 0%, pokud jde o bránění, ale pak když vycítil, že má smysl sehnat za balonem, tak tu rychlost stále má a hlavně má šikovné nohy a dokáže být prostě přesný v koncovce, i když neproměnil penaltu, i když další 2 slušné šance zahodil, tak stále 2 góly, takže Lionel Messi, nejsem si jistý, že hraje svůj poslední světový šampionát.
11: Je to samozřejmě možné, je docela dost pravděpodobné, že když Messi nějakým způsobem projeví touhu hrát na příští mistrovství světa, velmi těžko se, ať už kterémukoliv argentinskému trenérovi, bude obhajovat, kdyby řekl nějakým způsobem ne.
10: Máme tady první střídání v utkání, končí Ayman Hussein, střelec jediného gólu Iráčanů při porážce 1-4 s Norskem a zároveň střelec jedné vlastní branky z toho zmiňovaného utkání, odevzdal kapitánskou pásku a odchází ze hřiště kvůli zranění, nahrazuje ho Ali Al-Hamadi, tak je to správně, 26. minuta, může se hrát, Francie Irák 1-0.
11: Snad to bude od Iráku konečně sebevědomější výkon, protože samozřejmě tato 3minutová pauza na občerstvení dává prostor i pro taktické pokyny a minimálně jeden přichází. Irák konečně nerozehrává nakrátko, ale od Basila míří dlouhý nákop, jenomže jako kdyby Iráčané si řekli, že dlouhý nákop není vlastně nic pro ně a do hlavičky proti Rabiotovi nešel vůbec nikdo, takže Irák znovu začíná, pravda, s míčem na svých kopačkách, ale těsně před vlastním pokutovým územím, další dlouhý nákop. Jakob přichází od Aliho na pravou stranu, kde se Irák dostává k míči před pokutovým územím. Možná střela levačkou, kterou se snažil vyslat právě nový muž na hřišti, tedy Al-Hamadi, jenomže ta byla zblokovaná a tak Irák zásluhu i Doskyho na levé straně. Na polovině hřiště Francie mírně zalezla, teď nenapadá tak jako v úvodních minutách a Irák se může poprvé dostat na delší dobu k balónu a také si párkrát přesně přihrát.
10: Za stavu 1-0 pro Francii v 27. minutě zaznamenali jsme první střelecký pokus Iráku, i když byl zblokovaný, a jsou to také první tři setinky ve statistice očekávaných gólů. Teď můžou přibýt další. Doskyho centruje z levé strany, našel hlavičkujícího nováčka Al-Hamadiho, ale ten netrefil zařízení, jak se říkalo v okresním přeboru. Nebylo to zas až tak daleko, ale ani až tak blízko, aby brankář Mike Maignan musel být neklidný, musel jít do zákroku, jenom zatleskal svým stoperům, že svedli souboj s Al-Hamadim a tím mu to neudělali jednoduché. Saliba to byl, který skákal společně s tímto iráckým útočníkem. 28. minuta, Francie díky brance Mbappého ze 14. minuty vede nad Irákem 1-0.
11: Olise se snaží dostat k dlouhému nákupu na pravé straně, vzhledem k tomu, že Iráčané byli poslední, kdo se dotkl míče, tak minimálně Olise v úzovkách vybojoval aut, když pokryl cestu míče do zámezí a Kunde může moci vhazovat přibližně na úrovni pokutového území. Balón ale posílá zpátky na Upamecana a tak Francie začíná z poloviny hřiště od Saliby, který přihrává Rabiotovi, ten je ve středovém kruhu, mírným poklusem se dostává s balónem na kopačce před něj, přes Koného si naráží s Upamecanem, ten s Olisem a znovu Upamecanu může rozehrát. Na pravé straně se nabízí Kunde, hodně si se běhl také Dembele, podobně jako to před chvílí udělal i Mbappé a Francouzi vlastně vyklízí prostor před pokutovým územím, aby tam vznikla možnost.

0: nějakých 22, 23 metrů od brankové čáry na levé straně. Zidane Iqbal mu vrátil prvním dotekem a dosky pak nakopl směrem k iráckým útočníkům. Al Ahmadi tam sebral nakonec ten balón, blokem mu tam pomohl i Kasem. Na pravé straně Ali mohl by centrovat, ještě ale přihrává Ismailovi. Ali teď jde do souboje s Diněm a získává rohový kop pro Irák. To je vítaná možnost ve 30. minutě, kdy tenhle stát prohrává s Francií 0-1. Třeba se dočkáme i nějakého vážnějšího ohrožení branky. Ostatně už se tam někteří hráči stěhují před francouzskou branku, i když, že bych tam viděl nějaké vyloženě habány, to mi nepřijde.
1: Možná Al Hamadi, který přišel před chvílí, je takovým vyšším hráčem. I ta hlavička po centru dosky ho vypadala, že by teoreticky mohla být zajímavá, ale teď, když Al Hamadi stojí vedle Saliby například, tak ten má k dobru nějakých 15 cm oproti tomuto útočníkovi, takže to možná bude dost složité, ale minimálně od té hydratační pauzy přibližně před 5 minutami je už trochu zřetelné, co vlastně Irák chce hrát, jestli vědomí toho, že těžko Francii přikombinuje, a tak snaha na pár doteků se dostat do nějakého možného střeleckého pokusu, tak je pro ně jednoznačně tím receptem. Teď je centr od rohového praporku hodně přetažený a mířící vlastně až za koncovou čáru, tím, že balón se udržel na hřišti a následně pokryl Kone jeho cestu, tedy Kunde jeho cestu do zámezí. A tak bude moci Kunde vhazovat v 31. minutě za stavu 1-0 po Francii. Trefil jsem Mbappé.
0: Iráčanům se ten roh vůbec nepovedl, to bylo přetažené až běda, a pak Iráčani se snažili alespoň o to, aby to nebyl kop od branky, ale jenom vhazování, nicméně to stejně znamená postupný útok pro Francouze, tentokrát po levé straně, kam si přeběhl Dembélé. Ta ofenzivní esa Francie mají velkou volnost, tu se potulují vlevo, tu vpravo, tu hlouby pole, a pozor teď na Barkolu, to byl vynikající pás, ale Barkola si nedokázal balón převzít ideálně. Ve 32. minutě Francouzi vedou 1-0, když se ve svém stém reprezentačním startu trefil spoza vápna střelou k tyči Mbappé. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport pokračujeme v přímém přenosu. Mbappé těsně před pokutovým územím snažil se vystřelit, ale proti němu se postavil Iqbal, který střelu zblokoval. Francouzi nicméně znovu házenkářky obléhají pokutové území. Diňe může centrovat, ale jeho centr zblokovaný, nicméně Iráčané se dostali ani ne před pokutové území. Následný nákop od Iqbala míří na polovinu hřiště, jenomže tam není ani Al Hamadi, který výrazně pozvedl útok Iráku, byť zatím to nemířilo k nějaké vložené brankové šanci, ale alespoň to vypadá, že v útoku Iráku opravdu v dnešním zápase někdo je, ale ten u balónu tentokrát Al Hamadi nebyl, a Francouzi znovu mohou kombinovat a znovu se snaží vytáhnout své hráče tak, aby se dostali do náběhu. Francie nechce hrát do stoje, nemá vepředu žádného exkluzivního hlavičkáře. Mbappé je vyloženě rychlostní typ hráče, a proto přestože teď stojí vlastně na hrotu francouzského útoku, tak podstatou jsou náběhy. O jeden takový se snažil Dini, jenomže nedostal přihrávku, a tak může Kone rozehrávat ve spolupráci s Olisem. Olise se snaží ťuknout balón s Mbappem, nakonec se balón vykulil k postranní čáře k Diniovi, ten centruje před branku, jenomže to Francouzi také potřebují spíše do náběhu, a to se jim nepodařilo, protože vysoké hráče vpředu vyloženě nemají. A tak Basil může ve spolupráci se svými stopery míč stlumit, mohl by teoreticky i rozehrát, ale znovu nabízí se mu pouze dva stopeři, před pokutovým územím už číhají Dembélé zprava, ve středu Olise, na levé straně Mbappé, a tak Basil v podstatě stojí nad míčem ve 34. minutě a hledá, komu by rozehrál, nakonec logicky vybírá si stopera.
0: Jeho tým prohrává 0-1 s Francií, před chvílí se ukázala velká herní inteligence Merchase Doskyho, který sklepnul balón do rukavic Basila, protože si všiml, že kolem sebe nemá francouzské útočníky. Basil teď sbírá balón znovu do svých rukavic, tečovaná přihrávka to byla, kterou zachytil těsně před brankovou čarou, aby z toho nebyl rohový kop obhájců stříbrných medailí, kteří by rádi útočili na třetí finále na světovém šampionátu za sebou a ideálně na druhé zlato. To první měli po delší době v roce 2018 v Rusku, pak stříbro v Kataru, a teď mají určitě znovu ty největší

0: ambice, a to hlavně díky velké ofenzivní kvalitě, kterou by teď chtěli ukázat, nicméně Rabiotovi balon utekl, to zrovna není jeden z těch, kteří by se měli starat o útočné choutky, přenesení od Mbappého na pravou stranu k Dembelému. Ten sice obešel Doskyho, ale obešel i pomezní čáru a to znamená, že právě Dosky bude pravděpodobně v 35. minutě vhazovat Francie-Irák v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 1-0.
1: Už to Jan Suchan zmiňoval několikrát, ale Merchas Dosky opravdu z irácké sestavy je jediným, kdo v nějakém přímém souboji s hráčem Francie vyloženě obstává, protože Dosky to zvládá proti Dembelému, navíc doplněnovanému Olisem, zatím velmi slušně. Teď se snaží Iráčané poprvé to nějakým způsobem vykombinovat, což se jim relativně hezky daří. Dosky právě teď se snaží dostat do kombinace. Nakonec ale Kone zastavil dráhu míče od Ibrahima, a tak přestože to vypadalo, že Ibrahim se může dostat k následnému vhazování, tak dokázal ještě Kone předtím zastavit míč ve hřišti a tím pádem odpískaný aut pro Francouze, protože následně se do zámezí dostal Ibrahim. Zkrátka Francouzi mohou pokračovat ve svém útoku po pravé straně, ale zpětná přihrávka od Kundeho naznačuje, že nebudou příliš spěchat ve 36. minutě, kdy vedou 1-0.
0: Dembele dává balon z prostředka nalevo k Dyněmu. Francouzi jsou teď zhruba nějakých 10 metrů od pokutového území. Mbappé obchází svého strážce Zaida Ismaila. Teď to chtěl udělat opět, nepovedlo se to a přichází Francouzi dokonce o míč, protože ten míč skončil v zámezí po doteku Mbappého. Nebo si to minimálně myslí hlavní rozhodčí Kanaďan Fischer. Mbappé kaboní svou tvář, není s tím verdiktem asi úplně srozuměný, ale hlavní je to, že právě on je zatím jediným střelcem tohoto utkání. Bylo to ve 14. minutě, kdy napálil balon svou levačkou spoza pokutového území k tyči Bazilovy branky a Francouzi díky tomu vedou nad Irákem 1-0 v 37. minutě. Iráčani teď se snaží získat balon na polovině hřiště, daří se jim to, ale je tam velká skrumáž, podařilo se z ní dostat ven. Ismail na levé straně mu nabíhá Dosky, Dosky už je u pokutového území, zasekává balon, ještě jednou chce se zbavit Oliseho, ale nakonec se ho zbavuje tak, že míří směrem k vlastní brance a nakonec přihrává až na polovinu Iráku Tašimovi. Teď už jsou Iráčani sice na útočné půlce, ale zase se vrací na tu obranou. Zkrátka se pohybují kolem středové čáry stadionu ve Filadelfii. Francouzi nezvykle zalezli všichni na vlastní půlce, nechávají Iráčany kombinovat, ale je to v prostoru, odkud nehrozí evropskému týmu žádné nebezpečí, proto jsou možná Francouzi tak klidní. Na levé straně se hlásí o balon Dosky, ale hned prvním dotekem ho vrací zase dozadu a už to vypadalo, že se Francouzi dostanou k míči a teď se opravdu dostávají, protože on utekl Alhamadimu. Pozor na Barkolův průnik středem hřiště, nikdo ho nebrání, ještě to měla být přihrávka na Oliseho, volalo to po střele, ale on chtěl Barkola ještě zapojit svého reprezentačního spoluhráče, přes soupeře se tam míč nedostal, bude z toho vazování pro Francii, která v sílícím dešti vede nad Irákem ve Filadelfii v 38. minutě 1-0.
1: Francie znovu přes střed Saliba na Rabiota. Rabiot na pravé straně má Upamecana. Upamecano může přihrát Kundému a také Dembelému. Vybírá si Dembelého, ten už je úplně u pravé strany. Dosky vyrazil dost nešikovně proti Dembelému, ke kterému se vrátila přihrávka od Oliseho. Dosky se nedokázal vrátit do toho souboje, ale zakročil Hašem, jeho spoluhráč obrany. A tak musí Francie znovu od středu. Tentokrát si seběhl Kone, přes Dyněho se balon vrací ke Kone. Ve 39. minutě přihrávka rychlá na Mbappého, rychlá snaha předávky od Oliseho, jenomže tady byl znovu Hašem, který tentokrát svou levačkou napaluje míč na polovinu Francie a tam široko daleko žádný z jeho spoluhráčů. Takže pouze odevzdání míče a Upamecano poklusem s balónem na své kopačce se znovu blíží k polovině Iráku.
0: Teď už je tím držitelem balónu Koundé, po něm Rabiot. Teď opět Kunde, na levo se zapojuje Saliba, Diň, ještě více vlevo, zpátky do středového kruhu na Salibu. 39. minuta za chvíli skončí, za vedení Francie nad Irákem 1-0. Rabiot si také kopne do míče, Upamecano vybírá si Oliseho, Tukes najde dotek, který ale skončil nepřesností Koného, a tak Iráčani můžou dopředu zásluhu Ibrahima Bajiše, jeho postup ale skončil. Ibrahim se drží za svou holeň pravé nohy, ale nepíská se. Irák získal balon, ale hanebně se ho zbavil a pokus o překvapení skoro z poloviny hřiště, jenže Mbappé netrefil ve 40. minutě branku. Můžeme tady s Martinem Charvátem na komentátorském stanovišti Radiožurnálu Sport teď sledovat opakovaný záběr zákroku Rabiota na Ibrahima a rozhodně to faul byl. Nepískalo se, pískat se mělo. Každopádně Irák teď u balonu, navzdory tomu stejně je ve 40. minutě, ale musí to začínat zase až od brankáře Bazila.
1: Tady Rabiot asi mohl dostat žlutou kartu, nedivil bych se, ale taky Rabiot asi by nemusel úplně smutnit v tomto utkání, po kterém si Francie minimálně podle toho, jak se to zatím vyvíjí, zajistí velmi pravděpodobně postup do osmifinále. Navíc, když teď přichází další zákrok od Ismaila, tohle je záložník
0: Zidane Iqbal.
1: Ismail. Kdyby to byl Ismail, tak to mohlo být také po druhé žluté pro tohoto středopolaře, ale Iqbal ten zatím tedy žlutou kartu nemá, tedy Al Amari je zatím tím jediným potrestaným hráčem na irácké straně. Abych se k tomu vrátil, k tomu, co se stalo, zkrátka zákrok poměrně ostrý, kdy nakonec Iqbal netrefil balon pouze svého soupeře, nicméně nebylo to kopačku napřed, a tak Francii může rozehrávat bez jakéhokoliv žlutého potrestání. Znovu se Francouzi snaží o rychlý protiútok, dostává se Mbappé do pokutového území, jenomže balon má spíše na patách a už se dokázali vrátit iráčtí hráči snad ve dvou a následně se Diňe prokousával k balónu v pokutovém území a irácký hráč si tam o něj opřel vlastně celé své tělo a tím pádem následně i spadl, ale teď opravdu měl možná i na kopačce Mbappé druhý gól, nicméně balón po střetu hned se dvěma stopery Iráku, tak se dostal za něj a Mbappé už se do toho souboje, nebo spíše k míči, nedokázal vrátit. Každopádně ve 42. minutě znovu rychlá akce středem, znovu na 2-3 doteky, 2-3 přítuknutí a Iráčané měli velký problém s Kylianem Mbappém, který tentokrát ale nezakončoval, a tak na začátku 43. minuty stále Irák prohrává s Francií 0-1.
0: V první fázi to Mbappé udělal skvěle. Udělal takovou kličku, při které se otočil kolem své osy a zároveň kolem obránce, ale pak mu ten míč po střetu s dalším stoperem zůstal přece jenom za zády a tím se dostali Iráčani k možnosti balón odpálit, což se následně stalo. Jinak už Mbappé se hotovil k tomu znovu vystřelit a předpokládám, že by to byla gólová střela, kdyby k ní došlo. Fanoušci se schovávají pod pláštěnky, protože opravdu hustě prší ve Filadelfii. To je pochopitelně pro diváky ještě méně příjemné než pro samotné fotbalisty, kteří už možná předtím, než zmokli, byli spoceni. A nejsem si jistý, jestli víc ti iráčtí nebo francouzští, protože iráčtí hodně běhají kolem Francouzů, kteří hrají s míčem. I když teď zrovna má balon u nohy Merchas Doski, trochu riskantně přihrál balon před vlastní vápno, ale zároveň přesně Ismailovi, a tak Iráčani mohli chvíli kombinovat, jenže následovala po chvíli nepřesná přihrávka, ale té se teď dopustili také Francouzi, konkrétně Mbappé, a tak může dopředu Tashim, vybral si Zidana Iqbala, po něm Doski, teď Tahsen to je, který znovu zapojuje Doskyho a ten si vybírá brankáře Bazila. 44. minuta, Francie, Irák na fotbalové mistrovství světa v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 1-0.
1: Přijde mi, jako kdyby to soustředění Francouzů mírně opadlo v posledních 10, možná 15 minutách. Na některých kombinacích je poznat, že Iráčané už možná trochu tuší, jak hrát hrát s Francií. Ta bojácnost, která byla zjevná v úvodu, už na iránských kopačkách tolik není. A aby to Francii neukolébalo, že vede 1-0, už se to stalo například Švýcarům na tomto šampionátu, kteří v závěru inkasovali od Kataru, který vlastně většinu zápasu byl neškodný. Ostatně i čeští fotbalisté v souboji s Jihoafrickou republikou poznali, že i bez střely na branku v běžných minutách se nějakým způsobem dá dostat k vyrovnání. Teď se dostanou do zajímavé situace také Iráčané ze standardní situace, protože Kone fauloval Al-Ahmadiho, který přišel po občerstvovací pauze na hřiště. Je to přibližně nějakých 25, možná 30 metrů před brankou Meňána, ale i to je vzdálenost, ze které by to možná Irák v tomto zápase mohl zkoušet, protože vlastně blíž mockrát zatím nebyl.
0: Sledujeme tu s Martinem Charvátem také fanoušky, kteří bez pláštěnky jsou dnes ve Filadelfii rozhodně na hraní, a pokud jsou mezi nimi Iráčani, tak třeba by se mohli za chvíli zaradovat ve chvíli, kdy začne nastavený čas, protože základní hrací doba vypršela právě v tuto chvíli. Následovat bude pravděpodobně centrovaný balon, přidávat se budou 3 minuty, míč letí na pravou stranu vápna, tam byl ale nejvýš Francouz Saliba a Digne odpaluje balón, co nejdál to jenom umí, nechtěl laškovat, nechtěl riskovat žádné problémy pro evropský tým, který vede nad Irákem stále 1-0. Iráčani si teď gesty ukazují, jak by chtěli hrát dál. Al-Amari znovu zapojuje brankáře Bazila, ten si na pravé straně všímá úplně volného Aliho, před kterým hraje Ismail, ten má volno, Francouzi se zatáhli směrem k vlastní polovině. Na konci první nastavené minuty, kdy vedou 1-0 nad Irákem, posloucháte dál přímý přenos radiožurnálu Sport z fotbalového mistrovství světa. Dosky má volno, na levé straně uprostřed si vybírá Iqbala, napravo stihne ten balón, ale stihnul ho tečovat, ale ne zpracovat. Takže autové vhazování zhruba nějakých 10-15 metrů od brankové čáry pro levého beka francouzského týmu Lika Digneho. Začala druhá nastavená minuta, Francouzi vedou 1-0, trefil se Mbappé ve 14. minutě. Iráčani teď sbírají na polovině hřiště volný balón, dopředu ho vyváží Tashim, ale následně přihrál přece jenom dozadu do Skimu, kterému Tashim ukazuje, aby přihrál až k brankáři Bazilovi, po kterém to je na pravé straně Taxen. Také Ismail hraje, průniková přihrávka na Al-Hamadiho, který se snaží balón stlumit a pokrýt před Salibou, na kterém ho následně vybojoval, když se to první nepovedlo. Al-Hamadi, po kterém hrál chvíli Ismail, ale o míč přichází Rabio, po něm Saliba, nalevo má volného Digneho a také po delší době Mike Maignan v akci, brankář AC Milan a dnes tedy francouzské reprezentace. Začala třetí nastavená minuta za stavu Francie Irák 1-0 na mistrovství světa, které hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada. Dnes se hraje ve Filadelfii. Připomínám, že ještě nás čekají po půlnoci další dva zápasy, které vám nabídneme na radiožurnálu Sport. Teď se ale věnujeme ještě francouzské ofenzivní snaze. Na pravém křídle je tentokrát Mbappé, který si tam seběhl z hrotu útoku. Francouzi nikam nepospíchají, možná už si vystačí s tím, že dovedou tenhle zápas do poločasového vedení 1-0, půl minutka necelá zbývá do vypršení avizovaného 3minutového nastavení a Francouzi stále hrají na polovině hřiště. Dembele si tam seběhl, možná už ho to zlobilo, že se nehraje směrem dopředu, ale následně i on přihrál spíše do strany. Kone dozadu na Salibu, 5 sekund do konce avizovaného nastaveného času, nalevo je Rabio, zpátky na Salibu a už ani rozhodčí Fischer se na to nemůže dívat a při první možné chvíli píská do píšťalky a ukončuje první poločas, který měl jediného střelce, jmenuje se Kylian Mbappé, ve 14. minutě vypálil spoza pokutového území svou levou nohou a i když gólman Bazil si na ten míč sáhnul, tak vytlačit ho mimo tři tyče nedokázal a to byla po hříchu jediná opravdu velká šance, pak jedině ještě znovu Mbappé, který už se chystal k zakončení, ale zablokovali ho iráčtí obránci. To je všechno z toho podstatného, co přinesl první poločas utkání ve Filadelfii, ve kterém tedy Francie vede nad Irákem 1-0. Následuje zhruba čtvrthodinová pauza, po které se vám s kolegou Martinem Charvátem znovu přihlásíme.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě třeba u Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

Hezký večer, je půlnoc, posloucháte Radiožurnál Sport. To neznamená ale, že dáváme zprávy, protože máme teprve pouze po poločase utkání skupinové fáze mistrovství světa mezi Francií a Irákem a tím pádem za chvíli budeme vysílat poločas druhý. Potom prvním Francie vede nad Irákem 1-0. Připomeňme, že už vlastně včera, ale stále v dnešním programu mistrovství světa Argentina vyhrála nad Rakouskem 2-0. Messi tentokrát nedal 3 góly jako v úvodním utkání, pouze v úzovkách 2, stále ale jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Tak za chvíli druhý poločas utkání světového šampionátu ve fotbale mezi Francií a Irákem.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Ve vysílání radiožurnálu Sport teď znovu na fotbal. Rád bych řekl, že na druhý poločas utkání mistrovství světa mezi Francií a Irákem. Jan Sluchan má slovo.
5: No, jsem zvědavý, jestli se toho druhého poločasu vůbec dočkáme a případně kdy. Poprvé ve větším zlobí na mistrovství světa v Severní Americe počasí. Dívám se teď na tribunu, kde je velkoplošná obrazovka a na ní se píše, budu překládat do češtiny. Blíží se významné bouřky, prosím, odejděte z otevřených prostranství, z otevřených tribun a najděte nějakou skrýš, to se tam píše, takže určitě nějakou dobu to bude trvat, než se začne hrát druhý poločas. Myslím, že to může být klidně hodina, možná i víc. Každopádně připomenu to nejpodstatnější: po první půli Francouzi po gólu Mbappého za 14. minuty vedou nad Irákem 1-0, no a my se na radiožurnálu Sport s druhým poločasem přihlásíme, jakmile to zkrátka bude možné.
2: Říká Jan Suchan, teď si možná trochu příznačně dáme písničku nazvanou Pohřeb. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: a začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Vláda podle Andreje Babiše mobilizuje proti kratomu. Je tato látka tak nebezpečná? Dá se zabránit prodeji jiných psychomodulačních látek, které prodejci označují například za sběratelské předměty? A bude po přesunu agendy na ministerstvo zdravotnictví dost peněz na adiktologické služby? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek, bývalá předsedkyně a místopředsedkyně Pirátské strany Jana Michajlidu. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Předesílám, že náš rozhovor natáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Premiér, ministryně financí a ministr zdravotnictví, tedy tři politici hnutí ANO, minulý týden představili návrh na zpřísnění prodeje kratomu a dalších psychomodulačních látek. Návrh počítá s tím, že zůstanou licencované obchody, ale nově se zakáže online prodej. Navíc se má zvýšit věková hranice pro nákup z 18 na 21 let. Také se má zvýšit DPH a zavést spotřební daň. Mají se také zvýšit licenční poplatky pro prodejce, dovozce a výrobce. Vy jste ve vyjádření pro ČTK v principu to zpřísnění uvítala. Napsala jste, že jste něco podobného, třeba zavedení spotřební daně, navrhovali už minulé vládě. Proč to tehdy neprošlo? Proč byla tehdy vláda proti?
2: Tak úplně v jednoduchosti řečeno byl proti ministr financí Zbyněk Stanjura, který samozřejmě jako zástupce ODS byl všeobecně proti jakémukoliv zavádění nebo zvyšování daní a dokonce říkal, že to zavedení té spotřební daně by stálo víc, než kolik by se vybralo, což je úplný nesmysl.
1: Ta současná úprava regulovaného prodeje platí od loňského listopadu. Je to už dost dlouho na to, aby se dalo vyhodnotit, jestli to funguje nebo jestli je na místě to měnit?
2: Tak já si myslím, že nějaká jako hluboká analýza a evaluace toho, zda ta regulace funguje tak, jak je nastavená, tak na to budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně už teď se dají vyhodnotit nějaké první signály toho, zda to funguje. Například to, že kratom jako takový už většinou nepotkáte v prodejním automatu někde vedle školy nebo v obchodním centru. To je rozhodně fakt. Zároveň je fakt, že ten produkt, který si dospělí mohou koupit v těch licencovaných obchodech, je bezpečný. To znamená, podléhá regulaci a nejsou v něm těžké kovy nebo nějaká mikrobiologická kontaminace a podobně. Takže to jsou ty první vlaštovky, když to tak řeknu. Samozřejmě to, co se týká kratomu, se v tuhle chvíli netýká různých dalších látek, které se tady objevují právě, jak jste říkal, v té nějaké šedé zóně.
1: K čemuž se dostaneme, ale přece jenom ještě chvíli bych zůstal u kratomu. Když postupně vezmeme ty jednotlivé změny, které tedy navrhují vládní politici nebo o kterých mluvili minulý týden, začněme tou věkovou hranicí posunutí z 18 na 21 let. Je to z vašeho pohledu rozumné?
2: Když jsme tvořili tu regulaci, tak jsme uvažovali o tom, jak nastavit tu věkovou hranici, protože přece jenom my z výzkumu a vědeckých dat víme, že vývoj mozku se zastavuje až někdy ve 25 letech. Takže tyto debaty tam byly, nicméně opět nějaké politické rozhodnutí nezavádět nějaké novoty v podobě jiné hranice než těch 18 let, tak tomu zamezili, tomu, aby tam byla vyšší věková hranice. Takže mně to přijde jako krok správným směrem. Nicméně kratom, když se podíváme na jeho vlastnosti a na to, jakým způsobem interaguje s lidským tělem, tak je pro ten vyvíjející se mozek mnohem méně nebezpečný než třeba alkohol. To znamená, dobře, když posuneme tu hranici u kratomu, tak ale pojďme se také podívat na tu hranici u alkoholu.
1: To znamená, že vy byste byla pro posunout tu hranici na 21 let?
2: Rozhodně. Alkohol je neurotoxin prokázaný. To znamená, tam k tomu poškozování toho vyvíjejícího se mozku dochází naprosto bez debat.
1: Máte pocit, že to otevírá k tomu cestu, když se tady zavede u kratomu tahle ta hranice?
2: Já bych byla hrozně ráda, kdyby to tak bylo, ale popravdě, ačkoliv tahle vláda a premiér na začátku deklarovali, že se tématu alkoholu a regulaci budou věnovat, tak bohužel si myslím, že debatovat se o tom asi bude, ale obávám se, že nějaké konkrétní kroky nelze úplně čekat.
1: Byla taková debata třeba už na Radě vlády pro politiku proti závislostem? Jestli věková hranice pro alkohol by se neměla zvýšit?
2: No, na poslední Radě vlády, kde se probíral mimo jiné chystaný akční plán, tak na téma alkoholu padlo pouze to, že opatření, která tam jsou navržena pro regulaci alkoholu, tak by mohla poškodit alkoholový průmysl. Takže to není přijatelné.
1: Vraťme se od alkoholu ke kratomu. Dalším návrhem nebo další navrhovanou změnou je zavedení spotřební daně. Vy už jste o tom krátce mluvila před chvílí, že jste to navrhovali, že proti byl tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura. Znamená to tedy, že teď byste to podpořila, aby se zavedla spotřební daň?
2: Já jsem velký fanoušek spotřebních daní. A spotřební daň, dle svojí definice, je daň, kterou stát vybírá proto, že tyto produkty mají nějaké negativní externality. Mnohem větším fanouškem spotřební daně bych byla ve chvíli, kdyby nějaké dané procento z této daně šlo zpátky do prevence, do snižování rizik, do léčby. To tady zatím nemáme. Navrhujeme to prakticky každé období, nicméně politici se k těmto účelovým určením daní netváří úplně pozitivně.
1: Ministryně financí mluvila také o zvýšení DPH. Proč tam je vlastně na kratom ta nižší sazba? Dává to logiku?
2: Ne, nedává to vůbec žádnou logiku a opět to bylo politické rozhodnutí.
1: Když vezmeme celkově ten balíček daňový ohledně kratomu, Alena Schillerová, ministryně financí, mluvila o tom, že by to mohlo přinést miliardu korun. To je realistický odhad?
2: No, já si myslím, že to je ambiciózní plán. Myslím si, že pokud bychom ty uživatele, kteří třeba ještě dnes se, řekněme, zásobují někde z ilegálního trhu s kratomem převedli na ten legální trh, tak se možná dostaneme někam nad půl miliardy. Nicméně, a teď se omlouvám, ale už naznačím to další opatření, ve chvíli, kdy se zruší online prodej, tak si myslím, že naopak ty uživatele poženeme zpátky do nějaké neregulované zóny. Takže myslím si, že kombinace toho zdanění a kombinace uzavření možnosti pro online prodej miliardu nepřinese.
1: Když se dostáváme k tomu, že by se měl zakázat online prodej, vy říkáte, že to přinese nebo převede zájemce mimo legální trh. Na druhé straně, proč by to mělo mít tenhle ten efekt, když pořád bude ta možnost legální nakoupit si to v obchodě kamenem?
2: Tak musíme se na to podívat z toho spotřebitelského pohledu. Když jsem člověk, který užívá kratom a jsem někde z nějakého menšího města, kde třeba kamenná prodejna není, nebo dokonce tam uplatnili možnost obcí zakázat prodejny s psychomodulačními látkami, tak je možná otázka, jestli se mi vyplatí jet třeba 50 kilometrů koupit si kratom, anebo jestli vlastně ve svém okolí nebudu mít někoho, kdo mi prodá nějaký neregulovaný produkt a není to pro mě jednodušší. Jo. Bohužel si myslím, že toto, ten zákaz těch e-shopů je, řekněme, velmi líbivé. Vypadá to, že se snižuje dostupnost, ale myslím si, že to bude mít právě tyto nechtěné negativní důsledky. Já bych taky chtěla říct, že ten online prodej u psychomodulačních látek jsme nastavili velmi přísně. Je tam dvojí ověření, nelze si ho koupit bez identity občana. Při předání toho zboží je znova ověření toho, jestli to přebírá ten, kdo to objednal. Nic takového nemáme ani u alkoholu, ani u tabákových výrobků. Takže já si naopak myslím, že ten online prodej by měl zůstat a zároveň, že by se regulace těch dalších produktů měla inspirovat.
1: Takže opravdu u toho online prodeje není možné, aby někdo obešel tyhle kontrolní mechanismy, aby si koupil třeba člověk mladší 18 let kratom?
2: Takhle. Vždycky je možné obejít regulace. Nicméně tady v tomto případě by ten mladiství nebo to dítě potřebovalo dospělého, který mu ten kratom objedná, pak převezme a dá mu ho.
1: Jak velkým problémem vlastně kratom v Česku je?
2: z médií a titulků a z premiérova Twitteru by se mohlo zdát, že obrovský.
1: A vy si to nemyslíte?
2: Že je tady jako obrovská katastrofa, umírají tady lidé na ulici každou minutu. Já si to nemyslím. Když se podíváme na ta data, tak alkohol tady zabíjí ročně 6 až 7 tisíc lidí. Tabákové výrobky desítky tisíc. Když se podíváme na ten kratom, tak se tady hovoří o nějakých 17 úmrtích spojených s kratomem, ne přímo přiřaditelných kratomu. Já si myslím, že v porovnání tady těchto čísel je jasné, že je to vlastně nafouknutá bublina a myslím si, že je to vlastně nějaká show na poptávku voličstva. Že se vlastně premiér snaží působit jako silný vůdce, když to tak řeknu. Snaží se působit, že tady bryskně zatočí s nějakým problémem. Nicméně, pokud chce opravdu zatočit s nějakým problémem, tak já se omlouvám, ale opět se vracím k tomu, tak má zregulovat ten alkohol.
1: Členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek Jana Michajlidu je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Mluvili jsme o kratomu, kde tedy platí pravidla pro legální prodej. Mnozí adiktologové ale opakovaně upozorňují, a i vy jste o tom před chvílí mluvila, že větším problémem je prodej polosyntetických a syntetických konopných derivátů, případně chemicky obohaceného kratomu a dalších látek. Ten prodej těchto látek je buď úplně nelegální, nebo jde o nové látky, které ještě se nestihly dostat na ten seznam nelegálních látek. Mnohé tyto věci se přitom prodávají v automatech nebo večerkách, absurdně bývají označovány třeba za sběratelské předměty. Jak je možné, že tohle v Česku funguje?
2: No, jednak je to možné proto, že ty, řekněme, kontrolní orgány činné v trestním řízení vlastně neúplně striktně implementují existující regulace, protože v mnoha případech lze zasáhnout už teď, i když nějaké ty látky nejsou třeba zařazené, protože právě nějaký produkt, který třeba vypadá jako želé medvídci, ale je tam napsáno, že to je sběratelský předmět, tak se stejně nesmí prodávat, protože naprosto evidentně to je určeno k lidské konzumaci a tudíž to musí podléhat regulaci produktu k lidské konzumaci. Myslím si, že ale druhým problémem, který je řešitelný a který by tu situaci zlepšil, si myslím, okamžitě, tak je vyřešení té poptávky. Tady je poptávka, naprosto evidentní poptávka po nějakém změněném stavu vědomí, který je podobný tomu, který vyvolává konopí. My máme možnost, máme tady regulaci psychomodulačních látek, máme možnost na tento seznam dát nějaké kanabinoidy. Tímto způsobem bychom dospělým lidem umožnili přístup k regulovanému bezpečnému produktu, a tudíž by tito lidé, kteří třeba si nemohou pěstovat konopí nebo mají složitý přístup k ilegálnímu trhu, protože povězme si upřímně, zákazy úplně nefungují, na to máme 70 let zkušeností, tak tito lidé tu svou poptávku jdou naplnit a jdou ji naplnit co nejkomfortnějším způsobem, který je možný. No a večerka nebo prodejní automat, tak to je velmi, velmi komfortní. Co se ale děje, bohužel, je to, že od doby, kdy jsme tady měli v automatech a ve večerkách HHC, což je poměrně bezpečný, dokonce trochu slabší kanabinoid než THC, tak ten se zakázal. Následně přišlo HHCP, THCP, ty už byly silnější, ty se zakázaly také. A teď už tady máme třeba 7. generaci syntetických kanabinoidů, kam se ale přimíchávají opravdu nebezpečné látky, jako je například jsou látky ze skupiny Pinaka, což jsou syntetické kanabinoidy, které ale můžou vést i k úmrtí. Takže ta situace, kterou máme teď, je, že uživatelé naplňují svoji potřebu po kanabinoidních látkách, ale ti prodejci hazardují s jejich životy A dokud jim nenabídneme, těmto uživatelům, nějaký regulovaný produkt, tak se toto bohužel bude stávat.
1: Takže z vašeho pohledu řešení je, aby byla podobná pravidla jako pro kratom.
2: Ano, přesně tak.
1: Když jste říkala, že už teď třeba ty želé medvídky není možné prodávat, že selhávají kontroly, kdo by to měl kontrolovat? Kdo tedy selhává?
2: Tak, jednak je potřeba říct, že v této kategorii, to znamená, když je v tom produktu nějaký nebezpečný syntetický kanabinoid, třeba velká spousta těch pinakových syntetických kanabinoidů už je zakázána, tak v tomto případě už by měla nastoupit policie, protože to je nezákonné prodávat takovéto produkty. Nicméně v takové té šedé zóně, to znamená, kde se prodávají nějaké produkty, které obsahují látky, které ještě nejsou zařazeny, tam je to o kooperaci České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a řekněme Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státního zdravotního ústavu. A tady tyto instituce musí být dobře koordinované, což jsme viděli, že umí teď v proběhlé akci Korund. A když se propojí a koordinují a jdou do toho naplno, tak samozřejmě zvládnou vykontrolovat a zvládnou. Já nevím, chlubili se nějakými stovkami kilo, několika zavřenými prodejnami a podobně. Dokonce už tam jsou rozběhla nějaká trestní řízení. Takže, jak říkám, spousta z těch věcí je odstíhatelná už dnes, ale za mě to řešení leží v nabídce regulovaného produktu.
1: Ve středu se sešla Rada vlády pro politiku v oblasti závislosti a to naposledy před tolik diskutovaným přesunem této agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Odrazilo se to nějak na průběhu toho jednání?
2: Mm-hmm.
1: Jak?
2: Odrazilo se to. Tak jednak to bylo poslední jednání před tím přesunem a jednak to bylo poslední jednání, kde byl národním koordinátorem Pavel Bém. Takže ta nálada, řekněme, byla velmi napjatá už od začátku. Zároveň pan premiér evidentně dal svým ministrům za úkol se tentokrát zúčastnit, takže tam byli skoro všichni ministři. To se ještě nestalo za tu dobu, co tam chodím. Ale jestli to bylo užitečné, to se zdráhám říct. Výsledkem, nebo já nevím, jestli tomu vůbec říkat výsledkem, odsouhlasil se jeden bod.
1: A to byl program.
2: To byl program jednání. A všechny ostatní body se vyzdržovaly, rozmělnily do diskuze a odložily až na potom přesunu. Takže se můžeme pouze domnívat, zda priority dotačního řízení, akční plán a podobně zůstanou v té podobě, v kterého připravovali odborníci na úřadu vlády, anebo zda to půjde celé ze stolu a bude to připraveno znova pod taktovkou ministerstva zdravotnictví.
1: Při tom přesunu opakují adiktologové obavy, jestli bude na potřebné služby dost peněz. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch po tom jednání minulý týden řekl, že pod ministerstvo zdravotnictví přejdou jak zaměstnanci, tak dosavadní peníze a že je to přechod jedna ku jedné. Berete tohle jako dostatečnou garanci?
2: Ne. To, že je to přechod jedna ku jedné, když se podíváme na nějaké číselné tabulky, tak OK. Nicméně to je vnímání věci naprosto bez kontextu. Ti lidé na úřadu vlády, úředníci připravují materiály pro jednání rady vlády. Tyto materiály jsou často třeba zhodnocení situace, národní strategie, akční plány a podobně. Tyto dokumenty mají sloužit k tomu, abychom se zlepšovali postupně. Když píšete nějaký dokument o tom, jak se chceme zlepšovat, tak musíte samozřejmě nahlédnout to, jak a co se do té doby nedělalo úplně správně.

0: by v letošním roce mohlo dojít ke krácení peněz na adiktologické služby?
1: Tak abych citovala pana premiéra, na radě vlády nám řekl, že na ty služby dá tolik peněz, co jsme v životě neviděli, aby nám ukázal, že nemáme pravdu. Jestli to můžu brát jako slib navýšení financování ve chvíli, kdy zároveň pan ministr zdravotnictví zpochybňuje princip snižování rizik, což je velmi evidencí potvrzený princip v oblasti adiktologické. Ve chvíli, kdy premiér pořád dává důraz na to, že služby mají dělat hlavně prevenci a ne se zabývat těmi, kteří už v tom problému jsou, tak já mám trošku obavu, jo? Jestli náhodou nepůjde o zvýšení peněz, které ale potečou třeba do obskurních projektů typu Revolution Train, což je primární prevence, která není založená na evidenci, nikdy ani nežádala o certifikaci, protože by nesplnila ty podmínky. A bohužel pan majitel tohoto projektu byl v předsálí rady vlády, to znamená, asi je na vládu velmi blízce navázán.
0: Kdo to je?
1: Pan Tůma.
0: Rada vlády minulý týden nedokončila, vy jste se o tom zmínila, debatu o návrhu akčního plánu s opatřeními do roku 2028 a o podobě adiktologického zákona. Ministr zdravotnictví řekl, že se k tomu rada vrátí v srpnu a dodal, že to nebylo schváleno, neznamená, že by základní principy nebyly dál podporovány, že by se měly měnit, řekl, že se nemění a měnit nebudou. Tohle vás uklidňuje a odpovídá to té debatě, která tam se odvíjela od toho materiálu?
1: Tak jednak mě to neuklidňuje. Neuklidňuje mě ani to přesunutí toho rozhodnutí na srpen, protože když bych to měla popsat, tak máme tady adiktologické služby a ono to zní jako nějaké neziskovky, tak to popisuje občas pan premiér. Nicméně to jsou služby, které tady jsou třeba 30 let. A tyto služby, které za mě dělají práci, kterou by měl ideálně dělat stát, tak fungují na principu ročního financování. To znamená, tyto služby si každý rok musí žádat o finance a musí trnout obavami, zda ty finance dostanou. V některých momentech vědí, jestli ty finance dostanou, až třeba v únoru, v březnu, v dubnu. Ale ty zaměstnance, kteří oni mají, musí platit samozřejmě celou tu dobu, což vede k naprosto obskurním situacím, jakože tyto služby si musí brát úvěry na to, aby zaplatili svoje zaměstnance, které následně splatí, až dostanou ty finance z toho dotačního řízení. Takže už jenom to posunutí toho rozhodnutí znamená, že ty služby se cítí ohroženy. Opět, znova. Ale co se týče toho záměru, že se nebude měnit vlastně ta tematika, to zaměření toho dotačního řízení, no tak to nevíme, protože ty dotační priority se neschválily a schválí se až v srpnu.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, Jana Michajlidu. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu je Marek Sedláček. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a neplatný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské komise Unie dodržovat. Kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa včera radní odvolali z dozorčí rady městského dopravního podniku. Rozhodli tak kvůli tomu, že Prokop ve svém majetkovém přiznání neuvedl 3 byty, které v hlavním městě vlastní. Zjistil to server Seznam zprávy. Minulý týden ho kvůli tomu zastupitelé odvolali i z funkce

0: předsedy kontrolního výboru. Prokop se hájil tím, že už situaci vysvětlil a je připravený zaplatit pokutu. Podle něj se mu Piráti mstí za jeho opoziční práci. Služby města Jihlavy začaly rosit ulice v centru. Kropící vozy vyjíždějí od 10 hodin dopoledne a městem projíždějí zhruba každou hodinu a půl. Cílem je snížení prašnosti a taky osvěžení a zvlhčení vzduchu při horku. Rosení ulic provádějí služby města vždy, když venkovní teploty minimálně 3 dny přesahují 28 stupňů Celsia. A vědci z CEJTECHu, Vysokého učení technického v Brně, jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky můžou vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů. Sport. Argentinští fotbalisti zvítězili taky ve druhém zápase na mistrovství světa. Znovu dával góly jenom Messi, tentokrát Argentina porazila Rakousko 2-0. Fotbalisti Francie hrají ve svém druhém utkání na šampionátu proti Iráku. Utkání bylo přerušené kvůli bouřce. Podrobnosti má Jan Suchan.
1: V prvním poločase Francouzi vedou 1-0 na zahájení druhého. Stále čekáme, organizátoři slibují další novinky za 10 minut. Nicméně fanoušci už se pozvolna vracejí na tribuny, už nemusí být v úkrytu kvůli hrozící bouřce. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D4 u Příbrami a u Strakonic. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic před sjezdem na Příbram a Sedlčany. Překážka. Mezi kilometry 39 až 40 v levém pruhu větší lesní zvěř opatrně. Na D4 opačně za Strakonicemi do Prahy další překážka. Je to krabice mezi 78. až 76. kilometrem. Straženou zvěř na vozovce čekejte taky na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů. Je za sjezdem na Lány 29. kilometru. Ještě situace na D48 z Bělotína do Nového Jičína je stále v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru v omezení odklízí následky nehody. Objíždí se plynule třeba přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik krátké zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Dál ke Spojeným státům i Iránu, blíž k arabským státům zálivu, takto by se dalo shrnout postavení Evropské unie po americko-iránské válce. Tématu se věnují aktuální bruselské chlebíčky a jejich ochutnávku uslyšíte od nás už za pár minut.
5: Noční Radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Ještě zhruba před 10 lety Evropská unie společně se Spojenými státy dojednávala jadernou dohodu s Íránem. Teď je ale 27 vyřazená z vyjednávání o příměří po válce mezi Amerikou a iránským režimem. A unijní státy se ani nedohodly na jednotném názoru na oprávněnost americko-izraelského útoku na Írán. Expertka na Blízký východ Lenka Martinková v novém díle Bruselských chlebíčků podotýká, že na vznikající americko-íránskou dohodu se Evropská unie dívá s obavami.
1: Protože se z pozice mediátora dostala do pozice a vlastně té zájmové strany, na kterou to velmi negativně dopadá. Důležitým cílem je nějaké dohody dosáhnout, protože Evropská unie trvá na tom diplomatickém řešení. Nicméně má jisté podmínky a nechce tady to ukončení nebo tu dohodu za každou cenu. Požadavky Evropské unie jsou takové, že v tuhle chvíli by ta dohoda měla být obsáhlá, měla by obsahovat kontrolní mechanismy. Unie požaduje, tak by měla obsahovat nejen dopravní tepnou palivovou a hormský průplav, ale měla by také obsahovat vlastně nějaké řešení toho balistického programu.
2: Je tu snaha spíš, aby Evropská unie nebo ty členské státy vyšly vstříc Spojeným státům nebo naopak vytvořily si nějaký znovu lepší vztah k jednání s Íránem?
1: Já bych osobně řekla, že v tuhle chvíli má Evropská unie asi nejblíže ke státům Perského zálivu, protože s těmi má v tuhle chvíli obnovené strategické partnerství, vyjádřila jim jasnou podporu a jasně podpořila jejich právo na obranu. Evropská unie má zájem na tom podporovat budoucí rozvoj a budoucí postavení těch evropských států v rámci nějaké budoucí dohody nejen s Spojenými státy, ale s Íránem, protože oni budou ty, kdo bude nakonec trvalé v tom regionu určovat dění.
3: Poznamenává v novém díle podcastu Bruselské chlebíčky expertka na Blízký východ Lenka Martinková. Celou epizodu už teď najdete na webu Radiožurnálu a taky v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která může změnit pravidla hry. Zakladatelka startupu Molecule 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených a zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup? A proč by vědecké objevy neměly končit jen v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radio Žurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina. Zprávy a Marek Sedláček.
4: Prezident Pavel nepojede na summit NATO. Rusko posílilo ochranu Kerčského mostu na anektovaný poloostrov Krym. Tenistka Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede. Rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj nebrání prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí.
5: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
4: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný poloostrov Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
6: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Začínají dny nové opery Ostrava. Festival ode dneška do soboty nabídne 7 děl. Světové premiéry mají dnes 2 uváděné opery. Kampeny Kristýny Švihálkové na motivy novely Samuela Becketa a opery 61 David anglického skladatele Richarda Ayerse, která pojednává o demenci jeho otce a kterou složil právě na objednávku Ostravského festivalu. Jak dodává režisér a ředitel spolupořádajícího Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil, řada děl se dotváří bezprostředně při zkouškách, na které mají interpreti zhruba týden.
7: Protože my chceme, aby ty premiéry, které tady zazní, byly buď ve světových nebo českých premiérách. Každá ta produkce vlastně svým způsobem vzniká tady. I když třeba někdy jsme koprodukovali s nějakým jiným divadlem, tak se to třeba adoptovalo pro tento prostor, fungoval třeba s jiným orchestrem. Tady je ten kus toho vzniku. Není to festival typu, že se přivezou ty produkce, ale že produkce tady vznikají, některé tady vznikají kompletně.
2: Sport.
4: Utkání fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Irákem je přerušené. Už hodinu se nehraje kvůli bouřce. Po poločase vede Francie 1-0. Už dřív Argentina zdolala Rakousko 2-0. A tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
8: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavírka na dálnici D48 a omezení na dálnici D1 u Ostravy. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína zatím beze změny. Už několik hodin v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Objíždí se ve směru na Nový Jičín mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín, směr Olomouc pak mezi exity 17 a 8. Obousměrně třeba přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. Na D1 z Přerova do Ostravy je kvůli havarijnímu stavu vozovky nové omezení. Za sjezdem na Klimkovice kilometry 346 až 348 zavřený pravý pruh. Uzavírka je i v tunelu a úsekem teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupni. Na severu můžou klesnout až na 12. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle i s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
10: Na dnešek připadá 10. výročí referenda o Brexitu, ve kterém Britové rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Jak se od té doby změnil život Čechů žijících v Británii? To od nás uslyšíte už za pár minut.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Velká Británie si připomíná 10. výročí referenda, ve kterém lidé odhlasovali odchod země z Evropské unie. Příznivci Brexitu tehdy vyhráli velmi těsně. Pro bylo necelých 52%, proti tedy 48%. V té době žilo v Británii kolem stovky tisíc Čechů. Část z nich se vrátila domů, mnozí ale v Británii zůstali. Proč a jak se změnil jejich život, to zjišťoval v Londýně náš zpravodaj Jaromír Marek.
1: Tak to řekni ty, Eli, prosím tě.
2: Něco Garrick Masaryk.
3: Je sobota dopoledne a v Londýně probíhá pravidelná výuka češtiny. Do víkendové školy Okénko chodí děti, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou Češi. Češi, kteří se do Británie přistěhovali často před mnoha lety. Žili tam, pracovali a pak přišlo referendum o vystoupení z Evropské unie.
4: Ve chvíli se vyhlásilo, že Brexit prošel, tak jsem šla vyzvednout děti ze školky a v podstatě mě to došlo, že půlka lidí kolem mě zřejmě možná mě tady nechce.
3: No ale přesto všechno uplynulo 10 let a vy jste v tom Londýně zůstala.
4: My jsme možná oběti vlastního úspěchu, kdy já jsem velmi spokojená profesně a tak je i manžel.
3: Říká Romana. Dobrá práce, zázemí a děti, které se už narodily v Británii a začaly tam chodit do školy, to jsou hlavní důvody, proč Češi zůstali i po Brexitu ve Velké Británii. Potvrzuje to i Honza, který pracuje v londýnské City.
5: Všechno opustit, všechno odejít zpátky, buď už do České republiky nebo do jiné země, je poměrně složitý.
3: Část Čechů po Brexitu z Británie odešla, většina ale zůstala. Na první pohled se v jejich životech nic zásadního nezměnilo.
6: Myslím si, že ta změna pro nás je spíš taková pocitová, to, jak jsme tady vítaní. Že vlastně ta retorika je jiná, je to proti imigrantům, je to proti teoreticky nám.
3: Zhrnuje Jana Nahodilová, jak říká, Angličankou není a nikdy nebude. Pokud to bude možné, vystačí si v Británii s trvalým pobytem a s českým pasem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Před 6 lety po váženém zranění bojoval v nemocnici o život. Fotbalista Raúl Jiménez se ale na hřiště vrátil a na aktuální mistrovství světa táhne výběr domácího Mexika. Příběh je dnes opor dalšího soupeře českého týmu, přiblížíme už za chvíli.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu proti Mexiku, které potřebují porazit. Domácí výběr už má jistý postup z prvního místa, tak by mohlo šetřit některé opory, třeba hlavní ofenzivní hvězdu Raula Jiménéze.
3: Centrovaný balón, Jiménez, gól, 2-0, Raul Jiménez znovu probudil mexické fanoušky.
4: V úvodním zápase šampionátu zkušený útočník na azteckém stadionu gólem pojistil výhru Mexičanů 2-0 nad Jihoafričany. Po změně stran se prosadil hlavou, se kterou měl přitom v minulosti velké problémy a po své trefě se neubránil slzám. Před 6 lety se Jiménez v dresu Wolverhamptonu při zápase na Arsenalu srazil hlavou s obráncem Luisem, trávník opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku.
5: První věc, co si pamatuju, je, že jsem byl v nemocnici. Prý jsem skolaboval v sanitce. Doktor řekl mé manželce, že musím okamžitě na operaci, jinak hrozí něco strašného. Vzpomínám si, jak jsem na tréninku znovu začínal hlavičkovat. Šel jsem proti míči a skrčil se. Balon mě trefil do hlavy a bylo to v pohodě. Řekl jsem si fajn, příště to zvládnu lépe.
4: Popsal Jiménez před časem pro YouTubeový kanál Fulhamu, za který v anglické Premier League poslední 3 sezony hrál. Po vážném zranění se půl roku chystal sám a poté se postupně ve Wolverhamptonu znovu zapojil do přípravy s týmem. Trénoval se speciální ochranou páskou na hlavě a preventivně ji nosí dodnes.
5: Když jsem dostal svolení vrátit se k týmu, bylo to zvláštní. Připadal jsem si jako nejlepší fotbalista na světě. Spoluhráči se mi vyhýbali, nikdo se mě neodvážil zastavit, protože se mě nesměli dotknout.
4: Přiznal Raul Jiménez pro YouTubeový kanál Wolverhamptonu, do kterého se po mistrovství světa po 3 letech vrátí. Ve Fulhamu mexickému kanonýrovi skončila smlouva a v čerstvě druholigovém anglickém klubu se potká s Ladislavem Krejčím.
6: Co se týče Raula Jiménez, samozřejmě jsem tuhle informaci viděl, že přestupuje do našeho klubu a přeju mu, ať má co největší úspěchy, kromě našeho zápasu.
4: Řekl reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Je půl druhé. Zprávy a Marek Sedláček. Evropská vysílací unie je znepokojená snahou české vlády přesunout financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Uvedla to v tiskové zprávě. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO chce od nového roku zrušit televizní a rozhlasové poplatky.

0: novou energii do své země. Novou zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Nahradí tak Lucii Fukovou, která na post minulý týden rezignovala. Vadil jí přesun agendy z úřadu vlády. Fuková řekla, že kvůli změně nemůže efektivně vykonávat svoji práci. Stejskalová má zkušenosti s vedení neziskové organizace. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. A Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci ze studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka včera věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hofrichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit. Sport. Bouřka poprvé v historii přerušila utkání mistrovství světa ve fotbale. Zápas Francie proti Iráku se nehraje už hodinu a půl. Po poločase Francie vedla 1-0. A obhajci titulu v šancelize fotbalisti Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu je zatím i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D48 mezi Bělotínem a Starým Jičínem a uzavírky v Praze. Nejprve situace na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína. Zůstává v obou směrech neprůjezdná, na 12. kilometru v omezení od včerejška odklízí následky nehody nákladního auta. Objíždí se plynulé třeba přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. Na Pražské okruhu ve směru k D1 v noci opravují vozovku. Za sjezdem na Ořech, kilometry 18 až 16, mají zavřený pravý pruh a rychlost je tam snížená na 80 km v hodině. Kolona se v místě netvoří. A v Praze na městském okruhu jsou na trase Troja Barandovský most uzavírky. Noční údržba zavřela Strahovský tunel a taky Mrázovku ve směru na Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Někteří obyvatelé Jihlavy mají pocit, že v centru města není dost zeleně. Znát je to podle nich hlavně v horkých dnech. Třeba na Masarykově náměstí se dá najít stín obvykle jenom pod stromy v okolí Morového sloupu. A jak uslyšíte už za chvíli, radnice to chce změnit.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Vysoké teploty, znovu rozpalují centra měst a lidé hledají stín. Tak třeba v Jihlavě jsou ale místa pod stromy neustále plná a úlevu často nenajdou ani rodiče s dětmi. Magistrát chce nedostatek zeleně do budoucna řešit.
1: My máme problém, že jsme na hřišti, to není zastíněno. No. Že vlastně jako jediný hřiště, kde jsou stíny, tak je prostě jenom jedno a vlastně v ostatní hřiště jsou na plném slunce. A tady teda taky je to takový hodně na slunce. No. Takže my, když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tamhle ve stínu.
2: Ukazuje paní Nikol na okraj Masarykova náměstí, kde teď pod stromy sedí asi desítka lidí. Podobně jsou obsypané i lavičky ve stínu kolem Morového sloupu. Jinam už většinou zasahuje slunce.
1: Na tom sluníčku to dítě mít úplně nechcete. Ale jen otázka, kam to tady dát.
2: Kam zeleň umístit je skutečně klíčová otázka. Podle vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Kataríny Ruškové rozplánování výsadby není vůbec jednoduché.
3: Jsme ale v městské památkové rezervaci, jsme velmi výrazně limitováni tím, co můžeme a nemůžeme vysázet. Musíme respektovat to, že musí zůstat výhledy na velmi důležité památkově chráněné objekty. A dalším obrovským problémem ve všech městech jsou samozřejmě inženýrské sítě, podzemní inženýrské sítě, protože do jejich ochranných pásem nemůžete ty stromy vysázet. V Jihlavě máme ještě 3 patra podzemních chodeb, takže to je další limita.
2: I přes tyto obtíže by do budoucna mělo ale stromů přibýt. Počítá se s nimi totiž v plánované revitalizaci náměstí.
3: Začneme právě tou západní stranou náměstí, kde, jak jsem říkala, že jsou problémy i s inženýrskými sítěmi, tak tady právě je páteřní vodovod a kanál, takže současně s výměnou té vodárenské infrastruktury bude potřeba vyměnit i ty stromořadí.
2: Vysvětluje Katarína Rušková, že ale vše půjde po jednotlivých částech už vzhledem k velikosti náměstí. Díky stromům by pak z něj rychle neodtékala voda, ale spíše se postupně odpařovala, což ochlazuje okolí. Další důležitou výhodou v horku je samozřejmě i poskytnutý stín pod zelení. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

krásné Lípě na Děčínsku mají novou atrakci. Takzvaná audio houpačka tam vypráví příběhy dětí z dětského domova, dokonce i toho místního. Podrobnosti k tomu uslyšíte v reportáži už po písničce od Xtreme.

0: Tak to bylo v nočním radiožurnálu Návrat do 90. Velký hit balada Modern Words od amerických Extreme a vynikající hlas Garyho Sherona. Na náměstí v krásné Lípě na Děčínsku přibyla nová houpačka. Kdo ji vyzkouší, pozná ale, že není úplně obyčejná. Projekt Audio Houpačka je součástí roční kampaně zaměřené na život dětí v náhradní péči. Vypráví příběhy 6 dětí z dětského domova.
1: Dom pro mě znamená střecha nad hlavou a rodina a zábava.
2: Jedním z hlasů na nahrávce je i 23-letá Dominika.
3: Půjdu nejspíš na vysokou v Ústí nad Labem na speciální pedagogiku, protože bych jednou chtěla být vychovatelkou v dětském domově.
2: Dominika žije v dětském domově v Krásné Lípě už od svých 9 let.
3: Motivaci mi dali vlastně i tety, který tady byly, protože se o mě strašně hezky starali a já jsem vlastně chtěla to předat dál těm dalším dětem, který prostě přijdou za pár let a budem špatně z toho, že museli někde takhle skončit, ale vlastně to tak špatný není.
2: Podobných příběhů mohou návštěvníci slyšet celkem 6. Vznik audiohoupačky mi přiblížila ředitelka dětského domova Sofie Wernerová.
4: Děti jsou šťastný v lůně matky a vzpomínají na to celý život a vzpomínají na to právě, když se houpou. My víme, že to je vlastně nejvíc uklidňující pohyb vůbec. Tam byl svět ještě v pořádku, tam se moc dobře cítili. Takže vlastně to houpání je taková asociace na vzpomínku na bezpečné místo, na bezpečný prostor.
2: Na realizaci houpačky se podílel i ústecký umělec Richard Loskot.
5: V momentě, když si člověk sedne na tu houpák a párkrát se zhoupne, tak rozmluví tedy nahrávky dětí, které říkají spíš věci, které jsou možná naprosto všední, ale které jsou dojemné a které mají promluvat hlasem, který má říct, že jsou to jedni z nás.
2: Houpačka bude na náměstí v Krásné Lípě do konce září. Následně by měla putovat do dalších dětských domovů v Ústeckém kraji. Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Francouzské školy ruší vyučování kvůli horku. Odboráři rozhlasu a televize se sešli s vládou. Fotbalisti Francie po dlouhém přerušení kvůli bouřce už zase hrají na mistrovství světa proti Iráku. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ve Francii kvůli vlně veder zavřeli přes 800 škol, 1800 dalších upravilo rozvrh. Potvrdilo to tamní ministerstvo školství. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem pro zhruba 50 oblastí. Na jihozápadě Francie teploty vyšplhaly až ke 43 stupňům.
3: Šéfka pařížského regionu Valérie Pécressová potvrdila uvolnění v přepočtu přes 24 milionů korun.